0: 288 miliard korun, to je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
1: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Britský premiér Andy Burnham v parlamentu slíbil velkou decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let. Před poslanci včera promluvil jako šéf Labouristů a vlády poprvé od nástupu.
2: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Kýru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham zkritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Lidé dnes budou moct na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
3: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
0: Sport. Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou, prohrála taky 2x3-6. Další Češky Daria Vidmanová s Nikolou Bartuňkovou aktuálně o postup bojovat nemůžou. Program v New Yorku přerušil déšť. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. V případě výhry se Zbrojovka může posunout na druhou příčku neúplné nabídky. Podle trenéra Martina Svědíka jsou ale zatím nejdůležitější věci než umístění.
4: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme nějaký v kabině, máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
0: Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Jabloncem a Bohemians.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 u Brna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte na 12. kilometru, místo objedete přes Unhošť a Jeneč. Na dálnici D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel, zřejmě po nehodě. Na vozovce jsou plasty a roztrhaná pneumatika, tak dejte nohu z plynu. Na D11 opatrně v omezení za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru teď právě odtahují havarované osobní auto. Odtahovka i havarované vozidlo stojí vlevo u svodidel, je to opatrně průjezdné pravým pruhem. U Turnova je zavřená silnice 10 na Tenwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze uzavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smích. Údržba potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Ve 2:06 středa 2. září. Mysteriózně špionážní vesnická krimi a taky prvky utopického thrilleru z dílny divadelního souboru Vosto 5. Tak přesně takový je titul Tragédie Liblice. Novou audioknihu, novou rozhlasovou hru Jiřího Havelky můžete vyhrát právě teď v telefonické soutěži. Volejte studio nočního radiožurnálu, jsem tady pro vás 221 552 155 anebo 221 552 255. No a těším se na vás.
5: Noční radiožurnál a Jiří Šteflek.

0: Stonka a zpěvačka Kristýna ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď pro vás máme jeden obrovský stožár, a to stožár vysílač Liblice B. Je to bývalý vysílač, ze kterého vysílala třeba stanice Český rozhlas Dvojka. No a právě o něm, o tom vypnutí tohoto legendárního českého vysílače, je taky nová audiokniha Tragédie Liblice. Vyhrát ji můžete v telefonické soutěži. Tady jsou čísla ještě jednou 221 552 155, anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Pavel je na telefonu, tak vás zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska v noci, čím to je, že nespíte?
4: Mám rozvozy.
0: Jak dlouho ještě budete rozvážet?
4: Do 8.
0: Tak Pavle, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, ať máte aspoň radost dneska v noci. Z toho vysílače Liblice B, o kterém je i ta nová audiokniha, se šířil signál stanice Český rozhlas Dvojka. A já se ptám, Pavle, jak se tahle stanice jmenovala ještě předtím, než se přejmenovala právě na Dvojku? Věděl byste, nebo dáme tři možnosti?
4: Dáme tři možnosti asi.
0: Tak buď za Český rozhlas 2 Praha, za B Český rozhlas 2 Brno, anebo Český rozhlas Plus. Co myslíte?
4: Jak byla ta třetí možnost?
0: Český rozhlas Plus, to je současná stanice. Trochu napovíme.
4: Jo.
0: Jak se stanice Český rozhlas 2 jmenovala dřív, než se přejmenovala na Dvojku?
4: To úplně nevím, ale tipnu si, dáme Brno.
0: Není to Brno, tak dáme prostor někomu jinému. Pavle, ať vám to v práci utíká na cestách, naslyšenou. Tak kdo je na druhé lince? Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavel u telefonu.
0: Taky vás zdravím, Pavle, takže jednomu Pavlovi to nevyšlo, tak budu doufat, že tomu druhému to vyjde. Tak i vás se ptám, jak se jmenovala stanice Český rozhlas 2 ještě předtím, než se přejmenovala? Víme, že Český rozhlas 2 Brno to není, takže buď za A Český rozhlas 2 Praha, anebo Český rozhlas Plus.
5: Já si myslím, že ta jednička.
0: Ano, no takhle, Praha. Je to Český rozhlas 2, ale ano, bylo
5: ano,
0: to to
5: ano,
0: Ačko.
5: Tak, myslím,
0: přesně tak, Český rozhlas 2 Praha, legendární název. No, vedení se rozhodlo, že Český rozhlas 2 bude trochu modernější název pro tuto dobu. No a vysílá pod tímto názvem dodnes, ale už ne z toho vysílače Liblice B. Ten signál byl ukončen v roce 2022. Tak Pavle, dobrá zpráva, vy tu audioknihu vyhráváte, tak budete poslouchat vy?
5: Budu poslouchat já tentokrát. Já na ty vysílače vidím z pracovního, přímo tady ze dvora, kde pracuju.
0: Dokonce? Máte takový hezký celoživotní výhled na ně.
5: Tak, to si, bohužel nevíme, jak to dopadne teď zatím.
0: A když ještě na ně tak jako vidíte, tak tam jsou dva výtahy, které ještě stále jezdí, nebo už dlouho jste je neviděl jezdit?
5: Já nevím, ono to takhle na tu dálku, ono je to 70 km, se to jako neto, ale já myslím, že momentálně už nejezdí, jsme to někde čekali.
0: Je to odstavené. Tak Pavle, doufám, že audiokniha se bude líbit, teď máte opravdu zblízka si je, můžete poslechnout ty vysílače. Ať se vám daří a přeju hezkou středu, naslyšenou.
5: Děkuji, naschledu.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, otevřeme ji zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Za chvíli bude půl třetí, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Reklama stran, hnutí a dalších uskupení kandidujících v komunálních volbách se vrací na stránky místních zpravodajů. Letos ale s novými pravidly. Radnice už prostor v obecním tisku nesmí poskytovat zdarma a politická reklama musí být navíc jasně označená a obsahovat odkaz na transparentní informace o financování kampaně.
1: Tak já tady mám archiv zpravodajů z roku 22. Tady vlastně vzadu najdeme celé čtyři strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďarské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jakou mají všichni inzerenti. To znamená, že ta půlstrana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost s jakým, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu a na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Nově platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení a ta cena by měla odpovídat standardní inzerci.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátu, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: 4,5 minuty patřily v našem vysílání taky Tyně Turner, za chvíli Roxette, Madonna nebo David Stipka. 2 hodiny 30 minut. A zprávy má Rozálie Machartová.
1: Německo poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrynta útok provedli tzv. Low-level agenti, které najali ruské státní orgány. Low-level agent je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použita forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty. Smolík na dotazy radiožurnálu dlouhodobě nereaguje a nevyjádřil se ani jeho syn. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Sport. Tenistky Gabriela Knudsonová a Lucie Havlíčková prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem prohrála i Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. O postup mohly bojovat i Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Kvůli silnému dešti se ale v New Yorku nehraje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sevřená D6 na Kladensku a překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Unhošť se na 10. kilometru střetl kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě. Jsou v odstavném pruhu. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka vede přes Turnov. U Slaného máme hlášenou překážku na silnici 16 do Velvar. Jsou tam dvě odstavená osobní auta, a tak je ve tmě nepřehlédněte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Provoz je zastavený kvůli nočnímu čištění, a to až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravě až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
0: A posloucháte nás na začátku nového dne. Je to středa 2. září, 4 minuty po půl třetí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte Radiožurnál, teď připomeneme jedno výročí. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tahle vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má pořád svou pracovnu.
2: Tady je bysta veliká, ne? Tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, které jsou neuvěřitelné, ale o to, co to způsobilo, že?
3: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
2: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, ale je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby. Jako.
3: Pracovna Antonína Holého tak, jak byla v době, kdy tady pracoval.
2: Ano, podívejte se na tabuli.
3: Tady jsou vzorce všech těch účinných látek, které vymyslel.
2: No a toto je trio, to je ta slavná fotka, se říká Holy Trinity, jako ale ne svatá trojice, ale Holí. A tohle je de Klerk a John Martin a to jsou teda tvůrci té slávy. Myšlenka byla Antonínova, ale jeden člověk nestačí. Potřebujete mít virologa vedle sebe a biznismena.
3: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
4: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
3: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
5: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
3: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
6: Bylo celkem obtížné s ním pracovat, protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale určitě ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná, protože mě naučil řadu věcí.
3: Zásadní byla konference v květnu 1976, kde Antonín Holý potkal belgického virologa Erika de Klerka, který pak na univerzitě v Lovani látky testoval. Tu nejúspěšnější, tenofovir, patentovali dokonce o rok dříve, než se ukázalo, že funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. Ale jak vzpomíná manželka Ludmila Holá?
7: Všechny firmy v Československu to odmítly, protože to představuje obrovskou finanční zátěž. Tak potom vláda dovolila, že se to může nabídnout i v cizině.
3: Ale i první americká firma vývoj léku na AIDS ukončila. Někteří zaměstnanci v čele s Johnem Martinem ale látce věřili a založili dnes veleúspěšnou firmu Gilead Sciences. Naproti tomu Antonín Holý byl tehdy skeptičtější, protože když do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v 90. letech přišlo prvních zhruba 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
5: považoval ty peníze, které přišly za tyhle 2%, jako jediný, co z toho kdy bude. Ještě tehdy tomu tolik nevěřila. Jo? Tenkrát pořídili jsme první počítačovou síť, kterou jsme měli. A Tonda rozdával, chodil jak před Vánocem a po ústavu a každý mu říkal, udělejte s tím, co můžete, protože už nic dalšího nebude.
3: Nakonec je z toho více než 20 miliard korun, ale především 10 milionů zachráněných životů a další miliony lidí, kteří mohou žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Rozálie Machartová a zprávy.
4: Ministryně financí Alena Schillerová po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Francouzský prezident Macron navštíví Londýn a zahájí výstavu tapisérie z Baye. Tenistky Havlíčková a Knucunová vypadly v prvním kole US Open. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
5: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Baye. Francie slavné dílo na rok zapůjčila britskému muzeu. Je to Macronova první návštěva Velké Británie od nástupu nového premiéra Andyho Burnhama v úřadu.
6: Přesun tapisérie z Baye ve francouzské Normandii byl podle televize France 24 naplánovaný do posledního detailu. Křehkou, téměř 70 metrů dlouhou vyšívanou tapisérii, starou skoro 1000 let, museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. V červenci tajně převezli do Británie. O zapůjčení výjimečného díla se sám zasazoval prezident Emmanuel Macron. Ten se po zahájení výstavy setká s premiérem Andy Burnhamem a králem Karlem III. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Exponáty v zámku v Čechách pod Košířem na Prostějovsku ohrožovala v letních měsících extrémní horka. Kastelán Martin Váňa proto požaduje při úpravách dalších prostor památky výrazně větší zastínění všech oken.
7: Oslovili jsme již projekční kancelář, která projektuje další etapu rekonstrukce zámku a součástí toho bude také obnovení fasády, právě nová okna a my jsme mimo jiné zažádali projektanta, aby tam zahrnul i formu zastínění všech oken, které zde na zámku máme.
4: Sport. Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knucunová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve dvou sadách, Knucunová prohrála ve dvou setech s Němkou Lisovou. Silný déšť v New Yorku přerušil další utkání i s českou účastí. Jaká je aktuální situace, poví přímo ze Spojených států reportér David Prouza.
8: Po několikáté už se počasí umoudřilo nad kurty v areálu Flushing Meadows. Daria Vigmanová teď už je na kurtu. Zápas se Španělkou Busasovou Maneirovou za maličkou chvíli začne znovu. Češka prohrává 3-6 a 2-3, ale má podání a rozehraje se také duel Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D11 za Jirny. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havarovalo více vozidel, včetně nákladního. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Úvaly. Na 10. kilometru stojí nepojízdná dodávka. V odstavném pruhu čeká na odtažení. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem z 35 je převrácený kamion. Objížďka přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. Na nehodu pozor na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané. U Hořic na Šumavě havarovalo vozidlo, čekejte omezení. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dneska čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, hlavně na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: A možná se už probouzíte do nového dne, tak je to středa 2. září, 5,5 minuty po třetím. Dobré jitro.

0: 3 hodiny 9 minut, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Tenisové US Open přerušil na 2 hodiny déšť. V tuhle chvíli se už ale bude pokračovat. Konkrétně nás zajímá zápas české tenistky Dary Vidmanové. Za chvíli se tam živě vydáme. Teď ale jiné téma. Česko nestihlo včerejší uzávěrku a zatím neodevzdalo Evropské komisi první verzi národního plánu obnovy přírody. Zároveň experti z českých nevládních organizací představili svůj vlastní stínový plán obnovy české přírody. Tvrdí totiž, že vláda se při přípravě této strategie přestala s odborníky radit a plán silně proškrtala. To podle nich může poškodit třeba ochranu české krajiny před suchem. Ministerstvo životního prostředí postup i plán samotný hájí.
1: Ten plán, co o něm my víme, tak je prostě velmi okleštěn o konkrétní vize až do toho roku 2050.
2: V tom plánu byly proškrtány veškeré konkrétnější kroky. Stalo se tak na jaře tohoto roku a na začátku léta.
3: Vysvětlují Jan Skalík a Alžběta Procházková, experti na péči o krajinu z hnutí Duha a Světového fondu na ochranu přírody, proč koalice nevládních organizací přichází se svým vlastním stínovým plánem 40 opatření, která by měla české krajině v budoucnu pomoci. Vláda se totiž podle nich s experty z univerzit a dalších institucí přestala radit a z její strategie doporučení odborníků zmizela. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě přitom tvrdí, že zadržování vody v krajině je pro vládu prioritou. I zapojení odborníků a veřejnosti do tvorby národního plánu na obnovu přírody považuje Červený za dostatečné.
4: My jsme ten dokument vytvořili. Vytvořili jsme ho ale ve spolupráci s dalšími stovkami organizací, jako je Ministerstvo zemědělství, vysoké školy, společnosti a organizace, které se spolupodílí na obnově krajiny.
3: K 1. září, což byl dlouhodobě daný termín, ovšem Česko svůj návrh, jak obnovovat přírodu, Evropské komisi nepošle.
4: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup. My se nejprve musíme s Evropskou komisí domluvit, jakým způsobem to má být hrazeno.
3: Říká ministr životního prostředí Červený, ovšem podle Jana Skalíka z hnutí Duha je postup přesně opačný. Právě na základě vypracovaného plánu by měly být na obnovu přírody k dispozici peníze.
2: Z toho plánu mohli udělat použitelný nástroj, kterým by vlastně každý starosta mohl požádat o dotaci a obnovit vodní režim kolem své obce, tak aby příroda kolem něj tolik nevysychala. V té stávající podobě vlastně ale ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze. To je velký problém, protože evropské fondy od roku 2028 i další státní dotace měly být právě na národní plán na obnovu přírody navázané.
3: Většina evropské přírody, včetně té chráněné, je podle vědeckých výzkumů ve špatném stavu. Proto země přijaly nařízení, které má za cíl v první fázi obnovit přírodu na pětině území Evropské unie do roku 2030 a uzdravit všechny degradované ekosystémy do roku 2050. Právě k tomu mají sloužit tyto národní plány. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Po skoro dvouhodinové dešťové přehánce se opět začalo hrát na tenisovém US Open. V prvním kole teď v Radiožurnálu sledujeme hlavně českou hráčku Darju Vidmanovou. V New Yorku to vidí reportér David Prouza. Davide.
1: Po několikáté se opět hraje v New Yorku, přesně tak, dešť ustal, ale co neustává, to je stav, který zatím není úplně příznivý pro Darju Vidmanovou, ta prohrála první set 3-6, v tom druhém aktuálně 4-4, ale při servisu Španělky Bousazové Manérové už je to 40-0 pro soupeřku Vidmanové, to znamená, že za malou chvíli to klidně může být zase o poznání horší a to se děje právě teď. Bousazová Manérová zahrála fantastický backhand křížem vítězný balon. Pokud si říkáte, kde je nějaká kulisa, tak myslím tedy divácká, tak není, protože po tom dešti už se řada návštěvníků rozhodla odejít asi na dobro, nebo se vydhla na kurty, kde střecha je a kde se hrají o poznání větší zápasy, jako třeba ten na kurtu Louisa Armstronga, kde Gael Monfils, držitel divoké karty, který se loučí s kariérou, tak zatím hraje fantastický zápas proti Vajechovi, vede 2-1 na sety, k tomu 3-0 ve čtvrtém a předvádí opravdu neuvěřitelnou tenisovou show, tak jako to dělá víceméně celou svoji kariéru. Rozehrála svůj zápas už taky Češka Nikola Bartuňková, ta hraje proti Egypťance Šerifové a v tuhle chvíli vede 2-0 a 15-0 při vlastní podání, to znamená jediné, Šerifové prolomila servis při první možné příležitosti a česká reprezentantka tak může odskočit hned na začátek do vedení 3-0, ale samozřejmě musíme to brát trochu s rezervou, protože i třeba Gabriela Knucanová vedla také nad Němkou Lisovou 3-0 v jednom ze setů, které prohrála nakonec 3-6, takže dokud to není hotové, tak se samozřejmě nedá mluvit o tom, že Nikola Bartuňková je nějakým způsobem blíže druhému kolu, byť aktuálně to skóre je příznivější a vede 2-0 a 30-0 nad Egypťankou Šerifovou. Mezitím Darja Vidmanová po přestávce začne servírovat a bude na svém podání odvracet konec zápasu 3-6 a 4-5 z pohledu české reprezentantky. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 30 minut. Přehled zpráv má Rozálie Machartová.
1: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbylé 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Aqaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. V reakci na incident nechají zavřít ruský konzulát v Bennu a ruský dům v Berlíně. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při včerejší návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se podle Pavla zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. V Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny. Sport. Lucie Havlíčková ani Gabriela Knucsonová nepostoupili do druhého kola tenisového turnaje US Open. Po dlouhé pauze zaviněné deštěm se teď do akce opět dostaly další 2 Češky, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku se s aktualitami hlásí reportér David Prouza.
2: I Daria Vidmanová končí na US Open v prvním kole, prohrála s dvousazovou Manejrovou ze Španělska po setech 3-6 a 4-6. Ani dlouhá přestávka vynucená deštěm jí nepomohla. V akci stále zůstává Nikola Bartuňková, ta nad Egypťankou Šerifovou vede 3-0 a má breakball. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 u Kladna a překážky na D1 u Brna. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Vcíždějte nejpozději na 12. kilometru, objedete to přes Unhošť a Jeneč. Na D1 pozor za Brnem ve směru na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik odstavených vozidel. Odstavný pruh je uzavřený. U Turnova neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A teď aktuální zpráva. Dálnice D7 na příjezdu do Chomutova od Prahy. Na 50. kilometru jde po vozovce chodec, tak buďte velmi opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste.
7: Úřady pohřešují tisíce dalších.
8: Záchranářům práci v terénu komplikuje obtížně přístupný terén.
9: Zároveň pokračují pokusy o záchranu víc než 900 dělníků z tunelů vodních elektráren.
10: Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se i kapacity tamních márnic.
11: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá, poví náš zvláštní zpravodaj David Jakš. A na příčiny tragédie se zeptám Jana Kropáčka, fyzického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 2. září. Dobrý den, Davide. Vážíme si toho, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Já děkuji za pozvání a pojďme na to.
11: Kde teď aktuálně jste?
12: No tak já jsem se vrátil po nějakých 2,5 dnech zpátky do hlavního města, do Kátmandu. Byl jsem v tom nepálském okresu Nuvakot, konkrétně v městě Kalikasan. Nuvakot a Rasuva, to jsou ty dva nejzasaženější okresy v centrální a severní části Nepálu. Tam vlastně zemřelo, nebo tam se pohřešuje nejvíc lidí, je tam nejvíc zničených měst a vesnic, také ty hydroelektrárny. Člověk sebou zpátky do Kátmandu samozřejmě přivezl spoustu natočeného materiálu, proto tam jel. Teď ho budu postupně zpracovávat, půjde do vysílání, ještě koordinuje s kolegy, jak to bude v těch dalších dnech. No a samozřejmě tam nahoře, tam za sebou necháváte něco, co je pro nás Středoevropany dost těžko představitelné.
11: Vy jste byl totiž opravdu přímo v těch místech, kudy se prohnaly ničivé povodně a ty obrázky z toho, co se stalo v Nepálu a na hranicích Nepálu a Tibetu, ty se dostaly do celého světa. Ta cesta tam a zpátky, ta nebyla úplně jednoduchá v této době, že?
12: No, klasik by řekl, že to byla epická cesta. Mě tak napadá to srovnání. Nahoru do hor, tam mě vzali sebou nepálští pracovníci humanitární organizace Člověk v tísni. Mimochodem je naprosto neuvěřitelné, jaké nasazení oni předvádějí. Jenom ta cesta, ta poslední jediná přístupová cesta, po které se tam ještě dá dostat, pokud tedy neletíte vrtulníkem a tím skutečně novináři, alespoň ti čeští tedy nelétají, je velmi obtížné se do těch vrtulníků dostat, tak musíte absolvovat 100 kilometrů přes tři horské hřbety. Ta cesta 100 kilometrů trvá 12 hodin, 12 hodin tam, 11 hodin zpátky. Já to odhaduju, že z 80% je to prostě kamenná vysokohorská cesta, plná bahna, velmi nestabilní podloží. Navíc do toho prší, vrcholí monzunové deště, takže vlastně projíždíte přes vodopády. Musím říct, že to byla cesta nebezpečná a hlavně všichni po téhle té cestě míří tam a zpátky. Ta silnice v uvozovkách je široká 4 metry, musí se tam vejít dvě auta vedle sebe, což se samozřejmě nevejdou, takže se vyhýbáte. Nemůžou nahoru autobusy, cisterny palivy a tak dále, takže pouze auta do nějaké velikosti, nosnosti a tak dále, takže je to cesta, na kterou se opravdu nezapomíná.
11: Vy když jste teď v Kátmandu a povídáte si se mnou a srovnáte to s tím, co jste viděl v těch posledních dnech, to, jak vlna smetla do mimosti, vodní elektrárny, prostě všechno těm lidem, kteří v těch místech žili, jak ty obrazy v hlavě srovnáváte, jaký obraz z hor vám uvízl nejvíc v paměti?
12: No tak já se přiznám, že mi uvízly takové dvě situace. Tou první byla chvilka, kdy poprvé vyjedete do toho údolí a vidíte, jak to říční koryto s odpuštěním je úplně vymydlené. Ten obrovský rozdíl mezi tou krásnou zelenou svěží přírodou Nepálu, teď je vlastně období dešťů, takže teď je Nepál nejzelenější. A v ostrém kontrastu s tím, vlastně tam, kam ta vlna dosáhla, tam, kam ta rozbouřená řeka vystoupala, tak tam převažuje barva taková cementově bílá, šedivá, je tam všechno zničené. Úplně stejnou barvu mají kameny, lidská obydlí, rozbitá auta a tak dále. Je to všechno, mě opravdu nenapadá jiné srovnání než pohřební. Pohřební šedivá, pohřební bílá. To je takový první moment. A ten druhý, to byla situace, kdy jsem dokončil rozhovor s jedním nepálským pracovníkem Člověka v tísni a najednou jsem se podíval před sebou a tam na patní takový oprýskaný, klasický nepálský patník silniční a tam ležel přívěsek takový hodně ušmudlaný s klíčky o zapalování. Já nevím, jestli ty klíčky byly do auta nebo do motorky, ale když jsem se potom otočil, tak jsem vlastně viděl, že takových 20 metrů pod námi je převržený školní autobus, takový ten klasický žlutý, plný bahna. Očividně ho ta řeka musela nějaký kus nést nebo ho přinesla. No a teď vás samozřejmě napadá, jestli to spolu souvisí, jestli ty klíčky byly od toho autobusu, jestli tam někomu vypadly, nebo je tam ta řeka nějakým způsobem zanesla. A nejde se zbavit toho, že pořád myslíte na to, jak ten autobus byl nebo nebyl naložený v tu chvíli, kdy dostal ten zásah. Byly tam děti, nebyly tam děti, kde jsou dneska, kde je ten řidič? A možná, že ty klíčky vůbec od toho autobusu samozřejmě nebyly, já nevím.
11: Kromě humanitárních pracovníků, záchranářů, v těch oblastech se pohybují i lidé, kteří nadále pátrají v těch troskách a bahně po přeživších příbuzných, právě třeba po osobních věcech, které skončily pod vodou. Kolik lidí tam teď je?
12: Ano, tak to je, i když pouze částečně. Ti lidé mají pořád z té řeky obrovský, ne respekt, ale strach, to je strach samozřejmě, bojí se k ní přiblížit. Na břehu je spousta rozházených věcí, šaty, hračky, boty, kusy nábytku, samozřejmě auta, motorky a tak dále, ale ti lidé moc do těch trosek nejdou, drží se dál od té řeky. To pátrání po těch zmizelých samozřejmě pokračuje, už méně v těch skalách a v těch příkrých kopcích kolem řeky, protože jak už uplynulo pár dnů od té katastrofy, tak samozřejmě ta naděje na to, že by někdo, kdo utekl do těch hor, mohl tam přežít nahoře a nebyl objeven, tak ta naděje prudce klesá. Nicméně ti lidé pátrají takovým svým vlastním, poměrně dost smutným způsobem. Potkal jsem hodně lidí, kteří jeli na vlastní pěst právě z hor dolů do Katmandu a neměli vůbec nic. Oni měli pouze pár peněz v kapse, v druhé ruce mobil. V tom mobilu měli fotku svého příbuzného nebo toho, koho hledali, a vlastně takhle vyzbrojení v uvozovkách jeli do Katmandu, jeli do nemocnic, do márnic a snažili se tam najít ty své příbuzné, ty své blízké a měli tu fotku, kdyby tedy byla potřeba nějaká identifikace. Tihle lidé vlastně vůbec neřešili, jestli budou mít peníze na cestu zpátky, kde budou v Katmandu spát, protože v Katmandu samozřejmě život běží normálně dál, tady jim nikdo nic zadarmo nedá. Hmm. Takže to byl taky takový zajímavý způsob, v uvozovkách zajímavý, jak ti lidé pátrají.
11: Jak Nepálci o té vlně mluví? Nebo mluví vůbec o tom s vámi, co se odehrálo? Jsou sdílní?
12: Nepálci jsou velmi sdílní, velmi příjemní, otevření lidé. Já se přiznám, že po celá léta, co tady člověk nějak funguje v Asii, tak je považuji za jedny z nejpřátelštějších a nejpříjemnějších vůbec. Navzdory té obrovské bídě, která tady pořád panuje. Ano, oni o tom mluví a je zajímavé, že směrem k vládě, k tomu establishmentu, mají velmi smířlivý tón. Oni neviní vládu z toho, že by mohla za to, co se stalo, že tam jsou nějaké nedostatky třeba v tom vodním systému a tak dále. Jediné, co tedy trošku kritizují, trošku víc tedy, tak je ta velmi špatná úroveň dopravních cest a té dopravní infrastruktury. Oni říkají, že už dávno se stát měl vzorně starat o ty dvě, možná tři nejdůležitější silnice ve státě, z nich tedy ta jedna z nich je právě ta přerušená, úplně odříznutá od světa, proto je ta humanitární pomoc nahoru tak problematická a pomalá, že prostě to je něco, co je pro Nepál životně důležité. Dobré spojení s oběma sousedy, že to kdyby fungovalo, tak by všechno bylo daleko rychlejší.
11: Statistiky obětí ty vypadají bohužel den ode dne hůře. Stovky mrtvých, už přes 1000 mrtvých, tisíce pohřešovaných, ta čísla stále rostou. Objevila se teď taky informace, že se záchranáři snaží dostat k dělníkům v tunelech vodních elektráren, kteří tam uvízli. Kde přesně, jak náročné ty záchranné práce, teda nejen v tunelech teď v Nepálu nebo na hranici Nepálu a Tibetu jsou?
12: Ty vodní tunely nahoře na těch vodních dílech, to je velká neznámá. To jsou vodní díla, jsou to hydroelektrárny na řece Trišulí. Je to celá kaskáda takových menších a středně velkých staveb, ale jsou to i vodní díla na okolních řekách, na přítocích a tak dále. Nepál si od nich hodně slibuje. Ten potenciál zdejších řek, ten je obrovský a pracovali na těch stavbách nejen místní dělníci a inženýři, ale také cizinci, hlavně Jihokorejci, byli tam Indové, Číňané, lidé z různých míst světa. No a bohužel většina těchto lidí prostě není. Zmizeli, nejsou, záchranné týmy věří, že by tedy paradoxně mohli najít úkryt ve vodních tunelech, ve vodních šachtách, které jsou součástí těchto hydroelektráren, ale jsou to zatím pouze otazníky. Těch lidí objevených v těch tunelech je zatím velmi málo a čas bohužel velmi rychle běží.
11: A ty záchranné práce navíc, a vy už jste to říkal, komplikuje teď to vrcholící období dešťů, monzunů, to znamená Prší neustále?
12: Prší velmi často, prší každý den, odpoledne začne pršet a ten déšť trvá často do půlnoci a je to velmi silný monzunový déšť, takže ten úhrn srážek je obrovský, najednou vzniknou vodopády v té krajině, kde ještě před pár hodinami nebyly. Tím právě tímhletím terénem, kde se valí voda, tak putuje ta humanitární pomoc tam a zpátky. No a co si budeme povídat, takovéhle počasí nepřidá na psychice ani těm lidem. Vůbec ta psychika, v jakém jsou stavu ti lidé, mluvil jsem o tom před pár hodinami s jedním lékařem nepálským, tak on říkal hrozné věci, v jakém jsou ti lidé stavu.
11: Nepál požádal o pomoc i ze zahraničí, mimo jiné prosí o mrazáky kvůli velkému počtu zemřelých. Jak dlouho se bude ještě s následky bleskových povodní vypořádávat? Dá se to už teď odhadnout? Mluví o tom vládnoucí garnitura?
12: Budou to roky, budou to určitě roky. Vemte si jenom dát vlastně do pořádku tu hlavní silnici z Katmandu na sever k čínské hranici. To jsou stavby, které jsou jednak velmi drahé, také nějak nějakou dobu trvá veškerá ta projektová příprava, je potřeba dát dostatek stavební techniky, to vůbec není samozřejmost tady v Nepálu, často Nepálu pomáhají okolní země, Čína i Indie. Bude důležité také sehnat peníze nejenom z domácího rozpočtu, ale Nepál hodně spoléhá na mezinárodní pomoc. Nepálská vláda už řekla, že odhaduje, že bude potřeba minimálně částka 4 až 5 miliard amerických dolarů a to je velmi skromný odhad. Navíc blíží se zima, v těchto těch zatažených oblastech sice není pravidlem, že by byl sníh, ale hodně se ochladí a to bude pro jakékoliv práce samozřejmě problém, bude nedostatek pracovních sil. Ten odhad, jak dlouho budou ty práce trvat, tak když jsem se ptal Nepálců, říkali 3 až 5 let.
11: Davide, díky, že jste tam, kde jste a díky za všechny ty informace.
12: Děkuji a přeji všem pokud možno hezké dny.
11: Jak David říkal, přivezl sebou z hor spoustu natočeného materiálu, mimo jiné zachytil lidi stojící kousek od stále ještě rozvodněné řeky. Mluvil s lidmi z Člověka v tísni, které rozsah té katastrofy hodně šokoval. A vydal se třeba i přímo v Kátmandu mezi lidi, kteří tam dorazili z hor v naději, že své pohřešované blízké najdou v místních nemocnicích. David na místě zůstává, nadále bude odtamtud reportovat pro vysílání Českého rozhlasu a bude dál sledovat záchranné práce. K čemu konkrétně v Nepálu došlo, tak o to se detailně zajímá Jan Kropáček, fyzický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
13: Dobrý den.
11: Náš reportér na místě popsal následky velké vlny, která brala vše, co jí stálo v cestě. Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
13: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
11: Wow.
13: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo? To je velice hrubý.
11: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
13: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí. Takže když se řekne, bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
11: Hmm. Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála, nebo ty horniny pod ním?
13: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ve spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termín rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
11: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
13: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
11: No právě na to toho, se tam za ty kubické metry, ale
13: no,
11: na tu plochu.
13: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
11: Ano, tak vy tu
13: a je to asi 600 metrů. Je to 600 metrů, takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů. To si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo? Potom se nabuluje
11: materiál. Právě potom se nabuluje ten materiál. No, tak, tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
13: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska nebo za 12. Dneska je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko další příběh.
11: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci. Tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
13: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi. A to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci. Takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
11: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
13: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
11: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
13: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě

0: dál tím údolím, samozřejmě to obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
1: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
0: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
1: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku, to je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
0: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístil s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
1: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
0: Potom, tak krajina se určitě
1: mění. Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
0: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při i menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu. A nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
1: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
0: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
1: Ano.
0: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
1: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
0: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích a souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
1: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom Himalaj, ale třeba pro Alpy.
0: V Alpách se tady ty
1: Americe, všude
0: dějí,
1: na světě.
0: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo taky k vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna oběť na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
1: Tak snad tentokrát neutichne. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak jo, děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naším zvláštním zpravodajem Davidem Jakšem, který je momentálně v Kátmandu. Kontext potom doplnil fyzický geograf Jan Kropáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další detaily o dění v Nepálu, jako vždy, najdete na našich zpravodajských stanicích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.

0: další 60-minutovka nového dne skoro za námi. S Radiožurnálem se probouzíte do středy 2. září. Za chvíli další aktualizace Zelené vlny. Dobré jitro. Čtyři hodiny. A ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Ministr zahraničí Macinka si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Tenistka Vidmanová se při svém debutu na US Open do druhého kola nedostala. A dnes budeme zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních dvou měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
3: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Rusko obvinění odmítlo. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali. V době případných mírových rozhovorů v Moskvě ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů. V Pardubicích se otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabízí dvě sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
1: Sport. Tenistky Gabriela Knudsonová, Lucie Havlíčková i Daria Vidmanová prohrály při svém debutu na US Open v prvním kole. Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6. Stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové. A Daria Vidmanová nestačila na Španělku Bouzasovou Maneirovou. Prohrála po sadách 3-6 a 4-6. O postup hraje ještě Nikola Bartuňková. Její duel s Egypťankou Šerifovou vidí reportér David Prouza.
5: Nikola Bartuňková zatím jako jediná Češka v dnešním programu získala set, vyhrála ho 6-1 nad Egypťankou Šerifovou, druhá sada odstartovala před pár minutami, Šerifová má gimbal při svém vlastním podání, ale aktuálně se znovu nehraje, protože nad areálem ve Flushing Meadows opět prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zavřená D6, Úkladná, překážka na D1 za Brnem. Následky nehody stále blokují provoz na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy. Za odbočkou na Kladno a Únhošť se na 10. kilometru střetla 3 vozidla. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Únhošť a Jeneč. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. U nájezdu z Ostravské ulice na kilometru 204 stojí několik vozidel, zřejmě po nehodě jsou v odstavném pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte opatrnost. Za Rokycany na 65. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 se převrátil kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel oběma směry. Skončila tam noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Přeju vám dobré ráno, středa 2. září, 6 minut po 4. hodině. Co pro vás máme dál? Část vyřizování podpory bydlení přešla včera na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zjednodušení administrativy. Naproti tomu třeba svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. Detaily ještě do 4:15. Dobré ráno.
2: Radiožurnál a Jiří Šteflek.

0: Radiožurnálu Natalie Imbruglia. 4 hodiny 10 minut. Přejeme dobré středeční ráno. Úřadům práce včera přibyly nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení totiž posuzují, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých ale od 1. září zůstala jenom kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek anebo třeba rekvalifikací.
4: V situaci, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve větším případě žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakými dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle Platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 tisíc lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Česká skupina Lake Malawi ve vysílání středečního radiožurnálu čtvrt na pět. Dobré ráno přejeme. Další hrací den na US Open a další dešťové přeháňky, které přerušily zápas tentokrát Nikoly Bartuňkové. Aktuální vývoj v New Yorku sleduje náš sportovní reportér, teď trochu taky meteorolog David Prouza. Davide.
1: Daria Vidmanová vypadla, Lucie Havlíčková vypadla, Gabriela Knudsenová vypadla, ve hře zůstává Nikola Bartuňková, ta vyhrála první set nad Šerifovou z Egypta 6-1. Druhá sada začala, ale jen co začala, tak se zase přerušila. Musí to být frustrující nejenom pro nás, novináře, ale také primárně pro hráčky, které na kurtu chviličku čekali, co se stane. Ta přeháňka byla opravdu velmi drobná, ale vytrvalá, a v tu chvíli, kdy kurt začal viditelně klouzat, tak hlavnímu rozhodčímu nezbylo nic jiného, než znovu ten zápas přerušit, a v tuhle chvíli všichni tedy aktéři schovaní někde pod střechou v šatně, teoreticky můžou být i nějaké hráčské lounge nebo tak, na každý pád, co je jisté, že na kurtu číslo 8 v tuhle chvíli není vůbec nikdo a zatím vůbec nebyla žádná informace o tom, kdy a jestli se zápas Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou bude dohrávat. Můžeme se alespoň podívat na to, co se třeba děje na kurtech, kde si je střecha. Alexander Zverev, vítěz Roland Garrosa, finalista Wimbledonu, vede nad Italem Sonegem 1-0 na sety, v tom druhém ztrácí 2-3, ale podává. No a na druhém kurtu, který má střechu, tak Filipinka Ilaová hraje s domácí Američankou Stojanovou a Ilaová vede aktuálně 4-0 a 30-0. Připomenu také skvělý postup Gaela Monfise, který startuje tady na divokou kartu na US Open, je to jeho poslední Grand Slam v kariéře, a Paraguajce Vallecha porazil 3-1 na sety. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 4.20 na hodinách 15. září začne nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Titul budou obhajovat Pardubice, které před novou sezónou ještě posílili už tak hvězdný kádr. Kromě vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska bude nově dres Dynama oblékat dvojice mistrů světa z Prahy. Matěj Stránský a David Tomášek. Právě s ním natáčel reportér Petr Kadeřábek.
1: Davide, jaké je to natěšení?
2: Je to příjemný být doma, zvlášť, že se nám narodila dcera, takže v tom je to krásný a nemusíme nikam cestovat zase, jenom je, co máme rodiny poblíž, takže samozřejmě natěšení na tu sezónu, kdy ten tým je velmi kvalitní a nečeká nás samozřejmě nic lehkého v té obhajově, ale věřím, že ten tým je dobře poskládaný.
1: Ten tým byl nabitý hvězdami už vlastně v tom minulém ročníku. Teď tři velké návraty, Matěj Stránský, Tomáš Nosek a vy, takže vítěz Stanley Cupu, dva mistři světa. Kam až to půjde?
2: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, kteří dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct, a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Asi i fanoušci očekávají. Vy, když jste přišel poprvé do šatny, nahledal jste i národní znak, protože mě to připomíná trošku takový soubor reprezentantů než Dynamo Pardubice.
2: Na začátku to tak působilo, samozřejmě ta úroveň. Ta kvalita na tom tréninku je hned znát, je to vidět. Ale myslím si, že samozřejmě lidi budou mít očekávání, že každý zápas vyhrajeme 5-0 a to tak samozřejmě nefunguje. Myslím si, že to tak určitě nebude, prostě, že bychom prostě neměli prohrát žádný zápas. Samozřejmě ty očekávání těch fanoušků jsou taková, ale to bude na nás se s tím jakoby vyrovnat a být jako v klidu a přiblížím k tomu, aby ten tým vyhrával a pak je všechno takový příjemnější a lepší. No.
1: Lepší a příjemnější, to je právě kvůli tomu domácímu zázemí. Dcera ještě než se rodila s váma, procestovala celou Evropu a vlastně nejen Evropu. Ano. Teď tedy je to ten zlom v té vaší kariéře? To narození dítěte, protože u mnoha hokejistů to tak bývá.
2: Určitě tam nějaká změna je v tom, že nejde jenom o ten hokej. Jo. Samozřejmě je to naše skvělá práce, skvělý život, ale je tam i víc věcí a v tomhle tom krásný to vidět. A myslím si, že to pomůže v těch třeba horších obdobích, které můžou nastat, protože vždycky málo kdy je nějaký rok, který všude jako všecko funguje. Takže a může to samozřejmě ovlivnit i ten hokej trošku, protože ta energie jde někam jinam. Že jo. Je to člověk se teď přizpůsobuje malýmu prckovi, ale většinu stejně dělá manželka, ty to mají nejtěžší, ale určitou změnu v tom životě tam už vnímám a bude to zase potom najít si prostě cestu, jak využít ten hokej a i ten rodinný život, aby to bylo v pohodě všechno.
1: Davide, ať vám vyjde ta vaše první sezona po návratu a moc děkuji za rozhovor.
2: Jo, díky.
1: Říká David Tomášek, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory zlán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5:30. A ještě jednou Rozálie Machartová a zprávy.
3: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícímu soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Země Vyšegrádské čtyřky chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po včerejší schůzce ministrů zahraničních států V4 s japonským protějškem to uvedl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak vidí možnost spolupráce s Japonskem například v kybernetické bezpečnosti. Nový norský král Hákon VIII. Oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let. Hákon složil přísahu věrnosti norské ústavě z roku 1814. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná. Země od tohoto obřadu upustila v roce 1908. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení.
0: Sport.
3: Českým tenistkám a debutantkám na US Open Lucii Havlíčkové, Darje Vidmanové ani Gabriele Knudsonové se nepovedlo postoupit do druhého kola. Další z reprezentantek Nikola Bartuňková hrála s Egypťankou Šerifovou a vedla 1-0 na sety, pak byl ale duel kvůli dešti přerušen.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 za Lipníkem. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havarovalo více vozidel, včetně nákladního. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na D1 z Ostravy do Přerova čekejte překážku za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 291 zastavilo nákladní auto s defektem. Pozor na vybočující vozidla v tomto místě. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Úvaly. Na 10. kilometru stojí nepojízdná dodávka, v odstavném pruhu čeká na odtažení. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka vede přes Turnov Dali Měřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti. Na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A přeju vám dobré ráno ve středu, 4 minuty po 4:30.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Za 3 minuty bude 3:45 ve středu 2. září. Posloucháte Radiožurnál. Dobré ráno. V Lánech dnes exhumují ostatky Jana Masaryka. Po téměř 80 letech je vyzvednou z rodinné hrobky. Repitva by mohla pomoct objasnit tragickou smrt bývalého československého ministra zahraničí. Na místo se několikrát vydáme i v ranním Radiožurnálu. Poprvé to bude v 7:20.

0: Skupina Cranberries 10 minut nás dělí od 5. hodiny do 5. Pro vás mám ještě jednu reportáž. Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit nezvyklou fotku, a tedy zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě takhle totiž zbarvila rybník Vajgar vrstva sinic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka šířil i zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František na rybníku Vajgar, hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami, nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem provzdušovací zařízení, který je vidět vlevo od nás. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Sinice samozřejmě, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu, na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje. A ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál. Have

0: Radiožurnálu.
1: 60 let humoru, který nezestárl, a her, jejichž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek. Jaké je hrát Cimrmany v době, kdy jejich humor známe téměř z paměti? Co na něm pořád funguje a jak se legendární soubor proměňuje s příchodem nové generace? Vojtěch Kotek bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Dobré ráno, 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství. Hlavní hygienička Barbora Macková končí ve funkci. Rozehraný zápas tenistky Bartuňkové s egypťankou Šerifovou na US Open pořadatelé odložili kvůli dešti. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
4: Barbora Macková končí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
6: Program ve Wicklow začal už včera neformální večeří. Kromě unijních ministrů se jí účastnili i zástupci Kanady, Spojeného království, Švýcarska, Norska, Islandu a Ukrajiny. Právě zapojení neunijních partnerů by podle informací Rádia Svobodná Evropa mohlo být řešením finančních potřeb Kyjeva pro odolávání ruské agresi. Na pracovním setkání budou ministři také jednat o dalších sankcích proti Rusku nebo hledat cesty, jak Ukrajinu vybavit obrannými protivzdušnými raketami. Ministr Macinka má ve Wicklow na programu i schůzku se svým ukrajinským protějškem Andriem Sibihou. Z Dublinu Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbývající 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provincii Mafraq a Aqaba se přihlásily íránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Na obloze se dnes naposledy objeví cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště. Jeden z nich o hodinu později přistane v pražských Kbelích, kde se stane novým exponátem leteckého muzea.
1: Sport.
4: Utkání české debutantky na tenisovém US Open Nicoly Bartuňkové s egypťankou Šerifovou byl odložený. V New Yorku začalo znovu pršet. Bartuňková zvítězila v první sadě 6-1. Z druhého setu už tenistky neodehrály ani gem. Tři další Češky své zápasy prvního kola Grand Slamu dohrály, ani jedna ale nepostoupila. Gabriela Knudsonová podlehla Němce Lisové 2x3-6, stejným výsledkem i Havlíčková Maďarce Bondárové a Daria Vidmanová prohrála se Španělkou Buzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Desátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D5 se Žebrákem. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru, objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně za Žebrákem. Na 31. kilometru stojí nákladní auto s upadlým kolem na straně dovozovky.
8: Je to v odstavném pruhu, ale jde o levé zadní kolo přívěsu a ten přívěs je nahnutý do jízdního pruhu.
7: Překážku čekejte také na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 291 stojí nákladní auto s defektem. Je tam pozor na vybočující vozidla. A u Turnova je stále neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zpočátku bude slunečno, postupně od západu až zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, ať už jste vzhůru, protože spát nemůžete nebo prostě nesmíte, protože práce volá, tak jsme v tom s vámi. Středa 2. září celý tým ranního radiožurnálu připravil další vysílání, které za chvíli začneme s pracovní četou, která kontroluje pražské metro. Tak pojďte s námi do podzemí.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál, dnes začínáme na jedné kontrole. Pražské metro denně přepraví více než milion cestujících. No a aby fungovalo vše tak, jak má, tak ho musí v noci technici pravidelně prohlížet, opravovat a taky uklízet.
1: Je noc a s pracovníky dopravního podniku hlavního města Prahy jsme teď ve strojovně eskalátorů ve stanici metra Florence.
2: Díváme se přímo na hlavní ústrojí pohonných jednotek těchto třech přestupních eskalátorů. Skutečně se díváme na 7,5-tunový hlavní řídele.
1: Říká vedoucí jednotky dopravní zařízení Petr Vondráček.
2: Je to spousta mechanismů, který si musí kontrolovat, navíc přepravujeme cestující, takže si to vyžaduje velkou dávku kontrolních činností, které souvisí s bezpečným provozem.
1: Když pracovníci v metru vypnou elektřinu, běžné soupravy nahradí motorové univerzální vozíky, takzvané MUVky. Jsou žluté a technici s nimi dopravují různé stroje. Jeden z pracovníků teď používá zbíječku napojenou na kompresor. Čistí usazené nečistoty, vysvětluje vedoucí provozu tunely Milan Betráček.
3: To byla ukázka čištění odvodnění, kdy se čistil žlábek na odstupové rampě.
1: Tunely uklízí pracovníci dopravního podniku taky speciální myčkou a vysavačem. Myčka stříká na všechny strany, myje celý strop. Je to taková konstrukce, půlkruh, který má několik trysek stříkající vodu.
4: Jeden do stanice už.
1: Tohle mytí, to se dělá každý večer?
3: Ty trasy by byly přetížené, že tak jedeme dvakrát, třikrát a jezdí vysavač.
1: A co vysává vysavač teda?
3: Vysavač vysává to, co my jsme teď umývali.
1: Technici mají v noci na údržbu tunelů čas zhruba 2,5 hodiny. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Hraní radiožurnál a znovu škola. Tentokrát to bude o věku, který při nástupu do školy může podle brněnských vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti doslova na celý život. Reportáž ještě před půl, teď zprávy. Dobré ráno, 5 hodin, 15 minut. Upozorňujeme řidiče na uzavřenou dálnici D6 u odbočky na Kladno. Na 10. kilometru havaroval ve směru z Karlových Varů do Prahy několik aut, včetně kamionu. Objíždět se to dá to přes Unhošť a Jenéčno. Jaká je tam teď aktuálně situace, tak to nám detailně poví už za malou chvíli Zelená vlna. Prezident Petr Pavel právě dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Probírat budou zákon o vysokých školách, duševním zdraví dětí i rozpočet ministerstva, který má pro letošní rok mírně vzrůst.
1: Zavřená karlovarská dálnice D6, jak jsme slyšeli, ve směru z Karlových Varů do Prahy u Kladna neprůjezdná. Za sjezdem na Unhošť na 10. kilometru odklízejí následky nehody. Sjíždí se na Unhošť, jede po staré silnici, zpět najdete Věnči. Před odklonem menší kolona, objížďka zatím dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká více oblačnosti, než jsme měli na nebi včera. Srážek bude ale málo. Zpočátku bude obloha skoro jasná nebo polojasná, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. Odpolední teploty budou opět příjemné, většinou se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy stále tepleji až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: fajn vám teď v 5 hodin a 20 minut ve společnosti ranního radiožurnálu. Tak nám to po letních prázdninách zase začalo. Školáci se vrátili do škol, tak ať si rychle vy všichni zúčastnění zvyknete na ten režim. Zvykají si nejenom děti, učitelé a rodiče, ale zvykají si také řidiči a také strážníci v okolí škol, tak dávejte pozor. Do první třídy nastupují děti narozené teď ve stejném roce. Vůbec nejmladší a nejstarší, ale může dělit až 11 měsíců. No a v tomto věku je podle učitelů, ale také je podle vědců z brněnské Masarykovy univerzity znát docela každý měsíc věku. Ostatně v další reportáži o tom uslyšíte víc.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou bílou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro a je plný fix.
3: Všech různých barev.
1: Ano. A tady mám fixy na mazací tabulku, červená, zelená a modrá.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst, na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání, a s každým měsícem se jí opravdu mění i to myšlení, vidím, jak se posouvá.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Potvrzuje to i učitelka Pavla Šebelová ze základní školy Hamry v Brně.
6: Mám zkušenost, že spousta dětí, které by potřebovaly odklad a nedostali ho, tak se stává, že se dokáží vlastně nastartovat až zhruba kolem Vánoc a pak už vlastně ta práce je úplně jinačí, snažší, chybí jim prostě ten čas.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovy.
7: Z pohledu vývojové psychologie neplatí, že dvě šestileté děti jsou stejně staré.
2: Mladší a vývojově méně zralé děti mohou být zpočátku znevýhodněné. Jejich obtíže mohou být někdy mylně považovány za poruchu.
7: Když to dítě přijde do školy nezralé, tak potom zažívá neúspěch. Když zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností, sebevědomím a sociálními vztahy. Učitelé a psychologové by měli při hodnocení malých dětí zohledňovat jejich relativní věk.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je půl šesté. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je u Kladna stále neprůjezdná. Na 10. kilometru se srazila 3 auta. Řidiči by proto měli sjet nejpozději na 12. kilometru a úsek objet přes Unhošť a Jeneč. Budeme o tom mluvit i v zelené vlně Radiožurnálu na konci těchto zpráv. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku naverbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Připravili ji Národní knihovna s památníkem národního písemnictví pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr.
0: Sport.
3: Tenistky Lucie Havlíčková, Darja Vidmanová i Gabriela Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Zápas pak ale pořadatelé kvůli dešti přerušili a pak i odložili.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D6 u Kladna, taky silnice 10 u Turnova. Dálnice D6, jak jsme slyšeli, stále zavřená směrem do Prahy u Kladna. Na 10. kilometru likvidují následky vážné nehody. Dopravu odklánějí na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona, zatím krátká do 10 minut. Kolony pak čekejte i na objížďce, a to před vjezdem do Unhoště z dálnice. Zavřená stále taky silnice 10 na příjezdu do Turnova z Harachova. Tam se včera převrátila cisterna s naftou. Objížďka přes Turnov krátká, dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je aktuálně polojasno až oblačno, více mraku je na jihu a také na severu Čech a právě na severu Čech se ojediněle objevují přeháňky. Je docela chladné ráno, teploty se dnes po ránu pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. Nejtepleji je v Teplicích kolem 16 stupňů, oproti tomu nejchladněji na Březníku na Šumavě, tam klesla teplota téměř k nule. Na horách přes den vyšplhají teploty až k 17 stupňům, ve středních v nízkých polohách čekáme opět velmi příjemné nadprůměrné teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jižní Moravě bude zase o kousek tepleji, tedy 28 stupňů Celsia. A nebe zůstane zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně se ale bude obloha od západu zatahovat a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou dešťové přeháňky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím tropické noci s teplotami na 20 stupňů Celsia a jsou zřejmě tedy už minulostí. S vámi Radiožurnál 2. září. Pokud chystáte třeba na víkend výlet na Praděd a chcete se rozhlédnout po krajině a navštívit tamní vyhlídku ve vysílači, tak máte smůlu, začala její oprava, ale my se tam v ranním Radiožurnálu za chvíli přece jenom ještě vydáme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Místo, které ročně navštíví tisíce lidí, ale teď to úplně nepůjde. Začala totiž oprava rozhledny a vysílače na pradědu v Jeseníkách. Experti tam vymění některé části, no a prstenec věže dostane také úplně nový nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají české radiokomunikace.
1: 2,5 metru za sekundu.
2: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák, a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme sjeli o prstenec níž.
1: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů. Dochází k jejich vyřezání, nahrazení. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vymutím oken.
2: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
1: Když jdete pohledem po obzoru, šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
2: Ukazuje Michal Kozák z českých radiokomunikací. Vysílač na pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
3: Roční návštěvnost rozhledny řádově to dělá asi 40 až 50 tisíc. Tím, že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
2: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory Pradět Adam Tomáš, Radio Žu.

0: Dvě minuty před 6:15. Symfonický orchestr Českého rozhlasu si letos se stále připomíná z té výročí svého založení a připravuje také hned několik dárků pro své fanoušky a posluchače. Tak třeba letos 14. listopadu zahrají rozhlasoví symfonici spolu s kapelou Monkey Business v pražském fóru Karlín. No a z tohoto koncertu vznikne také tradičně album a koncert také ze záznamu pak odvysílá Radiožurnál. No ale právě teď natáčí Symfonický orchestr Českého rozhlasu jiné album, a sice s tenoristou Pavlem Černochem z děl skladatelů Wagnera a Korngolda.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky.
1: Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři, nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů, a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15.9. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. A teď ráno sledujeme také vzájemné útoky Spojených států a Iránu. Američané udeřili na cíle iránských revolučních gard. Teherán v reakci útočil na americké základny v regionu. Rakety likvidovala jordánská protivzdušná obrana. No a s podrobnostmi se už po 6. hodině přihlásí také naše reportérka v oblasti Jana Karasová. Na obloze dnes naposledy spatříme cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne krátce po 10. hodině dopoledne z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Belích a stane se tak novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se poté vrátí zpět do Pardubic.
4: Zavřená D6 u Kladna, nová uzavírka na Brněnsku. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru uklízejí po nehodě 3 auta, nedá se projet směrem na Prahu. Dopravu odklání na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte minimálně 10 minut v koloně. Ucpává se pak i objížďka před Unhoští. A pokud se chystáte z Kladna na Prahu, tak jít raději kolem Lidice po dálnici D7. Na Brněnsku je ode dneška až do půlky listopadu zavřený průjezd Ivančicemi po silnici 394 z Oslavan. Je to kvůli stavebním pracím, objížďka vede přes místní část Letkovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Teploty se dnes budou opět pohybovat ve velmi příjemném rozpětí od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě to bude ještě na návštěvu koupaliště, tam ukážou teploměry až 28 stupňů Celsia. A špatné to dnes nebude ani na horách, kde naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 17 stupňů. A počasí dnes bude také docela příjemné, poklidné. Zpočátku méně oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od západu mraků přibývat a místy může být úplně zataženo. Pršet by ale nemělo, jen na horách se mohou ojediněle vyskytnout dešťové přehánky. A ani vítr dnes nebude rušit, foukat totiž bude jen slabě. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, vítěznou generálkou proti Jižní Koreji v poměru 79-64 se české basketbalistky vnější světového šampionátu v Berlíně naladili na páteční start turnaje. Budeme to sledovat a sledujeme i cyklistiku. Cyklista Tadej Pogačar se teď zotavuje po těžkém zranění. Pětinásobný vítěz z Tour de France je po úspěšné operaci zlomeniny klíční kosti, kterou si přivodil při pádu 8. etapy letošní Vuelty. Vedle toho utrpěl také otřes mozku a zlomeninu krčního obratle.
1: Tady Pogačar má kolem sebe nejlepší lékařský tým ve své stáji UAE Emirates, který se o něj bude starat, který bude řídit tu rehabilitaci, ten návrat.
2: Popisuje šestinásobný paralympijský vítěz a cyklistický expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek. I on měl vážnou nehodu před 12 lety na mistrovství světa.
1: Ty procesy, které vlastně jsou potřeba pro to hojení, tak jsou tím rozumným pohybem ohromně urychlovány, takže stejně jako já jsem se vracel vlastně díky sportu zpátky do normálního života, tak tady Pogačar věřím, že pokud všechno půjde tím správným směrem, tak možná se vrátí dřív, než si všichni dokáží představit.
2: Tady Pogačar vyhlížel světový šampionát v Montrealu, který se pojede na konci září, a stáj UAE Emirates ještě nevyloučila, že se její největší hvězda nezúčastní.
1: To nejdůležitější bude, jak se bude cítit sám, a samozřejmě hlídat tu vlasovou zlomeninu obratle. V tréninku asi OK, ale nejhorší by bylo na tuhle tu situaci ještě znovu spadnout. Určitě bych ho nepouštěl do závodu a ten trénink, který bude následovat, tak může probíhat třeba na trenažéru.
2: Zmínil Jiří Ježek, že důležité je návrat neuspěchat. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: chvíli přečestou s vámi ranní radiožurnál a už to nejede. Naši dopravní zpravodajové varují před dlouhou kolonou na uzavřené dálnici D6. Ta je uzavřená u odbočky na Kladno po nehodě. Zelená vlna k tomu poví víc, předáme jsou zprávy počasí, tak buďte s námi.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. S Terezou Tomáškovou.
3: Americká armáda po druhé během 3 dnů udeřila na Írán. Ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli srpnovému útoku na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Tenistky Havlíčková, Knudsonová i Vidmanová končí na US Open v prvním kole. Dálnice D6 je směrem do Prahy neprůjezdná po nehodě u Kladna. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy znovu útočily na cíle v Íránu, už po druhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
4: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle íránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle íránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že íránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: A přibližně za 20 minut se do ranního Radiožurnálu přihlásí naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovému hybridnímu útoku na letišti v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Informaci serveru Novinky a iDnes potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Ruský prezident Vladimír Putin odmítl, že by za útokem v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. V reakci na incident zavírají ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. V Česku je letos výrazně víc dětských skupin. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo dotací vznik přibližně 500 takových zařízení. Velká část z nich otevřela se začátkem nového školního roku, třeba v Hrušovanech u Brna.
5: Kouří se to na háče?
6: Děti se hlavně těší, takže to je nejdůležitější pro nás. Zatím zkusíme bez spaní, takže hned po obídku, ale od příštího týdne už zkusíme i se spaním.
7: Syn a dcera paní Kateřiny patří mezi 80 dětí, které chodí do domu dětských skupin v Hrušovanech u Brna. Učitelky, včetně Petry Kejdušové, by zvládly starat se ještě o dalších 16 dětí. Režim tu mají podobný jako v běžné mateřince.
8: Rozdíl je možná v tom, že jsme tu 2 paní učitelky a 1 chůva.
7: Podmínkou dotace je, že musí být skupiny naplněné alespoň z 65%. To v Hrušovanech splňují. Alena Hysová, Radiožurnál.
3: V italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu soutěží celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše.
9: Sport. Tenisky Dara Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová neuspěly při premiéře na US Open. Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové po setech 3-6 a 3-6 a Knudsonová stejným poměrem Němce Lísové. A tím, co Knudsonovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
10: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
9: O postup hrála i Nikola Bartuňková, nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, pak byl ale duel odložený kvůli dešti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D6 u Kladna, omezení na Strakonické u Jíloviště. Dálnice D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zůstává neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru se srazila 3 auta, včetně nákladního, a následky stále odklízejí. Dopravu odklánějí na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte asi 25 minut v koloně. Další fronty jsou pak i na příjezdu z dálnice do Unhoště. Hodně řidičů tak sjíždí z dálnice už dřív na 16. kilometru na Velkou Dobrou. A doporučení pro všechny, kdo se chystají z Kladna na Prahu, jeďte kolem Lidic a po dálnici D7. Kolony i na Strakonické dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy po pojíždějí u Jíloviště. Až do pátku se pojede pouze jedním pruhem u stavby mostu. Fronta zatím krátká asi na 5 minut, ale pomalu se prodlužuje. Dálnice D48 ve směru z Frýdku Místku na Nový Jičín. Hlásíte čerstvou nehodu na 26. kilometru u Liphošti.
11: 3 osobní auta, teď teprve pán dával trouhelník, jedno auto je úplně v protisměru, docela dost se dostíte, takže se tam asi budou sjíždět zachranáři.
5: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553, pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude slunečno, později až zataženo, ojediněle přehánky a teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 6 hodin, 6 minut, středa 2. září. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Dobré ráno, pokud zrovna vstáváte, dobré ráno, pokud už se chystáte do práce nebo třeba i do školy. Někteří z vás vám přejeme z červeného studia Radiožurnálu Sport. Krásné ráno, přeju i Pavlu Tilšarovi.
13: Krásné ráno.
12: Pojďme pozvat naše posluchače na první hodiny dnešního vysílání. Bude to pestré jako tradičně. Už za chviličku se spojíme s naším reportérem přímo z New Yorku a budeme mluvit o tenisu, ale bude to dneska nejenom o US Open.
13: Rozhodně i o cyklistice. V Vueltě, protože nás čeká i povídání s Jiřím Ješkem, naším nejen cyklistickým expertem, tradičně v těchto dnech před 8 hodinou, ale třeba taky před 10 se spojíme s českým ženským basketbalovým národním týmem, protože se blíží začátek mistrovství světa v Berlíně, kam se Češky kvalifikovaly po 12 letech a mají za sebou úspěšnou generálku.
12: Teď už Dan Bárta, krásnou středu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Po Danu Bártovi v ranním vysílání radiožurnálu Sport pojďme na tenisové US Open a platí to doslova. Spojujeme se s naším reportérem v New Yorku, kterým je David Prouza. Davide, přejeme krásné ráno.
1: Krásné ráno do Prahy.
0: V té sportovní části zpráv jsme bohužel mohli slyšet, že to nebyl příliš vydařený den z českého pohledu, ale já začnu Nikolou Bartuňkovou, protože ta odehrála jenom první set svého zápasu, prvního kola proti Majar Šarifové 6-1 pro českou tenistku, ale dál se tedy pokračovat nemohlo. Dohraje se ve středu dnes, tedy už jak tady máme v Praze středoevropského času, tak jak moc velké problémy to počasí způsobilo v New Yorku a jak dobrý zápas začala Nikola Bartuňková?
1: Já bych řekl výkon obstojný od Nikoly Bartuňkové, byť se o některé gemy hodně tahaly, o 6-1 vypadá velmi výborně, ale některé ty gemy byly opravdu hodně vyrovnané a je dost možné, že až se bude dohrávat dnes odpoledne ten zápas amerického času, tak samozřejmě to klidně může být ještě na 3 sety, protože byly momenty, kdy opravdu obě hráčky na tom výkonnostně byly podobně, ale musím uznat jednu věc, dnes byly opravdu neskutečně nepříjemné podmínky. Kromě toho, že prošelo často, že se zápasy přerušovaly, odkládaly a tak dále, tak bylo obrovské dusno a to, co říkala Lucie Havlíčková vlastně teď v tom zvuku ve zprávách v 6, tak můžu jenom potvrdit, stačilo vyjít ven, udělat 3 kroky a člověk se vracel zpátky do prostoru pro novináře absolutně spocený a splavený. Nechutná vlhkost, do toho pořád déšť, nic příjemného pro žádného tenistu. Bohužel možná třeba i na to doplatili české zástupkyně a máme tady zatím takový nejsmutnější den, pokud jde o české postupy, protože vlastně není žádný. Nikola Bartuňková je blízko, má jeden set vyhraný, ale stále jí čeká ještě dohrávka a zbytek té české výpravy, tentokrát tedy neúspěšný, jmenovitě Lucie Havlíčková, Gabriela Knudsenová a Daria Vidmajová.
2: A Davide, kdo z té trojice, kterou si jmenoval teď na závěr, měl možná nejblíž k tomu, aby postoupil do druhého kola US Open, byť se to tedy nepodařilo?
1: No, vlastně všechny 3 prohrály ve 2 setech, ale je potřeba říci, že Gabriela Knudsenová určitě měla šance, vedla v prvním setu nad Němkou Lisovou 2-0, ve druhém setu dokonce 3-0, měla dokonce i breakbally na 4-0, nakonec se jí to ale nepovedlo a vlastně ty sety byly úplně identické, začátek dobrý pro Knudsenovou, pak trochu, řekněme, taková nervóznější pasáž a nakonec jistější Lisová. Gabriela Knudsenová o tom mluvila, že prostě ta realita toho, že hraje hlavní soutěž na Grand Slamu poprvé v kariéře, vlastně v relativně pokročilém věku, jí je 29, tak zkrátka to na ní nějaký vliv mělo, ale zároveň pak zpětně byla schopná i docenit tu situaci, kdy se probojovala do té hlavní části Grand Slamu a teď má i možnost, řekněme, finanční si zajistit dobrý zbytek roku, možná si třeba vzít širší tým na zbylé turnaje a zase se třeba posunout žebříčkem a zajistit si, že příště se do té hlavní soutěže na Grand Slamu probojuje znovu. Jedna věc, ona je vlastně vystudovaná novinářka na univerzitě Syracuse, tady kousek od New Yorku a je to zkrátka znát při vší úctě ke všem sportovcům, se kterými obvykle na radiožurnálu Sport mluvíme, prostě v momentě, kdy mluví někdo, kdo je takhle sečtělý a má to takhle srovnané v hlavě, tak je to hrozně příjemné a věřím, že Gabriele Knudsenové se v tom tenisovém světě ještě bude dařit i proto, abychom mohli poslouchat její názory, její vyjádření, která jsou prostě fajn. Na poslech.
0: S Davidem Prouzou si povídáme o tenisovém US Open s naším reportérem, který je přímo na místě v New Yorku. Nikolu Bartuňkovou tedy čeká dnes dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarifové a představí se další kvarteto českých tenistů, respektive tenistek. Davide, tak můžeš představit tenhle český program dnes?
1: Rád a mohlo by to být docela veselé zase na výsledky s tou jednodenní výjimkou, protože budou hrát finalistky Wimbledonu, ta neúspěšná Karolína Muchová proti Britce Boltrové a ta úspěšná wimbledonská šampionka Linda Nosková tu čeká zápas s Tajkou Tara Rudiovou. Linda Nosková na kurtu se střechou, takže s jistotou, že zítra bude hrát, ale zároveň také jako druhá v pořadí té night session po zápasu Američana Tiafoe, takže je dost možné, že se na kurt dostane vlastně až ráno českého času, takže možná v našem takzvaném prime timeu pro Radiožurnál Sport. No a ještě jedno jméno jsem zapomněl, tak ho doplním. Karolína Plíšková jako jedna z prvních by měla nastoupit v tom dnešním programu proti Rusce Schneiderové, pokud počasí dovolí, tak krátce po 17. hodině někdejší finalistka US Open bude bojovat o postup do třetího kola mezi muži. To bude Jiří Lehečka, toho čeká souboj s Toubem Samuelem, ale zápasy Lehečky, Muchové a Noskové budou později večer až zase ráno dalšího dne.
0: O tenisovém US Open přímo z New Yorku s Davidem Prouzou, jestli dobře počítám, Davide, my tady sice máme krásné středeční ráno, to máš aktuálně po půlnoci, tak vlastně na závěr našeho povídání ti popřejeme dobrou noc a moc se budeme těšit znovu na slyšenou.
1: Děkuji, těším se na slyšenou, věřme úspěšnějšími výsledky českých reprezentantů v příštích dnech.

0: 6 hodin 19 minut středa 2. září posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport z českého pohledu. Řekněme, jeden turnaj, pokud jde o míčový halový sport, je za námi. Mistrovství Evropy v Brně bohužel pokračuje, ale bez české účasti. No ale nebude to trvat dlouho a budeme se i tady na jediném čistě sportovním rádiu znovu věnovat ženskému kolektivnímu sportu, protože už v pátek na mistrovství světa v Berlíně do turnaje vstoupí české basketbalistky. No a Pavle, mají za sebou v tuhle chvíli generálku.
1: Ano, už to nebude tentokrát o volejbale, ale o basketbale. Češky zvítězily v Berlíně nad Jižní Koreou 79-64. Co mě zaujalo, hrálo se v takové tréninkové hale, vypadalo to, jako kdyby si české reprezentantky zahrály někde v tělocvičně na Gimplu proti soupeřkám z Jižní Koreje. Každopádně přesvědčivá výhra 79-64 a čtvrté vítězství z pěti zápasů v přípravě, což je opravdu slibné od výběru trenérky Romany Ptáčkové, ale musíme druhým dechem dodat to, že ve skupině šampionátu, kde se Češky představí po 12 letech, je čeká opravdu velmi silná opozice, a to Itálie, tedy bronzový tým z posledního mistrovství Evropy, Čína, obhájkyně světového stříbra, a Spojené státy, čtyřnásobné šampionky posledních čtyř turnajů.
0: Američanky, mám takový pocit, basketbal docela hrát umějí, i když v posledních dnech jsme, myslím, i tady reportovali o tom, že budou mírně oslabené, ale to asi v tom kontextu zas tak moc neznamená.
1: No každopádně zeptáme se na to, jak silná skupina to je, taky kapitánky českého týmu Natálie Stoupalové. Budeme s ním mluvit po 9. hodině a 30. minutě.

0: skupině Fratelli s vás v ranním vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 25 minut s Pavlem Tilšarem pozveme na dnešní podvečerní a taky večerní radiožurnál Sport, protože Šance Liga dnes nabízí dvě dohrávky.
1: Ano, 4. kola zbrojovka Brno Hradec Králové od 18 hodin a od 20 v Dělíčku Bohemiance proti Jablonci. Na obou stadionech budeme mít reportéry, takže očekávejte přímé přenosy a po 9. hodině povídání s Pavlem Horvátem.

0: Na konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tak jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
4: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
1: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
0: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
1: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Do kin míří strhující dokument. Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál v půl sedmé. A další zprávy, Tereza Tomášková.
7: Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval. Národní divadlo Brno dnes chystá speciální program k zahájení nové sezóny. 6 hodin večer začne na Piacetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení Pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Už ve 3 odpoledne začne program pro děti, kde si zájemci vyzkoušejí třeba práci dirigenta.
0: Sport.
7: Fotbalová šance liga večer nabídne 2 dohrávky 4. kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. V 8 večer začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. Na Radiožurnálu Sport můžete oba duely poslouchat v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 u Kladna a nehoda u Příbora na dálnici. D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zůstává neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru se srazila 3 auta, včetně nákladního. Dopravu odklání na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem už postojíte až hodinu v koloně. Další fronty jsou pak i na příjezdu z dálnice do Unhoště. Lepší sjet z D6 už na 16. kilometru na Velkou Dobrou. A doporučení pro všechny, kdo se chystají z Kladna na Prahu, jeďte kolem Lidice a po D7. Strakonická na příjezdu do Prahy s Příbrami. U Jíloviště se u stavby mostu jede pouze jedním pruhem, to až do pátku, a zdržíte se asi 15 minut, brzdí se za sjezdem na Řitku. Na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku do Nového Jičína zpomalte za Příborem. Na úrovni Libhoště na 26. kilometru zasahují hasiči u nehody 3 aut, jede se jedním pruhem a brzdí se prudce. Kolona tam není, ale brzdí se. A ještě dálnice D8 ve směru z Drážďan na Prahu byl chvilku zavřený tunel Panenská za hranicemi s Německem. Nadrozměrné vozidlo bylo v tunelu, teď už se opět projíždí, vydržte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Teploty v noci a po ránu už zase klesají k nule, tedy zatím v obvyklých mrazových lokalitách. Dnes bylo nejchladněji na šumavském Březníku. Právě tam meteorologové naměřili téměř nulu. Naopak nejtepleji zůstalo v Teplicích kolem 16 stupňů. Nejčastěji se teplota teď po ránu pohybuje mezi 9 a 13 stupni Celsia. Přes den ale svetry z rána odložíme, odpoledne totiž teploměry ukážou 21 až 25 stupňů a na letní šaty to bude na jižní Moravě, tam bude stále kolem 28 stupňů Celsia. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 17 stupňů. A nebe bude zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti, místy až na zataženo a zejména v horských oblastech se mohou ojediněle vyskytovat přehánky. A celé to dnes doplní jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport je 2. září, je taky 6 hodin a 38 minut. Ve Velké Británii fotbalové přestupy, ve Španělsku cyklistika, ve Spojených státech amerických a Kanadě zase tenis.
1: To jsou hlavní témata zahraničních sportovních webů. Co se v cizině nejvíc řeší, teď probereme podrobněji s Lukášem Antošem. Krásné ráno.
2: Dobré ráno všem. Na serverech BBC Sport a Sky Sport je číslem 1 zmíněný fotbal. Hlavně anglická fotbalová Premier League, protože včera večer se uzavíralo přestupové okno. Nejvíc článků na titulních stranách se věnuje mistrovství světa z roku 2022 Argentinci Enzu Fernandezovi. Není divu, podle BBC míří do Manchesteru City z Chelsea na poslední chvíli za 125 milionů liber, tedy více než 3,5 miliardy korun. A to je vyrovnání rekordu soutěže. Vedle britských stránek jsou transfery hlavním tématem i na francouzském webu L'Équipe, který závěr přestupového okna označil za turbulentní.
1: Ano, bylo to opravdu turbulentní. Enzo Fernandez už je oficiálně hráčem Manchesteru City, překonal tedy rekord Alexandra Isáka z minulého roku, když odcházel z Newcastle do Liverpoolu. Máme tady pro vás, Karle a Janu, ještě jeden zajímavý nepřestup nakonec, ale necháme si ho po 7 hodině, tak můžeme pokračovat jiným sportem.
0: Je to tak, pojďme na jiný sport a do jiné země, protože španělská Marka ta zase píše hodně o cyklistické Vueltě, tak Lukáši, jaká témata tě zaujala?
2: Dvě hlavní, jednak překvapivé a zatím životní vítězství Francouze Tronchona, který v závěrečném a podle Merci chaotickém sportu doslova zaskočil favority a díky tomu vyhrál 10. etapu a jednak stále rezonuje i téma slovinské superhvězdy Tadeje Pogačara. Pětinásobný šampion Tour de France po operaci a pomalu bude začínat s rekonvalescencí. O Slovinci spíše třeba i The Guardian a přidává fotku z nemocnice, kterou si sám Pogačar dal na sociální sítě po operaci. Je na lůžku, má límec a několik obvazů a ran na rukou i na čele.
0: Je to tak, hodně se to řeší samozřejmě v celém cyklistickém světě, pokud jde o pokračování sezony a možná i kariéry. Tady je Pogačar, on si totiž mimo jiné zlomil jeden krční obratel, tak možná taková trošku pozitivní zpráva může být, že lékaři tedy z té fotky, kterou Pogačar poslal na sociální sítě, vyčetli, že ten límec, který má kolem krku, je takový ten měkký. Takže údajně by to nemuselo znamenat nějaké velké komplikace, pokud jde o páteř, v případě, že by ten obratel byl zlomený opravdu nepěkně, tak by tam byl takový ten ošklivý tvrdý a tady by se nemohl vůbec hýbat, tak věřme, že po té operaci bude v pořádku. Pojďme jinam.
1: Jdeme do zámoří a podíváme se na tamní weby, tak co se řeší ve Spojených státech a Kanadě.
2: Běžně plní titulní strany ty největší americké sporty, jako je basketbal, hokej, baseball a americký fotbal. Tentokrát ale ESPN či TSN je nejvíc tenisu, aktuální výsledky z Grand Slamu US Open i články a rozbory. Zaujala mě i jedna odlehčená reportáž na ESPN. Nedočete se možná překvapivě o žádném výsledku, ale o honey juice, tedy o drinku typickém pro turnaj v New Yorku. Server píše o tom, že tento koktejl s melounovou příchutí je velkým hitem. Jen za loňský turnaj se jich podle webu vypilo přes 700 tisíc.
0: Tak až se znovu spojíme s Davidem Prozu, tak se ho musíme zeptat, Pavle, jestli už ho vyzkoušel, ale nepřijde mi, že by byl fanoušek melounové příchuti.
1: Taky si myslím, že si dá radši něco žlutého s pěnou. Každopádně by mě by zajímalo, jestli to bude 700 tisíc jako těch kelímků nebo litrů.
0: I na to se zeptáme Davida Prozu. Každopádně i o tom se píše na zahraničních webech. Informoval nás Lukáš Antoš. Moc díky.
2: Hezké ráno.

0: skupina Coldplay dohrává ve středečním radiožurnálu Sport 6 hodin 45 minut. Dnes je středa a tak hodina mezi 10. a 11. patří klasicky našim moderátorským osobnostem. Na řadě dnes je Andrea Sestiny Hlaváčková a tím pádem její pořad Na síti a dnes to bude, Pavle, o vodním slalomu.
1: Ano, s čerstvým, dá se říct, stále ještě mistrem světa v kajak krosu, Vítem Přindíšem si bude naše kolegyně Andrea Sestiny Hlaváčková povídat a ten rozhovor je přetočený, takže možná nedojde na to, co čeká vodní slalomáře. Právě v tom, o tomto víkendu je to vlastně první závodění, první světový pohár od právě letošního světového šampionátu v Oklahomě. Pojede se ve Francii.
0: Je to tak ve Versirmarn a teď už tichá dohoda. Příjemný poslech.

0: Tichá dohoda, 6 hodin 49 minut, krásnou středu, přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a pojďme na snowboard cross, jedinou závodnicí v tomhle sportu v historii, která vybojovala 3 individuální olympijské medaile, ale sportovní cesta Evy Adamčíkové ještě zdaleka nekončí.
1: Maminka ročního Krištofa se ve 33 letech připravuje na další zimní sezonu, která bude mít vrchol na březnovém světovém šampionátu v rakouském Montafonu. A s Evou Adamčíkovou natáčel reportér Jakub Marek.
2: Evo, před víc než půl rokem to byla další olympijská medaile, ještě člověk tak nějak nevěděl, co bude, nebude. Tak teď už je to trochu jasnější s tím, jak bude pokračovat, nepokračovat sportovní kariéra.
3: Já jsem vlastně zjistila, že se nedokážu nějak jako ze dne na den rozhodnout. Asi je to prostě tím taky, že ten sport není jenom práce, ale je to život můj. Takže jsem normálně na jaře začala trénovat a nějak tak jako jedu v tom, že prostě pokračuju a uvidím, jak mi to půjde.
2: Na druhou stranu jste zas tak blízko, nikdy mistrovství světa nezažila.
3: To je pravda. A Montafon mám ráda, i když samozřejmě jako zlomila jsem si tam nohy, ale bylo to na jiném kopci. A minulý rok si myslím, že mi to tam docela šlo, jenom mě tam prostě posledních pár sezon vždycky v tom Montafonu buď nějak blbě spadnu, nebo neudělám ani moc chybu a stejně mě předjedou.
2: Vy i před rokem touhle dobou jste říkala, uvidím, co malý Krištof dovolí, nedovolí, jestli z toho bude olympiáda, nebude. Teď to je tedy něco podobného, ale ta příprava dá se nějak srovnat? Je to teď mírnější s tím, že skutečně není ta olympiáda?
3: Jo, určitě je to mírnější. Zároveň je to trochu jednodušší v tom, že už jako vím, co dělám, máme zajetý režim, Krištof samozřejmě už jako vyrostl, je o rok starší a je to už prostě s ním jiný, je to super.
2: Kdy se zintenzivní ta příprava?
3: Ten podzim je přesně jako to období, kdy se to zintenzivní, protože teďka člověk má čas na ty tréninky, takže my začínáme, že jedeme do haly do Langráfu a budeme doufat, že bude jako nějaká lepší zima a uvidíme, no.
2: Ten ostrý start bude v prosinci, v červini, začátek světového poháru.
3: Jo, jo, tam to většinou se jim daří i třeba s horšíma podmínkama udělat pěknou trať. My vlastně většinou na konci listopadu máme evropský poháry na Pitstálu, což je takový jako trošku rozjížděcí závody a takový zahřívací, ale opravdu jako ta sezóna začíná tou červíny. Vypadalo to, že budeme mít víc závodů. Teďka, co jsem měla informaci před 14 dníma, tak zrušili i Gruzii, i Francii, takže to vypadá, že budeme mít jeden světový pohár měsíčně, tak to je jako, jako samozřejmě jsou to dost často dvojáky, že závodíme v sobotu a v neděli, dva individuály třeba, ale je to jeden závod v prosinci, jeden v lednu si myslím, jeden v únoru a pak mistrovství světa v březnu a jeden světák ještě v březnu, no. Takže je to opravdu jako smutný pohled i na tohle, bohužel v našem případě.
2: To říká trojnásobná olympijská medailistka, dvojnásobná mistryně světa snowboard krosařka Eva Adamčíková. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Jsme moc rádi, že posloucháte v 6 hodin a 56 minut ranní vysílání Radiožurnálu Sport, a když nás budete poslouchat za necelé 2 hodinky, tak určitě neprohloupíte. Vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že vždycky kolem té 8 hodiny a 50. minuty soutěžíme, a dneska to nebude jinak, a taky moc dobře víme, že vy, naše posluchači, od nás asi ze všeho nejradši dostáváte vstupenky.
1: Tentokrát to bude na film, na zápas o století, na ono slavné fotbalové čtvrtfinále mistrovství světa Anglie, Argentina a boží ruka Diega Maradony.
0: Je to tak, a protože se samozřejmě snažíme oslovit vás, ať už bydlíte v České republice kdekoliv, tak dostanete na výběr, můžete jít do kina buď v Praze, Brně nebo Ostravě, tak snad to pokrývá skoro všechny z vás.

0: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Ex-ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu podepisoval bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku. Rusko uzavře jeho konzulát v Bonnu. Tenistky Havlíčková, Knucsonová i Vidmanová končí na US Open v prvním kole. Kolona popojíždí na dálnici D6 u Kladna směrem do Prahy. A zpočátku bude slunečno, postupně až zataženo s přeháňkami a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostala příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje. Nevyjádřil se ani jeho syn. Podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Vladimir Putin to odmítá. Tvrdí, že akci připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu.
3: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadefull řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Na vysílači na Pradědu v Jeseníkách začala rekonstrukce rozhledny. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače.
4: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
5: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
6: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
5: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Zhory Pradět Adam Tomáš, Radiožurnál.
7: Sport. Teniska Gabriela Knucsonová premiérový zápas v hlavní soutěži grandslamového turnaje nezvládla. V prvním kole US Open prohrála s Němkou Lísovou 2x3-6. V obou setech se přitom dokázala vytvořit náskok, ale doplatila na nevyrovnané výkony. Knucsonová po utkání přiznala, že byla nervóznější než kvalifikaci.
8: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře trošku zpomalené nohy, trošku zpomalená ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější. A když zkazí míček, tak ho to třeba znevozní víc.
7: Do druhého kola neprošla ani Lucie Havlíčková. Maďarce Bondarové podlehla 2x3-6. Dara Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. O postup hrála taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Duel se ale kvůli nedohrál a je odložený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D6 u Kladna, kolona i na Strakonické u jíloviště. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy stále popojíždějí kolony u Kladna. Na 10. kilometru byla dálnice zavřená kvůli nehodě, teď už se projíždí minimálně jedním pruhem. Fronta zůstává aktuálně asi na 25 minut. Doporučujeme zůstat na dálnici, objížďky jsou ucpané. Na Strakonické na příjezdu s Příbrami do Prahy fronta u jíloviště stále asi na 15 minut po pojíždí od benzínky kolo Cůřitky. Pozor i na Brněnské na příjezdu z D1 do Prahy u Chodova na 0. kilometru stála dvě auta po nehodě v levém pruhu. Teď odjela, provoz ale vázne od sjezdu na Průhonice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor, pokud sjíždíte na Vysoké Mýto a na Olomouc na 84. kilometru. Ve sjezdu na D35 nehoda a brzdí se už na D11. Na dálnici D48 z Příbora do Nového Jičína pozor u Libhošti. Je tam nehoda na 26. kilometru, dojíždí se do Krátké Kolony. A ještě silnice 33 z Náchoda do Hradce Králové u České Skalice zasahují hasiči u vážné nehody, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude slunečno, postupně má od západu přibývat oblačnost až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
10: 7 hodin 6 minut, posloucháte středeční Radiožurnál Sport a my vám přejeme krásný den ze studia Radiožurnálu Sport. Pojďme na Davida Douděru, ten by si totiž mohl zahrát podle všeho zámořskou MLS. Připomeňme, on byl potom květnovém derby společně s Tomášem Chorým, byl vyřazen z kádru Slavie, ale tedy, Pavle, vypadá to, že s každým z nich to aktuálně je trošku jinak po zásahu majitele Pavla Tykače, tedy Chorý zpátky ve slavistickém kádru. David Douděra si hledá angažmá.
11: Ano, David Douděra si hledá angažmá. Český fotbalový obránce by tedy mohl hrát v zámoří za FC Cincinnati, což je tým, který už máme spojený s jedním českým hráčem a to je záložník Pavel Bucha, který se třeba nedostal na rozdíl od Douděry na to mistrovství světa, které bylo letos právě v zámoří. No a možná pro Buchu by to mohla být výhoda, že Douděra přichází, protože v poslední době Bucha alternoval na pozici pravého obránce, jinak je to záložník, takže David Douděra by mohl zaujmout právě ten post pravého beka v Cincinnati, v MLS. Tuhle informaci přináší web The Athletic.
10: Tak v minulosti jsme byli zvyklí na ty české kolonie v zámoří v souvislosti s ledním hokejem, tak třeba se nám rýsuje první taková fotbalová.
2: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: To byly R.E.M., přejeme krásné středeční ráno 7 hodin a 11 minut, ať už nás posloucháte kdekoliv. Stalo se dnes naše nová rubrika radiožurnálu Sport, ve které připomínáme historické události pevně spjaté s nějakým datem.
1: Dnes je 2. září, vracíme se přesně o 50 let zpátky.
2: My jsme skončili v dubnu, že jo, a on byl září. A předtím ještě v únoru byla olympiáda, takže to bylo dost těžký, jako 3 takový vrcholy během krátké doby, to máte během 6 měsíců. Nejlepší je prostě snad takový turnaj s pokorou, protože jsme mohli být třetí, čtvrtý, Švédsko, Spojené státy, hráli jsme s nima 4-4 ve Philadelphii. Tam můžete skončit jako my ve finále a můžete být čtvrtý, pátý.
1: Slyšeli jste hlas Milana Nového, jedné z hvězd hokejového výběru Československa na kanadském poháru roku 1976. Ten začal právě 2. září a reprezentace tehdejších mistrů světa v něm postupně vyzvala Sovětský svaz, Finsko, Spojené státy, Kanadu a Švédsko.
0: Právě Kanadu v základní části Čechoslováci porazili, a to gólem Milana Nového, který je dodnes jedním z nejslavnějších v naší hokejové historii. Se 3 výhrami, 1 remízou a 1 prohrou se dostal národní tým do finále. V něm ale 2x podlehl Kanadě.
1: Pro oba týmy to tehdy byla výjimečná éra. Československo reprezentovali Nový, Pouzár, Martinec, Eberman, 2 z bratrů Šťastných nebo Holeček s Dzurillou. Za Kanadu zářili Orr, Hall, Esposito, Sittler, Dion, Lafleur, Potvin nebo Vachon.
0: Kanadský pohár začal 2. a skončil 15. září. V různých formátech se hrál nepravidelně. Do roku 1991 později ho nahradil světový pohár. Ten se konal naposledy skoro přesně před 10 lety a vrátit se má za další 2.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Dermot Kennedy ve středečním radiožurnálu Sport, 7 hodin 16 minut. Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií liverpoolský klub za 25-letého fotbalistu zaplatí 40 milionů liber. Zase jsme tedy v přepočtu na české přes miliardu. Tentokrát je to necelá 1 1/4. Balogun podepíše v novém působišti 4letou smlouvu. Everton naopak opustil senegalský křídelník Ndiaye, který posílil Manchester City.
1: Otázkou je, jestli doopravdy Florin Balogun do Evertonu zamíří, protože třeba i BBC píše o tom, že nakonec ta dohoda mezi kluby, tedy mezi Evertonem a Monakem, by mohla padnout s ohledem na nějaké možné zdravotní komplikace amerického útočníka, který je dobře známý od letošního mistrovství světa.
0: Chudák, nemůže za to.
1: Nemůže za to, může za to americký prezident Donald Trump, který se trochu přimluvil u Gianniho Infantina, šéfa Mezinárodní fotbalové federace, a byla mu zrušená červená karta, on tak mohl hrát ten důležitý zápas v playoff, myslím, proti Belgii.
0: Já myslím, že to bylo, ano, přesně, ta proti Bosně, ne? Nebo ne? Ne, on byl vyloučen proti Bosně. On byl vyloučen proti Bosně a mohl nastoupit proti Belgii, máš úplnou pravdu.
1: A pak Američani vypadli, takže taková drobná karma pro výběr Spojených států.
0: Nepomohlo to.
1: Nepomohlo to, nicméně, když ještě zůstaneme u toho aktuálního tématu těch největších přestupů, protože včera skončilo přestupové okno v těch elitních evropských soutěžích, tak zmiňovali jsme tady třeba Argentince Enza Fernandéze, jehož přestup z Chelsea do Manchesteru City je novým britským rekordem, 125 milionů liber, možná o něco více. Fernandéz překonal ten transfer Alexandra Isaka, švédského útočníka, který loni odcházel z Newcastle do Liverpoolu.
0: A tady už opravdu se bavíme o miliardách, protože tam je to v tom přepočtu někde kolem 3,5 miliardy českých korun.
1: Neskutečné sumy, ale dá se odejít někam i v úvozovkách zadarmo. Třeba Jack Grealish, taky řekněme širší člen anglické fotbalové reprezentace, odešel z Manchesteru City na hostování do Evertonu.

0: Phil Collins ve středečním radiožurnálu Sport. Krásné ráno přejeme ze studia našeho tady červeného. Obě si Grand Slamovou premiéru vybojovali v kvalifikaci, obě následně v prvním kole US Open shodně prohráli, dokonce i stejným výsledkem.
1: Začínáme u Gabriely Knudsonové, která při premiéře v hlavní soutěži na Grand Slamu do druhého kola tenisového US Open nepostoupila, s nímkou Evou Lisovou prohrála 3-6 a 3-6.
2: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé, rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře trošku zpomalený nohy, trošku zpomalená ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější a když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
3: Vyprávěla Gabriela Knudsonová. Grandslamovou premiéru prožila v úzovkách až v 29 letech. Důvod je jednoduchý. Přednost před tenisem u ní v mládí dostalo vzdělání a ve Spojených státech vystudovala žurnalistiku. I proto ji na kurtu podporovala v New Yorku řada lidí.
2: Celý týden jsem tam měla hodně kamarádů, protože jak jsem byla na Syracuse University, tak hodně lidí po škole šlo do New Yorku. Takže jsem měla hodně známých a bylo to krásné. Jako každý den mě fandili a přicházeli, tak to je hezký.
3: Účast v hlavní soutěži na Grand Slamu znamená pro Knudsonovou i docela velkou finanční injekci a také ji utvrdila v tom, že v tenisové cestě má smysl pokračovat.
2: Hraju výborně. No, dneska dobře, dávám to pryč, ale myslím, že hraju mnohem líp a líp. Rozhodně teď jsem výš a výš na žebříčku. Rozhodně mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může se třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid duševní.
3: Vyprávěla po porážce v prvním kole na US Open Gabriela Knudsonová. Grandslamový debut nevyšel ani její krajance Lucii Havlíčkové. Ta podlehla schodně 3-6, 3-6 Maďarce Bondárové. Na rozdíl od Knudsonové nervozitu necítila, ale měla jiný problém.
4: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnesko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
3: Řekla Lucie Havlíčková po vyřazení z US Open. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A ještě doplňme, že to nebyl opravdu úspěšný den pro české tenistky na tenisovém Grand Slamu v New Yorku. US Open v prvním kole končí taky Daria Vidmanová, která podlehla Španělce Jessice Bouzasové 3-6 a 4-6.
1: Nikola Bartuňková svůj úvodní zápas v New Yorku nedohrála, nad Egypťankou Šarífovou vede 6-1, ale ten zápas se bude dohrávat dnes, protože kvůli dešti byl nejdřív přerušený a pak odložený právě do dnešního programu US Open.

0: Radiožurnál v půl osmé. Další zprávy Tereza Tomášková.
1: Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce chce na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Irán. Informovalo o tom americké velitelství. Podle iránské státní agentury při nočních úderech zahynulo 11 lidí. Irán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu, v Kuvajtu, Bahrajnu nebo Jordánsku. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie ji na rok zapůjčila britskému muzeu. Výjimečné dílo, staré skoro 1000 let, zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem. Vyšívaná tapisérie je dlouhá 70 metrů. Na převoz ji museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. Sport. Přestupový rekord anglické Premier League je vyrovnaný. Fotbalista Enzo Fernandez přestoupil z Chelsea do Manchesteru City, který za argentinského záložníka podle BBC zaplatil 125 milionů liber. To je v přepočtu 3,5 miliardy korun. Stejnou částku dal loni Liverpool za Alexandra Isaka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na příjezdech do Prahy a nehoda u Kyjova na 54. Nejdříve dálnice D10. Ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor u Předměřic. Na kilometru 23 rozsypaný polystyren v pravém pruhu. Vybočuje se a brzdí se. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy se rozjíždí kolona u Kladna. U nehody na 10. kilometru už jsou průjezdné dva jízdní pruhy. Auta z Klony se teď přesouvají do Prahy. Na Strakonické z Příbrami do Prahy kolona zůstává před zúžením u Jíloviště, aktuálně od benzínky Koloc na 15 až 20 minut. Ucpává se i silnice 3 z Benešova do Prahy, před Mirošovicemi postojíte okolo 20 minut. No a kolony v Praze ve městě je ranní špička, ucpaná obvyklá místa, dost třeba Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Na silnici 16 z Mělníka do Prahy hlásíte kolony před Novou Vsí, před nájezdem na dálnici.
4: Je tady velká kolona na 15 až 20 minut a samozřejmě ta kolona narůstá a je to klasická ranní špička.
3: Na pozoru Nové Vsi je ucpaný i sjezd z dálnice D8 na 18. kilometru a vznikají nebezpečné situace. Silnice 54 z Kyjova směrem na Archlebov, neprůjezdná za Strážovicemi. Srazila se tam dvě auta, na místě pracují záchranáři. Zavřeno v obou směrech. Jede se přes Dražůvky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je aktuálně polojasno až oblačno. Více mraků je na jihu a severu Čech a právě na severu Čech se ojediněle objevují dešťové přehánky. A dnešní ráno je docela chladné. Teploty klesly k 9 až 13 stupňům. Nejtepleji zůstalo v Teplicích, tam bylo kolem 16 stupňů Celsia. Oproti tomu nejchladněji bylo na Březníku na Šumavě. Tam spadla teplota téměř k nule. Na horách přes den vyšplhají teploty až k 17 stupňům. Ve středních a nízkých polohách čekáme opět velmi příjemné nadprůměrné teploty. Mezi 21 a 25 stupni na jižní Moravě bude zase o několik stupňů víc, tedy 28. A nebe zůstane zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně se ale bude obloha od západu zatahovat a hlavně na horách se stále ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: To byly Animals v 7 hodin 38 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport. Tenistky Daria Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová bohužel neuspěly při své premiéře na US Open.
1: Co rozhodlo o vypadnutí českých tenistek, řekneme v našem pravidelném ranním sportovním přehledu s Lukášem Antošem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tenisky Vidmanová prohrála se španělskou Bouzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové po setech 3-6 a 3-6 a Knudsonová stejným poměrem Němce Lísové. A tímco Knudsonovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
3: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnesko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila, měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
2: O postup hrála i Nikola Bartuňková, nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, pak byl ale duelem přerušený kvůli dešti.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce 4. kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. V případě vítězství se Zbrojovka posune na druhou příčku neúplné tabulky. Podle trenéra Martina Svědíka jsou ale zatím důležitější věci než umístění.
4: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl. Víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
1: Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem a oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu.
0: Fotbalisty Plzně posílil 18-letý obránce Tobiáš Pališťák ze Žiliny, jeden z největších talentů slovenského fotbalu, podepsal s Viktorií smlouvu na 4 roky. Pališťák už má za Žilinu na kontě 41 startů, nastupuje taky za slovenskou reprezentaci do 21 let. Západočeši tak po postupu do Evropské ligy získali už 3. obránce. V minulém týdnu přivedli taky Adama Gabriela a Denise Vavra.
2: Fotbalista Enzo Fernandez přestoupil z Chelsea do Manchesteru City. Ten za argentinského záložníka podle webu BBC zaplatí 125 milionů liber, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. Fernandez tak vyrovnal přestupový rekord anglické Premier League. Stejnou částku loni zaplatil Liverpool v Newcastlu za švédského útočníka Alexandra Izáka. Fernandez přitom držel rekord už dřív. V roce 2023 za něj zaplatil Chelsea, poslal Benfice Lisabon téměř 107 milionů liber.
1: Můžeme doplnit ještě nějaké přestupy z Premier League. Z Evertonu odešel do Manchesteru City senegalský křídelník Ilman Ndiaye, z Chelsea do Tottenhamu zamířil třeba obránce Tosin Adarabioyo na trvalý přestup, na hostování ukrajinský křídelník Michailo Mudrik.
0: Hokejisti Třince v přípravě na novou extraligovou sezonu poprvé prohráli, po 4 výhrách nestačili na Olomouci 1-3, Karlovy Vary porazili Kladno 2-1, úspěšná byla taky Kometa Brno, která zvítězila na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení, České Budějovice pak vyhrály v Jihlavě 5-3, dvěma góly se na vítězství Motoru podílel Marek Hajduk, pro syna olympijského vítěze Milana Hajduka to byly první branky po letním příchodu do jeho českého klubu.
1: České basketbalistky zvládly generálku na mistrovství světa v Berlíně, porazili Jižní Koreu 79-64 a v 5 přípravných zápasech si připsali 4. vítězství. Nejlepší českou střelkyní byla s 16 body Petra Malíková, o bod méně zaznamenala Petra Holešínská. Na světovém šampionátu se Češky představí po 12 letech. Do turnaje vstoupí v pátek proti Itálii. Ve skupině je pak čekají také Čína a Spojené státy a my si promluvíme s jednou z českých basketbalistek Natálií Stoupolovou v 9 hodin a 40 minut.
2: 10. etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
0: No ještě v téhle hodině si o cyklistické Vueltě budeme povídat s Jiřím Ješkem. Tohle byl sportovní přehled, připravil ho Lukáš Antoš. Děkujeme.
2: Hezký den.

0: Billy Joel je za námi v 7 hodin a 47 minut. Přejeme krásnou středu 2. září. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Párkrát už jsme s Pavlem Tilšarem v dnešním ranním vysílání probírali ty fotbalové přestupy, protože včerejší den byl hodně důležitý. Zejména samozřejmě na ostrovech se toho dělo opravdu hodně, ale zajímavé pro českého posluchače určitě je taky to české, řekněme, okénko, ten český pohled. A v tomhle smyslu, Pavle, možná je zajímavé spíše než kdo přestoupil, kdo nepřestoupil, protože byla tu jména českých reprezentantů, o kterých se spekulovalo, že by to do poslední chvíle mohlo ještě vlastně vyústit v nějakou změnu adresy, a dá se říct, že se nestalo u těch největších jmen.
1: Včera jsme na Radiožurnálu Sport mluvili o tom, že dvojice Ladislav Krejčí, Pavel Šulc je tak trochu v hledáčku ostatních týmů, než kde právě tihle dva čeští reprezentanti nastupují, ale Ladislav Krejčí včera po 4 zápasech, kdy nebyl vůbec na soupisce Wolverhamptonu, byl alespoň na lavičce svého týmu v zápase 2. anglické ligy proti West Hamu v Londýně. Wolverhampton prohrál mimochodem 2-4, a vzhledem tomu, že už byl ten Krejčí na lavičce, tak nemohl být nikde jinde a podepisovat někde smlouvu na závěr toho přestupového okna. Takže se zdá, že Ladislav Krejčí zůstane ve Wolverhamptonu, stejně jako Pavel Šulc ve Francii, pokud tedy se nerozhodnou odejít třeba do Turecka, kde to přestupové okno končí až za 2 dny, tak věřme, že zůstanou věrní Anglii a Francii, kde možná zlí jazykové můžou říkat, že dva kapitáni nebo současný kapitán a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí a Tomáš Souček hrají 2. anglickou ligu, ale pro mě je to možná pořád víc než turecká nejvyšší soutěž.
0: Bavili jsme se, Pavle, o tom, turecká liga určitě jde nahoru, je tam spoustu peněz, spoustu zajímavých příležitostí, ale na takový West Ham ty návštěvy, myslím, i v Championship budou, řekněme, takové, že asi člověku nedělá problém tam tu kariéru zůstat a pokračovat dál.
1: Díval jsem se na nějaké záběry z toho zápasu West Hamu s Wolverhamptonem a bylo plno na tom krásném londýnském olympijském stadionu, takže si myslím, že 2. liga stojí za to v Anglii.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 52 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte ranní radiožurnál Sport. Následující minuty budou patřit cyklistice. 10. etapu Vuelty překvapivě vyhrál francouzský cyklista Bastien Tronchon. Zaznamenal tak životní výsledek, no a o španělské Grand Tour v těchto dnech pravidelně před 8 hodinou mluvíme s Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem, i když nejenom cyklistickým. Jirko, přejeme krásné ráno.
1: Hezké ráno, pánové, samozřejmě zdravím i naše posluchače.
0: Tak pojďme začít u Bastiena Tronchona, protože to je jméno, které, přiznám se, ani mě úplně nenapadlo, že by včera mohl vyhrát. Tak jak moc se mu změní život?
1: No, podle mě jako takovéhle vítězství na 3týdenním etapáku typu Vuelty je samozřejmě jako zážitek pro něj obrovský. Na druhou stranu si myslím, že prostě každý závodník by měl mít jeden den v životě, kdy poprvé si šáhne na ten velký výsledek a pak už třeba dostane i větší sebevědomí a třeba ho budeme v těch mixech spurterských etap vídat častěji.
2: Karel Janů, člen sestavy kilometru Jiřího Ješka, tady veřejně na radiožurnálu přiznal, radiožurnál Sport přiznal, že Bastien Tronchon mu nic moc neříkal, tak co Jirku Ješkovi?
1: No, já samozřejmě jsem to jméno také zaznamenal asi možná poprvé, i když on už má na svém kontě vítězství v závodě Trobro Leon, což je taková klasika jarní, která se jede po silnici samozřejmě, ale i na takových hliněných cestách. Takže už není to u jeho úplně první vítězství v kariéře, ale tohle to samozřejmě na Vueltě mu podle mě zase posune tu kariéru mnohem dál. Měl trošku štěstí. Budeme se asi bavit za vteřinku o tom, jak ten sport proběhl, ale i to štěstí člověk občas potřebuje.
0: Štěstí ke sportu rozhodně patří, říká Jiří Ježek v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Tak pojďme

0: tu práci týmu, který vlastně celý závod kontroloval, držel únik, který tam byl, velký únik vlastně celou etapu, tak držela Visma vlastně na úzdě, držela je na nějakém minutu a půl, dvouminutovém odstupu, tak, aby právě všechno směřovalo k tomu hromadnému sportu, který měl být právě pro Wouta van Aerta, aby si zvýšil náskok v tom vedení zeleného trikotu pro nejrychlejšího spurtera nebo projezdce v bodovací soutěži a dokonce obětovali jejich ještě lepšího spurtéra Matthew Brennana, který vlastně Woutovi van Aertovi ten spurt rozjížděl, ale bohužel těsně před cílem nastoupila dvojice Xavier Asparén a Evgeny Fedorov, kteří málem tu etapu vyhráli, zaskočili ty spurtéry na někde posledním kilometru a už to vypadalo, že si pro to vítězství přijedou oni. Matthew Brennan se snažil tu skupinku zpátky dotáhnout v tomhletom chaotickém spurtu, ale najednou z toho vyplaval z té vřavy vyplaval Bastien Tronchon, který byl vlastně nejrychlejší na té pásce a zaskočil ty spurtéry, kteří o to vítězství chtěli bojovat.
1: Tak oni to ve Vismě, myslím, zase prohodí zpátky a tipuju, že dneska pojedou na Beta Brennana.
0: Přesně ta věta Ondřeje Vetchého ze seriálu. No, pomozte mi, kluci.
2: Okresní Přebor?
0: Okresní Přebor, přesně.
1: Byl to takový experiment, no.
0: Experiment, který se nevydařil.
2: No, pojďme k těm známějším jménům v čele závodu. Tedy v čele Vuelty zůstává Španěl Enric Mas, a to o minutu a 18 sekund před čtyřnásobným šampionem právě Vuelty Primožem Rogličem ze Slovinska. Bavili jsme se tu my tři vlastně před startem Vuelty o tom, že Primož Roglič, čtyřnásobný šampion Vuelty, asi nebude mít tolik šancí, když je v pelotonu tady Pogačar, jeho krajan Slovinec, ale ten musel kvůli zranění odstoupit. Tak kdyby se mohl ten boj o celkové vítězství, Jirko, lámat, předpokládám, že dnes v té rovinatější etapě to asi nebude, viď?
0: Dneska ne, dneska etapa je rovinatá, bude nahrávat zase nějakému většímu úniku, který bude celý den představovat vlastně barvy svých týmů. Budou tam určitě závodníci chtít naskočit hned po startu, kde jsou dva malé kopečky, v nich se určitě budou chtít odpojit, ale potom je dlouhá rovinatá část a těsně před cílem je kopec, který by zase mohl nějakým způsobem nahrávat tomu, že by někdo chtěl spurtery zaskočit, ale ten kopec není tak náročný a pak už je to jenom sjezd do cíle, takže si myslím, že spurterské týmy si to budou chtít pohlídat a věřím, že dneska Visma vymění, přesně jak říkal Karel, vymění svoje síly a bude opět spurtovat Matthew Brennan.
1: No a v tom celkovém pořadí, na to se Pavel taky ptal, myslíš, že to dál bude mezi Enricem Masem a Primožem Rogličem?
0: No, Enric Mas vypadá velice silný, jeho tým Movistar je podle mě nejsilnější v těch kopcích ze všech, ale samozřejmě Primož Roglič, Felix Gal, anebo Oscar Only, který jezdí v bílém trikotu pro nejlepšího mladíka, tak určitě budou chtít do toho ještě zasáhnout. Ty odstupy nejsou velké, Primož Roglič ztrácí něco přes minutu, stejně jako Felix Gal minutu a půl, a Oscar Only ztrácí něco přes dvě minutky, takže to ještě rozhodně není ložené a Enric Mas bude muset o ten svůj červený trikot hodně bojovat, hlavně v tom posledním týdnu.
1: Španělská cyklistická Vuelta pokračuje dál a my jsme o tom aktuálním mluvili teď v ranním radiožurnálu Sport s Jiřím Ješkem. Mirko, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Krásný den.
3: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Areny Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Consec St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
4: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
5: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
4: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
5: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
6: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
7: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
5: Na síti s Andrej.

0: Se Stýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Dnes po 10. hodině Andrea Sestiny Hlaváčková na síti s vodním slalomářem Vítem Přindišem. Teď už ale aktuální zprávy.
3: Je 8 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: V Lánech začne exhumace ostatků Jana Masaryka. Při amerických útocích na Irán zahynulo 11 lidí. Tenistky Vidmanová, Havlíčková i Knudsonová v premiéře na US Open prohrály. Silnice 54 mezi Kyjovem a Archlebovem je neprůjezdná po nehodě. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Odborníci připravují exhumaci ostatků Jana Masaryka. Po téměř 80 letech je vyzvednou z lánské rodinné hrobky. Nová pitva by mohla pomoct objasnit tragickou smrt bývalého československého ministra zahraničí. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
5: Lánský hřbitov je uzavřený už od 6. hodiny ráno. Okolo té bílé hřbitovní zdi hlídkují policisté, na místě je taky pohřební služba. Hřbitov bude uzavřený dva dny, stejně tak i přilehlé parkoviště. Nicméně třeba autobusová zastávka, která je přímo u hřbitova, tak ta funguje. Ta rodinná hrobka, ze které budou Masarykovy ostatky exhumovány, je ve středu hřbitova. Kromě něj jsou v ní ještě pohřbení jeho rodiče a sestra. Nová pitva jeho ostatků by mohla tedy objasnit tu příčinu smrti, která zůstává i po téměř 80 letech stále nevyřešená. Historici mluví o třech hlavních verzích, tedy vraždě, sebevraždě nebo nešťastné náhodě. Jan Masaryk zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Zraněných je několik desítek. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
6: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícím troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Přeloučí odhalili pomník herci Daberovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina. Tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
7: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
8: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
9: Hej, vítám.
10: Jo, šéfe.
9: Sem se dívejte, vždycky sem.
11: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
8: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
3: Sport. Na tenisovém US Open Daria Vidmanová prohrála v prvním kole se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové a Gabriela Knudsonová Němce Hlísové shodně 2x3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové byl za jejího vedení 1-0 na sety na Egypťankou Šerifovou přerušený kvůli dešti. A fotbalisté brněnské Zbrojovky se můžou dostat na druhé místo šance ligy. Do hrávce čtvrtého kola nastoupí proti Hradci Králové. Asistent trenéra Východočechů Adrian Rolko ví, že jeho tým narazí na zkušeného soupeře, přestože jde o nováčka.
12: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají a jak se říká nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností. Takže nic jednoduchého nás určitě nečeká.
3: Utkání Zbrojovky s Hradcem Králové má výkop 18 hodin. Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony v Praze a neprůjezdná silnice u Kyjova. V Praze silná ranní špička. Kolony na těch obvyklých i méně obvyklých místech jsou dlouhé. Třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Fronta nadlouho v obou směrech. Půl hodiny budete popojíždět z Nebušic do Prahy, taky v Evropské směrem do centra. Na Štěrboholské spojce i ve Kbelské ulici. Na Strakonické u Jíloviště ve směru do centra kolona teď asi na 15 minut. Dost ucpaná je pak stále i silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Velmi silný provoz hlásíte i v Liberci. Na příjezdu z Prahy po silnici 35 kolona před omezením už od Jeřmanic. Je to asi na 20 minut. V Brně mimo jiné ucpaná Žabovřeská ulice, okruh ve směru kde jedničce na Pisárky. Stojí kvůli tomu i celá Kníničská ulice z Bystrce do centra. No a připomínáme zavřenou silnici 54 z Kyjova do Žarošic po nehodě za Strážovicemi. Objížďky vedou přes Sobulky a nebo Stavěšice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: 8 hodin 6 minut dál posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport, když jsme se před nějakými dvěma hodinami spojovali s naším reportérem v New Yorku na tenisovém US Open s Davidem Prouzou, tak mluvil o tom, že možná Alexander Zverev, nejvýše nasazený tenista Němec v prvním kole tenisového US Open, klidně může taky skončit. Nakonec tedy to zvládl. Zverev vydřel doslova vítězství 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4 nad Lorencem Sonegem z Itálie, ale tedy opravdu výrazně větší problémy, než bychom asi u nasazené jedničky čekali.
10: No, byl by to pochopitelně velký šok, kdyby vypadl Alexander Zverev z US Open taky tedy v prvním kole, stejně jako se to v úzovkách povedlo Novaku Djokovicovi.
2: My se samozřejmě podíváme zase za Davidem Prouzou na US Open, alespoň tedy istočeně za pár okamžiků, protože se taky podíváme na věci, které třeba tenisté dělají tak nějak ve volném čase. Manhattan, 5. Avenue, Central Park, to jsou myslím velká lákadla třeba i pro Marii Bouskovou s Lindou Noskovou, tak jak české tenistky tráví třeba i svůj volný čas v New Yorku, to vám nabídneme už po skupině Killers.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Tenisky Daria Vidmanová, Lucie Havlíčková, Gabriela Knuconová neuspěly při premiéře na US Open. Vidmanová prohrála se Španělkou Manejrovou, Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové a Knuconová Němce Lisové. Všechno to byly porážky ve dvou setech. No a ještě chci dodat, promiň Pavle, že o postup hrála taky Nikola Bartuňková, ta vedla 1-0 na sety nad Egypťankou Šerifovou a za toho stavu byl duel přerušený kvůli dešti.
1: Čeští tenisté dnes v akci znovu ve Flushing Meadows, konkrétně kvarteto Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka, tedy když to přepočteme na ten, převedeme na ten český čas, tak dnes večera, případně v noci na zítřek. No a Lindě Noskové se budeme věnovat i teď.
0: Je to tak, na tenisovém US Open totiž postoupila do druhého kola v singlu, stejně tak Marie Bousková, no a v New Yorku ještě před startem závěrečného Grand Slamu sezóny společně vyrazili třeba i do divadla.
2: Jo, tak jako určitě je to tady zábavný tady být. Teďka jsem tady viděla i vlastně s Lindou jsme viděli broadwayskou show, takže to mě tady hodně baví na tom. Jinak já jakoby se držím stranou, nejsem úplně v centru velkoměsta, mám radši ten klídek, ale samozřejmě na nějaký večeře občas a na nějaký hezký zážitky tady v tom městě je toho plný, takže to určitě nějaký ten den se vždycky tam těším zajít si do města, ale úplně bych tam nechtěla být nonstop.
3: Vyprávila po svém postupu do druhého kola US Open Marie Bousková. A jakou broadwayskou show společně s Lindou Noskovou navštívili?
4: Albus Potter and I'm Scorpius Malfoy.
5: Na Broadway jsme viděli Harryho Pottera a Prokleté dítě. Dostali jsme se vlastně potom po představení i do backstage za hercema. Jsme se pozdravili vlastně i s originálním Draco Malfoyem, s panem Tomem Feltnem, takže to bylo hustý. Já už jsem byla asi na, tuším, 7. Broadway show, tahle byla fakt jako super, takže doporučuju, no.
6: Viděl něco o tenisu, já mám pocit, že chodí na Wimbledonu se dívat.
5: Věděl, ale hlavně ti vlastně herci, kteří byli ti dva hlavní, tak říkali, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.
3: Říkala úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková. Na otázku, jestli je velkou faninkou série o Harry Potterovi, odpoví dá, že ne zdaleka tak velkou jako Marie Bousková.
5: Já jsem neutrál, já nejsem zase tak velký fanoušek, na rozdíl od třeba Mary, která říkala, že má hulku, klobouk, plášť, všechno doma, takže tam si koupila mikinu, takže jsme to tak nějak poskládali, no, dohromady.
3: Vyprávila v areálu Flushing Meadows dobře naladěná Linda Nosková, kterou stejně jako Marie Bouskovou, společně s řadou dalších českých reprezentantů, čekají na US Open zápasy druhého kola singlu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Magic.

0: Skupina Queen ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 8 hodin 18 minut. Možná znáte takovou tu populární legendu, příběh, který se velmi pravděpodobně nestal ze života Emila Zátopka, o tom, jak mu jednou ujel vlak na zastávce v Brandýse nad Labem a on nechtěl čekat na ten další, tak ho prostě doběhl, předběhl a na příští zastávce lázně Toušeň do něj nastoupil a ještě řekl něco ve smyslu, ty mladí dneska nic nevydržej, zadýchají se, když dobíhají na vlak. Tak my vám teď nabídneme v dnešním radiožurnálu Sport v naší encyklopedii takovou cyklistickou verzi téhle historky, ale příběh, který se stal, protože my vám celý týden nabízíme zajímavé cyklistické závody pro veřejnost, no a dnes tedy připomeneme jeden z těch, který má za sebou možná ten vůbec nejzajímavější příběh.
1: Ano, před 50 lety žili v americkém státě Colorado dva bratři, Jim a Tom Mayerovi. Jim pracoval u železnice jako opravář brzd, zatímco Tom ten rád jezdil na kole a taky rád překonával různé výzvy.
0: No a v roce 1971 přišel Tom se sázkou, o co, že dokážu z Duranga dojet do Silverstonu dřív než vlak. Byla to pochopitelně docela výzva, Toma čekala přibližně 80-kilometrová trasa se dvěma dlouhými kopci, převýšením asi 2000 výškových metrů. Za to vlak měl parní lokomotivu, která ovšem moc rychlá nebyla.
1: A tak se vsadili o zajímavou cenu, o sušenku. A co myslíte, který z bratrů tuhle sázku vyhrál?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to Tom, tedy ten, který jel na kole. Když Jim dorazil vlakem do Silvertonu, jeho bratr už tam čekal. Rok na to už Tom zorganizoval skupinu 630 cyklistů, kteří jeli na jaře jízdu proti parní lokomotivě, která tehdy měla svou první cestu mezi horskými středisky poté, co odtál sníh.
0: Porazit vlak pochopitelně není úplně jednoduché. V prvním oficiálním ročníku to dokázalo 5 cyklistů. Od té doby se o to pokouší každoročně další a další závodníci. Jede jich několik tisíc, kolem nich je otávají sníh z Kolorádských hor, ale protože se jezdí až v květnu, tak už je dostatečně teplo.
1: Ještě jsme vám neřekli název závodu, je to Iron Horse, tedy železný kůň, jak se ve starší americké literatuře říká parní lokomotivě. Letos se jelo v květnu a pokud si chcete zazávodit se starým vlakem, máte šanci zase další rok.
0: Jo, a ještě mě napadá jeden oslý můstek, Colorado Durango, to je opravdu země a kraj, řekněme, cyklistice a běhání zaslíbená, nádherná příroda a mimochodem přímo v Durangu se narodil Sepp Kuss, který dokázal vyhrát Vueltu, i o té už jsme dnes ráno mluvili v našem ranním vysílání tady na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Texas dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku v 8 hodin a 25 minut. Ve včerejším vysílání naší stanice jste mohli slyšet rozhovor s prezidentem světové atletiky Sebastianem Couem a on tam mluvil o globálním šampionátu, který se bude konat příští týden a přiznám se, že jsem o něm zas tak moc neslyšel. Jmenuje se ultimátní atletický šampionát, konat se bude v Budapešti a teď vlastně zajímavá věc je třeba, že se na něm nebudou rozdělovat medaile.
1: To je hodně zajímavá informace, já o tom taky vlastně slyším prvně, zatím mě to takzvaně netrefilo nikde ani na sociálních sítích nebo na internetu, ale opravdu to slibuje velice zajímavou podívanou, protože samozřejmě to slovíčko ultimate se těžko překládá úplně z angličtiny, ale znamená to zkrátka ve sportu většinou to, že se sejdou ti nejlepší z nejlepších a neměli by tam chybět ani čeští zástupci, konkrétně trojice Lourdes Gloria Manuel, tedy česká čtvrtkařka, výškař Jan Štefela a taky divář Volodymyr Myslivčuk. Definitivně se tedy rozhodne po finále Diamantové ligy, které je tenhle víkend v Bruselu.
0: Je to tak, příští pátek, příští sobota, příští neděle, no a ta myšlenka vlastně Pavel Uší naznačil, má to být ultimátní, má to být rychlé, má to být jiné, všechno se to má dít, řekněme, po pořadě, tak jako člověk má s atletikou spojené, že se vlastně ty soutěže dějí na atletickém stadionu zároveň, tak tohle jde tak trošku proti tomu a ten cíl, jak o tom mluvil i Sebastian Kou, je prostě přitáhnout k atletice třeba i mladé diváky, mladé posluchače, kteří prostě v tom dnešním světě mají tu pozornost trošku kratší. No.
1: A opravdu tam budou světové hvězdy, švédský tyčkař Duplantis nebo třeba Jakob Ingebrigtsen, výškař Gianmarco Tamberi, takže pokud nemáte co dělat příští víkend Budapešť a nejlepší atleti světa.
0: Je to dostupné?
1: Ano.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Dobré ráno, 8:30. A posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny, informovala o tom agentura AP. Mu doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. Od roku 2024 si Wong zároveň odpykává pětiletý trest za podvracení státu. V roce 2018 byl aktivista navržený na Nobelovu cenu za mír. Národní divadlo Brno dnes chystá speciální program k zahájení nové sezony. V 6 hodin večer začne na Piacetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Už ve 3 odpoledne začne program pro děti, kde si zájemci vyzkoušejí třeba práci dirigenta.
0: Sport.
4: Hokejisté Třince v přípravě na novou extraligovou sezónu poprvé prohráli. Po 4 výhrách podlehli Olomouci 1-3. Karlovy Vary zdolali Kladno 2-1 a Kometa Brno vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. České Budějovice zvítězili v Jihlavě 5-3. 2 góly dal Marek Hejduk. Syn olympijského vítěze Milana Hejduka skoroval poprvé od letního příchodu do jihočeského klubu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony v Praze, taky v Brně. V Praze dnes ráno velmi silný provoz. Velké kolony mimo jiné na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší ve směru z letiště na D1. Zastavíte už u karlovarské dálnice a zdržíte se okolo 40 minut. Na D6 na příjezdu do Prahy od Karlových Varů navíc teď na 2. kilometru i nehoda v levém pruhu. Na příjezdu po plzeňské dálnici D5 do Prahy zastavíte zhruba na 7. kilometru a kolona se sune až na Pražský okruh. Na Strakonické směrem do Prahy připomínáme kolony před zúžením u Jíloviště, aktuálně na 15 minut. Velké kolony i na dalších místech. Evropská do centra, Horoměřická, taky Rostovská, plná směr centrum. Ucpaná je i taky oblast Libně. Stojí Liberecká i Barandovský most směrem na Smíchov. Zkrátka zdržíte se dnes ráno v Praze. Taky v Brně silná ranní špička, třeba Žabovřeská, hlásí velké kolony. Náš zpravodaj jede směrem na D1.
6: Stojí už od konce Královopolského tunelu, nebo velmi pomalu jede ve dvou kruzích a končí to někde až u výjezdu na dálnici.
5: A kolony i na D1 v Brně, zdržíte se jak ve směru z Vyškova, tak i z Prahy osobním autem okolo 15 minut. Ještě do Liberce na silnici 35 směrem z Prahy brzdí provoz omezení, fronta už od Jeřmanic celkově asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty v noci a po ránu už zase klesají k nule, tedy zatím v obvyklých mrazových lokalitách. Dnes bylo nejchladněji na šumavském Březníku. Právě tam meteorologové naměřili téměř nulu. Naopak nejtepleji zůstalo v Teplicích kolem 16 stupňů a aktuálně se nejčastěji teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia. Přes den ale svetry z rána odložíme, odpoledne totiž teploměry ukážou 21 až 25 stupňů a na letní šaty to bude na jižní Moravě, kde bude stále tepleji až 28 stupňů Celsia. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 17 stupňů. A nebe bude zpočátku skoro jasné nebo polojasné, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti, místy až na zataženo, a zejména v horských oblastech se mohou ojediněle vyskytovat přehánky. A to celé dnes doplní jen slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Bruce Springsteen dohrává v 8 hodin a 38 minut ve středečním vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Jsme rádi, že nás posloucháte a poslouchejte nás dál v téhle půlhodině, jako tradičně budeme soutěžit kolem 8 hodiny a 50. minuty a dneska to bude o 2 vstupenky na film Zápas století. Můžete si vybrat, jestli zajít do kina v Praze, Brně nebo Ostravě.
1: A po 9. už taky 2 rozhovory na fotbalová, respektive basketbalová témata. Po 9. hodině se spojíme s naším expertem Pavlem Horvátem a budeme řešit dnešní 2 dohrávky 4. kola Šance ligy, Zbrojovka Brno, Hradec Králové od 18, respektive Bohemians Jablonec od 20 hodin a po 9:30 pak taky rozhovor s kapitánkou českých basketbalistek Natálií Stoupalovou o generálce před mistrovstvím světa.
0: A po 10:00 potom na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou a dnes s vodním slalomářem Vítem Přindišem.

0: Jestli bude na konci roku basketbalista Marek Houška bilancovat uplynulých 12 měsíců, tak si na to bude muset vyhradit opravdu hodně času, protože toho stihl opravdu hodně.
1: Ano, během březnového turnaje talentů v Abu Zabí mu nad hlavou létaly rakety. Ještě jako 16-letý naskočil do české nejvyšší soutěže, krátce po 17. narozeninách debutoval v mužské reprezentaci a před pár dny se vrátil z další prestižní akce.
2: Přijel jsem vlastně z akce od NBA a FIBA, Basketball Without Borders. Byl jsem vlastně strašně rád, že jsem tu pozvánku dostal, protože je to výběrová akce, kam se dostalo nějakých 78 hráčů z celého světa. Vyjímal teda kluku z Ameriky, ty tam nebyly, ale byla to super zkušenost. Dařilo se, řekl bych, že tak, jak jsem si představoval. Doufal jsem, že vlastně budu moct podávat ty nejlepší výkony. Byl jsem pak vybraný vlastně do těch 10 nejlepších hráčů na tom celém kempu, na to jsem byl strašně rád, takže mě vlastně čeká v únoru další výlet na akci, kde už budou i kluci z Ameriky, takže se na to moc těším.
1: Kam poletí a jaký byl kemp s nejtalentovanějšími vrstevníky, jaké jsou další plány Marka Houšky, to vše uslyšíte v odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport, a to po 17. hodině. Právě 17-letý český basketbalista totiž bude naším hostem.

0: skupina Def Leppard dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 8 hodin a 48 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že každý všední den zhruba v tomhle čase soutěžíme. Já připomenu pro pořádek telefonní číslo sem k nám do červeného studia na Vinohradské 12 221 552 222. To je telefon, který se vám bude hodit, pokud od nás chcete získat vstupenky. Dnes to budou lístky do kina. Hned předám Pavlovi slovo, jenom ještě připomenu to, co tady říkám vždycky pravidelně a věřte mi, nerad. Pokud jste s námi vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak vám jednak gratulujeme a jednak prostě naše pravidlo je takové, že musíte chviličku počkat, než zase budete mít možnost zahrát si o něco dalšího, tak to prosím dodržujte a dejte šanci ostatním. Pokud bychom na to přišli, že jste to nedodrželi, tak vám tu cenu prostě nemůžeme poslat.
1: Tak občas poznáváte sportovce, funkcionáře, trenéry, prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem spjatí se sportem po hlase. Dnes vám ale dáme záludnou otázku. Vedu to tak, že já když jdu do kina, tak si většinou pustím nějaký trailer, abych věděl, o čem ten film bude. My máme pro vás 2 vstupenky na film Zápas století a tak nás s Karlem zajímá, na co půjdete do kina v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Zkrátka nějaké základní podrobnosti k Zápasu století, což je reálná událost, která se stala.
0: Je to tak, ty vstupenky jsou, jak už jsme říkali, do kina Světozor, Praha, Brno, Ostrava, to si můžete vybrat a nás samozřejmě zajímá, pokud víte, na co se vlastně půjdete podívat, protože ten film je dokument, je na základě skutečných událostí, tak pojďme na to. Krásné ráno.
2: Dobré ráno, tady Roman u telefonu.
0: Dobrý den, Romane, nevyhrál jste v poslední době tady u nás na radiožurnálu Sport nic?
2: Ne, bohužel ne.
0: Bohužel ne, třeba se to změní. Tak slyšel jste otázku Pavla Tilšera a víte, o jakém zápase se bavíme?
2: Bavíme se o zápase, aspoň doufám, Argentina versus Anglie.
0: To je velmi správná odpověď a můžete klidně pokračovat dál, ať tomu dáme trošku toho kontextu.
2: Myslím si, že to bylo na mistrovství světa v Mexiku.
0: Výborně.
2: A pod textem tam byla válka o Falklandy.
0: Výborně. A jenom pro pořádek, když jste řekl tohle, tak nepochybuju, že znáte úplně jednoduchou odpověď na moji hloupou otázku, ale o jaký sport vlastně jde?
2: Samozřejmě mistrovství světa ve fotbale.
0: Samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. Tak já myslím, Pavle, že tohle je docela vyčerpávající.
1: Krásné podrobnosti našeho posluchače a vlastně ještě jen takový malý detail, ale to už nepočítáme do soutěže. Zkrátka vstupenky jsou vaše. Vlastně proč je to tak slavné, tento zápas, jaká postava v něm hrála tu hlavní roli?
2: Tak myslím, že to bylo v roce 1986, teď jsem se úplně jistý.
0: Je to ale správně.
2: A ano, Michal Tučný složil písničku Všichni jsou už v Mexiku, že jo? Jsme tam nebyli. A ta slavná postava je Diego Armando Maradona. Dal tam 2 góly, jeden samozřejmě rukou a druhý potom tím jeho neskutečným průnikem, tuším, že přes 6 nebo 7 hráčů až
0: tak 2-0. My jsme tady, Pavle, dneska zbyteční, líb bychom to asi neřekli. Já myslím, že tohle jsou opravdu velmi zasloužené 2 lístky do kina, tak my vám k tomu ještě jednou moc gratulujeme, zůstaňte nám na lince, ať se na vás můžeme vzít kontakt, ať se vám ten zápas líbí, tedy respektive ten poslední zápas, ať se vám ten film líbí.
2: Děkuji moc a vám přeju všechno dobré.
0: Děkujeme moc. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 55 minut, středa 2. září, posloucháte Radiožurnál Sport. A když nás budete poslouchat dnes v podvečer a večer, tak uslyšíte utkání Šance ligy, protože čtvrté kolo na dnešek odložilo 2 zápasy. Všechno to odstartuje v 18 hodin v Brně. Zbrojovka nastoupí proti Hradci Králové.
1: A pak se bude hrát v Praze v Dělíčku od 20 hodin Bohemiance proti Jablonci. Ještě jenom, co se týká třeba pozic v tabulce všech týmů, tak myslím si, že hodně sledované bude to, jak se zdaří Zbrojovce proti Hradci, protože pokud svěřenci kouče Martina Svědíka zvítězí, dostanou se na druhé místo bok po boku libereckého Slovanu.

0: S mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Studující rodiče můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Dostat můžou až 7,5 tisíce korun měsíčně.

0: Německá policie zasahuje v německém Augsburgu po výbuchu neznámého předmětu u nádraží. Tenistky Havlíčková, Knudsonová a Vidmanová vypadly v prvním kole US Open. Silný provoz v Praze komplikuje i nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. A zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohlo žádat až 230 studentů, vysvětluje mluvčí Michaela Lagronová.
2: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
0: V jeho německém Augsburgu vybuchl neznámý předmět nedaleko hlavního vlakového nádraží. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli policejnímu zásahu omezená doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Barbora Macková končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech oproti loňsku poloviční. Brambory jsou navíc malé.
3: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos bude poloviční proti předcházejícím letům.
4: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
5: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
4: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: V Benátkách začíná slavný filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Československou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divů.
6: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
7: To, co od tebe chci, je sladké.
6: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Gabriela Knudsonová vypadla z US Open v prvním kole. Němce Lísové podlehla 2x3-6. Pro českou hráčku to byla premiéra v hlavní soutěži Grand Slamu a už samotná účast jí prý může pomoct do budoucna.
9: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid.
8: V New Yorku vypadly i další dvě české tenistky. Dara Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou ve dvou setech, stejně jako Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. Nikola Bartuňková vede nad Egypťankou Šarifovou 6-1. Dohrávat se kvůli dešti bude dnes.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná Praha a nehoda u Poděbrad. V Praze ten velmi silný ranní provoz teď komplikuje navíc nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Ve směru z Barandovského mostu na Troju blokuje pravý pruh a velmi výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelového komplexu. Doprava, dá se říct, kolabuje, kolona se táhne už z jižní spojky a nejede to. Ucpaná je taky oblast Smíchova. Velké kolony i na magistrále, hlavně ve směru z Pankráce do centra. Ucpaná je oblast oblast Libně, půl hodiny postojíte i na Liberecké směrem do centra, anebo na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most. Na Pražském okruhu dlouhé kolony hlásíte i před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší ve směru z letiště na D1, tam se zastavíte už u Karlovarské dálnice a je to asi na 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, aktuálně od 7. kilometru. A pozor, hlásíte i ucpané možné objížďky přes Ořech.
11: Tak tam je vlastně to totální kolaps. To stojí až celý z Buzany stojí a vlastně od Chýnice jenom lidi, co to chtějí obět, jako, tak to vůbec nedává smysl.
10: No a na Strakonické u Jíloviště fronta směrem do Prahy aktuálně na 10 minut. Na silnici 38 na příjezdu do Poděbrad z Nymburka brzdí provoz nehoda. Srazila se dvě auta před Teskem a jede se Kyvadlově. A ještě do Brna na D1 na průjezdu Brnem se zdržíte v obou směrech osobním autem okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
12: 9 hodin 6 minut, středa 2. září. Jsme rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Řeč teď chvilku bude o basketbalu. České reprezentantky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 bodům. Znamená to, že si připsali v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství a že by mohly být docela dobře naladěné před tím šampionátem, který se velmi rychle blíží, Pavle.
13: Věřím tomu, že ano. Konec konců zeptáme se na to kapitánky Natálie Stoupalové po půl desáté. A zajímat nás bude i to, jak si Češky věří na silné soupeřky ve skupině. Už v pátek zahájí šampionát v Berlíně zápasem proti Itálii a pak je Češky ještě čeká Čína a Spojené státy, tedy dva týmy, které se na tom posledním mistrovství světa basketbalistek utkali ve finále.
12: Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho, takže i na basketbal se můžete těšit na naší stanici. Za chviličku budeme mluvit o fotbalu s Pavlem Horvátem, tak si to nenechte ujít.
1: Radiožurnál Sport,
14: Karel Janů a Pavel Tilšar.
15: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sebo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje.

zdraví. Šerify, soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí, a zákon

0: Divoký byl ve středečním radiožurnálu Sporty 9 hodin a 11 minut 2. září. No a ve fotbalové šancelize se dnes budou dohrávat dva zápasy 4. kola, jak už jsme o tom mnohokrát ráno mluvili.
1: V 18 hodin nastoupí Zbrojovka Brno proti Hradci Králové a ve 20 Bohemians proti Jablonci. Naše pozornost se dnes ráno upře na brněnského nováčka, protože se může v tabulce posunout opravdu vysoko. A s kým jiným než s Pavlem Horvátem? Krásné ráno.
2: Dobrý den, tady divoký Pavel Horvát.
1: Tak Pavle, pokud Zbrojovka nad Hradcem Králové zvítězí, dotáhne se bodově na druhý liberecký Slovan a jen bod za vedoucí Slávy. Dá se stále, když už je to vlastně šestý zápas pro Brňany v této sezóně, mluvit o nějakém nováčkovském nadšení, štěstí, nebo je to už zkrátka ukázka velké kvality?
2: To se pořád ještě dá. Já si myslím, že teďka se Zlínem už to bylo trošinku štěstíčko, že samozřejmě ten gól dát je umění, ten zápas vyhrát takhle těžkej o gól je prostě už umění, ale je to malinko štěstí. Myslím si, že Zbrojovku jsem čekal, že nebude mít problémy se záchranou, ale takhle vysoko jsem je nečekal.
0: A Pavle, Martin Svědík, trenér Zbrojovky, tu svoji základní jedenáctku až zas tak netočí. Tak kdo na tebe z těch, kteří nastupují pravidelně v základní sestavě, tady je opravdu nějaká vyvolená patnáctka hráčů, dělá největší dojem, protože pár hráčů v tom brněnském výběru vyloženě restartuje kariéru.
2: No, je to tak, já si myslím, že určitě musí zaznít slovo nebo jméno Vašulína, protože prostě v Plzni mu pšenka nekvetla, jak se říká, a tady to trefuje, dává góly, který jsou krásní, který jsou pohotoví, vyloženě mu to klapé. Myslím si, že malej Vachoušek, nebo malej pro mě, furt malej Vachoušek, pardon, prostě získal ostruhy a teď je to výborný hráč, který Brnu taky přináší spoustu zajímavých situací. Jo, a je potřeba říct, že v tom mužstvu nejsou úplně žádní začátečníci, kromě vlastně stopera Kaká, který je mladý, tak ty kluci už jsou zkušený a mají spoustu zápasů za sebou a není to úplně jako vykulený nováček. No.
0: Tak malej Vachoušek, jenom vysvětleme, že Pavel Horvát má na mysli tady Tadeáše Neštěpána, se kterým předpokládám hrával.
2: Ano, samozřejmě.
1: Tak zeptám se na ty zkušenější, než je Tadeáš Vachoušek, Jaromír Zmrhal, Petr Ševčík, dva bývalí třeba hráči Slávie, kteří toho mají taky už hodně za sebou. Jaromír Zmrhal 33 let, Petr Ševčík 32 let a zatím sbírají opravdu jen drobné. Pár minut mají oba dva na kontě za 5 odehraných ligových zápasů, ale asi ta jejich role možná i s tím byli přiváděni do Zbrojovky bude ještě trochu někde jinde, než jen na hřiště, viď?
2: Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že určitě i ty kluci samozřejmě by si rádi zahráli víc, ale ono, když se ti daří, tak se do toho úplně nelehce šahá, jo? Protože můžeš chtít, aby ty kluci všichni si zahráli, ale ty přeci jenom hraješ na výsledky a není to vždycky jednoduchý točit tu sestavu. Brno nemá pohárový zápasy, takže ta sestava se moc nemění a pro tyhle hráče prostě nezbývá nic jiného, než být připravený a kdykoliv dostanou nějakou minutáž, tak být prospěšný tomu mužstvu a to se jim zatím daří.
0: S Pavlem Horvátem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. No tak pohárové zápasy nakonec nebude mít ani Hradec Králové, kterému skončila bohužel cesta Evropou právě s Hradcem. Dnes bude hrát Zbrojovka. No, Východočeši o víkendu prohráli v Liberci, brněnský celek, a ty už si taky na to narážel, v závěru opravdu vybojoval výhru nad Zlínem. Tak kdo je teď ve větší pohodě? Komu víc věříš?
2: No tak samozřejmě nabízí se Brno, je to jasný, protože jednak hrajou doma, jednak jsou, jak se říká, v laufu. Hradec byť nehrál špatně, tak prostě tu Evropu nezvlád a samozřejmě teďka toho mají ty kluci plný zuby. Ono vždycky, když se daří, tak ta únava není taková, je to takový, řekl bych, to, že vyhrává, že ti to naopak dolejvá síly. Tady to, že kluci nezvládli tu pohárovou Evropu, tak samozřejmě na nich určitě se malinko podepíše. Myslím si, že může třeba dneska dojít k tomu, že tam dostanou šanci nějaký nový hráči v té sestavě Hradce a uvidíme, jsem zvědavý. Já bych dneska samozřejmě favorizoval Zbrojovku.
0: To říká Pavel Horvát ve středečním radiožurnálu Sport. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: 9 hodin, 19 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál pro vás na cyklisty. Ve Španělsku dnes čeká 11. etapa 81. ročníku Vuelty. Pohybujeme se na jihovýchodě Španělska. Závodníci dnes vyrazí z Kartageny a cíl budou mít po nějakých 154 kilometrech ve městě Lorca. Mělo by to být pro sprintery, takže v tom celkovém pořadí by se dnes nic moc významného měnit nemělo.
1: Takže dál by měl zůstat v čele Španěl Enric Mas zhruba o minutku a tři čtvrtě před Slovincem Primožem Rogličem. Ještě k tomu profilu, tak převýšení je zhruba 1300 metrů, start po 14. hodině, dojezd do cíle kolem půl šesté, takže v nějak v tomto čase vás budeme informovat o vítězi. Oh,

0: Nebude to trvat dlouho a už zase významný prostor v našem vysílání tady na Radiožurnálu Sport bude dostávat lední hokej. Extraliga startuje za nějakých 14 dnů, my se ale teď vydáme za oceán, a to proto, že Anaheim vyřadí z užívání číslo 15, protože to na svém dresu nosil opravdu významný hráč tohohle klubu a dlouholetý kapitán, Pavle.
1: Anaheim slavnostně vyvěsí ten dres s číslem 15 ke stropu haly v Anaheimu 30. ledna příštího roku při utkání zámořské hokejové ligy s Nashvillem. Můžeme si připomenout možná i nějaká čísla, protože Ryan Getzlaf, to je opravdu klubová legenda.
0: Je to tak, on nastoupil, je to vlastně historicky nejlepší střelec tohohle klubu v NHL, nastoupil do rekordních 1157 zápasů základní části a dokázal v nich zaznamenat 1019 bodů za 282 branek a 737 asistencí, no a samozřejmě jako úžasná čísla má taky v playoff.
1: Rozhodně v playoff 125 startů, 120 bodů, takže to je skoro bod na zápas, navíc dlouholetý kapitán Anaheimu 12 sezon a mimo klub tedy ještě mimochodem taky dvakrát vítězství na olympijských hrách, takže docela úspěšný hráč.
0: A pocty docela jo. A téhle pocty vlastně ve stejném klubu se předtím opravdu dostalo tému Selenému, Paulu Kariovi a Scottu Niedermayerovi, tak myslím, že to je docela krásná společnost a taky to ukazuje, že Ryan Getzlaf si tohle jednoznačně zasloužil.
1: Takže 15 už na ledě v Anaheimu v týmu domácích nenajdete.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Paráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Teď bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
5: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík podle zjištění Radiožurnálu schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Investigativní tým to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií to pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Rusko v noci znovu útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. Zraněných je 8 lidí, včetně jednoho dítěte. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské správy Serhij Lisak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují několik dní za sebou. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Připravili ji Národní knihovna s památníkem národního písemnictví pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr.
1: Sport.
5: Nejvýše nasazený tenista na US Open Alexander Zverev byl v prvním kole na pokraji vyřazení. Němec prohrával s Italem Lorencem Sonegem 1-2 na sety. Zápas ale otočil a po 5 hodinách postoupil. Úspěšný návrat po zranění zvládl Carlos Alcaraz. Španěl porazil Rusa Romana Safulina 3-6-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaný pražský okruh a nehoda u Poděbrad. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od 6. kilometru se táhnou až na ucpaný pražský okruh. Na okruhu pak fronty před příjezdem na Ořech. V obou směrech zdržíte se přes půl hodiny, jak ve směru od letiště, tak i ve směru z D1. V Praze ten velmi silný provoz komplikuje nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Stojí ve směru z Barandovského mostu na Břevnov a musí kvůli němu regulovat vjezdy do tunelu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč asi na hodinu. A velmi ucpaná je i možná objížďka po magistrále z Pankráce směrem do centra. Naopak zkrátila se kolona na Strakonické směrem do Prahy u Jíloviště. Postojíte před omezením už asi jen 5 minut. Silnice 38 z Kolína do Nymburka je ucpaná u Poděbrad. Kousek za kruhovým objezdem u Teska vyšetřují nehodu a projíždí se Kyvadlově. A stále sledujeme D1 situaci u Brna, kolony před omezením u D2 v obou směrech. Delší ve směru z Prahy popojíždí od Kývalky 182. kilometru a jsou to hlavně kamiony, osobním pojedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si tak v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství.
1: A my jsme moc rádi na Radiožurnálu Sport, že si na nás udělala čas kapitánka českého výběru Natálie Stoupalová. Tak vám přejeme krásné ráno do Německa.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Klidně pozdravte od nás i spoluhráčky. Tak jak dobrá prověrka to před mistrovstvím světa byla?
2: Já si myslím, že určitě kvalitní, protože vlastně v přípravě jsme se potýkali zatím jenom s evropskýma týmama, takže za mě určitě to, co jsme potřebovali, a výhra už byla jenom taká třešnička pro nějaký vstup do toho, pro ten vstup do toho šampionátu.
0: Hrálo se v takové, řekněme, tréninkové hale, tak jaké to bylo? Přece jenom trošku nezvyk.
2: Určitě, hrálo se vlastně v té, jak říkáte, tréninkové hale, a zatím jsme ještě neměli šanci nakouknout do té, kde budeme hrát, takže si myslím, že ta nervozita tam nebyla tak obrovská díky tomu, a bylo to v takovém tréninkovém duchu spíš.
0: A kdy se do té skutečné velké haly vlastně dostanete?
2: Dneska večer vlastně máme první oficiální trénink, takže si myslím, že už bychom tam mohli nakouknout a trošku nasát tu atmosféru.
1: Kapitánka českých basketbalistek Natálie Stoupalová je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport 2 dny před začátkem mistrovství světa, na které jste se s národním týmem naladili, řekl bych, hodně pozitivně. 4 výhry z 5 zápasů, vlastně jenom v tom jednom ze zápasů s Tureckem přišla porážka, tak to musí dodat sebevědomí, ne?
2: Přesně tak, pro nás byl hlavně důležitý tady ten poslední zápas, protože se k nám už připojila vlastně i Eliška Joklová, která chyběla díky vlastně WNBA, takže pro to sebevědomí to určitě tady ten poslední zápas bylo super, a i tím, jak jsem říkala předtím, že jsme hráli vlastně ty zápasy jenom s evropskýma týmama, tak to určitě nás vyzvedlo to sebevědomí na top.
0: To sebevědomí se vám určitě bude hodit. Ve skupině vás postupně čekají Itálie, Čína a Spojené státy americké, které vyhrály poslední 4 mistrovství světa. Tak Natálie, jste ráda, že začínáte proti Italkám, bronzovým medailistkám z Eurobasketu?
2: Určitě, já si myslím, že na první zápas je to ideální vstup, a já věřím tomu, že i ty Italky, které mají svoji kvalitu, tak nám můžou ten začátek, vlastně bude to pro nás dobrá ukázka a dobrý vstup, takže určitě.
1: Pak tady ve skupině mistrovství světa Čína a Spojené státy, tak samozřejmě Američanky, ty budí velký respekt v basketbale. Je třeba některá z hráček, na kterou se konkrétně těšíte z toho výběru Spojených států, že si proti ní budete moct zahrát na tak velkém turnaji?
2: No, ono se jim trošku změnila 12 na poslední chvíli. Já jsem se teda hodně těšila na Asiu, a ta bohužel nepřijede, ale určitě jakoby zahrát si proti jakékoliv hráčce tady z toho výběru bude obrovská zkušenost, a myslím si, že si každá z toho odnesem to nejvíc, co můžem.
0: Natálie Stoupalová s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport krátce před začátkem mistrovství světa basketbalistek. Tak Češky se ho zúčastní po 12 letech, tak to natěšení asi musí být velké, ne, v celém týmu?
2: Pardon, teď jste mi trošku vypadl.
0: Tak já to zkusím zopakovat. České basketbalistky na světovém šampionátu po 12 letech. Jaká je nálada v týmu? Předpokládám, že jste asi natěšené.
2: Určitě, to nadšení je obrovské už vůbec jenom to, že tady můžeme být, a jak říkám, ať uhrajeme jakýkoliv výsledek, budeme se snažit co nejlepší, ale to jenom, že už tady můžeme být po 12 letech, je pro každého čest, a jsme nesmírně vděčné, že tady jsme.
1: Do Berlína míří i náš kolega reportér z Radiožurnálu Sport Jakub Kanta, který vás třeba bude zpovídat i po některém ze zápasů, ale když ho tam ještě nemáme, tak vemte nás trošku na místo už Berlín, Německo. Že je to tam mistrovství světa basketbalistek?
2: Určitě my jsme tady přímo vlastně v centru Berlína, takže už se to tady pomalu všecko dává do tady těch oslavnějších, do toho oslavnějšího moodu, takže myslím si, že teprve fanoušci a všechno se začne sjíždět, ale hotel vypadá super, město taky, takže já si myslím, že tím, že je to ještě v Evropě, tak a přijedou určitě spoustu fanoušků z Česka, tak to bude super.
0: Třeba i rodinní příslušníci přijdou zafandit. My se vás, Natálie, jako kapitánky českého výběru samozřejmě musíme zeptat na vaše šance. Vy jste nedávno zmínila, že i přes některé absence třeba pivotek Emy Čechové a Julie Reisingerové věříte, že máte šanci uspět, tak co k tomu bude potřeba?
2: Je to tak, ty absence jsou jako obrovské, ale já věřím tomu, že jako tým se dokážeme stmelit a nahradit vlastně ty síly, které nám chybí někde zase jinde, ať je to v rychlosti nebo v nějaké prostě tady té týmovosti, kterou si myslím, že tu chemii v tom týmu máme úžasnou, takže tady je zastoupíme holky a pomůže nám to k nějakému tomu lepšímu výkonu.
0: My vám k tomu samozřejmě budeme držet palce. Natálie Stoupalová, kapitánka českého výběru před mistrovství světa, které začíná za pár dnů v Berlíně. Tak Natálie, moc držíme palce, děkujeme za čas a ať se vám daří.
2: Moc krát děkujeme, mějte se krásně.

0: Eurythmics dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 9 hodin a 47 minut. Cyklista Tadej Pogačar už není na Vueltě ve Španělsku, a to protože se zotavuje v barcelonské nemocnici po těžkém zranění.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France je po úspěšné operaci dislokované zlomeniny klíční kosti, kterou si právě přivodil v pádu 8. etapy letošní španělské Grand Tour. No a vedle toho utrpěl Pogačar i otřes mozku a zlomeninu krčního obratle.
2: Tadej Pogačar má kolem sebe nejlepší lékařský tým ve své stáji UAE Emirates, který se o něj bude starat, který bude řídit tu rehabilitaci, ten návrat.
3: Popisuje šestinásobný paralympijský vítěz a cyklistický expert radiožurnálu Sport Jiří Ježek. I on měl vážnou nehodu před 12 lety na mistrovství světa.
2: Ty procesy, které vlastně jsou potřeba pro to hojení, tak jsou tím rozumným pohybem ohromně urychlovány, takže stejně jako já jsem se vracel vlastně díky sportu zpátky do normálního života, tak tady Pogačar věřím, že pokud všechno půjde tím správným směrem, tak možná se vrátí dřív, než si všichni dokáží představit.
3: Tady Pogačar vyhlížel světový šampionát v Montrealu, který se pojede na konci září, a staj UAE Emirates ještě nevyloučila, že se její největší hvězda zúčastní.
2: To nejdůležitější bude, jak se bude cítit sám, a samozřejmě hlídat tu vlasovou zlomeninu obratle. V tréninku asi OK, ale nejhorší by bylo na tuhle tu situaci ještě znovu spadnout. Určitě bych ho nepouštěl do závodu a ten trénink, který bude následovat, tak může probíhat třeba na trenažéru.
3: Zmínil Jiří Ježek, že důležité je návrat neuspěchat. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Bon Jovi, Never Say Goodbye ve středečním radiožurnálu Sport. My se ale teď v podstatě rozloučíme, alespoň tedy pro dnešek tady na jediném čistě sportovním rádiu. S Pavlem Tilšarem jsme tady s vámi byli od 6. hodiny ranní. Pavle, moc děkuju za společnost.
1: Taky díky, ale určitě to není poslední goodbye.
0: určitě ne, velmi rádi se s vámi budeme na jediném čistě sportovním rádiu dál slýchat. No ale samozřejmě poslouchejte radiožurnál Sport dál po 10. Nabídneme pořad na síti dnes s Andreou Sestiny Hlaváčkovou, no a hostem Vít Přindiš, tak si to určitě nenechte ujít.
1: Pěkný den.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
5: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství. Německá policie uzavřela vlakové nádraží v Augsburgu po výbuchu neznámého předmětu. Tenistky Havlíčková, Knucunová a Vidmanová skončily na US Open v prvním kole. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. A bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na Pražský hrad popoledně dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude mluvit například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší celkem 288 miliard korun.

0: Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
1: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
0: Policie po výbuchu v německém Augsburgu uzavřela vlakové nádraží i okolní ulice. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava. Při explozi neznámého předmětu dva lidé utrpěli lehká zranění. Podrobnosti zatím nejsou jasné. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval.
2: Carney řekl, že jednání mohou pokračovat, až Washington přestane hrát hry a začne jednat vážně. Podle něj musí dohoda respektovat i kanadskou suverenitu, včetně francouzského jazyka a kultury Quebecu. Napětí přiživuje i Trumpovo přejmenování jezera Ontario na jezero Amerika a posměšný příspěvek ministra obrany Pita Hexeta o kanadských kadetech, který Carney označil za jednání pod úroveň jeho úřadu. 8. září mají začít platit kanadská cla na 700 amerických produktů jako odpověď na americká 50% cla. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Na obloze se dnes naposledy objeví cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace tří strojů vzletne už za chvíli z pardubického vojenského letiště. Jeden z nich o hodinu později přistane v pražských Belích, kde se stane novým exponátem leteckého muzea. Pokračuje pilot Ervin M.
3: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
4: Sport. Trojici českých tenistek nevyšla premiéra na US Open. Dara Vidmanová podlela Španělce Bouzasové Manejrové 3-6 a 4-6. Lucia Havlíčková prohrála s Maďarkou Bondárovou 2x 3-6 a stejným výsledkem skončil i zápas Gabriely Knucenové s Němkou Lísovou. Knucenová po utkání mluvila o nervozitě. Havlíčková hledala příčinu porážky jinde.
5: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
4: O postup do druhého kola bude ještě bojovat Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, když zápas předušil déšť.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 u Nové Vsi a nehoda i na 35 u Liberce. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem teď neprůjezdná u sjezdu na Novou Ves. Na 17,5 kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Větší nehoda, auto zničené přes dva jízdní pruhy a na místo jedou hasiči. Uvolněte cestu v koloně. Poslední volný sjezd je na Kralupy na 9. kilometru. Pozor na té objížďce, za Veltrus je omezení a kolony se tvoří už teď. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště. Tam musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se přes 20 minut. V Praze velké kolony taky na Městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju. Ve Strahovském tunelu přes hodinu překáželo nepojízdné auto. Teď ho táhly a dlouhé kolony z jižní spojky by se tak mohly začít rozjíždět. Ještě silnice 35, dejte pozor na příjezdu do Liberce ve směru z Prahy. Za sjezdem na Jablonec nad ní jsou u Rádelského mlýna nehoda. Zabírá jeden jízdní pruh a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
6: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
8: Krásné dopoledne, mým dnešním hostem v pořadu na síti na radiožurnálu Sport je čerstvý mistr světa v kajak krosu Vítek Přindiš. Víťo, ahoj.
9: Ahoj.
8: Obrovská gratulace hned takhle na začátek.
9: Strašně moc děkuju.
8: Já teda musím posluchačům radiožurnálu Sport upřesnit, že Vítě už je takovým hostem tady posledních týdnů stanicí radiožurnál, ale teď konečně na Sportu a my si to tu hodláme užít a zase třeba osvěžit nějakými novými informacemi, který si nám v pořadu host na radiožurnálu nestihl s panem Pokorným říct. Ty si ve 37 letech zkompletoval unikátní sbírku velkých titulů a teď už si vyhrál prakticky všechno, co se v obou disciplínách, ať je to vodní slalom nebo kajak cross, vyhrát dá. Jenže mně se to prostě pořád plete. Co je co? Já vím, že vy jedete dopředu, tam ty jedou dozadu, to je úplně jiná disciplína, že je teda ve tvé disciplíně vodní slalom, kajak cross, že kajak cross je úplně novej, ale přesto pojďme to trošku zhrnout pro posluchače.
9: Tak já bych začal s tím, že prostě jsem vyrostl u vodního slalomu. Vodní slalom je primárně disciplína, kde se jezdilo v brankách, v takových těch stabilních brankách, do kterých my nesmíme vůbec šťouchat. Musíme si najít nějakou ideální cestu, jak se v nich proplítat. Jezdíme chvilku ty zelený po proudu, ty červený proti proudu, vždycky nám nějakou trať postaví. No jsou hrozný, někdy jsou lepší.
8: Ty jak se do nich vracíte, ty mi prostě děsej.
9: Ne, někdy jsou lepší, někdy jsou horší. Vždycky záleží strašně moc na tom designérovi té tratě, jak on to vymyslí. Tak v tom jsem prostě vyrostl celý život, jsem v tom jsem se snažil s tou vodou opravdu jakým způsobem pracovat, tak abych byl co nejrychlejší mezi těmi brankama. No a teď vlastně to je asi přesně 10 let, kdy se k tomu přidala nová disciplína, to je ten kajak cross.
8: Už je to 10 let.
9: Je to 10 let, 2016 tuším jsem měl první světový pohár v kajak crossu. A následně 2021 vlastně, takže před 5 lety se z toho stala olympijská disciplína, to znamená, že se to totálně změnilo, strašně zrychlilo, zvedla se konkurence, všechno se začalo jako neskutečně rychle měnit. No a to je disciplína úplně jednoduše pro posluchače, něco jako ski cross, snowboard cross, prostě ve čtyřech se jede trať, je lehčí, je z branek, které jsou nafukovací, takže do těch se dá bouchat. No a proti třeba snowboard crossu, my jsme jako kontaktní disciplína, to znamená, my do sebe můžeme nějakým způsobem i narážet zase v nějaký míře, nesmí to být atak do hlavy a nějaký jako brutální, pak tam jsou třeba rozhodčí, který by toho závodníka vyloučili.
8: Šťouchačka tam je prostě.
9: Šťouchačka tam docela je. Třeba na mistrovství světa jsem dostal vlastně ve finále. Na finálové jízdě jsem byl před závodníkem a ten závodník nějakým způsobem vlastně strčil pádlo přede mě, trefil mě vlastně do břicha a trošku se mi to sezlo jako po hlavě, jako nic se mi vůbec nestalo, já jsem se to vlastně v té rychlosti skoro ani nezaregistroval, ale tím mě vlastně odsunul za něj a nejenom mě předjel.
8: No jasně, on si tě tak jako přitáh.
9: No, což by se taky dělat nemělo, a respektive vůbec by neměl být jako záběr přes toho závodníka. Ano. Nicméně já jsem si to pak vlastně uvědomil až zpětně v tom videu, že v tom zápalu ještě po tom startu si rampy, kde skáčeme 4 metry, snažíme se chytit pádlo ve vzduchu a najednou se nějak rozjet do toho závodu.
8: Počkej, proč chytit pádlo ve vzduchu?
9: No, to je právě, jak jsem zmiňoval, že ta disciplína strašně rychle vyvíjí, tak já jsem se letos vlastně musel začít učit chytat pádlo, takže my stojíme na rampě. Sice se držíme toho pádla rukama nějakým způsobem, abychom splnili startovní pozici, která je pevně daná. Nicméně potom se snažíme okamžitě při signálu, kdy začne takový ten startovní, ta reakce, to pádlo pustit, chytit se takovýho madel, který jsou vedle nás, vedle té lodi, a dát co nejvíc impuls té lodi, aby se jako rozjela. No a v tu chvíli, jak to uděláme, snažíme se nahmatat pádlo. A abychom měli jistotu, že to pádlo dokážeme třeba teďka nahmatat, tak se začaly řešit jako novinky. Buď se to nějakým způsobem třeba suchým zipem lepí vlastně na pádlo, ale na tu šprédu. My nesmíme vůbec nic přidat na tu loď. Ta loď musí zůstat tak, jak ji výrobce vyrobil, takže tam si nesmí vůbec nic přidat. A na tu šprédu zatím je to povolený. Takže buď tam dává suchý zip, no my jsme tam začali lepit magnety, což je hrozně elegantní řešení. Že máme malinkatý magnet vlastně na pádle a malinkatý magnet na tý jakoby špradě.
8: Ale asi
9: a je právě docela dost silný, takže on jakoby udrží krásně ten pohyb, když my dáme ten impuls, aby to pádlo neletělo někam před nás, abychom ho nehledali ve vzduchu. A já pak vlastně impulzivně, nebo respektive jako nějakým způsobem podvědomně šahám na to místo, kde tuším, že to pádlo je, a snažím se ho chytit. Jo. Když jsem to trénoval bez toho, tak to vedlo k docela komickým situacím, že třeba letím dolů bez pádla a tak. Takže...
8: Pak někde doletí pádlo a Vítek při ní
9: přesně,
8: tam
9: přesně,
8: hledá.
9: Přesně, tak. Možná bych našel nějaký video. A je to docela vtipný, protože je to něco, co se začalo řešit teďka v posledních závodech a ukazuje to jenom, jak se ta disciplína strašně rychle vyvíjí. A kdo to nedělá, tak už jen na tom startu ztrácí třeba jako půl lodě loď, což může dělat celý rozdíl do závodu.
8: Jak moc jsi vděčný za to, že se tahle disciplína objevila? Ty říkáš, že 10 let vlastně existuje, 5 let je hodně aktivní. Já jsem tady na Radiožurnálu Sport nějakých 6 a musím říct, že si pamatuju první rozhovory s váma s vodákama, kdy jsme to řešili, co to je za novinku, jestli se to vůbec ujme, jestli to vůbec jako je správný nebo není. Je to tak, že jo? Na začátku se o tom trošku pochybovalo, jestli je to vůbec jako až moc modernizovaný váš sport.
9: Já myslím, že tam byly takový dvě vlny. Jak jsem to zaznamenal já, tak já jsem samozřejmě byl jako v té době aktivní, jezdil jsem prostě už docela na vysoký úrovni ten vodní slalom a ten kajakoros, který přišel, tak já už jsem s tím nějaký zkušenosti měl jako mimo náš oficiální, jako naší federaci, protože jsme měli nějaký trošku jako závody okolo, právě na těch plastových lodích. Takže jsme do toho hnedka 2016 skočili a byla to vlastně taková jako fakt zábava. Třeba na 7 pohárů jsme jeli prostě slalom a ještě třeba na konci toho víkendu jsme jeli prostě přesně ten kajakoros. A byla to jako zábava. Fakt to bylo jako, že všichni to jako tak užili, nebylo to, bylo to bezpečný, protože prostě nikdo nechtěl nikoho zranit a bylo to opravdu jako spíš takový jako opravdu friendly. No jenomže během tak 2 let se z toho stalo spíš taková disciplína, kde si někteří závodníci, řeknu tak jako ze středu pole startovního, z mýho pohledu chodili tak jako trošku honit ego a sejmou třeba ty jakoby lepší závodníky v tom slalomu. A já jsem tenkrát si prostě řekl, že jsem dostal třeba do žeber a takže mě to ovlivnilo třeba půlky sezóny a úplně jako nesmyslně, tak jsem si řekl, že to prostě nemám zapotřebí už jezdit, protože mi to jakoby v tu chvíli nepřináší. Nebylo to olympijská disciplína, takže tam nebyla žádná šance, že by se třeba jako posunul na olympiádu v tu chvíli a mistrovství se ta tuším, nevím, jestli se v tom jezdilo nebo ne, to se teďka úplně nevybavuju, ale myslím si, že možná jo, ale prostě nebylo to braný nějak jakoby extra vážně a právě tím, že to nejezdili ti nejlepší, tak to vlastně nedávalo mi ani tak moc smysl se na to specializovat a připravovat. No. Ale opravdu ten zlom pak přišel v tom 2021, kdy se to jako překlopilo té olympijské disciplíny, všichni na to naskočili vlastně z celého světa a začali se měnit úplně jako materiály, lodě, vybavení, technika se úplně změnila. Ten sport vlastně prošel tak velkou obměnou, že to skoro ani není možný. A jak se profesionalizovalo, tak samozřejmě ty závodníci narostli na kvalitě a to startovní pole je strašně silný. Nikdo si nic nedaruje, ale na druhou stranu nevidím tam jeho zaklepu teďka, ale prostě za poslední 2-3 roky se tam nestalo nic jako extra vážního, že by se někdo nějak jako zranil, občas nějaký naraženiny nebo nějaký jako nejhorší asi tržná rána v obličeji, ale není to zase nic tak strašného.
8: S Vítkem Přidišem na Radiožurnálu Sport si povídáme o kajak krosu a budeme i po písničce.
6: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Mým hostem na Radiožurnálu Sport je dnes vodní slalomář a čerstvý mistr světa v kajak crossu Vít Přindiš a právě taky kajak cross si rozebíráme podrobněji. A Víťo, jak už jsi zmiňoval, je to celkem nová disciplína. Ty hodně si mluvil o tom, že se mění ta technika, že to prochází obrovskou evolucí, tahle disciplína kajak cross. Jak se hotovej vodák, jako seš ty, ve 37 letech učí nové techniky?
1: Já si myslím, že mám obrovskou výhodu v tom, že jsem právě technicky založený závodník, že jsem nikdy nejel na sílu nebo na nějakou jako extrémní rychlost, výbušnost, což teda samozřejmě v kákrosu je docela potřeba, tak se to snažím dohánět. Nicméně já myslím, že ta velká devíza je moje, že se dokážu jako přizpůsobit, učím se rychle sporty, nejenom ty na vodě, ale obecně. A učení mě jako moc baví, což je právě strašně silný impuls, proč třeba ten kákros mi poslední třeba roku dával jako větší smysl, protože v něm cítím ten progres. Mm-hmm. Ve slalomu, já když jsem se dostal na nějakou úroveň, vyhrál jsem světa, nebo když jsem byl světová jednička, tak dostat se vždycky zpátky na tu úroveň rok od roku je jako skoro čím dál tím těžší. Ten progres a ty postupní krůčky dostat se na tu stejnou úroveň jsou prostě strašně těžký a ten je to tak o těch jako mikrokouscích, že je to pak jako trošku opravdu na tu palici a na ten morál. Kdežto v tom kákrosu tím, že se tam řeší nejenom ta technika na vodě, ale řeší třeba už jenom předstartovní nějakým způsobem jako taktika, na jakou startovní pozici jít, na koho případně zaútočit, nebo kdo třeba bude útočit na mě, jakou bránu si vybrat, jak to zajet.
0: Vybavení se řeší.
1: Ty lodě se jakoby neustále nějakým způsobem vyvíjejí. Takže je tam toho jakoby strašně moc. A to je něco, i když nejsem jako žádný rováč, nikdy jsem nebyl a dost jsem to řešil vlastně třeba před olympijskou nominací do Paříže právě v tom kákrosu s lidma, kteří s tím mají zkušenosti, třeba s Nikčou Kučerou jsem se několikrát bavil a ptal jsem si, jak to, že ona to má v sobě, že je takový jako bojovník v tom. A ona mi říkala různý jako taktiky, nebo jak to trénovala, prostě třeba s bráchou na lyžích a tak. A já, když jsem celý život jezdil sám se sebou v podstatě v lodi a jenom s brankama, tak si myslím, že to jako není úplně jako přirozený nějaký můj jev, že bych se s někým chtěl na té vodě prát. Nicméně beru to tak, že chci být prostě první a udělám jako maximum a snažím se spíš pak najít jako cestu, jak to třeba udělat bez toho, abych se s někým musel potkat. Mm-hmm. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde, ale to je zase furt ta část té cesty, která mě vlastně na tom baví, že je tam strašně moc proměnejch.
0: A to dělá třeba Evča Samková, ne? Že někdy nechá poodjet ten balík a pak ho dožene v nějaký zatáčce, ale to si úplně na té vodě asi nemůžeš nechat.
1: No, někdy dělalo se to. Strašně zase záleží, jaká je trať, jak se startuje, kam ta rampa vede, to znamená, jaká je první brána. Dokonce na jednom závodě, tuším ve Slovinsku, to byli junioři a závodníci od 30 let, tak tam všichni skoro, co měli dobrou výchozí pozici, tak si počkali na rampě a pak skákali dál. Jenomže teďka nově máme vlastně ty rampy automatický, který se sklápí s náma ze všema najednou. Takže my nemáme vlastně už teďka prostor na to počkat a naopak se řeší to prostě uskočit co nejdřív a získat nějaký metr navíc a tím, že se právě strašně ta disciplina posunula, tak teď už stačí závodníkovi mít třeba metr náskok a dokáže tu bránu před tím dalším závodníkem jako protočit bez toho, aby se střetli, což je obrovský progres. To, kdyby někdo uměl před, nevím, třema rokama, tak plně bude vyhrávat všechny závody, ale za poslední rok, dva se to takhle posunulo a strašně zrychlilo.
0: My jsme to tady dneska už trošku obcházeli a naťukávali pro fanoušky, kteří jsou tvými fanoušky a ví o vodáctví, všechny výsledky to ví, že ty jsi mistr světa, mistr Evropy v kajakrosu, ve vodním slalomu, ve všem možném, ale chybí tam ty olympijské kruhy, chybí tam ten start na olympiádě. A je kajakros ta cesta, kterou jsi si vybral? Cítil jsi velkou motivaci i v tom, že tudy by to mohlo jít? A to samozřejmě ještě vysvětluju, ten důvod, proč nemáš start, je hlavně ten, že jsou v Česku ještě lepší kluci, kteří prostě tu kvalifikaci uhrajou, jako Prskavec, Haradílek a ostatní, kteří ti třeba to jedno kvalifikační místo v posledních letech a olympiádách brali. Jak krostou cestou, kterou jsi si vybral?
1: Není. Já jsem před loňskou nebo letošní vlastně sezónou si dal nějaký cíl nebo nějaký postupný kroky. Ta olympiáda tam jako vůbec nebyla. Můj cíl bylo dostat se do reprezentace na letošní rok v obou kategoriích a ideálně právě na mistrovství světa uspět. Chtěl jsem hodně v tom slalomu.
0: Což se povedlo, gratuluju.
1: Což se povedlo, chtěl jsem hodně v tom slalomu, cítil jsem, že tam mám jako velkou formu, já jsem vynechal skoro všechny závody předtím, abych se opravdu připravil na ten jeden závod. v kvalifikaci jsem vzal nejrychlejší čas, cítil jsem se ten den v semifinále strašně dobře a bohužel prostě jsem udělal chybu na pátý brance a bylo hotovo. Tak jsem z toho byl hodně zklamaný, ale pak se to vynahradilo v K-crossu a já to beru jako ten můj velký vrchol, který jsem chtěl, tak to bylo prostě mistrovství světa letošní rok a tam jsem si dal velký cíl. Druhý cíl, který jsem si pak jako vytyčil po té nominaci, jsou světový poháry, který ještě nás letos čekají. Tam bych chtěl zaútočit na co nejlepší výsledky. A pak přijde spíš tak trošku rozhodování, jak s tím naložit. Olympiáda je za 2 roky, ale v podstatě já jsem si tak nějak v hlavě předtím řekl, že prostě na tohle cíli nebudu, protože je ta nominace strašně těžká. Vyrůstu jenom 3 závodníci celého světa v tom K-crossu, vlastně po 2 letech martýriu 9 závodů, z toho vyrůstu 3 nejlepší na celém světě. A já jsem si řekl, že prostě se nebudu svazovat teďka nějakou jakoby tady tou dlouhodobou nominací, že mám cíl mistr světa, ten už mám za sebou a myslím si, že právě úspěšně. A ty další si stanovím až po téhle sezóně, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně teď jsem spokojený, protože myslím si, že jsem se dostal přesně tam, kde jsem chtěl být, že se mi ta zima povedla, že se mi povedlo to trénování, že se mi povedlo, hlavně, že to bavilo a že se mi povedlo ty výsledky, i když ne ve slalomu, tak obecně i vlastně z toho slalomu mám radost, protože jsem tam opravdu jezdil, já jsem tam tuším měl nějakých 7 nebo 8 míst a zkazil jsem jednu, jako když vezmu slalom i cross dohromady, což mi přijde, že na té světové úrovni jako dobrý výsledek.
0: Vít Přindiš dnes pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Po písničce se vrátíme k jeho čerstvému světovému titulu a taky ke podmínkám, ve kterých se na mistrovství světa v Americe připravovali. Vydržte s námi.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Odborníci dnes začali připravovat exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoct při objasňování okolností jeho úmrtí. Zemřel v březnu 1948 po pádu z okna Černínského paláce v Praze. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Rodiče, kteří studují na vysoké škole, můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce až 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chůvy nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. V Demokratické republice Kongo zemřelo na ebolu už přes 3 tisíce lidí. Nakažených je víc než 6 tisíc. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 tisíc lidí. A v italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu soutěží celkem 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše.
1: Sport.
3: Fotbalista Jack Grealish bude i v této sezóně hostovat v Manchesteru City v Evertonu. 30-letý anglický záložník působil v liverpoolském klubu už v minulém ročníku, který pro něj ale v lednu předčasně skončil kvůli zlomenině nohy. Everton naopak nezíská amerického útočníka Folarina Balogana. Jeho přestup z Monaka za 40 milionů liber zhatili problémy při lékařské prohlídce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 u Nové Vsi a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem před sjezdem na Novou Ves neprůjezdná. Na 17. a půltém kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta s kamionem. Kolona se prodlužuje, zatím se nehýbe. Brzdí se teď zhruba na 12. kilometru. Poslední sjezd před kolonou je na Kralupy na 9. kilometru. Tam už se začíná taky tvořit kolona. A pozor, kolony i na objížďce po silnici 608 za Veltrusy je omezení. Z Prahy do Mělníka teď lepší určitě po silnici 9. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Silný provoz navíc na 15. kilometru u sjezdu na Lochkov odtahovali v levém pruhu nepojízdnou dodávku. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice D1 na okruh a přes půl hodiny se zdržíte i v osobním autě. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od Kývalky 182. až k omezení u bratislavské dálnice. Osobní jedou v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
1: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
5: Čerstvý mistr světa v kajak krosu Vít Přindíš zůstává mým dnešním hostem na Radiožurnálu Sport. Víťo, na mistrovství světa v Americe jste kromě soupeřů bojovali taky s obrovským teplem. Popiš nám to, co jsi teda už zmiňoval v rozhovoru s panem Pokorným, ale mě to zaujalo. Vy jste se připravovali v Česku ve třicítkách tím, že jste se navlíkali do bund a běhali po Praze?
6: No, je to tak. Někdo běhal, někdo jezdil na kolečkových lyžích. Já jsem většinou pak volil ty lyže, respektive když mě bolely nohy z běhu, tak jsem šel na kolečky lyže, protože to přece jen trošku šetří ty klouby. Nicméně i to byl ten hlavní důvod, proč jsem vynechal vlastně úvodní světový poháry, jel jsem jenom ten pražský a ten byl ještě k tomu z toho plného tréninku. A já jsem po nominačních závodech, který byly strašně dlouhý a trvaly v podstatě měsíc v kuse, tak jsem právě si řekl, já nemůžu na další závody, já si chci dát prostě fakt jako dobrý, solidní blok toho tréninku, který jsme si připravili jak s trenérem, tak vlastně s doktorem Jirkou Dostálem a s Vojtou Hadžeckým z Centra sportovní medicíny. A řešili jsme jako přesně jednu z těch věcí je, že tam budou prostě 40 na místě, bude tam strašně teplá voda v té trati, protože to je vlastně malý bazén, ze kterého se čerpá ta voda, je betonový, takže to se vyhřeje prostě na ta voda nakonec měla 32 stupňů. A predikce pro Oklahomu bylo, že tam bude prostě denně nějakých 40 stupňů. Takže jsem si řekl, mám na to 6 týdnů, zkusím dělat maximum, nebo 6 týdnů do odletu, zkusím dělat maximum pro to, abych se připravil. A vymysleli jsme vlastně dva takový 14-denní bloky, že jsem měl před světovým pohárem v Praze 14 dní, potom takový jako 14 dní pauzu a pak 14 dní jsem před letem. Takže během těch dvou 14-denních bloků jsem se snažil vlastně každý den dát jako ještě extra trénink, který byl ten takzvaný heat training. A je to přesně, jak si zmiňovala, navlíkli jsme se v podstatě do zimních věcí nebo přesně do toho, v čem bych šel běhat na podzim, prostě bych šel běhat po Praze, takže má jako dlouhý triko, bunda, čepice, rukavice, v podstatě dlouhý
5: kaloty. A lidi se venku pařili v šortkách.
6: Jo, a když jsem pak jel třeba kolem mě na těch běžkách, no, na těch kolečkových lyžích nebo v tom běhu, tak samozřejmě se snažil hlídat jako tepovku, abych to jako nějak nepřehnal, používal jsem první ten blok nějaký core senzor, abych si viděl jakoby teplotu středu těla. No ale snažili jsme se prostě tady ten extra trénink.
5: Na kolik se ti dostala teplota kóru těla?
6: Nějakých 39,2.
5: A v tom si to jako trénoval? Takových,
6: no a tam už to je pak taková docela jako hrana, aby se to jako tělo nepřehřálo, nedošlo jakým kolapsu. Párkrát se mi stalo, že si myslím, že podstavě už to na hraně bylo, že jsem třeba potřeboval pak po tom tréninku ještě třeba hodinu sedět a pít a být jako v klidu. Ale pak prostě se to různě lepšilo.
5: Já vím, že to je jako asi zbytečná otázka, když se mi tady vrátil z Oklahomy mistr světa, ale není to zbytečný.
6: Hele, já nevím, já to jakoby, já, subjektivně, já, samozřejmě jsme dělali nějaké měření hemoglobinu, protože ten princip je takový, že to tělo by mělo být efektivnější, pracovat líp, zahustit plazmu a tak dál. My jsme nějaké měření dělali, nějaký narůst tam byl, nicméně pro mě je strašně důležitý, jak jsem cítil na místě. My jsme tam přiletěli, i potom, že jsme měli nějaký trable po cestě, tak jetlagem nebyl problém nakonec a já jsem za žádným tréninku vlastně nezaznamenal to, že bych se jako přehřál, nebo že bych druhý den nemohl, nebo že bych prostě při tréninku musel si dát nějakou větší pauzu. A to, když jsme měli tréninky ve 3-4 odpoledne, kdy bylo ty největší vedra, tak se nebylo kde schovat a na té vodě prostě ta tepovka lítala vysoko. Tak já jsem jakoby s tím opravdu jako asi neměl problém a nezaznamenal jsem, že bych jako se opravdu nějaký den zničil. Hodně jsme řešili to, že na místě už jsme pak naopak dělali to, že jsme se hodně chladili, takže jsme měli chladí vesty, ručníky, čepice, prostě já jsem nosil furt v podstatě tašku s ledem, že jsem si to různě jako namáčel a to tak udělalo strašně moc, takže tam už jsme zasili druhej ten extrém, že jsme se snažili spíš udržet opravdu jako co nejvíc klidu, kromě tréninku a závodiště jsme většinu času trávili spíš jako na hotelovém pokoji, který byl klimatizovaný a tam jsme dělali opravdu ten opak a já za mě si myslím, že to bylo dobrý a minimálně vlastně jsem tam odlítal s tím, hele, dal jsem tomu ještě úplný max a ještě jsem si vlastně zvedl tu tréninkovou dávku od ten skoro měsíc toho tréninku, protože jsem vlastně si musel ty své tréninky, takže jsem měl třeba 3 tréninky jako za ten den, 2 na vodě, 1 třeba posilovna nebo něco a k tomu ještě většinou na konci dne byl ten čtvrtý, který byl jakoby ten heat training. A ten byl vždycky hodina a půl, nebo spíš hodina a půl. Takže mi to hrozně zvedlo tu tréninkovou dávku.
5: Kolik za ten den odtrénoval hodin?
6: Záleží, tak na té vodě jsme jakoby třeba 3 hodiny denně a pak tam to dávalo další 2 třeba.
5: A ještě nějaká posilovna třeba hodinu.
6: Různě to střídá, no.
5: Jako já totiž, když to poslouchám, velmi často narážím se svý tenisový jako kariéry na to, že se v jiných sportech daleko víc řeší, že jo, přesuny, jetlagy, přípravy, protože v tom tenise na to není prostor, to prostě jedeš a je to takové jako mod survivor, jako jo, prostě když tam přijedeš, jdem dopředu, hraješ. Ale vím, že když se na to dá připravit, takže se proto dělá maximum. Nicméně na to horko bych jako nemyslela, to jsme se prostě snažili hlavně uchladit co nejdo poslední vteřiny, a každý mu to vyhovoval jinak. Jak jsi to vnímal u ostatních závodníků v Oklahomě? Nemyslím jenom u Čechů, u všech. Trpěli tam tím vedrem?
6: Já myslím, že hodně lidí trpělo. Z Čechů se podobnou cestou jako já vydali, co tak já vím, asi 3 další lidi. A myslím, že taky jako to kvitovali, že to vlastně nebylo špatný. Jeli takovou polovinu, jeli třeba jeden ten 14-denní blok, ale myslím, že i to udělalo svý. No a všichni se tam snažili prostě pořád chladit, nějakým způsobem se schovávat do stínu nebo prostě tomu sluníčku a tomu teplu jako předejít.
5: Nedokážu to ostatní
6: mluvit. No, je to 90 vteřin.
5: No tak jo. To se uchladí.
6: To jo, ale ono jakoby předtím máš třeba 20 minut na té vodě, kdy se musíš jako právě jako rozjet, zahřát, že jo, nebo minimálně v tom vedru a ty svaly se musí dostat do toho provozního tempa. A už jenom při tom rozježdění, jakoby ta tepovka lítá nahoru dolů. Pak samozřejmě hraje ta nervozita, takže to tělo, že opracuje jako pořád naplno a to teplo tomu prostě nepřidává. Takže myslím, že to bylo individuální a všichni se snažili, prostě trenéři tam tahali velký jako takový ty chladící tašky vždycky na start a různě se s tím jako manipulovalo.
5: Ve 37 letech přidal Vít Přindíš další velký titul a dnes je hostem Radiožurnálu Sport. Po písničce ale úplně změníme prostředí. Z divoké vody v Americe se totiž přesuneme na Mauritius, kam se Vítěz s rodinou chystá přestěhovat. Vydržte s námi.

0: S mistrem světa Vítem Přindišem si dnes povídáme na Radiožurnálu Sport a teď jedna věc, která mě na tvých plánech, Víťo, opravdu zaujala. A to je, že se v září s celou rodinou přesouváte, stěhujete na Mauritius. Dokonce tam tvoje dcera, jestli se nepletu, půjde do školy. Tak jak tahle myšlenka vznikla?
1: No, vznikla tak, že poslední vlastně 2-3 roky docela intenzivně jako doma řešíme, že já jsem alergik, astmatik, dcera bohužel to má po mně. Řešíme to tak, že já prostě celou zimu jim jakoby prášky, které mi evokujou tu alergii, abych na to byl pak na jaře připravený. Dcera má prostě jako dejchač na astma a já jsem si říkal, sakra, tak jako pojďme my se třeba něco, jak to zkusit změnit, nebo jak se třeba jako dostat z tohohle, abychom nebyli v tom kolotoči třeba těch léků a nějakým způsobem jako to dokážeš propojit. My lítáme často na ostrov Reunion, který je vlastně sousedem Mauriciu. A původní myšlenka byla, že bychom byli jako na tom Reunionu, kde je i závodní tráť tréninková, protože je to Evropská unie, je to Francie, takže je to docela jako dostupný. Nicméně tam se mluví prostě jenom francouzsky, což já jsem si sice na střední učil 4 roky francouzštinu, ale neřekl bych v podstatě vůbec nic. No a shodou okolností jsme 2 roky zpátky byli před jedním soustředím na týden na Mauriciu. Máme tam jednu známou, ukázala nám to, je to jako, mluví tam anglicky, je to prostě jako historicky britská kolonie, jsou tam britské školy a já jsem si řekl a oblídnul jsem tam vlastně nějaký sportovní jakoby areály a řekl jsem si, že by to vlastně byla jako dobrá změna jak pro mě, že bych úplně změnil prostředí, tu hlavu dostal do jiného rozpoložení a věřím, že jako fyzicky se tam dokážu připravit jako perfektně a Reunion je 45 minut letadlem, mám tam vlastně už několik let, tam mám všechen materiál, který potřebuju na moje trénování, takže já tam v podstatě říkám s nadsázkou, že tam můžu letět jako s batuškem na pár dní si zatrénovat a zase se vrátit. No, a takže jsme si řekli, že minimálně tu zimu nebo ten první školní rok bychom, protože dcera tam opravdu nastupuje do školy, takže bychom zkusili tohle a já se tam zkusil připravit právě na ten kajakros, čemu zvěřím, že je hodně reálný a už teďka mi nabízeli i zahraniční závodníci, kteří tam chtějí třeba ze Švýcarska a z Francie, jestli bych se k tím nepřidal, že už jako plánují na tu zimu nějaký soustřední, protože přece z toho kakrosu opravdu stává jako docela velká záležitost a ti nejlepší vlastně chtějí trénovat s těmi nejlepšíma, respektive je těžký trénovat sám, kakros se prostě skoro trénovat sám nedá, takže je vždycky dobrý, se nějaká mezinárodní skupina utvoří a já tomu budu vlastně také hodně na blízku.
0: Když zmiňujeme tyhle velký plány, tak i dneska jsme se bavili o tom, kde jsme udali svoje děti a co dělají naše protějšky a partneři. Co manželka na tohleto přesunutí? Ty jsi říkal, dneska je v práci a kdyby měla od září žít na Mauriciu, tak co to pro ní znamená?
1: No, ona jako je v práci, ale jako by není v práci. Není zaměstnaná, ona pracuje na sebe, takže dneska má si nějaký schůzky s klientama, ale v podstatě většinu času pracuje doma nebo na dálku. Aha. A tím, že se mnou už holky roky lítají na ty soustřední, na ty dlouhý jarní soustřední, třeba 2měsíční, tak máme i naučený, že ta práce na dálku jde, že to vlastně docela vyhovuje, jelikož třeba ten posun na Reunionu a Mauriciu jsou 3 hodiny od Evropy, tak je to naprosto dostupný a navíc člověk si třeba ráno něco předpracuje, pak si může jít zasportovat, může jít udělat něco dalšího. Takže to si myslím, že by mohla být taky velká taková jako i výhoda pro ní. Samozřejmě to nebylo jako moje rozhodnutí, že přestěhovat na Mauricius, to bylo prostě rodinný. Kdy jsme si o tomhle všem přemýšleli a primárně jsme prostě si říkali, pojďme to zkusit, jakoby, protože žijeme v Praze, pojďme se podívat, jestli nám to třeba opravdu to zdraví a to žití třeba někam posune. A třeba ne, třeba se za půlku vrátíme, to prostě uvidíme. Teď je to taková jako velká neznámá, teď jsme prostě příprav.
0: Já věřím, že jo. Nejen o světovém titulu, ale i o velkém rodinném dobrodružství dnes mluví na Radiožurnálu Sport Vít Přindiš. Po poslední písnice se vrátíme úplně na začátek jeho kariéry. K vodě ho totiž přivedla rodina a rozhodně není jediným českým reprezentantem, u kterému toho tak bylo. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslední část dnešního rozhovoru s mistrem světa v kajak krosu Vítem Přindišem na radiožurnálu Sport. Vítě, když se podíváme na úspěšný český tým z mistrovství světa, je tam jedna zajímavá společná věc a to, že spousta z vás pochází z vodáckých rodin. Já, když jsem se na to dívala skrz Wikipedia a tak snad jenom Vávra Hradílek nemá úplně vodácký rodiče. Tak jak si to vysvětluješ? Je to tak, že prostě vodáci zůstávají u vody a přenáší se to z generace na generaci?
1: Určitě. Myslím, že ve většině sportů se to přenáší, že ten rodič tomu dítěti ten sport minimálně chce ukázat, ten svůj. Mě rodiče nebo táta primárně jako do toho sportu a stejně tak mý bráchy do toho sportu jako toho profesionální a i do toho vodního slalomu vůbec netlačil. Proto třeba právě bráchové šli úplně jako jinou cestou. Já jsem u toho zůstal, protože mě to právě strašně bavilo. Bavilo mě ta voda. Takže ty vodácký jako klany, nebo jak to říct, tak opravdu u té vody jsou, protože kdo u té vody jednou je, tak si myslím, že u ní jako zůstane nějakou rolí, buď jako třeba trenér nebo nějakým způsobem funkcionář, nebo organizátor závodu, nebo třeba v oddíle něco dělá. A prostě v té rodině to pak jako je. Já třeba bych opravdu taky rád, aby dcera jako na vodu občas šla, ale když nechce teďka, tak ji vůbec nenutím. Je mi to vlastně úplně jedno. Ona se zamilovala do atletiky, baví strašně běhání, takže naopak jsem jako moc rád, že prostě chodí do atletického kroužku a všeobecně se rozvíjí a chci, aby ten pohyb prostě v sobě měla zakódovaný. A jo, táta se mi věnoval vlastně strašně dlouho potom, až do nějakých, teďka si to možná budu vymýšlet, 2013, takže nějakých 24 let, v podstatě se jako mi věnoval. Ale bylo to ještě takový přístup, že mě jako netlačil ani do toho tréninku. Jakože jo, do určitý míry, ale vlastně spoustu věcí mě nechal jako se naučit sám, nebo spíš trošku i spálit v tom, jako, ale nezabil ve mně touhu se pak jako posouvat. A on to jako za mě tak jako ten začátek trošku odedřel a pak vlastně já teďka už zase s nadsázkou říkám i teďka tomu aktuální trenérovi, že já vždycky, když jsem pak změnil trenéra, tak jsem dosáhl nějakého úspěchu. Já jsem šel v těch 40 vlastně za Miloslavem Říhou, hnedka co jsem nastoupil, tak jsem si vyjel stříbrom z Evropy. Po pár letech jsem šel pak za Jiřího Proskavce, stal jsem se mistrem světa, teď jsem šel za Pavlem Kručem, stal jsem se mistrem světa. Takže s tátou jsem nikdy žádnou medaili nezískal.
0: Ale tam byl ty základy.
1: Ale přesně, ale říkám, on si to odevřel strašně, ale myslím, že je za to jako neskutečně rád, za to, kam se to povedlo dostat. Ale vlastně já jsem s ním paradoxně nikdy za těch XX let, co jsem s ním trénoval, ani v juniorech, ani potom v Třelacíce jsem vlastně žádnou medaili nezískal, až potom, když jsem šel jakoby dál, což byla naše společná dohoda, že teda už jakoby spolu trénovat nebudem, protože i ta skupina se rozpadla, tak jsem začal jako být úspěšný. Ale není to jenom tím, protože já jsem v té době ještě končil školu a najednou prostě na ten sport byl čas, takže jsem se v té době stával profíkem a to udělalo jako taky strašně moc.
0: Táta Pavel tě teda opravdu dovedl až k tomu slízávání smetany pro všechny ostatní. A je to sport, do kterého se bez vodáckého zázemí těžko vstupuje?
1: Já si to nemyslím. Upřímně, těch klubů po celé republice i těch kvalitních trenérů je strašně moc. Zázemí, který máme, je jako aktuálně teďka dobrý. Myslím, na nějaký ty slalomové tratě určitě chce to je zlepšovat, opravovat. Dokonce myslím, že v Praze by to opravdu tu novou chtělo a vypadá to nadějně. Nicméně to gros, myslím, že jsou trenéři, že jsou opravdu jako dobrý, že prostě tomu sportu chtějí dávat, chtějí ty děti přidážet a nejenom prostě v Praze, ale jako ve všech koutech republiky. A my jsme jako národ si myslím opravdu vodáků.
0: No to jsem právě chtěla zmínit, že je to teda těma trenérama, že tady máme olympijský medailisty, mistry světa, mistry Evropy, že tady bojujete ve třech, ve čtyřech o jedno kvalifikační místo na olympiádu, ale jste vlastně v top ten světa. Top 5 možná někdy. Tak je to těma trenérama, protože na tohle se nás ptají v tenise, jo? U ženské.
1: No, to jsem chtěl říct. Proč je deset holek teďka prostě v top stovce, že jo?
0: No, ale jenom ten tenis je takový nějaký větší.
1: No, to je teda, to no. Právě.
0: Takže no, tak si říkám, že to musí být hold malý rybníček, ale to není, že jo, zase. Tak jsme vodácká země, nebo čím to je, že? A je, říkají si, mluví o tom ty cizinci, jakože, pane bože, další Čech.
1: Jo, nemluví, mluví. No, jestli, tak teďka vlastně po nás nastoupil Kuba Krejčí, který je mistr světa, jakoby navázal na tu kajakářskou tradici, je to prostě pátý mistr světa, doufám teďka, jsem to nemyslel v posledních 10 letech, což je úplně jako nonsens. A je to právě hrozně paradox v tom, že to možná teďka zní a možná to trošku ty úspěchy jakoby schazuje, že toho je tolik,

0: velký úspěch. Jiřa Prskavec tenkrát měl bronz jako starší. Jiřa Prskavec starší. A, ale pak ten průlom si myslím, že prošel s Vávrou. Přesně, prostě... olympiáda 2012, potom hlavně domácí mistrovství světa. Tam ano. Se to jako zlomilo. A začalo se to vlastně kupit s tím, že hnedka na ní navázal Jiřa, potom se to povedlo jakoby Ondrovi, potom mě a teďka Kubovi. A je to jako vlastně jako neskutečný, protože když se to předtím nepovedlo desítky let, tak najednou během prostě 12-13 let se najednou povedlo tohle. A jasně, ve světě na tu kákářskou školu teďka koukají jakoby s velkým respektem a ví, že kdokoliv si to v Čechách vyjede, tak je neskutečně silný. Kuba je v týmu čtvrtý rok a za ty čtyři roky, tuším, čtvrtý rok, za ty čtyři roky se vypracoval na mistře světa, což je neskutečný na to, jak je mladej.
1: Víte, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Já doufám, že se vaše plány i rodiny všechny přetvoří v pozitivní zkušenost na Mauriciu. Budu vám držet palce. Budeme sledovat nejenom tvoje úspěchy, ale úspěchy všech českých vodáků, protože, jak říkáš, je jich spoustu i u těch holek, kterými si sem taky zveme. Takže se s tebou loučím a děkuju moc. Mým dnešním hostem byl čerstvý mistr světa v kajakrosu Vít Přindiš.
0: Děkuju moc za pozvání.
1: U mikrofonu jsem byla i já, Andrea Sestiny Hlaváčková, a moc se těším zase příště na slyšenou na Radiožurnálu Sport.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
5: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
6: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
2: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
7: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
2: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
8: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
2: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
8: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
2: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
9: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
10: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
11: Ano, jsou srovnatelné.
10: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
8: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
12: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
2: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
13: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
8: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
2: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
8: Nebo na webu irozhlas.cz.
2: A také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
14: Radiožurnál 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
15: Ex-manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Smolík dával bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn, zjistil to Radiožurnál. Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Tenistkám Knucunové, Havlíčkové a Vidmanové grandslamový debut na US Open nevyšel. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem po nehodě u Nové Vsi neprůjezdná a je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přeháňky. Teploty většinou do 25 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
15: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík, podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila. Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiny.

0: Rodiče studující na vysoké škole, pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
1: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
2: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
0: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomariovovou. V Hradci Králové odpoledne začne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlédnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
3: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé je tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny 2 koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
4: Sport. Gabriela Knudsonová při premiéře v hlavní soutěži US Open nestačila na Němku Lísovou a prohrála 2x3-6. Česká tenistka přitom v obou setech vedla náskok, ale ani jednou neudržela. Po vyřazení přiznala, že na ní dolehla větší nervozita než během úspěšné kvalifikace.
5: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě. Potom na té hře trošku zpomalený nohy, trošku zpomalená ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci. Kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější. A když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
4: V prvním kole skončili taky Lucie Havlíčková a Dara Vidmanová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové 2x3-6. Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6. Rozehraný zápas má Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na set, i když duel předušil déšť.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Nové Vsi a omezení v Praze na Strakonické. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem opět průjezdná u Nové Vsi. Těsně před sjezdem na Mělník a Slaný na kilometru 17,5 odklízejí následky nehody auta s kamionem. Dálnice dlouho stála, teď se podařilo uvolnit alespoň pravý pruh. Kolona od 10. kilometru je bez pohybu. Řidiči se snaží sjet už na 9. kilometru na Kralupy a tvoří se kolona před sjezdem. Velmi ucpaná je pak i objížďka po silnici 608 za Veltrusy. Je tam omezení. Z Prahy do Mělníka teď určitě lepší po silnici 9. Na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší jsou fronty ve směru z D1 na letiště. Kamiony už od sjezdu z brněnské dálnice a občas se regulují vjezdy do tunelů. V Praze hlásíte kolony i na Strakonické, na výjezdu směr z Braslav, u Malé Chuchle, u mostu Inteligence, zúžení.
8: Jsou tady silničáři a stojí to vlastně od Barandovského mostu.
7: Ještě do Brna dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy. Na 186. kilometru se v pravém pruhu srazily 2 kamiony. Asi nic vážného, teď odjíždějí do odstavného pruhu. Kolona od Kývalky se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
9: Hezký den, vítejte u dopoledního vysílání Radiožurnálu Sport. Je 11 hodin a 6 minut. Vítáme vás u poslechu vaší oblíbené stanice. Během zpráv jsme slyšeli výsledky nočního programu tenisového US Open, tak pojďme nabídnout to, co nás čeká dnes večer. Karolína Plíšková by se měla utkat už ve druhém kole s ruskou Schneiderovou, a to od 17 hodin, a další zápasy budou na programu později, i když Nikola Bartuňková ten svůj přerušený duel bude, věřme tomu, dohrávat co nejdříve proti Egypťance Šerifové. Nastoupila Nikola Bartuňková, první se do vyhrála jasně 6-1, pak se tedy utkání muselo přerušit, jak jsme slyšeli, i kvůli podmínkám přímo v New Yorku. Další zápasy: Lehečka versus Brit Samuel, Muchová versus Britka Bultrová a následně taky Nosková versus Tara Rudiová. To je tedy soupeřka z Tkajska. O těchto zápasech uslyšíte taky od našeho reportéra, stejně jako ještě rozebereme ty neúspěšné debity v téhle půlhodince na Radiožurnálu Sport. Příjemný den.
6: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: Fotbalisté Zbrojovky Brno můžou večer potvrdit už tak povedený vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže. Nováčci šance ligy totiž budou v dohrávce čtvrtého kola hostit Hradec Králové a pokud zvítězí, poskočí až na druhé místo tabulky. Víc si právě o výkonech Zbrojovky budeme povídat s Františkem Typovským. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Asistent trenéra Hradce Králové Adrian Rolko před zápasem řekl, že Zbrojovka je netypickým ligovým nováčkem, tak jak to myslel.
1: Narážel hlavně na zkušenost kádru Brňanů. Jejich tým zatím nenarazil na ty tradiční potíže nováčků, kteří po prvotní euforii z postupu přestanou stíhat tempu nejvyšší soutěže. Zbrojovka má movité majitele v čele s miliardářem Vojtěchem Kačenou. No a současné složení mužstva začala tvořit už před několika měsíci ještě ve druhé lize. Výsledkem jsou body ze zápasů proti Spartě a Plzni a teď možný posun na druhé místo pořadí šance ligy. Kouč Zbrojovky Martin Svědík se ale na postavení v tabulce zatím nesoustředí.
2: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme támhle nebo támhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
0: Tolik trenér Zbrojovky Martin Svědík ještě k tomu tématu stavění kádru s předstihem. Zbrojovka už pár měsíců zpátky zlanařila Petra Mareše, muže, který přišel do Brna na začátku roku jako volný hráč z RFS Riga, kde získal 3 lotyšské tituly, ale teď je pár dní zpátky tenhle zkušený levý bek rozvázal smlouvu, takže o něj se Zbrojovka neopírá, o koho naopak ano.
1: Skvělou formu si drží předsezonní posila útočník Daniel Vašulín, který v 5 odehraných zápasech tohoto ročníku už 3x skóroval. No a září taky malijský levý bek Amadou Dante. V sezóně už má 2 asistence pro své spoluhráče. Navíc podle statistik vytvořil dalších 5 vyložených šancí.
0: Schopnosti těchto dvou tebou zmíněných fotbalistů pocítila třeba na úvod ligového ročníku pražská Sparta, teď tedy Hradec Králové, který zápasem v Brně zahájí náročný blok 5 zápasů ve 14 dnech. Na vlas stejný program má i Jablonec, který se připravuje na utkání na trávníku pražských Bohemians.
1: Severočeši totiž prošli přes 3 předkola konferenční ligy a dostali se do hlavní fáze této soutěže. Během léta si ale stejně jako Hradec kvůli evropským pohárům odložili 2 zápasy nejvyšší soutěže. A než v říjnu začne zmiňovaná konferenční liga, chtějí svěřenci Luboše Kozla, abych tak řekl, dohnat kalendář. První z 5 zápasů ve 14 dnech odehrají na trávníku Bohemians, kteří touží po první domácí výhře v ročníku. Souboj Brno-Hradec Králové začne v 18 hodin, duel Bohemians Jablonec má výkop 2 hodiny později. Přímé přenosy obou utkání uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu a bude to určitě zajímavá podívaná a i na poslech.
0: Poslouchaná. I od Pavla Petra z zápasu Liberece Sarajevo, to je odveta předkola Evropského poháru žen, takže pokud máte chuť na fotbalové přímé přenosy, rozhodně doporučujeme ladit nás za pár hodin. František Typovský nás pozval na dnešní program nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Poslední úspěšná éra hokejového týmu Anaheim Ducks v NHL je spjatá taky se jménem Ryan Getzlaf. Je to dlouholetý kapitán, třeba taky olympijský vítěz, který se v posledních letech představuje hlavně v roli manažera kanadských reprezentací. Ryan Getzlaf nosil číslo 15 a to už v Anaheimu nikdo nikdy neoblékne, protože americký klub z Kalifornie oznámil, že slavnostní ceremoniál s vyvěšením dresu ke stropu haly chystá na 30. leden příštího roku. Mělo by to být při utkání zámořské hokejové ligy s Nashvillem. Dvojnásobný olympijský šampion Getzlaf ukončil kariéru v roce 2022. Dohromady tedy odehrál 17 sezon, všechny strávil v Anaheimu a dokonce s ním taky v roce 2007 jako tehdy ještě docela mladík vyhrál Stanleyův pohár. Getzlaf bude čtvrtým takto oceněným hráčem v klubové historii. Před ním se pocty dočkali Teemu Selänne, ten má osmičku vyřazenou, Paul Kariya 9 a Scott Niedermayer, tedy stále jediný obránce z tohoto výčtu, 27 je jeho číslo. A taky je Scott Niedermayer podepsaný pod tím jediným Stanley Cupem v historii téhle organizace. Co se týče domácí hokejové soutěže, tak ta začne za necelé 2 týdny. Na radiožurnálu Sport pro vás připravujeme taky různé pozvánky, protože v těchto dnech jsou na programu mediální povinnosti pro ty nejlepší tuzemské extraligové hokejisty a tak se jistě za nimi i třeba v tom dnešním vysílání radiožurnálu Sport ještě vydáme.

0: Nejvýše nasazený Alexander Zverev z Německa v prvním kole tenisového US Open doslova vydřel vítězství v 5 setech nad Lorenzem Sonegem z Itálie. Bylo to hodně těsné, Zverev sice ovládl první set, ale následně jeho italský soupeř skóre otočil v tiebreaku. Se tedy podařilo nakonec zachránit Alexandru Zverevovi tenhle zápas, co týče čtvrté sady, a následně tady uspěl v té poslední 6-4. Zverevovi každopádně reálně hrozilo, že se stane první nasazený jedničkou vyřazenou v úvodním kole Grand Slamu od Australana Leightona Hewitta, který to v uvozovkách zvládl, kterému se to povedlo ve Wimbledonu roku 2003. Na US Open pak naposledy jako nejvýše nasazený hráč neprošel přes první kolo Švéd Stefan Edberg, to bylo v roce 1990. Když se podíváme na české tenistky, tak si můžeme připomenout třeba to, jak se dařilo tenistce Gabriele Knudsonové, která při premiéře v hlavní soutěži na Grand Slamu do druhého kola US Open nepostoupila, podlehla Němce Evě Lisové ve dvou setech, konkrétně 3-6, 3-6.
1: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé. Rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře, trošku zpomalený nohy, trošku zpomalá ruka, a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál, a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější. A když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
2: Vyprávěla Gabriela Knudsonová. Grandslamovou premiéru prožila v úzovkách až v 29 letech. Důvod je jednoduchý. Přednost před tenisem u ní v mládí dostalo vzdělání a ve Spojených státech vystudovala žurnalistiku. I proto ji na kurtu podporovala v New Yorku řada lidí.
1: Celý týden jsem tam měla hodně kamarádů, protože jak jsem byla na Syracuse University, tak hodně lidí po škole šlo do New Yorku, takže jsem měla hodně známých a bylo to krásné. Jako každý den mě fandili a přicházeli, tak to je hezký.
2: Účast v hlavní soutěži na Grand Slamu znamená pro Knudsonovou i docela velkou finanční injekci a také ji utvrdila v tom, že v tenisové cestě má smysl pokračovat.
1: Hraju výborně. No dneska, dobře, dávám to pryč, ale myslím, že hraju mnohem líp a líp. Rozhodně teď jsem výš a výš na žebříčku. Rozhodně mě to dalo i nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit, a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může se třeba vzít s sebou víc lidí, a rozhodně to dá člověku trochu klid. Duševní.
2: Vyprávěla po porážce v prvním kole na US Open Gabriela Knudsonová. Grandslamový debut nevyšel ani její krajance Lucii Havlíčkové. Ta podlehla schodně 3-6, 3-6 Maďarce Bondárové. Na rozdíl od Knudsonové nervozitu necítila, ale měla jiný problém.
3: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa, a vlastně hrozně jsem se trápila, a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
2: Řekla Lucie Havlíčková po vyřazení z US Open. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Abychom to doplnili do úplna, Daria Vidmanová ta také prohrála v prvním kole, nestačila na Španělku Bouzasovou Manejrovou 3-6 a 4-6, a rozehraný zápas má Nikola Bartuňková, ta nad Egypťankou Šerifovou vede 1-0 na sety, duel ale přerušil déšť, takže se bude pokračovat právě dnes. Je 11 hodin 26 minut, krásný den s Radiožurnálem Sport, za chvíli tu jsou aktuální zprávy. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Prezident Petr Pavel přijme zhruba za hodinu na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství ještě chybí zhruba 6 miliard. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí. Skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. A Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na Piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta. Sport. Fotbalový Liberec získal 19-letého nigerijského záložníka Jensena Doudu. Jak uvedl klubový web, se Slovanem podepsal 5-letou smlouvu. Dauda v této sezóně ale ještě zůstane na hostování v srbském Novém Pazaru, odkud na sever Čech přijde. Dauda už má na kontě 12 zápasů v nejvyšší srbské soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D3 u Tábora a ucpaná D8 za Prahou. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy pozoru Tábora. Za sjezdem na Pelhřimov na 78. kilometru hlásíte vysypané balíky na vozovce.
4: Uprostřed leží někomu spadl balení polystyrenu.
3: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony mezi sjezdy na Kralupy a Novou Ves. Na 17.5. kilometru blokuje levý pruh auto po nehodě. Dálnice tam byla delší dobu neprůjezdná, teď už se pravým pruhem projíždí. Fronta kamiony už od zdip je nadlouho. Ucpaná je i možná objížďka přes Kralupy a Veltrusy. Je tam omezení za mostem přes Vltavu. Pokud míříte z Prahy na Mělník, tak jeďte určitě po silnici 9. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Po pojíždějí hlavně kamiony. Osobním autem se zdržíte okolo 15 minut. A ještě Strakonická v Praze, čekejte kolony za Barandovským mostem směrem na Příbram. Je tam zúžení u mostu Inteligence a zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Our...

Docela překvapivého vítěze měla včerejší 10. etapa cyklistické Vuelty. Stal se jim Francouz Bastien Tronchon a zaznamenal tak svůj životní výsledek. Výkon, když v hromadném sportu vyhrál před Dánem Kortem, Belgičanem Niesem a jeho krajanem Van Aertem. Ti se tedy seřadili na místech 2, 3 a 4. Jelo se zhruba 185 kilometrů. Ta etapa nebyla zas tak náročná pro cyklistické profesionály. Tři stoupání třetí kategorie čekala na reprezentanty, třeba i Jana Hirta, který byl nakonec 1.60. V průběžném pořadí se nic moc vážného nezměnilo. Na první příčce je nadále Enric Mas, který přebral červený trikot po odstoupení Tadeje Pogačara. Náskok má 1 minutu a 18 sekund před čtyřnásobným šampionem Vuelty, Slovincem Primožem Rogličem, který jistě se bude chtít posunout na Mase, získat tak rekordní 5. titul na závěrečné grand.

0: Hrát golf, to je pořádně těžký sport a vyhrát na něm turnaj, to chce jednak opravdové umění a k tomu taky trochu štěstí. Po tomto víkendu to možná ještě o něco lépe ví dvě přední hráčky Ladies European Tour, tedy Češka Sára Kousková a jeho Afričanka Cassandra Alexandrová. Vysvětlíme to spolu s Františkem Typovským. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tvojí vztah ke golfu, hraješ golf?
1: Nehraju golf.
0: Pouze fotbal golf.
1: Pouze fotbal, golf a taky v něm nejsem příliš dobrý.
0: Každopádně.
1: To platí pro golf i pro fotbal.
0: Ano,
1: golf.
0: Dostali jsme dobrou přípravu od našeho golfového experta v redakci Krištofa Kousala. Dvě obě hráčky, které jsme zmínili, určitě chápou, co to obnáší vyhrát, ale teď po uplynulém víkendu se to dá přeci jenom o něco víc ocenit, jak náročné je obejít nějaké to hřiště. Konkrétně tohle bylo v případě Irish Open.
1: Začnu českou jedničkou, Sárou Kouskovou. Ta zvládla minulý týden v náročných podmínkách skvěle právě tento irský turnaj. V proměnlivém a často deštivém počasí zahrála všechna 4 kola pod par a s celkovým skórem minus 15 by klidně mohla turnaj ovládnout, nebýt Alexandrové. Hmm. Ta se totiž dočkala prvního vítězství v sezóně, a to po 5 druhých místech. To je opravdová rarita. Jenže vítězka loňského Czech Ladies Open si za výhrou šla opravdu sebevědomně stylem start cíl. Drobně zavrávorala jenom na začátku finálového kola, které začala dvěma bogy. V tu chvíli ucítila šanci i Kousková, která s ní šla ve dvojici, ale Alexandrová byla opravdu silná a na Češku zbylo druhé místo. Toho si cení ve srovnání třeba s loňskými dvěma výhrami na okruhu takto.
2: Já myslím, že těsně za ně. Tím, že v golfu se prostě moc nevyhrává, tak si ceníme úplně každýho výsledku a tohle bylo úplně téměř nejvíc, jak to šlo. Určitě ta šance tam byla. 3 rány jako nejsou až nějaký úplně dramatický náskok. A bylo na Cassandře vidět, že samozřejmě to vítězství chce uhájit a byla malinko nervózní v průběhu toho dne. Potom v té druhé části už se to jako hodně kontrolovala, dostala se zpátky na vlnu a vyhoupla se do nějaké té svojí jako herní pohody zpátky, takže tam už byla zase neporazitelná.
1: To tedy řekla Sára Kousková v úterním raním vysílání radiožurnálu Sport o Alexandrové, která už před Irish Open suverénně vedla pořadí sezony a teď své vedení ještě dramaticky navýšila. Kousková se vyhoupla ze 4. desítky na 13. místo a dál míří na umístění v top 7 hráčkách, které by jí kvalifikovalo na turnaje kategorie Major v příštím roce.
0: Teď má Ladies European Tour několik týdnů pauzu a tak můžeme přesunout pozornost na české golfisty na pár.
1: Ti se ve třech chystají na turnaj druhého evropského okruhu v Polsku. Je to asi hodina a 20 minut autem od hranic s Českem ve vesnici Konopiska na předměstí Čenstochové. To je jenom, abyste si mohli udělat představu, kde na mapě ono hřiště, kde se bude hrát, leží. Startovat tam bude třeba Jiří Zuzka, který o víkendu odehrál nejlepší turnaj sezony, skončil na děleném 8. místě ve švédském Ohusu a taky bude sledovat svůj posun sezónním žebříčkem. V něm naopak spadl na 18. místo Filip Mrůzek, kterého v minulých týdnech mimo jiné trápila bolest zad, ale teď je po krátké pauze zpátky ve startovním poli. A třetím do party je Šimon Zach. Turnaj v Polsku začne prvními odpaly zítra ráno.
0: Ve vesnici Konopiska, nikoli v Konopiště. Pozor na to, abyste se náhodou nespletli a nejeli někam jinam.
1: Přesně tak. Konopiska u Čenstochové.
0: František Typovský nám pověděl o tom, co se děje ve světě golfu. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Taky házenkáři si přijdou na své utkáním Zlín Brno, totiž v podvečer začne nový ročník domácí extraligy. V sobotu do něj na palubovce Strakonic vstoupí taky obhájci titulu, tedy házenkáři Plzně. Ty povede stejně jako v minulých sezónách v pozici trenéra někdejší golman české reprezentace Petr Štochl.
1: My chceme hrát na hranici toho, čeho jsme schopni. To prostě tak je, říkám to každý rok a je to realita. Když to bude stačit na finále, když to bude stačit na nějakým rejle, budeme moc rádi, jo, ale pak, když s Jirkou si budeme moc po sezóně říct, ale oni ze sebe dostali maximum toho, čeho jsou schopni, a podíváme se na tabulku a budeme první, druhý, třetí, pátý a budeme schopni si tohle říct, tak vlastně za tu sezonu budeme rádi, jo. Ale to je ještě dlouhá cesta, kde jsme na začátku.
2: Mluví o plánech do sezony trenér talentu Petr Štochl. Ten místo reprezentanta Dominika Skopára přivítal na pozici pravého křídla navrátilce ze Švýcarska Davida Poloze.
1: David Poloz je hráč, který přišel s velkou zkušeností, s velkým přehledem, s klidem, který vnáší do té hry, a tam jsem obrovsky spokojený, protože tu díru, která vznikla po Skopě, tak si myslím, že nám ji bude schopen zacelit, a to je skvělý přínos.
2: Do Dukly odešel gólman Daniel Grábeman, kterého nahradil Makedonec Andrej Petkovský. A doplnil tak v brankovišti Filipa Herajta.
1: Myslím, že s Harrym to bude velmi dobrá mankářská dvojice. Je to kluk, který chytal polskou ligu, je zvyklý na kvalitní soupeře, na, řekněme, velmi dobrou spolupráci s obranou. Pak, když tam ta spolupráce funguje, tak je opravdu dobrý. Takže tohle je jeho obrovská přednost. Je to golman, který si myslím, že bude schopen podávat stabilní výkony, nebude dělat chyby v základních činnostech, které budeme vyžadovat, a myslím si, že se ten tým o něj bude moc opřít.
2: Myslí si Petr Štochl. Nejtěžší adaptaci tak má v Plzni srbská levá spojka Ognjen Radojičić.
1: Co se týče Ognjena levý spojky, to je kluk, který má velký potenciál. Už jsem s nimi hovořil, že samozřejmě se to budeš nějakým způsobem vyvíjet, ta spolupráce hráčů poli, je to jakožto levá spojka, samozřejmě je účasten velký množství kombinačních akcí, velký množství činností, jedna v útoku, jedna ve obraně. Na pozici 3-4 a ta souhra bude chvilku trvat, než si to sedne, ale začínáme vnímat, kde jsou jeho přednosti, už je samotný v našem týmu, začínáme vnímat, kde je potřeba ještě zapracovat, a i s Ognjenem jsem o tom mluvil, že to prostě ještě nějaký čas sebere, ale to, proč jsme ho vzali, si myslím, že bude schopen naplnit.
2: Říká na adresu téměř dvoumetrového Srba Petr Štochl. Ten chce dávat opět hodně prostoru na palubovce mladým odchovancům talentu.
1: Už máme v kádru stabilně jednoho dorostence, Honza Bombru. Ostatní už nám povýšili do dospělé kategorie a hlavně souboru zkušenější. Ti lončtí dorostenci, kteří byli stabilním členem kádru, tak mají rozkušeností za sebou, ale opravdu vytížení. Nebyli jakoby do počtu, který dostávali 3-4 minutky v zápase. Jo. Regulérně odehráli velké množství minut v mužské kategorii a hrozně to posouvá a posunulo. A myslím, že to bude vidět i letos.
2: Doufá trenér obhájců titulu Petr Štochl. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Přestupové okno v elitních fotbalových zahraničních soutěžích se uzavřelo a tak je v podstatě jasné, že někteří borci už se nikam nepřesunou. Pakliže by třeba chtěli do Turecka, tak tam ještě můžou, ale u některých jsou prostě dveře zavřené. A platí to třeba o českém reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím, který dál bude oblékat dres druholigového Wolverhamptonu. Zkušený stoper byl během léta spojován s řadou klubů, naposledy třeba s možným odchodem do Ipswiche, tak aby si prodloužil svou kariéru v Premier League. Za něj o něj jevil taky West Ham, který ale sestoupil, jenže to nakonec nevyšlo a definitivní rozhodnutí o setrvání Krejčího přišlo před včerejším zápasem na hřišti West Hamu, kde Wolverhampton prohrál 2-4 a zapsal tak první porážku v novém ročníku Championship. Krejčí po třech zápasech absence sice byl zpátky ve hře, respektive na lavičce, ale přímo na trávník se nedostal. I tak to ale naznačuje, že Wolverhampton inkasoval 4 góly, že bude mít šanci rozhodně vrátit se zpátky do základní sestavy. Ladislav Krejčí.

0: Každý den pro vás máme na Radiožurnálu Sport zajímavé soutěže, hlavně tady v 8 hodin a 50 minut, ale tento týden jsme docela štědří, protože si dnes odpoledne taky zasoutěžíme o vstupenky na ženskou fotbalovou ligu a konkrétně derby pražských S Sparta Slavia. Jestli Spartianky splatí dluh za to, co se Spartianům nepovedlo teď o víkendu, to se dozvíme v neděli, teď 6. září. Vy můžete být díky Radiožurnálu Sport u toho. Teď budete u hlavních zpráv ve 12 hodin. Krásný den.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Evropa chystá reakci na ruskou bezpečnostní hrozbu. Němci ze srpnového útoku na svoje letiště obvinili Moskvu.
3: Ta zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu.
2: V Lánech začala exhumace ostatků Jana Masaryka. Kriminalisté chtějí zjistit, proč před skoro 80 lety zemřela.
4: Prokázat zlomeniny a jiná poškození, například střelné rány.
2: České tenistky Vidmanová, Havlíčková a Knudsonová při debitu na US Open do druhého kola nepostoupily. Kolona popojíždí na dálnici D8 za Prahou směrem na Ústí nad Labem a je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září. Hezké poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Německo už vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, ze kterého včera oficiálně obvinil Rusko.
6: Zum 18. September geschlossen.
7: Poslední ruský generální konzulát v Německu se podle ministra zahraničí Johana Vadefula uzavře ještě tento měsíc. Smlouvu ruskému domu v centru Berlína lze ale podle týdeníku Spiegel vypovědět nejdřív k příštímu červnu. Podle německé strany zelených by ale celková odpověď vlády kancléře Friedricha Merce na dronový útok v Lipsku měla být ještě razantnější. Naopak v průzkumech nejsilnější strana AfD tvrdí, že vláda podniká významné zahraniční politické kroky s odvoláním na zjištění zpravodajských služeb, se kterými se ale nemohl seznámit ani parlament, ani veřejnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti v Lipsku za státní terorismus. Řekla to před setkáním.

0: Ním unijních ministrů zahraničí v Irsku, kde jednají o společné reakci vůči Rusku.
1: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
2: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z Motoristů sobě označil německé informace za vážné.
3: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
2: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Dvěma útokům sabotérů čelila od včerejšího rána taky německá energetická infrastruktura. Neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve dvou uhelných elektrárnách. Další zkrat odpojil taky jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoct vysvětlit nejasnosti Masarykovy smrti. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
4: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
5: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
4: Jestli exhumace přinese nové poznatky, tak to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
6: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já o to fakt nic moc neočekávám.
4: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
0: Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí, několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
9: V jihoiránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo už má přes 3000 potvrzených obětí. Víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při které před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
10: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
11: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
10: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: V Benátkách začíná tradiční filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii na festivalu zastupuje digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
12: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
13: To, co od tebe chci, je sladké.
12: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
13: Sport. Teniska Daria Vidmanová prohrála na US Open v prvním kole proti Španělce Bouzasové Manejrové 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová podlehly soupeřkám schodně 2x3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové za stavu 1-0 na sety předušil déšť a bude se dohrávat. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se Zbrojovka posune na druhou příčku. Kouč Zbrojovky Martin Svědík se ale na postavení v tabulce zatím nesoustředí.
14: My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy, takže chceme využít toho každým zápasem se posouvat dál a dál.
13: Ve 20 hodin začne ještě duel mezi Bohemians a Jabloncem.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Utvrzená D8 za Prahou a omezení na Strakonické. Na dálnici D8 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Ústí nad Labem. Na 17. kilometru byla dálnice po nehodě zavřená. Teď už se nějaký čas projíždí pravým pruhem. Kolona se stále dává do pohybu. Zastavíte na 3. kilometru za sjezdem na Zdiby. Chvíli se stojí a kolona se pak rozjíždí po pojíždí až ke sjezdu na Novou Ves. A to zdržení je stále asi půl hodiny. Pozor, ucpaná je velmi i objížďka po silnici 608. U Veltrus je tam omezení a semafor. V Praze čekejte kolony taky na Strakonické, na výjezdu směr Příbram. U Malé Chuchle u Branického mostu jsou silničáři a zdržíte se asi 10 minut od Barandovského mostu. Ještě dálnice D1 příjezdy do Brna. Dejte pozor ve směru z Vyškova, brzdí se dost prudce na 210. kilometru. U Rohlenky se pak ale kolona opět rozjede. Ještě do Českého Těšína kolony hlásíte na dálnici D48 před hranicemi s Polskem. Je tam omezení, jede se Kyvadlově, fronta směrem do Polska je teď asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
17: Po kterých znovu pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. A to s docela čerstvou informací. Ruská hokejová federace se totiž nehodlá smířit s posledním rozhodnutím ohledně neúčasti na světových šampionátech. A proto podává odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži CAS v Lausanne, která se případem bude zaobírat v říjnu. Rusové se odvolávají proti stanovisku Mezinárodní hokejové federace, která už na konci července rozhodla, že se potvrzuje zákaz startu hokejových týmů na mezinárodních akcích. V květnu se přitom Rusové úspěšně odvolali k disciplinární komisi Mezinárodní hokejové federace IIHF, ale rada svůj názor ani poté nezměnila a potvrdila původní stanovisko. Tahle situace se tedy bude dál řešit. Na Radiožurnálu Sport se jí pochopitelně také budeme věnovat.
15: Radiožurnál Sport
8: a Adam Weidenthaler.

0: Už jste o tom taky slyšeli ve zprávách. Dnes nás čekají na Radiožurnálu Sport dvě dohrávky fotbalové šance ligy. Od 20 hodin Bohemians versus Jablonec, už od 18 pak Zbrojovka Brno přivítá Hradec Králové. Jak to vypadá v tabulce? První je Pražská Slávia po vítězném derby 14 bodů, druhý Slovan Liberec 13 bodů. Pak je tam duo Mladá Boleslav Zbrojovka Brno 11 respektive 10 bodů, ale tyhle týmy nemají kompletní počet 6 zápasů, takže se ještě můžou dostat směrem vzhůru. Na 10 bodech taky Sigma Olomouc a Teplice a na 9 pak trojice Jablonec, Sparta Praha, Baník Ostrava. Právě Baníku se teď můžeme věnovat, protože na začátku sezóny v Ostravě sčítají citelné absence. Ty poslední přišly ve vítězném víkendovém utkání proti olomoucké Sigmě.
1: Mě strašně mrzí, že jsme přišli prostě o 3 hráče a věřte mi, že bych radši prohrál.
2: Říkal trenér Baníku Roman Skuhravý. Ošklivé zranění si způsobil v sobotním utkání senegalský útočník Abdallah Nieng. Při akrobatickém výskoku a snaze zasáhnout míč si při dopadu zlomil ošklivě bérec, tedy holení i lýtkovou kost nad kotníkem, a zápas nedohráli i Siňavský a Kohout.
1: Siňavský si tam v tom rohu na tom tartanu, jak je tam ten přechod, tak cítil, že se mu vyjelo a vrátilo koleno, takže teď mu to otýká, a Ozi Kohout tam ho píchlo v lýtku.
2: Nieng nejspíš přijde o zbytek sezóny. I Siňavský se v úterý dozvěděl krutou diagnózu. Přetržený skřížený přední vaz. Kohout, který vynechal kvůli zdraví i určité pasáže minulé sezóny, snad nebude chybět tak dlouho. O zápas dřív zase utrpěl pneumotorax obránce Friedrich, ale tento týden už začíná běhat. Baník navíc před koncem přestupního termínu pustil do jiných klubů čtveřici Havran, Buchta, Pojezný a Grigar.
1: Strašný paradox, hned se vám to takhle jakoby vydrbe, jo. Takže teď přemýšlím primárně jako o tom, jak si posunout do tréninkového procesu 3 hráče z Bčka a Bčko doplníme jakoby z dorostu.
2: Přemýšlí trenér Skuhravý, zatím si pomůže určitě hráči z Bčka, které vyhrálo poslední dva zápasy venku na Žižkově a v Třinci vždy shodně 4-1.
1: Mám radost toho, že Bčko vyhrálo skvělý výkon některých hráčů, takže je to příležitost pro další.
2: Doplnil trenér Roman Skuhravý k aktuální plné marotce Baníku. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport pro vás máme novou rubriku. Zatím takový pracovní název, stalo se dnes, ale možná se to ještě změní. My chceme připomínat historické události pevně spjaté vždycky s konkrétním datem a dnes mi přišel pomoc do studia Radiožurnálu Sport Lukáš Antoš.
2: Hezký den.
1: Lukáši, tak co se stalo 2. září?
2: Když se podíváme na to, tak vracíme se přesně do 50. let zpátky, protože to je událost, která se s tímto datem právě spojuje.
1: O 50 let zpátky, abych...
2: Přesně tak.
3: My jsme skončili v dubnu, že jo, a on byl v září. A předtím ještě v únoru byla olympiáda, takže to bylo dost těžký, jako 3 takový vrcholy během krátké doby, to máte během 6 měsíců. Nejlepší je prostě na takovýhle turnaj s pokorou, protože jsme mohli být 3., 4. Švédsko, Spojené státy, hráli jsme s nima 4-4 ve Philadelphii. Tam můžete skončit jako my ve finále a můžete být 4., 5.
2: Slyšeli jste hlas Milana Nového, jedné z hvězd hokejového výběru Československa na kanadském poháru roku 1976. Ten začal právě 2. září a reprezentace tehdejších mistrů světa v něm postupně vyzvala Sovětský svaz, Finsko, Spojené státy, Kanadu a Švédsko.
1: Právě Kanadu v základní části Čechoslováci porazili, a to gólem Milana Nového, který je dodnes jedním asi z těch nejslavnějších v naší hokejové historii. Se 3 výhrami, 1 remízou a 1 prohrou se dostal národní tým do finále, v něm ale 2x podlehl Kanadě, jednou to bylo v prodloužení.
2: Pro oba týmy to tehdy byla výjimečná éra. Československo reprezentovali Nový, Pouzar, Martinec, Ebermann, 2 z bratrů Šťastných nebo Holeček s Dzurillou. Za Kanadu zářili Orr, Hall, Esposito, Seitler, Dion, Lafleur, Potvin nebo Vachon.
1: Kanadský pohár začal 2. a skončil 15. září. V různých formátech se hrál nepravidelně do roku 1991 a později ho nahradil světový pohár.
2: Ten se konal naposledy skoro přesně před 10 lety a vrátit se má zase za 2 roky.
1: Taková tedy byla naše nová rubrika, kdy si připomínáme historické okolnosti, spjaté vždycky s konkrétním datem. Dnes je 2. září a přesně před 50 lety, tedy 2. září 1976, začal hokejový kanadský pohár. Připomněl to taky Lukáš Antoš. Díky za to.
2: Hezký odpoledne.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Dnes přivítala Andrea Sestýny Hlaváčková Víta Přindiše, vodního slalomáře, zpětně k poslechu, třeba v audioarchivu po 10. hodině.
5: Radiožurnál je 12:30. Zprávy má Eliška Zábrocká.
6: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petroliářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o víc než 8 korun dražší než minulý rok. Cena nafty pak meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Hasiči zasahují u lesního požáru u vesnice Chlébské na Žďársku. Před polednem na místě vyhlásili 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Původně platil 2. Hoří přibližně 1 hektar. Hasiči o něm dostali hlášení před 8:30 ráno. 12 jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů pomáhal s likvidací požáru taky vrtulník. Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně 1 dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informovala náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátý den v řadě. A Barbora Macková dnes skončí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce.
1: Sport.
6: Německý cyklista Florian Lipovic se 7 týdnů po operaci zlomené klíční kosti vrací k závodění. Třetí muž loňské Tour de France se zranil při pádu na letošním ročníku slavného závodu. Lipovic se příští týden představí na Giro di Toscana.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehody na D8 u Nové Vsi a taky na hranicích s Německem. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem stále čekejte kolony za Prahou. První za sjezdem na Zdiby, ta je krátká, rozjíždí se. Další kolona, pomalejší provoz, pak čekejte mezi sjezdy na Kralupy nad Vltavou a sjezdem na Novou Ves. Tam na 17,5 kilometru odtahují auto po nehodě v levém pruhu. Zdržíte se asi 20 minut. Pozor, objížďka přes Kralupy a Veltrusy se nevyplatí, i ta je ucpaná, je tam omezení a další fronta. Na D8 ve směru na Ústí pak ještě kolona po pojíždí před Lovosicemi. Je tam zúžení na 36. kilometru, zdržíte se do 10 minut. A ještě jedna informace z dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem na Drážďany, těsně za hranicemi, už na A17. Teď čerstvá nehoda. Podle našeho zpravodaje vážná.
8: Před pár okamžikama nabourán kamion do směrový šipky, takže se tam teďko hrnou policajti, hasiči, záchranky. Předpokládám, že D8 budou zavírat.
7: No a podle záběru z dopravních kamer už dálnice stojí ve směru na Drážďany. Zpátky do Prahy, v Praze popojíždí kolona na Strakonické na výjezdu směr z Braslav. U Malé Chuchle u Branického mostu jsou silničáři a zdržíte se 10 minut od Brandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 28. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Řada favoritů a hráčů první světové dvacítky postoupila z úvodního kola tenisového US Open. V noci nebo včera večer se zadařilo třeba Italovi Kobolimu, Američanu Fritzovi, dalšímu Italovi Musetivu, Němci Štrufovi a tak dále a tak dále. A postoupil taky veterán z Francie Gael Monfils. Oslavil své kulaté 40. narozeniny a tedy vyhraným grandslamovým zápasem. Tenhle francouzský showman nastoupil proti Paragvajci Vajechovi a porazil ho ve čtyřech sadách. Tu první sice prohrál 2-6, jenže pak to byla show od Monfilse. 6-1, 6-2 a dokonce 6-0. Takže Kanár v posledním setu. Gael Monfils si tedy užívá taky jedny z těch svých posledních turnajů na okruhu ATP, se kterým se pomaličku loučí tenhle čerstvý čtyřicátník. Když zůstáváme u tenisu, tak se můžeme podívat taky na to, jak se daří třeba Lindě Noskové nebo Marii Bouzkové. Ty postoupily do druhého kola v singlu a v New Yorku si taky našli čas na kulturu. Ještě před startem závěrečného Grand Slamu sezóny spolu vyrazili totiž do divadla.
1: Jo, tak jako určitě je to tady zábavný tady být. Teď já jsem tady viděla i vlastně s Lindou, jsme viděli broadwayskou show, takže to mě tady hodně baví na tom. Jinak já jakoby se držím stranou, nejsem úplně v centru velkoměsta, mám radši ten klídek, ale samozřejmě na nějaký večeře občas a na nějaký hezký zážitky tady v tom městě je toho plný, takže to určitě nějaký ten den se vždycky tam těším zajít si do města, ale úplně bych tam nechtěla být non-stop.
2: Vyprávila po svém postupu do druhého kola US Open Marie Bouzková. A jakou broadwayskou show společně s Lindou Noskovou navštívili?
3: Na Broadway jsme viděli Harryho Pottera a Prokleté dítě. Dostali jsme se vlastně potom po představení i do backstage za hercema. Jsme se pozdravili vlastně i s originálním Draco Malfoyem, s panem Tomem Feltnem, takže to bylo hustý. Já už jsem byla asi na, tuším, 7. Broadway show, tahle byla fakt jako super, takže doporučuju, no.
4: Viděl něco o tenisu, já mám pocit, že chodí na Wimbledonu se dívat.
3: Věděl, ale hlavně ti vlastně herci, kteří byli ti dva hlavní, tak říkali, že se na nás přijdou podívat a že budou fandit.
2: Říkala úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková. Na otázku, jestli je velkou faninkou série o Harry Potterovi, odpovídá, že ne zdaleka tak velkou jako Marie Bouzková.
3: Já jsem neutrální, já nejsem zase tak velký fanoušek, na rozdíl od třeba Mary, která říkala, že má hůlku, klobouk, plášť, všechno doma, takže tam si koupila mikinu, takže jsme to tak nějak poskládali, no, dohromady.
2: Vyprávila v areálu Flushing Meadows dobře naladěná Linda Nosková, kterou stejně jako Marie Bouzkovou společně s řadou dalších českých reprezentantů čekají na US Open zápasy druhého kola singlu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A tak pojďme ještě konkrétně na ten dnešní program. Právě Linda Nosková se nad ránem českého času někdy po třetí hodině raní představí proti Tara Rudyové z Thajska. Už předtím bude hrát ve druhém kole Karolína Muchová proti Britce Bultrové a Karolína Plíšková proti Rusce Schneiderové. To by měl být ten nejdřívější český zápas tohoto dne. V mužské dvouře ve druhém kole Jiří Lehečka vyzve Brita Samuela a koho ještě čeká první kolo dohrávka přerušeného zápasu, tak to je Nikola Bartuňková, ta nastoupí proti Egypťance Šarífové dnes večer. První sadu ovládla česká hráčka docela jasně 6-1.

Anglický fotbalový záložník Jack Grealish bude i v této sezóně hostovat z Manchesteru City v Evertonu. V liverpoolském klubu 30-letý fotbalista odehrál už minulý ročník, který pro něj ale skončil už v lednu únavovou zlomeninou nohy a operací. Oba kluby těsně před úterní uzávěrkou přestupu oznámili, že si hráč roční hostování v Evertonu zopakuje, i když ty konotace k tomu jsou docela zajímavé, protože fanoušci si na sociálních sítích všimli, že Jack Grealish podepisoval smlouvu poměrně zvláštně, pero totiž neuchopil do respektive mezi palec a ukázováček, jak bychom to asi očekávali, ale až někam k malíčku. Takže možná speciální podpis od Jacka Grealishe, který se jistě ale těší na staronovou výzvu.

0: České basketbalistky se na mistrovství světa naladily v Berlíně úspěšně. Den po příjezdu do německého hlavního města vyhráli v úterní generálce nad Jihokorejkami 79-64. Výběr trenérky Romany Ptáčkové sice postrádá ústřední pivotky Čechovou a Reisingerovou, ale i tak zvítězil po čtvrté z přípravných utkání, kterých bylo 5. Podílela se na tom už taky jediná česká posila ze zámořské WNBA Eliška Joklová, která se k národnímu týmu připojila až v dějišti turnaje a taky poprvé s novým příjmením, protože dříve nastupovala i v reprezentaci pod dívčím jménem Hamzová. Právě se 24letou českou basketbalistkou jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne do Berlína.
1: Dobrý den.
0: Kdy jste vlastně přiletěla do Evropy? Kolik hodin jste měla na aklimatizaci před tím včerejším zápasem?
1: Bylo to asi nějakých 24 hodin, takže je docela dobrý, ještě to šlo.
0: Takže jetlag nemáte zatím?
1: Jetlag samozřejmě mám, ale do toho zápasu jsem chtěla nastoupit, protože je to jediná šance před mistrovstvím světa, jak trošku s holkama se dát dohromady, takže jsem určitě chtěla nastoupit aspoň na pár minut a i pro mě tím, že v Americe nedostávám tolik prostoru, tak jsem se chtěla trošku ještě víc rozehrát.
0: Co pomůže takhle v té situaci, když potřebujete trochu protáhnout stuhlé nohy z letadla? Je nějaký fígl na to, co používají basketbalisti?
1: Mně asi nejvíc pomáhá se hnedka po příletu zajít trošku do posilovny na pás a trošku se spotit, a aby se to tělo nastartovalo po tom letu a pak se dobře vyspat.
0: Jaké to bylo vlastně poprvé se zkušenostmi z WNBA obléct zase dres národního týmu proti Korejkám, navíc před tak významnou akcí, na kterou český ženský basketbal čekal 12 let?
1: Říct, že jsem se na to hrozně těšila být zase s holkama v té naší partě a bylo to super. Já jsem strašně ráda, že jsem ten zápas stihla a doufám, že mi to pomůže k rychlejší adaptaci, abych byla připravena s holkama na mistrovství světa, na který se taky těšíme moc.
0: Říká Eliška Joklová, česká basketbalistka, známá taky pod dívčím jménem Hamzová. Vy jste tedy premiérově v reprezentaci hrála právě s tím příjmením Joklová na zádech. Tak změnilo se něco ve vašem životě tak výrazného, kromě toho příjmení, kromě té svatby?
1: Tak změnilo se to jméno, což je pořád takový zvláštní, ale myslím si, že basketbalově jsem pořád stejná a i lidsky, takže asi spíš jenom to jméno a to, že mám místo přítele manžela.
0: Jak to v zámoří vnímali vůbec, že vám najednou museli přešívat dres, že se, nevím, třeba něco měnilo ve smlouvě, všímal si toho někdo nějak hodně?
1: Ale to bylo trošku matoucí, protože já jsem v té době vlastně podepisovala kontrakt do konce sezóny v Minnesotě, takže vlastně končila Eliška Hamzová a začínala Eliška Joklová, tak to bylo trošku matoucí, ale myslím si, že paradoxně v té NBA je to jednodušší změnit dres než tady na FIBA utkáních, kde k tomu vede nějaká papírová cesta, takže tam to bylo paradoxně v Americe jednodušší než tady.
0: Říká česká basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, těch změn v posledním roce u vás celkem hodně, kromě tedy svatby jste přešla ze Žabin Brno do WNBA a tedy našlapané Minnesoty, na zkoušce jste si vybojovala kontrakt, taky úspěšný boj o mistrovství světa, které se teď blíží, tak už se možná malinko těšíte, až ta hektika opadne, nebo se v tom spíš vyžíváte?
1: No, musím říct, že se v tom určitě nevyžívám, že ty poslední měsíce jsou hodně výživný, ale strašně se těším, až začne to mistrovství světa. Bohužel jsme dostali skupinu, jakou jsme dostali a máme v týmu zdravotní problémy, které jsou, ale je to zkušenost, která pro nás může přijít jenom jednou za život. Nikdo neví, co bude za 4 roky, je to dlouhá doba. Hrozně se na to těším, je to něco, o čem sníte, jako když jste malý dítě, takže si myslím, že je to zkušenost, na kterou se strašně těším a těšíme se všichni tady.
0: Připomínáte zdravotní problémy, hlavně asi tedy u pivotek Emmy Čechové, což je vaše spoluhráčka z WNBA a taky Julie Reisingerové. Četl jsem někde vyjádření jednoho z vašich trenérů, že musíte tím pádem hodně hru zrychlit tím, že nemáte silnou tu hru pod, nebo respektive na pozici pivota. Platilo to třeba už v tom včerejším přípravném zápase s Jižní Koreou?
1: Samozřejmě ta hra teda se musela trošku změnit, protože přece jenom jsou to pivotky, které u nás chodily do základu a bohužel ty centimetry musíme nahradit něčím jiným. Ta skupina je nemilosrdná v tom, že všechny týmy, proti kterým budeme hrát, mají obrovské pivotky. Bohužel nemáme třeba takovou Koreu, která byla maličkatá. Typologicky to byl úplně jiný tým, než budeme právě hrát, takže včera to vycházelo, uvidíme, jak na tom budeme, až se proti nám postaví velký pivotky. No.
0: Do playoff by měly postupovat tři celky z té vaší super silné skupiny, Spojené státy americké, Čína a Itálie, tak kde najít ten postupový klíč, koho porazit, abyste šli na mistrovství světa dál?
1: Za mě bude asi klíčový ten první zápas. S Čínou jsme taky ukázali, že můžeme hrát. V té chvíli zahrála dobře MČ Čechová s tou Čínou, takže to jsou body, které nám určitě budou chybět. Ulča tehdy nehrála, ale s tou Čínou by to mohlo jít rozběhat to. Ty mají opravdu velký pivotky, takže tam by to mohlo jít rozběhat. Tohle jsou určitě dva týmy, přes který může víc cesta. Na druhou stranu jsou to strašně silný týmy a opravdu ta skupina je nemilosrdná.
0: To říká česká basketbalistka Eliška Joklová. Nejen vám budeme přát samozřejmě hodně štěstí. Začínáte skupinu už za dva dny, konkrétně tedy v pátek 4. září v Berlíně. Česko změří síly s Itálií a my u toho na Radiožurnálu Sport taky budeme díky přímému přenosu. Eliško, hodně štěstí, mějte se fajn a ať to vyjde na mistrovství světa podle vašich i týmových představ.
1: Děkujeme a doufáme, že nám budete fandit.

0: Navzdory tomu, že ty spekulace byly v Dánsku už pár hodin zpátky. Je to mládežnický polský reprezentant, který má za sebou působení právě v nejvyšší polské soutěži. Tam nastupoval za Górnik Zabrze a taky za Wisłę Płock v barvách historicky nejúspěšnějšího dánského klubu, tedy FC Kodaň, za který od tohoto léta hraje i český záložník Alex Král. Si zatím Sarapata připsal 3 soutěžní starty. Ta hostovačka má být bez případného odkupu. Kodaň ho totiž koupila za zhruba 5 milionů eur, takže do něj vkládá docela velké naděje a asi by o něj nerada přišla. Takže Roman Nádvorník bude pracovat s tímhle polským mladíkem pouze pro tu aktuální sezonu. Každopádně polský záložník může být velmi zajímavou posilou pro tým, který o víkendu poprvé uspěl v Pardubicích, zvítězil, a to je tedy historicky první výhra právě pro Artis Brno. Po 6 kolech je tenhle brněnský celek v neúplné tabulce se 4 body na 13. pozici.
1: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. Kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
2: Reportéry máme na všech stadionech.
3: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
2: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
3: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Pokud budete poslouchat dnes večer Radiožurnál Sport, uslyšíte taky o 2 zápasech od 18 hodin Zbrojovka Brno Hradec Králové, od 20 Bohemians Jablonec.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Eliška Zábrovská.
5: Prezident Pavel jedná s ministrem školství Plagou o výdajích na vzdělávání. Slovensko se připojí ke komisi na odškodnění Ukrajiny navzdory výhradám Ruska. Tenistky Havlíčková, Knudsonová a Vičmanová skončily na US Open v prvním kole. Kolona je po nehodě na dálnici D8 na výjezdu z Česka do Německa směr Drážďany. A je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přeháňky. Teploty většinou do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jedná s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Řeší třeba zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
6: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
5: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to dnes vláda v Bratislavě. Původně při tom rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady.
7: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
8: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
7: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Začala rekonstrukce rozhledny na vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace je dál v provozu.
9: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
10: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane

0: kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve Vysílači.
1: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
0: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Z Hory Pradět Adam Tomáš, Radiožurnál.
2: Sport. Teniska Gabriela Knudsonová při premiéře na US Open prohrála s Němkou Lísovou 2x3-6. První greslemovou zkušenost ale považuje za důležitou.
3: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký zpropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit, a rozhodně to pomůže, dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid.
2: Do druhého kola nepostoupila ani Daria Vidmanová a Lucie Havlíčková. Vidmanová nestačila ve dvou setech na Španělku Bouzasovou, Havlíčková na Maďarku Bondárovou. Rozehraný zápas má Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šarifovou vede 6-1 a duel přerušený kvůli dešti se bude dohrávat. Ve druhém kole se představí Plíšková proti Američance Schneiderové, Léčka proti Britovi Samuelovi a Muchová proti Britce Boltrové. V noci pak Nosková nastoupí proti Tajce Tara Rudiové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 za Kralupy, u Doksan a před hranicí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Popůvky kolem 186. kilometru poprvé brzdí kamiony v pravém pruhu, sunou se do omezení u D2. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany 3 zdržení, nejdřív od exitu 9 Kralupy velmi hustý provoz a postupně kolona, která až zastavuje. Na 17. kilometru před sjezdem na Novou Ves po dopolední nehodě zabraný levý pruh, respektive teď nakládají havarované auto na odtah a provoz dočasně zastavili úplně. Pak dál směrem na Ústí kolem exitu 35 Doksany kolona na 10 minut kvůli omezení na 36. kilometru a nakonec na výjezdu z Česka D8 na Drážďany se za Petrovicemi rozjíždí kolona z 90. kilometru. Za hranicí byla uzavřená A17 po nehodě, teď už provoz s omezením obnovený. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova počítejte s kolonou od exitu 3 Kněževes, je to do 10 minut, mělo by se to rozjíždět, u připojení od letiště řešili nehodu, měli by končit. A potom na výjezdu z Prahy D6 směr Vary za okruhem pozor, na půltem kilometru je vysypaná zemina v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: Pěkné odpoledne s Radiožurnálem. Sport. Na cyklistické Vuelte počítají další velkou ztrátu. Po konci Tadeje Pogačara o víkendu odstoupil ze závěrečné Grand Tour sezóny taky Mats Pedersen. Ten se nepodívá do cíle v Granadě poté, co nenastoupí do té dnešní 11. etapy. Jezdec týmu Lidl Trek v uplynulých dnech bojoval s nemocí a výsledkově taky zůstával za očekáváním. Jistě se nechce dál trápit. Po zisku zeleného trikotu na Tour de France má navíc, řekněme, už trochu splněno, navzdory tomu, že byl jedním z hlavních adeptů na vítězství v bodovací soutěži právě taky na závěrečné Grand Tour sezóny. Co se týče dnešní 11. etapy, tak ta začne skoro přesně za hodinku, bude mít 154 km a počítáme ji spíš do té rovinaté v červeném, do ní vyjede jako v posledních dnech Enric Mas, španělský cyklista, který převzal tenhle trikot právě od zmíněného Tadeje Pogačara.
4: Radiožurnál Sport
8: a Adam Weidenthaler.

0: Je středa 2. září a tím pádem už necelé 2 týdny zbývají do začátku ročníku Tipsport Extraligy. Titul budou obhajovat Pardubice, které před novou sezónou ještě posílili už tak nabitý kádr. Kromě vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska bude dres Dynama oblékat další dvojice mistrů světa z Prahy, Matěj Stránský a David Tomášek. A právě s Davidem Tomáškem si povídal náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Davide, jaké je to natěšení?
2: Je to příjemný být doma, zvlášť že se nám narodila dcera, takže v tom je to krásný a nemusíme nikam cestovat zase, jenom něco máme rodiny poblíž, takže samozřejmě natěšení na tu sezónu, kdy ten tým je velmi kvalitní a nečeká nás samozřejmě nic lehkého v té obhajově, ale věřím, že ten tým je dobře poskládaný.
1: No, na to se chci zeptat, protože ten tým byl nabitý hvězdami už vlastně v tom minulém ročníku. Teď 3 velké návraty, Matěj Stránský, Tomáš Nosek a vy, takže vítěz Stanley Cupu, 2 mistři světa, kam až to půjde?
2: Ne, tak hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni 3 jsme hráči, který dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Asi i fanoušci očekávají. Vy, když jste přišel poprvé do šatny, nahledal jste i národní znak, protože mě to připomíná trošku takový soubor reprezentantů než Dynamo Pardubice.
2: Na začátku to tak působilo, samozřejmě ta úroveň. Ta kvalita na tom tréninku je hned znát, je to vidět. Ale myslím si, že samozřejmě lidi budou mít očekávání, že každý zápas vyhrajeme 5-0 a to tak samozřejmě nefunguje. Je kolikrát lehčí bořit, než něco tvořit a bránit je samozřejmě lehčí, takže myslím si, že to tak určitě nebude, prostě, že bychom prostě neměli prohrát žádný zápas. Samozřejmě ty očekávání těch fanoušků jsou taková, ale to bude na nás se s tím jakoby vyrovnat a být jako v klidu a myslím, že ten tým a spoustu těch kluků, co tam je, tak ví, že víceméně potom je to v posledních 2 měsících celá ta liga.
1: Máte tam kamarády i z národního týmu, další mistři světa, třeba Roman Červenka, Lukáš Sedlák. Vyzvídal jste, jakou úroveň má Extraliga, protože vy teď ještě pozvednete, včetně Davida Kempfa, Matěje Blimla, Jiřího Sekáče, to jsou další navrátilci v jiných týmech, tak vyzvídal jste, jakou úroveň má oproti třeba té švédské nebo NHL, kde jste si i v loňské sezóně zahrál?
2: Tak bavili jsme se o tom a potvrdili mi, že nejsou víceméně lehký zápasy, protože spousta týmů už hraje podobný styl, bruslivý systém, už mají všichni podobný, jsou tam už jenom detaily. Určitě Extraliga šla hrozně nahoru, já jsem ji hrál před 4 lety, naposledy nebo 3-4 lety, takže určitě to udělalo se skok nákej a každá liga je trošku jiná. My se porovnáme se švédskýma týmama, velmi kvalitníma, tam uvidíme, jak na tom budem, s tím bruslivým jejich hokejem a oproti té české Extralize, která možná až tak není jako ta švédská, ale je daleko silovější a defenzivnější v tomhle tom, takže uvidíme, jak to bude vypadat.
1: Nejen v lize mistrů, ale samozřejmě potom v průběhu celé té extraligy můžou ty vaše zkušenosti vlastně z vašeho angažma ve Švédsku pomoci celému tomu týmu?
2: Tak já věřím, že jo. Samozřejmě tím, že kolik máme hráčů, takže se může stát, že člověk hraje na jiný roli nebo na jiný pozici. Nějaký čas to může trvat, třeba jestli to všechno sedne a jak už v pětce nebo ve speciálních týmech. A o tom to je potom, aby jsme se o tom my pobavili a našli, vlastně vytěžili z každého toho maximum, v čem je dobrý, ale jinak jakoby osobně já samozřejmě chci rád dobrý hokej, ale nějak nemám čísla v hlavě nebo něco, nebo nějaký individuální úspěchy. Měl jsem to štěstí, že jsem se zažil ve Švédsku, ale směřuju to spíš, slížím k tomu, aby ten tým vyhrával a pak je všechno takový příjemnější a lepší. No.
1: Lepší a příjemnější, to je právě kvůli tomu domácímu zázemí. Dcera ještě než se rodila s váma, procestovala celou Evropu a vlastně nejen Evropu. Ano. Teď tedy je to ten zlom v té vaší kariéře? To narození dítěte, protože u mnoha hokejistů to tak bývá.
2: Tak já jsem typ, který vytváří si na sebe ty jako podmínky těžký a chci vyhrávat a chci hrát dobře, takže v tomhle tom se nemyslím si, že se úplně změním. Vždycky jsem měl, snažil jsem se prostě sebe jako zlepšovat a tlačit dál, ale určitě tam nějaká změna je v tom, že nejde jenom o ten hokej. Jo. Samozřejmě je to naše skvělá práce, skvělý život, ale je tam i víc věcí a v tomhle tom krásně to vidět a myslím si, že to pomůže v těch třeba horších obdobích, které můžou nastat, protože vždycky málo kdy je nějaký rok, který všude jako všecko funguje. Takže a může to samozřejmě ovlivnit i ten hokej trošku, protože ta energie jde někam jinam. Že jo? Je to, člověk se teď přizpůsobuje malému prckovi, ale většinu stejně dělá manželka, ty to mají nejtěžší. Ale určitou změnu v tom životě tam už vnímám a bude to zase potom najít si prostě cestu, jak využít ten hokej a i ten rodinný život, aby to bylo v pohodě všechno.
1: Davide, ať vám vyjde ta vaše první sezona po návratu a moc děkuji za rozhovor.
2: Jo, díky.
1: Říká David Tomášek, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Na pláži v písku leželo srdce.

Před půl hodinkou jsme mluvili o posile pro fotbalisty Ardisu Brno, teď tedy míříme se zpátky do Čech a konkrétně na sever. Vedení fotbalistů Liberce totiž přivedlo útočníka Enie Marzetiče. 21-letý Slovinec přestoupil z týmu Brynie Grosuplje, se Slovanem podepsal smlouvu do léta roku 2031. Předchozí dva ročníky strávil tenhle fotbalista ve druhé slovinské lize, ale zkušenosti má třeba i z mládežnických reprezentačních výběrů. Liberec ho chtěl získat poté, co v minulých dnech nadlouho přišel o Lotyše Raimonce Krolise, a to kvůli vážnému zranění kolene.

0: Podpolední vysílání radiožurnálu Sport chceme taky dvakrát soutěžit, a to o vstupenky na ženskou fotbalovou ligu a derby Sparta Slavia, která se bude hrát o víkendu v neděli. A taky vás chceme pozvat na nedělní dostih Saint-Léger do pražské Velké Chuchle. I pro tuhle akci máme pro vás dvě vstupenky, budeme soutěžit během tohoto odpoledne. Teď ale míříme dál, s příchodem podzimu začnou růst sportovcům v zimních disciplínách tréninkové dávky a s nimi taky nároky na regeneraci a prevenci na onemocnění. Pomoct můžou taky doplňky stravy a na jeden z nejznámějších se dnes zaměříme. Když se řekne kreatin, tak většina lidí si představí svalovce v posilovně a velké plastové dózy s práškem. Jenže kreatin není žádný moderní vynález fitness průmyslu, naše tělo si ho totiž samo vytváří a přijímáme ho taky z běžné stravy, například z masa nebo ryb. Vědci se přitom už desítky let snaží zjistit, jakou roli hraje nejen ve sportu, ale taky při regeneraci nebo dokonce při fungování mozku. Co tedy kreatin skutečně umí a co jsou naopak jeho jen rozšířené mýty, už řekne Lukáš Antoš. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Adame.
0: Co tedy vlastně ten kreatin v našem těle dělá? O čem rozhoduje?
1: Kreatin bychom si mohli představit jako malou energetickou rezervu. Když člověk sprintuje, skáče nebo zvedá těžké váhy, svaly potřebují během několika sekund velké množství energie. A právě tady kreatin pomáhá tuto energii rychle doplňovat. Díky tomu může sportovec zvládnout o něco více opakování, o něco vyšší intenzitu nebo kvalitnější trénink. A když se takový trénink opakuje týdny a měsíce, může to vést ke zvýšení síly i svalové hmoty.
0: Je to taková naše oblíbená rubrika Věda a sport. Ty si objevil studii, tak jak přesně probíhala a co vědci sledovali?
1: Skupina amerických vědců v roce 2019 vzala 19 mužů, kteří už měli zkušenosti s posilováním, a rozdělili je do dvou skupin. Všichni po dobu 12 týdnů absolvovali stejný silový trénink 3x a 4x týdně. 10 mužů ale užívalo kreatin a 9 dostávalo placebo, tedy přívrabek bez kreatinu. Účastníci přitom nevěděli, do které skupiny patří. Vědci před začátkem a po skončení porovnávali jejich hlavní sílu, výkony a množství svalové hmoty. A
0: jaký byl po těch 12 týdnech rozdíl mezi oběma skupinami?
1: Zlepšili se všichni, protože všichni pravidelně trénovali. Skupina s kreatinem ale dosáhla lepších výsledků. V bench pressu zvýšila svoji maximální sílu o 24%, a tímco skupina s placebem o 8% méně. U dřepu byl taky rozdíl zhruba 8% bodů ve prospěch skupiny s kreatinem. Výrazněji se projevil taky nárůst svalové hmoty bez tuku, který byl u lidí využívajících kreatin přibližně dvojnásobný. Kreatin tedy práci neudělá za nás, výsledky ale ukazují, že může zvýšit efekt samotného tréninku. Dnes už navíc není spojovaný pouze s kulturistikou. Využívá se napříč sporty, ve kterých rozhoduje síla, rychlost nebo opakované intenzivní výkony. Jak přesně kreatin funguje a jak může pomáhat při soustředěnosti, probereme po 15. hodině s výživovým specialistou Janem Tobiškou, který se stará o jídelníčky profesionálních sportovců od České fotbalové ligy až po hokejisty v NHL.
0: Taková je pozvánka Lukáše Antoše, který mluvil o tom, jak funguje kreatin v našem těle. Díky za to.
1: Mějte hezký den.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve 2 uhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno pak zkrat odpojil taky 1 blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobenou pyrotechniku. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Policie obvinila 3 dospělé fotbalové fanoušky a jednoho mladistvého za odpálení pyrotechniky před utkáním Baníku Ostrava. Výbuch loni na jaře před nádražím v Ostravě Vítkovicích 2 obviněné zranil a v péči lékařů skončili další 3 lidé z davu příznivců. Dospělým obviněným ve věku 21 až 23 let hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 5letý trest. U mladistvého je sazba poloviční. A policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací. Sport. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní hokejová federace v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem, kratší zdržení na D8 za Kralupy a u Doksan. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu od exitu 182. Popůvky různě pomalu se sunou pravým pruhem do zúžení u D2. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany kus za sjezdem na Kralupy se už rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kolem 13. kilometru, brzy se pojede plynule. Původní příčina nabourané auto ze 17. kilometru je odtažené, jede se zase oběma pruhy. Následně dál na D8 směr Ústí u exitu 35 Doksany se tvoří jen chvílemi kratší fronta před zúžením na 36. kilometru. A na výjezdu z Čech D8 do Německa zůstává kolona kolem hranice, začíná na 91. kilometru, jednak na A17 byla za hranicí nehoda a teď hlavně kontroly u Breitenau. Na silnici 28 z Loun na most pozorně u Skršína v křižovatce se silnicí 15 od Loun se srazila do Odlovosic se srazila dodávka a osobní auto, vzniká kratší kolona. A v Praze ve Strakonické z centra popojíždí kolona od Barandovského mostu asi čtvrt hodiny k pracím v levém pruhu u OMV u Malé Chuchle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně až oblačno a zataženo a hlavně na horách ojediněle přeháníky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Slyšeli jste Nazaret ve vysílání radiožurnálu Sport ve 13:37. Obránce Realu Madrid Raul Asensio dostal trest za jízdu pod vlivem alkoholu. 23-letý španělský fotbalista musel zaplatit pokutu přes 14 000 eur a na 8 měsíců přišel o řidičský průkaz, informovala o tom agentura AFP. Je to taková drobná zajímavost, která nám může malinko přihrát sportovní přehled. Ten uslyšíte už za malou chvíli.

0: 13 hodin 41 minut, trojice českých tenistek skončila na US Open hned v prvním kole. Darja Vidmanová nestačila na Španělku Bouzasovou Manejrovou a prohrála ve dvou setech. Lucie Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové taktéž ve dvou setech a stejně jako Gabriela Knucová Němce Lisové. Nikola Bartuňková svůj zápas kvůli dešti nedohrála nad Egypťankou Šerifovou, ale vede 1-0 na sety a duel bude pokračovat dnes večer. Dohrávku české tenistky budete mít možnost živě poslouchat na radiožurnálu Sport a kteří čeští tenisté se představí ve druhém kole turnaje dál, tak nejen to řekneme v našem druhém dnešním sportovním přehledu. Znovu ho připravil Lukáš Antoš. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Ve druhém kole tenisového US Open se představí Karolina Plíšková proti Američance Schneiderové, Jiří Léčka proti Britovi Samuelovi a Karolina Muchová proti Britce Boltrové. V noci pak Linda Nosková nastoupí proti Tajce Tara Rudiové. I tyto zápasy vám nabídneme v živých vstupech na jediné čistě sportovní stanici v Česku.
0: Nejvýše nasazený tenista US Open Alexander Zverev byl v prvním kole na pokraji vyřazení. Němec prohrával s Italem Lorenzem Sonegem 1-2 na sety. Zápas ale otočil a po 5 hodinách postoupil. Úspěšný návrat po zranění má pak za sebou Alcaraz. Španěl porazil Rusa Safioli na 3x6-4.
1: Fotbalisté brněnské Zbrojovky se můžou dostat na ve druhé místo na šance ligy. Dohrávce čtvrtého kola nastoupí proti Hradci Králové. Asistent trenéra východočechů Adrian Rolko ví, že jeho tým narazí na zkušeného soupeře, přestože jde o nováčka.
2: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají a jak se říká nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal. Prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou. Mají spousty zkušeností, takže nic jednoduchý nás určitě nečeká.
1: Utkání Zbrojovky s Hradcem Králové má výkop v 18 hodin. Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem. Na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímé přenosy.
0: Fotbalisté Liberce získali slovinského útočníka Eneje Marzetiče z Brynie Grozuplie. Hodně těžký název slovinského týmu. 21-letý Marzetiče se Slovanem podepsal smlouvu do léta 2031 a totéž platí taky o nigerijském záložníkovi Johnsovi Daudovi. Ten ale ještě tuhle sezónu stráví na hostování ve srbském Novém Pazaru, odkud na sever Čech přijde. O obou novinkách informoval web libereckého klubu.
1: Fotbalista Jack Grealish bude i v této sezóně hostovat v Manchesteru City v Evertonu. 30-letý anglický záložník působil v liverpoolském klubu už v minulém ročníku, který pro něj ale v lednu předčasně skončil kvůli zlomenině nohy. Everton naopak přivede amerického útočníka Floriana Balogana. Jeho přestup z Monaka za 40 milionů liber zhatili problémy při lékařské prohlídce.
0: A německý cyklista Florian Lipovic se 7 týdnů po operaci zlomené klíční kosti vrací k závodění. Třetí muž loňské Tour de France se zranil při pádu na letošním ročníku slavného závodu. Lipovic se příští týden představí na Giro di Toscana. Takový byl náš sportovní přehled s Lukášem Antošem. Děkuji ti za něj.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál Sport.
1: Už jsme vám na Radiožurnálu Sport říkali o několika zajímavých přestupech při uzávěrce transferů v několika významných zahraničních fotbalových soutěžích. To asi nejvýznamnější jméno zaznělo v Anglii, když záložník Enzo Fernandez přešel z Chelsea do Manchesteru City za 125 milionů liber, to je více než 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista mistr světa z roku 2022 také vyrovnal přestupový rekord anglické ligy, který měl do této chvíle osamocený švédský útočník Alexander Isak, který před rokem přešel z Newcastlu do Liverpoolu, taktéž za 125 milionů liber. Ale jedna zajímavost, Jadon Sancho by měl být novým hráčem brazilského týmu Palmeiras, anglický reprezentant, který v posledních letech střídal angažmá, ať už to byl třeba v Manchester United, v Chelsea nebo v Borussii Dortmund, by se měl upsat na dvě sezony právě v Brazílii.

0: Na radiožurnálu Sport následuje rubrika zajímavostí ze sociálních sítí a možná nečekaně zamíříme do vod takzvané Hanzfoulské ligy. Pražané tento fotbalový projekt jistě znají, pro přespolní jde o velkou ligu, velkou početně tedy, tím číslem hráčů, hranou napříč celým hlavním městem, do které se přihlašují amatérské celky. Hraje se s 5 fotbalisty v poli a jedním golmanem na menší hřiště s házenkářskými brankami. A nejen dnes je to časté téma diskuzí v naší redakci, více už si o tom budeme povídat s Františkem Typovským. Pěkný den.
1: Pěkný den dnes hlavně proto, že nás už za pár hodin čeká první zápas v sezóně. Slovem nás, teď myslím tým části redakce radiožurnálu Sport, se kterým v Hanzfoulské lize kopeme 4. nejvyšší soutěž z celkových 8. Zároveň tím slůvkem nás, myslím i nás 2, Adame, protože sotva co ty domoderuješ, tak razíme hájit barvy radiožurnálu Sport na fotbalový pažit. Ale kopeme takřka všichni, takže debaty o amatérském fotbale jsou u nás na denním pořádku.
0: Přijďte nás někdy na Hanzfoulskou ligu pozdravit.
1: A nebo radši ne.
0: A nebo radši ne, pokud nás nemáte rádi, tak prosím hlavně opatrně, někteří z nás už mají chromá kolena, včetně Františka Typovského. Mimochodem dnes se bude hrát takové trochu novinářské derby i v kádru našeho soupeře je několik z kolegů z branže, ale Hanzfoulskou ligu nově hraje i rekordman v počtu startů v nejvyšší soutěži ve velkém fotbale, Milan Petržela.
1: Ano, přidal se k nově vzniklému celku fotbalovej, který kope 7. ligu a zažil nový debut, když gólem rozhodl o výhře svého celku 4-3. Tým fotbalovej tvoří hlavně influenceři a takzvaní tvůrci obsahu, které na sociálních sítích sledují 10 000 lidí. A proto své internetové oblíbence chodí přímo naživo sledovat klidně 200 až 300 fanoušků, což je v Hanzfoulské lize opravdu velká rarita. Jak takový amatérský malý fotbal i s účastí bývalého profíka vypadá, si můžete prohlédnout na Instagramu. Buď na účtu fotbalovej, nebo na platformě lídra tohoto týmu, kterým je Jan Hradil, na sociálních sítích známý jako The Johnny.
0: Pokud to fotbalistům influencerům půjde podobně dobře i dál, tak se možná spolu s těmi týmy, do kterých patří taky zástupci radiožurnálu Sport, na umělých trávnicích v Praze potkají. S velkou mírou nadsázky jsme v noci o jednu posilu přišli, konkrétně o Belgičana Malika Fofanu, který přestoupil do Sunderlandu.
1: On jako lodivod právě našeho týmu radiožurnálu Sport, musím přiznat, že jsem si Malika Fofanu nechal utéct do Sunderlandu, ale...
0: Jak jsi mohl?
1: Stalo se, no. Nemám na účtu 40 milionů liber.
0: Škoda.
1: Bohužel, škoda. Přesně, zkusím si podat nějakou loterijní sázenku nebo něco takového. Každopádně ten Fofanův přestup do Sunderlandu, to bylo opravdu velké drama, protože v Anglii končilo letní přestupové okno. Fofana prošel v Lyonu lékařskou prohlídkou, ale kromě Sunderlandu se o něj přetahovali i další kluby v čele s Crystal Palace. Na Fofanu tak čekali na letiště 2 tryskáče, sám hráč ale netušil, do kterého vlastně nastoupí. A všichni zúčastnění byli jako na trní. Lyon narychlo scháněl v Remeši hráčskou náhradu v podobě Keita Nakamury. Sunderland v úzovkách preventivně přivedl dalšího křídelníka.
0: Obránce Kevina Dansa. Hodím ti do toho vidle. Povídej dál, ale.
1: Já jsem napsal útočníka.
0: Ano, ty jsi napsal útočníka, je to tak stoper.
1: To jsem se samozřejmě...
0: Skoro to samé, samozřejmě, ale se Hanzfoulské lize se to vlastně míchá, chápu.
1: Jsem se přepsal. Celá kauza skončila těsně před půlnocí, kdy končil termín pro přestupy. Fofana zareagoval na vylepšenou nabídku Sunderlandu, oznámil smutnou novinu zástupcům londýnského celku Crystal Palace a odletěl na sever Anglie. Černé kočky, jak se Sunderlandu přezdívá, za něj zaplatili necelou miliardu. Na síti X bývalém Twitteru celou kauzu popsal novinář Romain Molina.
0: Sunderland už rozhodně není tím.

0: a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: V Česku můžete slyšet jenom jedno sportovní rádio.
2: S mikrofonem za sportem pokračuje na radiožurnálu Sport. Jsme na fotbale, na hokej a na tenise.
3: Přinášíme atmosféru a emoce přímo ze stadionu.
1: Reportéry máme na těch největších sportovních akcích.
4: Je to tak, můžeme slavit! Ester Ledecká je olympijskou vítězkou!
3: Radost z úspěchů sportovců sdílíme s fanoušky i na českých stadionech.
5: Barbora Krejčíková ukončila tento zápas.
1: Každý všední den vysíláme exkluzivní rozhovory našich moderátorských osobností.
6: Mě tak nějak asi za celou tu moji kariéru byl nejblíž Roger.
3: A nezapomínáme ani na soutěže s posluchači.
7: Je to Radio Šumec, číslo 51.
1: Sport od rána do večera.
3: Na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: O vstupenky na fotbalovou ženskou ligu a duel Sparta Slavia budeme soutěžit už v příští půlhodince.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
10: Rusko podle předsedkyně Evropské komise při srpnovém útoku na letiště v Lipsku použilo materiál vojenské kvality. Odbory na pražském letišti dál zůstávají kvůli novému vedení ve stávkové pohotovosti. V ligových dohrávkách fotbalové šance ligy se Zbrojovka Brno utká s Hradcem Králové a Bohemians s Jabloncem. Po nehodě ve Zdibech vzniká kolona na příjezdu do Prahy Mělnickou silnicí. A je převážně slunečno, postupně se zatáhne a na horách se můžou objevit přehánky. Teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Leyenová řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
11: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
10: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Radiožurnálu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagrová.
12: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelek, žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
10: Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
13: On si zásadně padal svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
14: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším.

0: nejlepším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finet.
1: Hej, vítám.
2: Jo, šéfe.
1: Sem se dívejte, vždycky sem.
3: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
0: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Zbrojovky nastoupí v 18 hodin do hrávce čtvrtého kola proti Hradci Králové. Východočeši chtějí navázat na úspěšnou vzájemnou bilanci, když z posledních 6 duelů pouze jednou vyšli na půdě soupeře budově na prázdno. Hradecký trenér Adrian Rolko ale varuje před útočnou kvalitou soupeře, především exhradeckým útočníkem Vašulínem.
5: Je to gólový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký pozor se na něj musí dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachouši, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný a teď je to o tom, aby jsme teď sklepali tu únavu a jsme z Brna zase něco přivezli.
4: V 18 hodin začne další dohrávka mezi Bohemians a Jabloncem. Na Radiožurnálu Sport o obou dvou zápasech uslyšíte živě na Radiožurnálu v reportážních stupech. A ruský hokejový svaz odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startu na mezinárodních soutěžích. O možném návratu Rusů na mistrovství světa se bude rozhodovat koncem října.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a nehody ve sjezdu z pražského okruhu na D5 i na D9 ve Zdibech. Na D1 před Brnem z Prahy stále zůstává kolona kamionů v pravém pruhu před D2 už od sjezdu 182 Popůvky. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí čekejte kolem exitu 9 Kralupy silný provoz. Pomalu jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 12,5 totiž hlásíte překážku.
8: V pravém pruhu stojí porouchaný kamion.
7: Pro osobní auta zdržení zanedbatelné, dál už se jede plynulé, po dopolední nehodě na 17. je už skoro hodinu všechno odklizené. Dál ale na D8 směr Ústí ještě za sjezdem na Roudnici kolem 32. kilometru zpomalují kamiony v pravém pruhu, u exitu 35 Doksany i v levém osobní auta, zdržení pro ně je pár minut do omezení na 36. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na kolonu, za sjezdem na Stodůlky z kilometru 21 se sune zhruba 10 minut do sjezdu na D5 směr Plzeň. Na konci sjezdové rampy stojí po kolizi kamion vlevo a osobní auto v pravém pruhu. A na silnici 9 na příjezdu do Prahy z Mělníka se ve Zdibech v kruhovém objezdu u sjezdu z D8 srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí za Líbeznicemi u odbočky na Sedlec, zdržení 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 28. Tolik zprávy.
10: Pěkné odpoledne, posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 6 minut.
6: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.
10: Zprávy z fotbalové Plzně, obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra se podrobili operaci kolena. Fotbalistům Plzně tedy budou chybět několik týdnů, klub to uvedl na svém Facebooku. A my přejeme oběma hráčům co nejrychlejší zotavení i vzhledem k tomu, že v těch minulých sezónách patřili mezi opory Západočechů, kteří se potřebují potom dosti mdlém ligovém startu rozhodně zvednout.

0: Plus. Soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Slávie ovládli v neděli derby pražských S v první ligové sezóně, respektive první v ligové sezóně, podle výsledku jasně 3-0. Jak odpoví fotbalistky Slávie, tak to se dozvíme v neděli. Sparta přivítá Slávii v 11 hodin dopoledne a jeden z vás může být u toho. Máme pro vás dvě vstupenky právě na ten nedělní duel. Otevíráme tedy soutěž Radiožurnálu Sport, a to na čísle 221 552 222. Stačí nám tedy zavolat, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak budu chtít drobnou odpověď na otázku, kdo je úřadujícím šampionem ženské Fortuna ligy. Pokud máte zájem vysoutěžit s námi vstupenky právě na tuhle sportovní akci, můžete volat právě teď. Derby pražských S ve fotbalové lize žen, Sparta versus Slavia.

0: Slíbili jsme na Radiožurnálu Sport lístky pro toho z vás, který se dovolá na Radiožurnál Sport na číslo 221552222 a řekne nám správnou odpověď na otázku, kdo je úřadujícím šampionem ženské fotbalové ligy v Česku, a to před zápasem Sparta a Slavia. První z volajících s námi ve vysílání. Dobrý den, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Honza.
0: Honzo, tak povídejte, kdo drží aktuálně český ligový titul mezi ženami?
1: Že to je Sparta.
0: Máte to zcela správně, vyhráváte od nás lístky na Radiožurnálu Sport. Moc gratulujeme, poslouchejte dál, vezmeme si ještě vaše kontaktní údaje a příjemné odpoledne.

0: Ve 14 hodin a 14 minut tady máme vysoutěženy jedny vstupenky. Ještě připomínám, že hrát budeme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport taky o vstupenky na 81. dostih Saint Léger do pražské Chuchle. Teď ale půlhodinový blok české šampionky, který sleduje dění v ženských kolektivních sportech. Budeme mluvit o Brně nebo Chebu. Brno teď sice patřilo a patří evropskému šampionátu volejbalistek. Ostatně dnes se tam bude hrát to čtvrtfinálové utkání, do kterého teoreticky mohli postoupit české reprezentantky, ale už za 3 měsíce budou v nově otevřené aréně na výstavišti hrát házenkářky také na evropském šampionátu. A na něj se budou chystat i na konci září právě na západě Čech na už tradičním turnaji o štít města Chebu. O přípravách na vrchol sezóny mluvil s trenérem národního týmu házenkářek Danielem Čurdou náš reportér František Typovský.
1: Jak moc už vyhlížíte tu dobu, kdy bude velká zima a bude tady v Česku mistrovství Evropy?
2: Já si myslím, že už to vyhlížíme vlastně od té jarní části, kdy jsme hráli doma s Tureckem ty zápasy a s Dánskem, kdy jsme si řekli, že už pro nás v ten moment vlastně začíná příprava na mistrovství Evropy a my už máme kompletně naplánovanou podzimní přípravu. Každý měsíc od září až do listopadu máme kemp a myslím si, že velmi kvalitní soupeře, takže my už to opravdu vyhlížíme celý rok 2026.
1: A jak ta hlavně podzimní příprava bude vypadat?
2: Sejdeme se v září, kdy máme National League, který vyplníme tradičním turnajem v Chebu. Myslím si, že máme velmi kvalitní obsazení, protože zase přijede norský tým, který nepřijede v tom úplně nejsilnějším složení, ale je to Bčko, ale to je pro nás jakoby ideální, protože stále jsou to hráčky ligy mistryň. Měli bychom tam mít Slovinky, což je pro nás velmi dobrý soupeř směrem k tomu, že máme Chorvatky v základní skupině na Euru, a měli bychom tam mít Polky, což je taky velmi kvalitní soupeř, takže to je vlastně zářijová příprava. V říjnu bychom se dvakrát chtěli potkat se Švýcarskem, přičemž Švýcarky nám samozřejmě budou tak trošičku simulovat rakouský styl házené. Pak máme poslední listopadový kemp a tam už budeme vyloženě jakoby ladit tu formu na prosincové Euro.
1: Vy kromě toho, že tedy spolu s Tomášem Hlavatým vedete národní tým, tak trénujete ještě házenkářky pražské Slávie. Kolik času věnujete třeba přípravě na ten vrchol reprezentační?
2: Na začátku letní přípravy jsme tomu věnovali hodně času, protože jsme měli týdeníkem v Lovosicích, kde jsme opravdu jako drillovali vyloženě herní věci jak do útoku, tak do obrany. Takže tam jsme věnovali hodně času reprezentaci. Teď je to vyloženě klubová práce. Spíš sledujeme hráčky, jsme s nimi v kontaktu, jestli jsou zdravotně v pořádku, jak se jim daří v nových týmech, protože máme nějaké přestupy a tak dále. Co se týká vyloženě reprezentace, tak budeme dělat nominaci. Teď jsme dělali širší nominace, takže to nám samozřejmě taky zabralo nějaký prostor, ale to bych řekl, že jsou takové ty klasické administrativní věci, které k tomu prostě patří normálně a člověk už je bere jako samozřejmost.
1: O tom, jakým způsobem bude vypadat složení českého kádru, třeba i pro mistrovství Evropy si s Danielem Čurdou budeme povídat zase za pár minut.

0: české reprezentace házenkářek Daniel Čurda u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Blíží se už mistrovství Evropy v házené žen. Po 36 letech se velká házenkářská akce vrátí domů do Česka, bude se hrát v Brně. Cílem ze skupiny, kde je Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko, je tedy jednoznačně projít do té hlavní fáze, ale vás asi musí těšit to, jakým způsobem teď vypadá složení českého týmu, že ano?
1: Ano, já si myslím, že to tady zaznělo. My chceme udělat maximum pro to, abychom po několika šampionátech, kdy se to nepodařilo, nebo když naše účast tam ani nebyla, tak abychom postoupili ze skupiny. Máme k tomu výhodu domácího prostředí a myslím si, že můžeme být spokojeni s tím, kde nám hráčky hrají, že se nám daří, že ty hráčky odchází do zahraničí, do špičkových týmů, že máme více hráček v lize mistryň, více hráček v evropské lize a že budou celý podzim vlastně hrát v tom systému anglických týmů ty těžké zápasy, což je něco, co nás potom bude čekat na euro. Takže ano, a věřím tomu, že si během podzimu tu formu i včetně těch kempů, které nás čekají každý měsíc, ty hráčky přenesou potom na euro.
0: Velmi příjemnou, možná trochu nečekanou zprávou byl odchod spojky Elišky Desortové do týmu německého mistra do Blombergu. Tak jak byste přijal tuhle tu zprávu, očekával jste ji třeba?
1: Teď už to asi můžeme říct, my jsme na tom pracovali celé jaro, dá se říct, ty prvotní jednání ještě úplně nevyšly, ale s Tomášem jsme se podíleli na tom přestupu, kluby se prostě domluvili mezi sebou.
0: Jenom doplním s Tomášem Hlavatým, vaším kolegou, druhým z reprezentačních trenérů.
1: Přesně tak, takže jsme se na tom podíleli, ty prvotní jednání ještě nevyšly, ale ty druhá jednání už vlastně, kdy začala příprava, tak vyšly a je potřeba poděkovat úplně všem stranám, že se na tom podíleli, že do toho jakoby šli a já si myslím, že je to skvělá zpráva, protože Eliška je jedna z pěti hráček, která teďka bude hrát ligu mistryň. Myslím si, že na jaře předváděla vynikající výkony v reprezentaci a hrála velmi dobře i na mistrovství světa. Tohle to je, řekl bych, taková odměna pro ní a možnost se konfrontovat úplně s těmi nejlepšími, takže pro nás je to jenom dobře.
0: Házená je samozřejmě týmovým sportem, to je zcela jednoznačné, ale do českého týmu by se měla vrátit Markéta Jeřábková po mateřské pauze. Jak moc tahle jedna konkrétní hráčka pomůže českému týmu?
1: Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že takhle kvalitních hráček, o kterých se tady bavíme, které hrají ligu mistryň a evropskou ligu máme opravdu málo, tak si myslím, že každá takováhle hráčka pomůže. Markéta je obrovská persona, obrovská osobnost. Uvidíme, jakým způsobem se s tím samozřejmě dokáže vyrovnat, protože je to prostě jiná situace. A já věřím tomu, že nám určitě pomůže, těší se na ten návrat a já věřím tomu, že prostě i díky Markétě a všem dalším hráčkám ten tým bude silnější a bude hlavně zkušenější, což je něco, co na tom budeme v těch těžkých zápasech potřebovat.
0: Teď aktuálně, dejme tomu, ze sedmi hráček základní sestavy, tak máte pět v týmech hrajících tu nejlepší soutěž na světě, ligu mistryň, navíc další jednotky házenkářek, které budou nastupovat o patro níž v evropské lize, která ale taky má na té ženské úrovni obrovskou kvalitu, tak jak moc to podle vás zvedne úroveň celého českého týmu?
1: Tak já věřím tomu, že opravdu zvedne. A teď, když poslouchám, co o tom říkáte, tak mám z toho fakt jako radost a mám husí kůži, že ten tým se formuje, že ten tým prostě se zvedá, že je tady vidět, že ty hráčky na to tu kvalitu mají, protože jinak by v té lize mistryň nebyly a jinak by nebyly v evropské lize. To znamená, tohle je potvrzení toho, že na to ty hráčky mají. Je to potvrzení kvality jejich výkonu a teď je potřeba, aby si tohle ty hráčky uvědomili, uklidnili se a tyhle ty výkony, které prostě je dovedly do té ligy mistryň, tak abychom dokázali předvádět i v reprezentaci.
0: Evropský šampionát házenkářek se bude hrát i v Brně v první polovině prosince. To byl trenér české reprezentace Daniel Čurda. Díky moc za rozhovor.
1: Taky díky a držte nám všichni pěsti a věřím tomu, že společně s našimi fanoušky dokážeme postoupit ze skupiny.
0: František Typovský, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Při nehodě autobusu u města Dahab na egyptském Sinajském poloostrově zemřelo nejméně 16 lidí, skoro 30 dalších je zraněných. Uvedlo to egyptské ministerstvo zdravotnictví s tím, že na místo nehody vyjelo 20 sanitek. O příčině nehody úřady neinformovaly. Tragické havárie jsou na egyptských silnicích poměrně běžné. Může za to mimo jiné špatný technický stav vozidel nebo nedodržování dopravních předpisů. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech je o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí oba názvy. A v italských Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec a režisér George Clooney. O hlavní cenu celkem soutěží 21 snímků. V sekci pro restaurované filmy bude uvedený i československý snímek z roku 1969 Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Sport. Fotbalový obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra jsou po operaci kolene a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. 31-letý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. O 3 roky starší Vidra ještě minulý čtvrtek jako střídající hráč zasáhl do odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5-1 po prodloužení postoupila do ligové fáze.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 v Brně i na pražském okruhu u Jesenice a Chrášťan. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna komplikace navíc. Do kolony se teď dojíždí už za exitem Ostrovačice kolem 179. kilometru a brzdí až do zastavení i osobní auta. Ta se potom za sjezdem na Popůvky rozjedou, pokračuje dál fronta kamionů pravým pruhem. Levý je zase plný v Brně za sjezdem k výstavišti ze zhruba 192. kilometru a zabere to asi 10 minut osobním autům. Za nájezdem z Vídeňské ještě před zúžením se totiž srazil kamion a osobní auto. Chvíli stály ve středním pruhu, před momentem je policie odstavila mimo pruhy. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště 2 kolony. Nejdřív kratší před sjezdem na Jesenici z 80. kilometru na pár minut k drobné nehodě v omezení na 82. Horší situace potom za tunely, spojily se 2 kolony, ta od exitu 15 lohkov do zúžení za nájezdem od Barandova, teď pokračuje dál kolem Ořechu až do sjezdu exitem 23 na plzeňskou dálnici D5. Na konci sjezdové rampy se kličkuje z levého do pravého pruhu mezi nabouraným kamionem a osobním autem. Od Lohkova je to na 20 i víc minut osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je převážně slunečno, od západu čekáme postupně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Už několik velmi nabitých týmů má jistou ligu mistryň ve fotbale. Jsou to třeba zástupkyně Bayernu, Mnichov, Olympiku, Lyon, Paris FC, Barcelony nebo Benfiky. A mezi ně se dnes večer můžou přidat taky fotbalistky pražské Sparty, protože právě ty čeká odvetný duel třetího předkola ligy mistryň. Nastoupí na trávníku Servette Geneva od dnešních 18 hodin a 45 minut. V tom prvním případě minulý týden Spartianky doma zvítězili 3-2, i když to mohlo být asi i výraznějším výsledkem právě pro české šampionky. Co se týče toho druhého zápasu s českou příchutí v evropských pohárech žen, tak v evropském poháru UEFA, to je ta druhá nejprestižnější soutěž po lize mistryň, nastoupí fotbalistky Slovanu Liberec proti Sarajevu. V prvním případě to taktéž bylo 3-2 pro český tým. Tenhle duel začne už v 17 hodin a tím, že se hraje na české půdě, tak tam budeme mít reportéra radiožurnálu Sport. O krátké vstupy tedy nepřijdete. Zamícháme je spolu s tenisovým US Open samozřejmě a následně taky s českou domácí fotbalovou ligou, konkrétně s tím prvním zápasem Zbrojovka Brno Hradec Králové, ten se bude hrát od 18 hodin, pak ve 20 hodin proti sobě nastoupí v Praze Bohemians a Jablonec.

0: Litvínovských hokejistů se bude týkat nová sezona hokejové extraligy. Klub ze severu Čech přitom loni bojoval o svou existenci, když přišel o hlavního partnera. Následně ho převzala skupina bývalých litvínovských hokejistů a ti pomohli i k tomu, že se tým v baráži zachránil právě v nejvyšší soutěži. A teď je v Litvínově úplně jiná nálada.
1: Tak já řeknu, že se tam líp cítím, jo. Že to, co tam je momentálně, to vedení, ty hráči, ty trenéři, ty kustodí a podobně, cítím tam úplně jiný vzduch, než když jsme přišli loni k tomu někdy v lednu, v únoru, já přesně nevím, jo. Ale od prvního dne, když to mužstvo se sešlo, tak je cítit obrovská vůle, jak v tréninku, tak i mimo trénink a věřím, že ty kluci nechtějí zažít to, co zažili loni.
2: Říká trenér týmu Robert Reichl. Právě, že se společně s nejen dalšími olympijskými vítězi za klub v kritické situaci postavili, sehnali peníze na jeho chod a v současnosti pracují v litvínovském vedení, si cení i samotní hráči.
3: Jako klobouk dolů, že to převzali, šli do toho, že jo, Jirka Schläger, Robert Kysela, že šli do toho, samozřejmě, že jo. Robert Reichl je tak velká legenda jak litvínovského hokeje, tak celého českého hokeje, takže my jsme rádi, že máme takové lidi v zádech a doufám, že to bude šlapat. Tým, myslím si, že když budeme všichni zdraví a bude se nám dařit, tak tu kvalitu nějakou má, takže jdeme do té sezony s velkým očekáváním a tréninky jsou tvrdý, takže věříme tomu, že budeme dobře připravení a chytíme ten začátek té extraligy. No.
2: Říká nejzvučnější posila Litvínova pro nadcházející sezónu mistr světa z roku 2024 David Kemp. Ten si chtěl znovu zahrát kamarády z dětství, Ondřejem a Davidem Kašovými. A všichni tři jsou přínosem pro tým už v přípravě.
1: Stačí se podívat na trénink, jak pracuje Kempf, jak pracuje Ondra, jak pracuje David, jak pracuje Sukel. To jsou lídři, který tomu z toho potřebuje a jsem i rád za to, že se vrátil Janis Jaks, že bude zdravý Moravčík a že ta parta defenzivní i s Poláškem prostě udělá velký kus práce k tomu, aby tomu z toho šlapalo.
2: Věří Robert Reichl. Litvínov by i díky jmenovaným hráčům neměl v nové sezóně patřit mezi adepty na baráž. Důležité bude, aby zejména klíčoví hráči zůstali zdraví. Pak by v kabině měla panovat dobrá nálada, kvůli které se hlavně David Kemp po 10 letech vrátil do české extraligy.
3: Ta česká kabina je specifická, je to něco jiného než v té Americe. Náš humor je jiný a zatím si to užíváme, je sranda v kabině a věříme, že takhle bude pokračovat i celou sezónu, že musí samozřejmě ty výsledky k tomu odpovídat, aby pak ta sranda mohla být, takže zatím říkám, já si to strašně užívám a už se těším na ten začátek.
2: David Kemp a s ním všichni hokejoví fanoušci už se brzy dočkají. Nový ročník extraligy začne 15. září. Litvínov do něj vstoupí o den později zápasem s Kometou. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

úvodními. 6 zápasy začne ve čtvrtek nový ročník hokejové Ligy mistrů. Hned první večer bude v akci i kompletní trio zástupců české extraligy. Plzeň přivítá od 17:30 švédské Regle, ve stejný čas rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Spardubic nastoupí v 18:00 proti polskému Tychy. Žádnému z českých klubů se ještě nepodařilo Ligu mistrů vyhrát. Nejblíže byli účastí ve finále Sparta, to v sezóně 2016-17, a Hradec Králové, tomu se to povedlo o 3 roky později. Ten poslední krok ale ani jeden z nich nezvládl. No a největší ambice má z těch současných zástupců v hokejové Ligy mistrů logicky pardubické Dynamo.

0: Jestli bude na konci roku basketbalista Marek Houška bilancovat uplynulých 12 měsíců, bude si na to muset vyhradit opravdu hodně času, protože toho stihl hodně. Během březnového turné talentů v Abu Zabí mu nad hlavou létaly rakety. Ještě jako 16-letý pak naskočil do české nejvyšší soutěže a krátce po 17. narozeninách debutoval v mužské reprezentaci. A před pár dny se vrátil z další prestižní akce.
1: Přijel jsem vlastně z akce od NBA a FIBA, Basketball Without Borders. Byl jsem vlastně strašně rád, že jsem tu pozvánku dostal, protože je to výběrová akce, kam se dostalo nějakých 78 hráčů z celého světa. Vyjímá teda kluku z Ameriky, ty tam nebyli, ale byla to super zkušenost. Dařilo se, řekl bych, že tak, jak jsem si představoval. Doufal jsem, že vlastně budu moct podávat ty nejlepší výkony. Byl jsem pak vybraný vlastně do těch 10 nejlepších hráčů na tom celém kempu, za to jsem byl strašně rád, takže mě vlastně čeká v únoru další výlet na akci, kde už budou i kluci z Ameriky, takže se na to moc těším.
0: Kam poletí, jaký byl kemp s nejtalentovanějšími vrstevníky a jaké jsou další plány basketbalisty Marka Houšky, tak to uslyšíte v našem odpoledním rozhovoru na radiožurnálu Sport každý všední den po 17. hodině. Právě 17-letý český basketbalový talent bude naším hostem. Teď už Skorpion, se za chvíli zprávy. Příjemný den.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začaly připravovat exhumaci jeho ostatků. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 obětí. Fotbalistky pražské Sparty dělí jeden zápas od Ligy mistryň. Kvůli požáru je zastavený provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy před Velkou Bíteší. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Teploty nejčastěji do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
3: Ten vlak částečně vykolil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
2: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastavený do 18 hodin. Policejní odborníci ode dneška připravují exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
2: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v roce 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Během epidemie eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3000 lidí. Potvrzených nakažených je více než 6000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je taky velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo na 11 000 lidí. Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu speciálním programem. V 6 hodin večer začne na Piasetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení Pod širým nebem. Vystoupí solisté, zboristé, orchestr a taky baletní tanečníci. Už teď ale začíná program pro děti s aktivitami z divadelního zákulisí, říká lektorka Klára Mazlová.
5: 4 stanoviště, 2 budou operní, škola dirigování, kde se dětem i dospělým budou věnovat dirigenti Janáčkovy opery. Dozví se, co to je partitura, jak se diriguje, dozví se, jestli vůbec někdy dirigent má čas si odpočinout. 1 bude baletní a 1 bude činoherní.
0: Sport.
2: Fotbalistky pražské Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistryň. V 18 hodin a 45 minut nastoupí na hřišti švýcarského Servet. Před týdnem doma na Letné české hráčky porazili švýcarský celek 3-2. Jak si sparťanské fotbalistky před zápasem věří, popisuje kapitánka týmu Eva Bartoňová.
6: Kapse nic nemáme, naopak si myslím, že pro tým, který nemá co ztratit, je to mnohdy výhodnější pozice. Jsme si to ukázali minulý rok, když jsme neměli co ztratit, tak jsme hráli víc uvolněně, neměli jsme takový tlak na sebe možná. Pro nás bude asi teďka novinka se s tím poprat i z té druhé stránky a určitě budu apelovat na to, aby jsme hráli

0: kolektivně, aby jsme rozhodně tam nejeli bránit nějaký výsledek, protože to by se nám mohlo vymstít.
1: Odvetu v úvodním předkole evropského poháru dnes odehrají také fotbalistky Liberce. Ty se od 17 hodin doma utkají s hráčkami bosenského Sarajeva. Do odvety vstoupí Češky s jednogólovým náskokem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D1 u Bíteše, nehody na pražském okruhu u Jesenice a Chrašťan. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu je těsně před sjezdem na Velkou Bíteš zastavený provoz. Na kilometru 163,5 zasahují hasiči u většího požáru kamionu. Plameny už zdolali, ještě dohašují, zatím se nedá projet a kolona stojí. Dojíždí se do ní u odpočívky 9 křížů kolem 167. kilometru. Pokud byste chtěli předtím sjet exitem 168, připomínáme, že silnice 37 od Velké Bíteše na D1 je uzavřená kvůli opravám, takže by se muselo dál směr Ruda a až u Lhotky zpátky na dálnici exitem 153. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy roztrhaná kolona kamionů začíná teď za Domašovem na 174. kilometru v pravém pruhu. Kolem exitu 182 popůvky brzdí i osobní auta v levém pruhu. Různě hustý provoz je až do omezení u D2. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se popojíždí nejdřív před Jesenicí ze 79. kilometru osobním autem asi 10 minut k nehodě v omezení na 82. a potom další kolona je od exitu 15 Lochkov k nehodě ve sjezdu na plzeňskou dálnici D5 osobním autem až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu čekáme místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky, teploty od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
4: Hezký den, je 15 hodin a 6 minut, vy i dál posloucháte radiožurnál Sport. Česká nejvyšší fotbalová soutěž dnes nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Hradec Králové a Jablonec totiž odkládali své duely v šancelize a to kvůli tomu, že bojovali o postup v kvalifikacích evropských pohárových soutěží. Králové hradecké fotbalisty dnes čeká od 18 hodin zápas na hřišti Nováčka, tuzemské soutěže tedy brněnské zbrojovky, a jablonečtí se od 20 hodin představí na stadionu pražských Bohemians. Samozřejmě vám na Radiožurnálu Sport oba duely nabídneme v přímém přenosu.
2: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: příchodem podzimu se zvyšují v zimních sportech tréninkové dávky a s nimi i nároky na regeneraci a prevenci onemocnění sportovců. A ti k tomu využívají i doplňky stravy. Jedním z nejznámějších je kreatin, který už není jen součástí kulturistiky. A tak, jak může pomoct s výkonem a jestli má i nějaká rizika, o tom si budeme povídat právě teď na Radiožurnálu Sport s nutričním specialistou Janem Tobiškou, který spolupracuje s desítkami vrcholových sportovců, a to včetně prvoligových fotbalistů nebo hokejistů z NHL. Krásný den.
1: Zdravím, Kristáne, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak začneme úplně jednoduše. Mohl byste prosím popsat, co kreatin v našem těle dělá a proč může sportovci pomoct k lepšímu výkonu?
1: Tak je to velmi jednoduchý. Kreatin je vlastně tělu přirozená látka a všichni jíme. A hlavně skrz ryby a skrz masa. A vlastně ten kreatin tak funguje velmi jednoduše. My ho máme ve svalech a tam slouží jako taková rychlá zásobárna energie, kterou využíváme kdykoliv chceme využít nějaký maximální intenzivní výkon. Sprint, výskok, zvednout činku, změnit směr. A vlastně během takových intenzivních výkonů, tak nám právě ten kreatin dodá tu potřebnou energii. A když ho jako suplement doplňujeme, tak dokážeme ty zásoby kreatinu ve svalech navýšit o 20 až 30%, což v praxi znamená, že ti sportovci dokážou udělat o jedno, dvě opakování navíc, sprinty rychlejší, později se unaví, což se eventuálně z dlouhodobého hlediska přetaví i v lepší výkony, víc svalové hmoty.
0: Teď nám spojení s Janem Tobiškou mírně vypadlo, slyšíme se.
1: A já vás slyším.
0: Ano, super. Tak vy už jste to zmínil, činky, kreatin si většina lidí stále spojuje, hlavně s posilovnou. Má ale smysl i pro fotbalisty, cyklisty nebo třeba vytrvalostní sportovce?
1: 100% a fotbal nebo v podstatě jakýkoliv týmový sport je to ukázkový příklad, protože fotbal není jenom hodina a půl běhu stejným tempem, ale je sprintů, soubojů, výskoků, změn směru, která je prokládána a tam ten kreatin funguje naprosto perfektně, protože on pomáhá opakovat ten intenzivní výkon, aniž by nám nějakým výrazným způsobem poklesla ta energie. U toho vytrvalostního sportu, čistě vytrvalostního, jako je maraton, triatlon, cyklistika, tak tam kreatin může mít svoje místo, ale on nezvýší výkon přímo během toho samotného závodu. Dejme tomu, pokud budu mít cyklistu, bude mít 5-hodinovou etapu, tak tam ten kreatin úplně výkon nezvedne, ale on dokáže zvednout výkon při nějakých intenzivních spurtech, třeba ke konci toho závodu, anebo v nějakých intenzivních tréninkových blocích, kde nejenom dokáže zvednout ten výkon, ale dokáže samozřejmě podpořit i tu regeneraci. Ale u vytrvalostního sportu platí jednoduché pravidlo. Tam ten kreatin není tak často užívaný a podle mého názoru by ani neměl být tak často užívaný, jako třeba u těch týmových sportovců, zápasníků nebo čistě silových sportovců.
0: Nutriční specialista Jan Tobiška je s námi na Radiožurnálu Sport. Jak se kreatin správně užívá?
1: Je to velmi jednoduchý a spousta lidí to zbytečně komplikuje, protože proto, aby jsme z toho kreatinu načerpali veškeré výhody, tak nám stačí zkrátka užívat každý den dlouhodobě 3 až 5 gramů. A v momentě, kdy těch 3 až 5 gramů užívám, tak za 3 až 4 týdny navýším ty zásoby ve svalech o 20 až 30% a v tu chvíli zaznamenám ty první výhody. O něco víc síly, o něco víc svalové hmoty z dlouhodobého hlediska. Nicméně, pokud já bych chtěl ty výhody o něco rychlejc, tak můžu zvolit ještě alternativní přístup. A to je ten, že první týden nebudu brát jenom 3 až 5 gramů, ale tu dávku si navýším na 4x 5 gramů. Takže první týden beru těch gramů 20, tím pádem já navýším ty zásoby o 20 až 30% za týden, ale pak se zase vrátím na těch 5 gramů. A často lidi komplikují načasování, u kreatinu je to jednoduchý, na načasování vůbec nezáleží. A v podstatě já vždycky svěřencům říkám, berte ho v tu část dne, když si z toho dokážete udělat rutinu. Pokud vám to vyhovuje ráno po probuzení a nezapomenete na to, berte ho v ten čas. Pokud si ho chcete dát před tréninkem nebo po něm, berte ho klidně v tady ten časový horizont. Důležitá je ta pravidelnost a to načasování v rámci dne moc nerozhoduje.
0: A když mluvíme o kreatinu, tak běžný rekreační sportovec, který nemá zázemí, řekněme, velkého podpůrného týmu, tak ten může mít třeba hodně otázek spojených právě s užíváním kreatinu. Popište, jsou nějaká rizika nebo nějaká negativa, která hrozí?
1: A myslím si, že těch negativ ve společnosti koluje vlastně mnohem víc, než kolik těch negativ skutečně kreatin má. Protože takový jedno z mála negativ, který mě napadá, a není to úplně negativum, je třeba navýšení tělesní hmotnosti skrz vodu ve svalových buňkách. Zkrátka, pokud užíváte kreatin, tak dojde k navýšení obsahu vody uvnitř svalových buněk o nějaký 1-1,5 kg. To samozřejmě běžnou populaci nemusí vůbec nějakým způsobem trápit. Trápí to spíš vytrvalostní sportovce, který řeší každý gram, zejména běžci nebo cyklisti vrchaři. Ale v momentě, kdy se bavíme o nějakých vážnějších negativních účincích, často se zmiňuje poškození ledvin, vypadávání vlasů, poškození jater, a tak to jsou skutečně vedlejší účinky, které byly mnohokrát vyvrácený. A pokud my se koukneme na literaturu, tak kreatin patří mezi ty nejlíp prozkoumané suplementy na celém světě. Má za sebou víc než 30 let výzkumu a víc než 700 studií, které neustále vlastně přicházejí k tomu stejnému závěru, že kreatin je bezpečný a účinný vlastně v průběhu celého života a i v dávkách, které mnohonásobně převyšují ty dávky, které by člověk do sebe v běžném režimu dostal.
0: Jan Tobiška, nutriční specialista, byl s námi na Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o kreatinu. Moc díky za váš čas a mějte se hezky.
1: Já moc děkuju, mějte se hezky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I v 15 hodin a 19 minut je s vámi dál jediné nejposlouchanější či digitální rádio v Česku, Radiožurnál Sport. Bývalý hokejový útočník Dušan Andrašovský, ten působí po konci u ženského národního A týmu, stále ještě jako coach dívčí reprezentace do 18 let a tu čeká v lednu příštího roku světový šampionát na domácím ledě v Porubě. A očekávání budou velká. Národní tým totiž přivezl medaile ze 3 posledních mistrovství. Nejen o nedávném úvodním turnaji nové sezóny si se slovenským trenérem povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Dušane, české juniorky, česká 18 reprezentační má za sebou první turnaj nové sezóny, dá se říci, nově se rodící výběr. Tak jaké byly ty dojmy z toho evropského turnaje, kde jste obsadili třetí příčku s jedinou výhrou?
2: Tak musím ještě doplnit, že ještě před tím turnajem jsme měli týden přípravný kemp, kde jsme měli dvě kategorie, i 16 i 18, a už tam ty dojmy byly dost smíšený z toho, co jsme viděli a bavili se s kolegama a všema z realizačního týmu kolem a kolem. Abych nebyl negativní jenom, tak musím říct, že v takové silové přípravě holky jsou lepší než bývaly, ale ohromný problém byla kondice a dovednosti na ledě, takže co už leta řešíme, tak nás pořád trápí a to je kondiční příprava.
1: Kde je ten problém? Proč děvčata nepřichází na kempy a srazy reprezentačních výběrů do 16, potažmo 18 let v lepší kondici, lépe připravené?
2: Těch problémů bude víc. Jedna věc je, že trénujou a hrajou v klubech, kde prostě hrajou druhé housle nebo hrajou o dvě kategorie níž, co prostě jim nepřidává na té soutěživosti, na tom, aby se snažili být lepší. Takže nevidím to jenom jako jejich chybu, ale spíš chybu celého systému a proto myslím, že tenhle rok už jsme změnili to, že nebudou moc hrát o 3 kategorie dolů, ale jenom maximálně o rok nebo o 2, záleží v jaké kategorii, aby prostě se ta kvalita zvyšovala, aby se jejich výkon zvyšoval tím, aby chtěli být lepší.
1: Jaká práce tedy je teď před vámi směrem k mistrovství světa kategorie do 18 let? Máte za nějaký půl rok ten tým dát dohromady. Připomeňme, že 3x za sebou česká dívčí 18 přivezla medaili ze světového šampionátu.
2: Toho je pro nás hodně zavazující domácí mistrovství světa. Víme, že nás čeká obrovský tlak a před náma tvrdá práce. Doufám, že dostaneme dost prostoru na nějaký kempy. Máme ještě 3 Eurohockey Tour před sebou, takže budeme pracovat a hlavně budeme hledat vhodné kandidátky, protože ten tým je hodně mladý a bude hodně mladý.
1: Světový šampionát hráček do 18 let, který bude v Porubě, bude vaším posledním na lavičce národního týmu české 18, nebo to ještě není jasné?
2: Těžko se mi o tom mluví, nevím, jestli bude poslední, to je asi otázka na vedení ženského hokeje, ale vypadá to tak, že asi jo, podle toho, co se tam děje teďka, takže uvidíme. Věřím, že se, i kdyby byl, takže věřím, že se rozloučíme se styčenou hlavou a jak to dopadne, tak jak si přejem všichni a budeme proto dělat tak, jak každý rok maximum a víme, jaká je cesta k těm medailím. Snažíme se vždycky ty holky dostat na svoji stranu, vysvětlit, co je proto potřeba udělat a obětovat a většinou to klapne.
1: Popisuje trenér české ženské 18 Dušan Andrašovský z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Hezké odpoledne ve středu 2. září ze studia radiožurnálu Sport rozhlasové stanice, která vám nabízí pravidelné soutěže o lístky na sportovní akce. No a jednu takovou nabídneme i v další půlhodině našeho vysílání po zprávách. Tak poslouchejte dál.
1: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Karlovarský kraj.
2: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
3: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
5: Ahoj, ahoj.
6: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
7: Čau.
4: David Dvořák, bojovník MMA.
8: Ahoj.
3: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
2: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
9: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no, co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
4: Já chci kamna,
9: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
10: Tam mám hodně co zlepšovat.
4: Jako fakt hodně, jako jo?
10: Jako hodně.
4: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9 000, čau.
10: Ještě asi ne.
4: Vy jste tam zlobili?
11: No, my jsme tam trošku jenom blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
4: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
11: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
4: Jo, takhle.
12: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
4: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
12: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
4: To jasně.
12: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
4: A musel zjít Pepičku.
12: Musel.
3: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
14: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost 2 lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. S odkazem na své zdroje to uvádí list Zeit Deutsche Zeitung. Podle něj se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Deník ale upozorňuje, že zadržení obou mužů je nepravděpodobné. Moskva dlouhodobě jakoukoliv odpovědnost odmítá. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že incident je narychlo připravenou provokací. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády obvinili Rusko ze srpnového útoku na letiště v Lipsku včera. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a západě země. Ředitel Industriálního muzea v Ostravě Pavel Lazar končí ve funkci. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ho odvolal. Informoval o tom jeho rezort, pod který muzeum spadá jako příspěvková organizace. Podle ministerstva Lazar končí kvůli obavám o budoucnost projektu, který má vytvořit nové muzeum v areálu Dolních Vítkovic. Dalším důvodem je, že muzeum v poslední době opustilo několik klíčových pracovníků. Lazarovo vyjádření scháníme. A střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku dnes zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva.
2: Sport.
14: Max Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí. Ještě v 8. etapě přitom dojel druhý. V té včerejší už měl ale problémy. Obsadil 5. místo od konce a ztratil na čelo závodu víc než 10 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona po požáru na D1 u Bíteše a fronty taky na pražském okruhu před D5. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za exitem Ostrovačice na kilometru 171 opatrně dojíždějte do kolony, ta na svém konci ještě stojí, i když zepředu už se rozjíždí. Těsně před sjezdem na Velkou Bíteš na 163,5 kilometru se kolem zhořelého kamionu už čtvrt hodiny projíždí aspoň levým pruhem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se vleče dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2. Místo je roztrhaná, začíná za Domašovem na kilometru 172. Situace v levém pruhu je proměnlivá, osobní auta brzdí většinu času kolem exitu 182 popůvky na pár minut a pak hlavně tvoří kolonu v Brně za sjezdem k výstavišti ze 192. kilometru k D2. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zpomaluje přes omezení u Jesenice, kolona je pak za tunely od Lohkova, je to až na půl hodiny osobním autem k nehodě ve sjezdu z okruhu na plzeňskou dálnici D5. A na okruhu opačně z letiště na D1 opatrně hned za exitem 3 Vestec. V omezení tam překáží porouchané vozidlo, brzdí se před ním.
7: Zrovna v tom soužení stojí v pravém pruhu dodávka s defektem.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Zítra bude oblačno, zpočátku místy až polojasno, na severu čekáme místy, jinde ojediněle déšť nebo přeháníky. Teploty od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. At the core of the earth, it's too hot to breathe, there's nothing much to eat.

0: Buddy, take a picture before it's too late.
1: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
2: Avizovali jsme telefonickou soutěž na Radiožurnálu Sport, tak je tady. Připomenu číslo do studia 221 552 222. A nabízíme vám dvě vstupenky na dostihy, konkrétně na St. Ledger. Ten se bude konat v neděli 6. září. Rozhodně z vlastní zkušenosti doporučuji, hezká atmosféra, slavnostní oblečení a závody doporučujeme za navštívení, tak volejte 221 552 222, dvě vstupenky na 81. dostih St. Ledger v neděli 6. září.

0: Telefonická soutěž na Radiožurnálu Sport je tady, máme prvního volajícího. Hezký den, kdo tam?
1: Dobrý den, Artem z Hradce Králové.
0: Tak je to dostihový závod St. Ledger, tak mám pro vás jednu otázku. Věděl byste, kde se dostih bude konat? Zaskočil jsem vás?
1: Jo.
0: Tak zkuste jenom tipnout. Byl jste někdy na dostizích?
1: No, byl v Pardubicích.
0: V Pardubicích, tak napovím, že Pardubice to nejsou. Tak zkuste jiné místo, kde se ještě...
1: To mohla být Chuchle?
0: Správně. Ano, je to samozřejmě v Chuchli. Tak vyhráváte dvě vstupenky na dostih St. Ledger. 6. září, neděle, tak mi prosím počkejte ještě ve spojení, já si napíšu vaše údaje. A gratuluju.
1: Super, děkuji moc, mějte se.

0: Jedinou čistě sportovní stanici v Česku, Radiožurnál Sport, posloucháte i v 15 hodin a 4 a 40 minut. Předčasný konec sportovní kariéry nemusí znamenat výrazně negativní okamžik v životě. Přesvědčíme vás o tom v dalším díle našeho pravidelného středečního povídání o tom, co v současnosti dělají bývalí profesionální sportovci. A hlavním protagonistou tentokrát bude tenista Mario Ančič. Mluvit o něm budeme s kolegou Františkem Typovským. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Začneme klasicky. Nejdřív prosím připomeň Ančičovu kariéru.
1: Chorvat narozený v roce 1984 se začal na světovém okruhu prosazovat už jako náctiletý. Pozornost tenisových fanoušků po celé planetě pak poprvé výrazně upoutal tím, když v roce 2002 jako 18letý vyřadil z Wimbledonu Rogera Federera, který už tehdy patřil k favoritům na vítězství. Ančič byl na dlouhou dobu poslední, komu se něco takového podařilo, protože Švýcar potom vyhrál 5 následujících Wimbledonů. Sám Ančič se na grandslamovém turnaji stál nejdál do semifinále, bylo to právě ve Wimbledonu v roce 2004 a ve světovém žebříčku byl nejvýš na 7. pozici. V roce 2007 ale právě pro tehdy 23letého tenistu přišel poměrně těžký okamžik, totiž onemocněl vážnou formou mononukleózy a musel přerušit kariéru. Později se snažil na kurty ještě vrátit, do špičky už se ale nikdy nedostal a v roce 2010 profesionální kariéru ukončil.
0: A jak už jsme naznačili, na tento okamžik byl ale dobře připravený. Tak co pro to udělal?
1: Už v době největších tenisových úspěchů studoval Ančič práva na univerzitě v chorvatském Splitu a ještě jako hráč taky rozjížděl vlastní advokátní kancelář. Po vynuceném konci kariéry se rozhodl jít jinou cestou a přestěhovat se do New Yorku. V Americe vystudoval další univerzitu zaměřenou na obchodní právo. S tímto vzděláním pak nastoupil jako právník do jedné banky a začal pracovat na slavné Wall Street. Později se stal společníkem v investičním fondu a v roce 2020 měl například velký díl na tom, že tento fond investoval 300 milionů dolarů do jedné velké chorvatské firmy, která tehdy procházela kritickým obdobím. Ančič pak mluvil o tom, že tento obchod pro něj byl i osobně speciální, jinak se ale rozhoduje spíš racionálněji a evidentně mu to prospívá. Zatímco tenisem vydělal zhruba 4 miliony dolarů, současnou hodnotu jeho majetku odhadují odborníci až na 30 milionů dolarů.
0: Zmiňuje kolega František Typovský, ještě pověz, jestli zůstává Ančič v nějakém kontaktu s tenisovým světem?
1: Ne v nějak pravidelném, při jeho práci je asi nepředstavitelné, že by třeba někoho trénoval. Když výjimečně poskytuje rozhovory, mluví Mario Ančič o tom, že na tenis ani po předčasném konci kariéry nezanevřel a stále zůstává v kontaktu s některými hráči z éry na začátku tisíciletí. Třeba právě se zmiňovaným Rogerem Federerem. Jinak si ale Ančič soukromí hodně hlídá, třeba na sociálních sítích ho vůbec nenajdete.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport jsme o tom mluvili s Františkem Typovským. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Středa 2. září, 15 hodin a 51 minut. Hezký den ze studia radiožurnálu Sport. Pokud patříte k fanouškům cyklistiky, tak asi budete znát závody okolo Japonska, okolo Švýcarska, Polska nebo okolo Romandie. A po vzoru slavných cyklistických etapových závodů ve světě už se tradičně jezdí podobný podnik i u nás. Jmenuje se příhodně okolo jižních Čech a odstartuje už ve čtvrtek. V minulosti na něm startovala třeba belgická hvězda Arnaud Dely. A náš reportér Kamil Jáša pozval k mikrofonu ředitele všech 12 dosavadních ročníků Jana Hájka.
1: 13. ročník je to závod evropského poháru. Podle té skladby týmu, který nám poslední roky na závod jezdí, tak si myslím, že si jakoby v té komunitě cyklistických kontinentálních týmů to jméno udělal a letos to vypadá, že budeme zase úspěšní, což nás těší. Zavazuje k tomu, aby jsme furt byli jakoby pokorní, skromní, aby jsme udělali pořádný závod.
2: My jsme se teď sešli v Třeboni, to je startovní město první etapy.
1: Ano, tradičně. Třeboň je jedno ze dvou měst. Jindřichův Hradec a Třeboň je s námi vlastně od začátku závodu okolo jižních Čech od roku 2012 a my si to hrozně vážíme a jsme tady rádi.
2: Najdou si cestu k cyklistice právě v Třeboni i ti, kteří se cyklistikou moc nezabývají a vyrazí třeba do lázní.
1: Když se povede počasí, když je hezký počasí, neprší, tak to náměstí je vždycky plný. A skoro si ani nemyslím, jako že by to bylo moc jakoby fandama cyklistiky, ale zkrátka těma kruzujícíma lázeňskýma hostama, který přijdou a ten kulturní program tam s náma sledují.
2: Ty etapy jsou celkem 4.
1: Startujeme ve čtvrtek, to je z Třeboně do Studené. Druhá etapa v pátek 4. Český Krumlov, tradiční naše město taky. V náměstí pojedeme do Novohradských hor, do Nových Hradů. Třetí etapa v sobotu bude Královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na Rankl, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu. Poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
2: A snažíte se držet tu filozofii, že cyklistika je vlastně společenské setkání?
1: Tak my se o to snažíme. My máme jako takovou sekci, říkáme tomu kulturní program. Na každém startu, v každém cíli ozvučený pódium, písničky, hudba, rozdáváme přilby, dresy, propagační materiály, tradičně v Jindřichově Hradci, potom ještě k tomu kulturnímu programu pořádáme závody cyklistický pro děti a pro handicapovaný. I tohle to je takový jakoby trošku něco navíc než jenom ta vrcholová cyklistika.
3: Říká ředitel cyklistického čtyřetapového závodu okolo jižních Čech Jan Hájek. Z Třeboně Kamil Jáša, Radiožurnál.

Times. Slavný golfista Tiger Woods přistoupil na dohodu o přiznání viny za bezohlednou jízdu, a to v souvislosti s březnovou nehodou. Od soudu za to dostal mírnější trest v podobě 5letého zákazu řízení. Informovala o tom agentura AP. Tiger Woods letos v březnu havaroval nedaleko svého bydliště v obci Jupiter Island na Floridě a při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok. Vše se obešlo bez zranění, golfista ale na druhém voze způsobil škodu $5,000, to je v přepočtu víc než 100 tisíc korun.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Paříž si kvůli ruským dronům v Lipsku předvolala ruského diplomata. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Fotbalová zbrojovka Brno se může posunout na druhé místo tabulky. Dnes se utká s Hradcem Králové. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Brna na Prahu po požáru u Velké Bíteše. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s deštěm nebo přehánkami, teploty nejčastěji do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského diplomata, řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku. Důvodem je nastražení výbušnin na letišti v německém Lipsku. Za incident ze srpna je podle německé vlády odpovědné Rusko.
4: Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl, že Francie podpoří přijetí dalších protiruských sankcí. Opatření by podle něj měla být přijata na celoevropské úrovni a cílit by měla zejména na ruskou stínovou flotilu. Francie bude podle Barota nadále pokračovat v podpoře Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Kromě toho si Paříž předvolala ruského šarže d'affaires Alexandra Zezulina, který dočasně vede ruskou ambasádu v Paříži. Je to druhé předvolání během 2 měsíců. V červenci byl na ministerstvu zahraničí kvůli ruským kybernetickým útokům proti Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
5: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že rada podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Pražský Signal Festival letos nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří taky do Dejvic. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji.
6: Divák už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem.
7: Říká programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
6: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny.
7: Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
8: To je taková 8-metrová krychle z barysolu. Tam se bude odehrávat ten vizuální content. Teď vytvářím to finále.
7: Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno přivítají v dohrávce 4. kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze 4. místa neúplné tabulky. V případě výhry se může prvoligový nováček posunout na druhou příčku. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka jsou ale zatím důležitější věci než umístění.
10: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme, my víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy, takže chceme využít toho každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
9: Druhá dnešní dohrávka 4. kola první fotbalové ligy začne ve 20 hodin. Pražští Bohemians se utkají s Jabloncem. Oba zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1.

0: Ničce před Bíteší a taky Brnem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi popojíždí kolona ze 174. kilometru, osobní auta kolem půl hodiny, kamiony déle, před sjezd na Velkou Bíteš na kilometru 163,5 je tam kolem skořelého kamionu průjezdný levý pruh. Ucpaná úplně je před Bíteší i objížďka po silnici 602, navíc se od Bíteše nedá najet na D1, silnice 37 je uzavřená, musí se až ke Lhotce k silnici od Bítišky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem kolem 176. kilometru. Osobní auta jedou různě pomalu od exitu 182 Popůvky do Brna, kde dvojce asi 35 minut. Na D1 z Ostravy na Brno pozor těsně před sjezdem na Lipník, exit 298, v odbočovacím pruhu stojí porouchaná dodávka. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona od exitu 3 Vestec přes regulované tunely až k nehodě ve sjezdu z okruhu na Plzeňskou D5, osobní auta až 50 minut. A v Praze teď velké komplikace po vážné nehodě v Karlovarské z centra za Bílou horou. Kolona se vleče už z Bělohorské od Kláštera přes Vypich. Je to na desítky minut. Kolona je tam taky i opačně od Drnovské i ze Slánské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, zpočátku někde polojasno, na severu čekáme místy, jinde ojediněle déšť nebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy.
3: I po zprávách je s vámi dál vysílání radiožurnálu Sport. Slyšeli jste o programu fotbalové šance ligy o dvou dohrávkách, ale to nebude to jediné, co živě dnes v našem vysílání nabídneme. Samozřejmě uslyšíte i o tenisovém Grand Slamu US Open. V nočním programu ze včerejška na dnešek vypadly tři české debutantky, Daria Vidmanová, Gabriela Knucenová i Lucie Havlíčková, ale program v New Yorku komplikoval déšť a duel Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šarífovou byl nejprve kvůli dešti za stavu 6-1 pro českou tenistku přerušen a následně odložen právě na ten dnešní program. Tak už po 17. hodině se spojíme s naším reportérem a vy uslyšíte nejen o Nikole Bartuňkové, ale třeba i o Karolíně Plíškové. Tak hezký poslech.
1: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: I v 16 hodin a 11 minut stále posloucháte digitální sportovní stanici Radiožurnál Sport. Je středa 2. září a už v pátek 4. září vstoupí české basketbalistky v Německu do mistrovství světa. A v přípravě většinou vyhrávali, uspěli ve 4 z 5 zápasů, v generálce na šampionát nastoupili v kompletním složení a při vítězství nad Jihokorejkami už byla v Berlíně i dlouholetá tahounka národního týmu Eliška Joklová, která přiletěla ze Severní Ameriky.
1: V Americe nedostávám tolik prostoru, tak jsem se chtěla trošku ještě víc rozehrát. Bylo to super, já jsem strašně ráda, že jsem ten zápas stihla a doufám, že mi to pomůže k rychlejší adaptaci, abych byla připravena s holkama na mistrovství světa, na který se taky těšíme moc.
2: 24-letá reprezentantka Eliška Joklová si svůj premiérový kontrakt v zámořské WNBA vybojovala ještě pod dívčím jménem Hamzová a dala i své první body v nejlepší ženské basketbalové soutěži světa. Odchovankyně Žabin Brno během ročníku v severoamerické soutěži smluv podepsala v Minnesotě několik. Tu poslední po svatbě už jako Joklová. Vysvětlovala to v rozhovoru pro Radiožurnál Sport z Berlína, kam se dostala ze Spojených států den před generálkou na šampionát.
3: Joklová quickly draws the foul.
4: It's a burst.
3: Eliška Joklová, the rookie. Out of the Czech Republic.
1: To bylo trošku matoucí, protože já jsem v té době vlastně podepisovala kontrakt do konce sezóny v Minnesotě, takže vlastně končila Eliška Hamzová a začínala Eliška Joklová. Ale myslím si, že paradoxně v té NBA je to jednodušší změnit dres než tady na FIBA utkáních.
2: Mistrovství světa pro české basketbalistky po 12 letech začne v německém hlavním městě pátečním zápasem s Italkami, pak se o postup do play-off utkají ještě s obhájkyněmi titulu Američankami a na závěr světovým čtyřkami Číňankami. Dál projdou 3 výběry.
1: Bohužel jsme dostali skupinu, jakou jsme dostali a máme v týmu zdravotní problémy, které jsou, ale je to zkušenost, která pro nás může přijít jenom jednou za život. Hrozně se na to těším. Je to něco, o čem sníte, když jste malý dítě.
2: Jak se bude nejen Elišce Joklové, ale všem českým basketbalistkám bez ústředních pivotek Čechové a Reisingerové na světovém šampionátu v Berlíně dařit, uslyšíte v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Od pátku minimálně do pondělí. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Buty a píseň Nad stádem koní ve středečním radiožurnálu Sport. Teď nás čeká encyklopedie. Právě v té procházíme tento týden zajímavé cyklistické závody pro veřejnost a dnes vám připomeneme ten, který má za sebou asi nejzajímavější příběh. Uděláme to s Adamem Weidenthalerem. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Před 50 lety žili v americkém státě Colorado dva bratři, Jim a Tom Mayerovi. Jim pracoval u železnice jako opravář brzd, zatímco Tom rád jezdil na kole a rád taky překonával různé výzvy.
0: A v roce 1971 přišel Tom se sáskou, o cože dokážu z Daringa dojet do Silverstonu dřív než vlak. Byla to docela výzva, Toma čekala přibližně 80-kilometrová trasa se dvěma dlouhými kopci a převýšením asi 2000 výškových metrů. Za to vlak měl parní lokomotivu, která ovšem moc rychlá nebyla.
1: A proto se vsadili, a teď dobře poslouchejte, o sušenku. Ten předmět nebyl úplně, řekněme, ceněný, ale každopádně zajímavá sázka. A my se vás teď v nesoutěžní otázce v naší sportovní encyklopedii ptáme, který z bratrů tuhle sázku mohl vyhrát.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to Tom, tedy ten, který jel na kole. Když Jim dorazil vlakem do Silvertonu, jeho bratr už tam čekal a rok na to už Tom zorganizoval skupinu dokonce 630 cyklistů, kteří jeli na jaře jízdu proti parní lokomotivě a tam měla tehdy svou první cestu mezi horskými střediski poté, co odtál sníh.
1: Porazit vlak pochopitelně není úplně lehké. V prvním oficiálním ročníku to dokázalo ale hned 5 cyklistů. Od té doby se o to pokouší každoročně další a další závodníci. Jede jich několik tisíc, kolem nich je odtávající sníh z Koloráckých hor, ale protože se jezdí až v květnu, tak je zase dostatečné teplo.
0: A ještě jsme vám neřekli název závodu, tak Adame, prozraď ho.
1: Je to Iron Horse, tedy železný kůň, jak se ve starší americké literatuře říká parní lokomotivě.
0: Letos se jelo v květnu a pokud se chcete zazávodit se starým vlakem, tak máte šanci zase další rok. To byla naše sportovní encyklopedie, přiblížili jsme vám ji s Adamem Weidenthalerem. Naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne.

0: Nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku máte naladěnou i v 16 hodin a 24 minut je středa 2. září. No a 5 olympijských medailí ty získala běžkyně na lyžích Kerttu Niskanenová z Finska. K tomu vyhrála 8 individuálních závodů světového poháru a právě v 38 letech dnes ukončila profesionální kariéru. O svém rozhodnutí informovala na Instagramu. Připomenu, že ty cenné kovy z olympijských her byly 3x stříbro, 2x bronz a třeba na mistrovství světa slavila 2x třetí místo se štafetou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Guldovou.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinka jsou německá obvinění velmi vážná. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost péče. V Brně dostala příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Radiožurnálu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny, schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. A v Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů hlavně do hůř dostupných míst. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.
0: Sport.
4: Fotbalový Liberec má novou posilu. Nigerijského záložníka Johnsona Daudu se Slovanem podepsal 5letou smlouvu. V této sezóně ale bude ještě 19letý fotbalista hostovat ve svém dosavadním srbském klubu Novi Pazar. A tým fotbalového Artisu Brno rozšíří polský záložník Dominik Sarapata. 18letý hráč přišel na hostování do konce sezóny s FC Kodaň. Kluby to oznámili na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Protisměr na D6 u Chebu a kolony na D1 před Bíteší a Brnem. Na dálnici D6 teď na nejvýš opatrně před Chebem směrem z Karlových Varů. Zbystřete už za sjezdem k Jesenické přehradě a na Mariánské Lázně. Kolem exitu 159 Cheb centrum policie hlásí auto jedoucí proti správnému směru. Držte se vpravo na příjezdu do Chebu směrem z Karlových Varů. Na D1 z Brna směrem na Prahu za Ostrovačicemi čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu už kolem 173. kilometru, velmi rychle se přidávají i osobní auta v levém pruhu a popojíždí i přes půl hodiny na 163. a půltý. Těsně před sjezdem na Bíteš tam uklízejí po požáru kamionu a průjezdný je jenom levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem kolona z kilometru 170, kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém zpomalují hlavně za sjezdem na Rosice kolem 180. a různě pomalu do Brna k D2, to mají asi na 35 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště vzniká roztrhaná kolona už z omezení u Jesenice přes tunely s regulovaným provozem až k nehodě ve sjezdu na plzeňskou D5 osobním autem celý úsek až 50 minut. Silná odpolední špička po Praze, řada kolon, největší problém. Po nehodě v Karlovarské za Bílou horou byla zablokovaná, teď už auta odstavili, dlouhá kolona hlavně směrem z centra od Břevnovského kláštera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je s vámi ve středu 2. září v 16 hodin a 8.30 minut. Michal Rada patří mezi výjimečné atletické talenty a potvrdil to v srpnu na juniorském mistrovství světa, kde vybojoval zlatou medaili. V americkém Eugene ovládl závod na 400 metrů překážek v novém evropském rekordu a teď se chystá na přesun do jedné z nejprestižnějších tréninkových skupin. A také o tom s ním teď budeme mluvit živě na Radiožurnálu Sport. Michale, hezký den.
1: Hezký den a moc děkuji za pozvání.
0: Na příští sezónu se budete připravovat už v mezinárodní skupině Lorana Mevliho. Jak vzniklo vaše spojení s elitním trenérem?
1: Toto spojení vzniklo, troufám si říct, na konci minulého roku. On nás společně s mojí sestrou kontaktoval, zda bychom nechtěli absolvovat tréninkový kemp s nima. My jsme samozřejmě souhlasili, byla by škoda toho nevyužít. Tak jsme s nimi později absolvovali 3týdenní přípravný kemp v Jihoafrické republice. A řekl bych sem, že si to i mezilidsky, i tréninkově docela sedlo, takže jsme se teda pro tuhle možnost rozhodli.
0: A ve stejné skupině trénuje od loňska i halová mistryně světa na 400 Lourdes Gloria Manuel. Jste rád, že tam nebudete jediným Čechem?
1: Jsem moc rád, samozřejmě je to pro mě velká výhoda. Už to cestičko vodní, řekl bych, prošlapanou, navíc smyslu poměrně dobrý kámoši. Já jsem z Českých Bojovic, Luje z Tábora, takže už minimálně na krajský závody spolu jezdíme už od našich kariérních začátků, takže já se těším a jsem moc rád, že nejsem jediný Čech.
0: Michal Rada, atlet, je s námi na Radiožurnálu Sport. Pod vaším hlasem slyším vlakové nádraží. Kde jste? Kam jedete?
1: Já momentálně jedu na svůj poslední sezónní závod. Teď se nacházím v Plzni a budu pokračovat do Chebu na velkou cenu Chebu.
0: Michal Rada zmínil Mevliho skupinu, ta je u nás známá hlavně díky ženským hvězdám, včetně Felmke Brůrcové Bolové. Jak velkou konkurenci tam budete mít mezi muži?
1: Tak jestli se to dá nazvat konkurencí, na tu čtvrtku přek tam mám jednoho velmi silného holandského atleta, ale nemyslím si, že by to v té skupině fungovalo nějak konkurenčně. Tam si myslím, že to bude spíš o tom se navzájem podpořit a vytáhnout se ještě výš. Samozřejmě tam mezi nimi nebudu úplně velký jméno, opravdu tam máte olympijské vítěze, mistry světa, takže pro mě to bude velká výzva, ale kdo chce být nejlepší, musí trénovat s nejlepšími a věřím, že mě to může jenom vysunout nahoru.
0: To je velká pravda. Doteď jste trénoval v Českých Budějovicích nebo třeba na Šumavě, tak čekáte výraznou změnu podmínek po tom přesunu do Nizozemska?
1: Já myslím, že změně podmínkám se úplně nevyhnu. Ta změna bude podle mě velká. Já jsem si nikdy nestěžoval a nikdy si stěžovat nebudu na ty podmínky, ve kterých jsem trénoval tady v jižních Čechách. Myslím si, že tam jde spíš o to, s kým trénujete. Takže já si na to nestěžuju, ale i na tu změnu se těším a věřím, že to je další aspekt toho budoucího zlepšení.
0: S atletem Michalem Radou mluvíme na Radiožurnálu Sport. Vy jste nedávno zažil premiéru na diamantové lize v Lausanne. Jaký na vás udělal ten závod dojem a plánujete třeba teď v září ještě nějaké meetingy nebo už prvá sezona skončila?
1: Jak už jsem říkal, teď jdu na poslední závod své sezony, tedy sezonu za zítra končím, takže už žádný závod absolvovat nebudu. A když se vrátím k té diamantové lize, na mě to udělal samozřejmě neskutečný dojem. Já jsem doteď na tu diamantovou ligu pouze koukal už od svých snad 6 let, ještě když závodil Usain Bolt a takový hvězdy. Takže pro mě bylo něco neskutečného a inspirujícího na takhle prestižním a vlastně velkém závodu se účastnit a věřím, že to může být další motivace do přípravy a do dalších závodů.
0: Ještě povězte, běh na 400 metrů překážek je atletickou disciplínou, která se za posledních 10 let dost posunula. Potvrdil to vlastně i nedávný světový rekord Brazilce Dos Santose. Je to pro vás motivace nebo to třeba i zamrzí, že jste zrovna trefil tak výjimečnou konkurenci?
1: Je to spíš motivace. Já myslím si, že ten růst té disciplíny byl nevyhnutelný už s příchodem Warholma, kdy pokořil si to rekord a od té doby se na té špičce běhá pod 47, pod 48 sekund, to jsou úplně neskutečné časy. Já jsem skoukal na statistiky a kdyby jsem ten stejný čas, co jsem letos zaběhl v Eugene, kdybych ho před 10 lety zaběhl na dospělém světovém šampionátu, tak bych měl doslova medaily. Momentálně by to pomalu nestačilo ani na postup z rozběhu, takže ta disciplína je opravdu hodně, hodně nahoru, ale stěžovat si nemůžu, je to věc, kterou nezměním a je to spíš motivující.
0: Atlet Michal Rada za zvuku Lokomotivy s námi byl na radiožurnálu Sport. Moc díky a šťastnou cestu vlakem, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Moc děkuju, naslyšenou.

0: Středa 2. září na Radiožurnálu Sport 16 hodin 640 minut a po 17. hodině už přijdou v našem vysílání. I přímé přenosy uslyšíte o tenisovém US Open, ale v pozdějších hodinách, třeba od 18 hodin, už i o fotbalové Šancelize. Právě v 6 odpoledne, nebo v podvečer, chcete-li, začne zápas brněnské zbrojovky s Hradcem Králové v dohrávce 4. kola české nejvyšší fotbalové soutěže a poté od 20 hodin bude vršovický tým Bohemians Praha 1905 hostit Jablonec. Takže i tyto živé zápasy nejvyšší české fotbalové soutěže vám samozřejmě živě nabídneme.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Přestože zněla ve vysílání radiožurnálu Sport píseň Bad Day, tak doufám, že vy špatný den ve středu 2. září nemáte. Výborně v posledních letech funguje spolupráce mezi českým hokejovým gigantem Spartou Praha a prvoligovými Litoměřicemi. Ty jsou farmou pražského klubu a připravují talentované hráče právě pro extraligový celek, tedy Spartu. A platit to bude minimálně i v této sezóně.
1: Litoměřice patří v posledních letech do prvoligové špičky. Dlouholetému trenérovi nebo manažerovi klubu Danielu Tvrzníkovi dává spojení se Spartou smysl.
2: Musí být realisti. Samozřejmě každý klub by chtěl mít svoji identitu, stálý hráče, dlouhodobou vizi a všechno je to o penězi. Jo. A my jsme jako v Litoměřice, jo. 25-tisícový město. Bez nějakého velkého majitele, bohatého. Prostě my vlastně od začátku, co jsme v roce 2010 postoupili do první ligy, jsme jako závislí na nějaký spolupráci s někým větším. Protože kdyby to tak nebylo, tak ta první liga tady už asi dávno není.
1: Přiznal litoměřický rodák Daniel Tvrzník. Ten má radost z toho, že roli klubu ve spojení se Spartou pochopili i příznivci stadionu.
2: Průměrná návštěvost neklesá, ty fanoušci jsou skvělí, podporují nás, dneska je to 16-17 let a logicky to musíme brát tak, že my Litoměřice nemůžeme mít extraligový ambice, to je utopie, to je nesmysl. My jsme postaveni na tom, že budeme vychovávat mladý hráče, ale samozřejmě nechceme rezignovat na výsledky. Takže samozřejmě jsou úspěšnější sezony, jsou slabší sezony, ale vždycky, a myslím, že i ta první liga by tak měla být. Samozřejmě jsou tady týmy, které mají extraligové ambice, chtějí postoupit, tam to je trochu jiný, ale myslím, že gros té první ligy je v tom developmentu těch mladých hráčů.
1: Ano, v developmentu, tedy v rozvoji hráčů, se Litoměřicím daří. Pokud mladý hokejista působení na farmě Sparty uchopí správně, může mu podle Tvrzníka významně pomoci v kariéře.
2: Každý hráč je jiný. Samozřejmě jsou hráči, kteří to berou za trest. Pár jsem jich tady za těch x let, co tady jsem zažil. A většinou ty kariéry podle toho dopadly. Pak tady byli hráči, kteří prostě chtěli a jim bylo jim jedno, jestli hrajou za Litoměřice v uvozovkách nebo za Spartu, ale prostě chtěli se zlepšovat a věřili, že je pro ně lepší hrát 20 minut a mít roli a zlepšovat se v Litoměřicích, než hrát štěky v extralize, což jim moc nepomůže. A musím říct, že ty příklady těch hráčů jsou strašně pozitivní. Že to byl tady Dominik Simon, byl tady Dan Voženílek, byl tady Martin Procházka, Michal Vitouk, David Vitouk. S těma byla radost pracovat. Já vždycky říkám, kluci, my tady jsme pro vás. A vy tady nejste za trest. Vy jste tady, abyste se zlepšili, abyste se posunuli, abyste získali ty zkušenosti. A spousta těch kluků to pochopila a my jsme za to rádi.
1: Řekl hokejový trenér Daniel Tvrzník. Z Litoměřic David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Na konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
2: V Corona Parku, nedaleko letiště LaGuardia, na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
3: Ty lidé, jak fandějí tomu tenisu, takže to je taky jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
1: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
4: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
5: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
1: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
2: Pohledy do

0: teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ruští agenti použili při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidi na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
2: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
0: Německá vláda obvinila z útoku na letiště v Lipsku Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždycky dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku a hlízy jsou navíc malé.
3: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
4: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
5: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
4: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě.
6: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
7: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
8: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
7: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.
9: Sport. Čtyři čeští tenisté budou v dnešním programu bojovat o postup do třetího kola US Open. Už za pár minut se na kurtu představí Karolína Plíšková, která se utká s Ruskou Schneiderovou. Po 21. hodině se hraje Karolína Muchová duel s Britkou Bolterovou. Ve stejnou dobu se představí Jiří Lehečka v zápase s Britem Samuelem a wimbledonská vítězka a turnajová šestka Nosková se v pozdních nočních hodinách střetne s Tara Rudejovou z Tajska. Další českou reprezentantku Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarífové, kde vede po prvním setu 6-1. Zápas pořadatelé přerušili kvůli dešti. A dvojice fotbalistů Plzně, obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra, mají za sebou operaci kolena. Chybět budou v soupisce několik týdnů. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 před Plzní a kolony na D1 před Bíteší i Brnem. Na D5 se z Rozvadova na Plzeň a Prahu opatrně za sjezdem na Nýřany na kilometru 94,5 leží upínací popruhy na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy za Ostrovečicemi počítejte s kolonou ze 173. kilometru. Osobním autem je to asi na 35 minut před sjezd na Velkou Bíteš na kilometru 163,5. Je tam po požáru kamionu provoz svedený do levého pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov čekejte první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu kolem 174. kilometru. V levém osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice kolem 180. a různě pomalu k D2 je to asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Roztrhaná kolem tunelů pokračuje od Lohkova až do sjezdu na plzeňskou D5.

0: kde stále došetřují nehodu. Odvést se osobním autem je to až na 40 minut. Po Praze stále spousta odpoledních kolon, třeba z jižní spojky od Vídeňské k tunelu Mrazovka 20 minut a hodně ucpaná je magistrála v centru, kolony celou Legerovou dál Vilznovou k nehodě na Hlávkově mostě v levém pruhu. I půl hodina. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno a hlavně na severu místy déšť anebo přehánky. Ty nejvyšší teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy tam může být až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Hezké středeční odpoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji. Fotbalová Šance Liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola této sezony. Už za necelou hodinu nastoupí nováček Zbrojovka Brno proti Hradci Králové a v případě vítězství se v tabulce bodově dotáhne na druhý Liberec. Ve 20 hodin začne utkání mezi Bohemians a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se duely nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů. Hradec Králové i Jablonec v neděli přišli o neporazitelnost v nejvyšší soutěži. Severočeši ztratili první body v sezóně po porážce 0-2 v Teplicích. Oba zápasy vám na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu, ale nemějte strach, pravidelně se budeme vydávat i do New Yorku na utkání českých tenistů a tenistek na grandslamovém US Open. Připomínám, že všechny duely fotbalové šance ligy si můžete pustit v nepřerušovaných přímých přenosech na webech irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: 17 hodin a 11 minut, to je aktuální čas, který svítí v našem vinohradském studiu radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Odpoledne se dnes poprvé vydáváme do New Yorku, kde tenistka Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola Grand Slamového US Open a její zápas proti Rusce Schneiderové sleduje reportér David Prouza.
1: Krásné odpoledne do Česka. Karolína Plíšková v tuhle chvíli už na kurtu, konkrétně na kurtu číslo 6 v souboji s 15. nasazenou ruskou Dianou Schneiderovou a česká reprezentantka a finalistka US Open z roku 2016 vstoupila výborně do tohoto utkání, prolomila servis rusky, vede 1-0, teď sama podává při skóre 15-30. Pokud jde o český program, tak ten bude zase pestrý s ohledem na to, kolik českých zástupců dnes figuruje v pavouku US Open. Kromě Karolíny Plíškové bude dohrávat svůj zápas Nikola Bartuňková s Egypťankou Šerifovou. To utkání se přerušilo kvůli dešti včera. A pak ještě nás čekají souboje Jiřího Lehečky s Britem Samuelem, Karolíny Muchové s Britkou Boltrovou a také Lindy Noskové s Tara Rudiovou z Tajska. To je utkání, které je na druhém největším kurtu v areálu na aréně Louise Armstronga, tedy pod střechou, takže tam počasí nebude mít žádný vliv na to, kdy začne, ale začne pozdě, protože je to takzvaná night session a ještě v druhé rundě, to je night session, takže je možné, že souboj Lindy Noskové s Tara Rudiovou se nám přehoupne až do ranních čtvrtečních hodin vysílání radiožurnálu Sport. V tuhle chvíli Karolína Plíšková v akci na place proti Rusce Schneiderové hraje, vede 1-0 a prohrává při svém podání 30-40.
0: Za Davidem Prouzou se přímo do New Yorku samozřejmě budeme pravidelně vypravovat. Teď ale ve vysílání radiožurnálu Sport jiné téma. Basketbalista Marek Houška v 16 letech naskočil v dresu Děčína do české nejvyšší soutěže. Během léta nahlédl od české mužské reprezentace a rok plný zážitků doplnil o další. O něm teď uslyšíte v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport, který natočil reportér David Kalvas.
2: Marek Houška za sebou má další mimořádnou událost, tak Marku, z jaké akce jste se vrátil?
3: Přijel jsem vlastně z akce od NBA a FIBA, Basketball Without Borders. Byl jsem vlastně strašně rád, že jsem tu pozvánku dostal, protože je to výběrová akce, kam se dostalo nějakých 78 hráčů z celého světa. Vyjímal teda kluku z Ameriky, ty tam nebyly, ale byla to super zkušenost. 4 dny plný tréninku, takže jsme nabrali dost zkušeností, dost nových věmů. Vlastně byli tam ať už trenéři z NBA, ať už hráči z NBA, už legendy z NBA, takže nám dali různý zpětný vazby, když jsme se potřebovali něco zeptat, tak vždycky odpověděli, takže takhle to bylo super.
2: Na co vy jste se nejvíc ptalo?
3: Jak se hraje proti přesně LeBronovi, Kerimu, Wembanyamovi, tady těm největším hvězdám, takže jsme se ptali kluků, co jsou teď aktivně v NBA, jaký to vlastně a jak to vlastně probíhá.
2: A co oni vám odpovídali?
3: Tak třeba, když dám příklad, tak toho Viktora Wembanyamu, že prostě tam jdete do koše, on najednou stojí otočený, on pak se vystřelí ten na kožnice otočí, zablokuje vás a běží na druhou stranu a vy ani ten nevíte, že ten blok vůbec přišel, protože on je tak vysoko, že se to vlastně nedá ani očekávat, takže to bylo zrovna třeba k němu.
2: A jak vypadal běžný den?
3: Stávali jsme v nějakých 8 hodin, šli jsme pak na trénink a vlastně trénink byl od nějakých 9 do 2 odpoledne, byl to vlastně jeden takovýhle blok a pak jsme vlastně měli odpoledne už volno, byly různý týmové aktivity, měli jsme týmovou místnost, kde jsme prostě chodili hrát ping-pong, kde jsme chodili hrát PlayStation, kde jsme chodili na něco koukat, takže a byl takhle pospolu na hotelu už.
2: Jakou úroveň měly ty zápasy tréninkové, nebo když jste nacvičovali některé situace, protože samozřejmě tam byli nejlepší kluci z celého světa, jak jste říkal?
3: Kvalitu to určitě mělo, protože přesně bylo tam jako 78 nejlepších hráčů našeho ročníku na světě, takže ta kvalita tam byla vidět. Samozřejmě bylo vidět, že nejsme úplně sehraný, viděli jsme se s většinou po první životě, takže nějaký první dva dny byly složitější na to se sehrát, ale pak už si myslím, že finálový den a ten den předtím už jsme si tak nějak rozuměli, věděli jsme si, co od koho čekat a už to vypadalo líp jako basketbalově.
2: Řekl basketbalista Marek Houška, který je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. A jak je těžké zapadnout do party, kterou vlastně vůbec neznáte?
3: Pozdravíte se, začnete se o něčem bavit, samozřejmě rozumíte si s každým nějak jinak. Třeba osobně tak se hodně bavil s klukama, ať už ze Srbska, ať už ze Slovenska, protože samozřejmě ten jazyk je podobný, nějaká ta basketbalová logika toho je taky docela podobná, takže takhle jsme si rozuměli. měli, ale bavili jsme se tak nějak všichni se všema, protože samozřejmě jste tam furt pospolu, furt ty skupinky nějak měnili, takže nějak tak jsme se všema bavili a na všechny jsme si vlastně dali Instagramy, kontakty a myslím si, že z dost hráčů budeme v kontaktu.
2: A byla tam nějaká řevnivost nebo naopak spíš přátelské prostředí?
3: Samozřejmě, když už se pak hraje a hraje se to živý 5-5, tak už je to, že každý chce vyhrát, ale když se prostě začíná nebo jde na ten trénink, tak jsou všichni kamarádi, jakmile se stoupí na to hřiště, tak už je to těžší, protože každý chce vyhrát, každý se chce ukázat, ale myslím, že by tam nějaká zákeřnost nebo něco takového nebylo, takže si myslím, že to bylo ve zdravém duchu, ale nebylo to, že by jsme byli úplně kamarádi.
2: Je jasné, že každý se chce ukázat, ale jak to, jestli pak někdo nehraje příliš na sebe, nebo protože skauti tam sledují samozřejmě, jak je kdo taky asi týmový.
3: Někdy to taky, že se někdo chce ukázat, takže prostě v kuzovkách ten balon nikomu jinému nepůjčí, ale objevovalo se to tam málo. Spíš jako se hrálo týmově, ale samozřejmě někdy se to tam objeví, protože každý hráč je zvyklý na něco jiného. Takže my jsme samozřejmě se snažili hrát co nejvíc týmově. Mě zrovna to nedělá úplně problém, že jak sobě potřebuji spoluhráče, takže já jsem se snažil, jak říká, vždycky taťka mi říká, že si dělám kamarády. Takže já jsem se snažil hodně být týmový, abych se zalíbil nejen skautům a trenérům, ale i spoluhráčům. Doufám, že tím budu vynikat, že přihraju balon navíc, schodím to dolů na pivota nebo něco takového, že vlastně budu týmovější než ostatní, protože tím se chci tak nějak prezentovat. Samozřejmě musíte někdy myslet i sám na sebe, ale když se pak hraje jako tým, tak je pak větší šance na to, že vyhrajete, než dávat fotbal jednomu a ať nás spasí ten jeden, takže některý zápasy tak vyhrát jdou, ale v té dlouhodobější části je samozřejmě lepší hrát týmově.
0: Hostem radiožurnálu Sport je 17-letý basketbalista Marek Houška, který se před pár dny vrátil z kempu nejtalentovanějších hráčů jeho věkové kategorie. Pokračovat budeme za chvíli.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pozdní odpoledne a večer bude vysílání radiožurnálu Sport nejen fotbalové, čekají nás totiž dvě dohrávky čtvrtého kola šance ligy, ale do velké míry i tenisové. Několik českých hráčů a hráček se totiž představí na US Open. Nikola Bartuňková úterní zápas prvního kola kvůli dešti nedohrála, nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety a duel dnes bude pokračovat. Další Češi zabojují o postup do třetího kola newyorského Grand Slamu, Jiří Lehečka se utká s Britem Samuelem, Karolína Muchová s Britkou Boltrovou a v noci Linda Nosková proti Tajce Tara Rudiové nastoupí. Svůj zápas druhého kola už rozehrála Karolína Plíšková, která nastoupila proti Rusce Schneiderové a přímo v New Yorku je u toho náš reportér David Prouza.
1: Fantasticky si to Lukáši shrnul, přesně tak. Karolína Plíšková v akci v souboji s nasazenou 15. Dianou Schneiderovou začala dobře, sebrala své soupeřce servis, o tom už jsem na radiožurnálu Sport mluvil, ale zároveň teď můžu doplnit, že následně i ona sama o své podání přišla, takže v tuhle chvíli mírně negativní skóre z pohledu Karolíny Plíškové 1-2 v prvním setu. Češka se chystá teď na své podání, na úder, který býval její největší zbraní v minulosti. Teď v momentě, kdy se Karolína Plíšková vrátila po vleklém zranění kotníku, tak mi trochu přijde, jakoby servis už nebyl tak jistý a tak dominantní, jako býval v případě Plíškové před pár lety. Na každý pád věřme, že i tak to Češka zvládne. Aktuálně tedy s Ruskou Schneiderovou prohrává 1-2 a po chybě z forehandu také 0-15.
0: A já tedy ještě odsud z Vinohradského studia radiožurnálu Sport doplním, že už zhruba za 40 minut nastoupí fotbalisté brněnské Zbrojovky k dohrávce čtvrtého kola šance ligy proti Hradci Králové. Tento zápas vám samozřejmě ve našem vysílání nabídneme a Bohemiance ti přivítají ve 20 hodin Jablonec.

0: Je tady pokračování odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport, který tentokrát natočil David Kalvas. Hostem je 17-letý basketbalista Marek Houška. Ten se začátkem týdne vrátil z tureckého Istanbulu, kde se zúčastnil prestižního kempu nejlepších mladých hráčů pod názvem Basketball Without Borders.
1: Bylo to jiný, než když se jde trénovat tady v Děčíně, ale nějaká nervozita úplně tam nebyla, protože těch akcí už mám za sebou dost, ne takovýhle úrovně, ale reprezentačních, a takže nervozita nebyla.
2: No a pochlubte se, vám se tam dařilo?
1: Dařilo se, řekl bych, že tak, jak jsem si představoval. Doufal jsem, že vlastně budu moct podávat ty nejlepší výkony. Byl jsem pak vybraný vlastně do těch 10 nejlepších hráčů na tom celém kempu, na to jsem byl strašně rád, takže mě vlastně čeká v únoru další výlet na akci, kde už budou i kluci z Ameriky, takže se na to moc těším a uvidíme, co z toho bude.
2: Kam pak poletíte a co to bude za akci tedy?
1: Bude to vlastně Basketball Without Borders All Star, je to vlastně ve Phoenixu v Americe, takže je to, myslím, že v půlce února. Byli jsme na nějakých turnajích, kde byli kluci z Ameriky, ale samozřejmě ne ty úplně nejlepší, protože ty se tam schovávají na přesně na takovýhle akce, na ty mistrovství světa. Myslím si, že to bude hodně o té individuální, o nějaký fyzické připravenosti, na nějakým atletismu, čímž oni vynikají, takže na to se určitě těším, na to porovnání zase s tím jiným stylem hry.
2: Nemusíte se trošku štípnout, jestli se vám to nezdá?
1: Asi jsem to úplně nečekal, když jsem tam odjížděl, že budu odjíždět s cenou vlastně nejlepších 10, co tam vlastně byli, ale když už jsem pak navnímal to, jak někteří kluci vypadají, někteří kluci hrajou, tak jsem se snažil, abych právě vynikal tím, co umím nejlíp, a to je to připravovat ostatním ty pozice, takže jsem se snažil hrát tak nejlíp, co umím, a naštěstí to stačilo.
2: Je to o tom, že už se dá prorazit právě i takovou tou týmovostí?
1: Určitě to může dost lidí oslovit. Někteří zase třeba osloví, jakože přihrávám moc, ale myslím si, že to dost lidí osloví, že tam nejsou hráči, kteří vlastně koukají jenom na sebe. Prostě 24 držej balon a pak vystřelí trojku. To si myslím, že někomu se to líbit může, ale úplně zastánci tady toho stylu v Evropě nejsme, takže já jsem se snažil hrát týmově a doufám, že to taky vypadalo.
2: Říká basketbalista Marek Houška, který je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. V Americe tam už vás asi budou sledovat také samozřejmě skauti z NBA, když ty už možná byli i tady, tak jak to tam může vypadat?
1: Skauti byli i tady, samozřejmě ty skautingové oddělení těch klubů v NBA jsou strašně velký, takže si myslím, že tam už ty agenti a ty týmy a ty skauti budou ty, možná ty hlavní, ale byli i tady, samozřejmě bude to ve větším množství tam, bude jich tam asi i víc, ale myslím, že to bude podobně, jako to bylo tady.
2: No a co s vámi dál, protože samozřejmě teď se otevírá spousta cest, tak a teď vybrat nějakou tu, která povede do NBA.
1: Já doufám, že vyberu tu správnou, ale tuhle sezonu zůstanu tady v Děčíně, doufám, že nesklamu, a já se na tu sezonu strašně těším.
2: Ale Marku, asi už byly i jiné možnosti?
1: Byly jiné možnosti, ale my jsme si vyhodnotili, že vlastně i vzhledem k tomu, že se vlastně po sezóně tak tady hraje mistrovství světa U19, tak aby jsme se mohli na to připravit, aby jsme byli vlastně v úvozovkách tom nejkomfortnějším, tak jsme zůstali v Děčíně, za což jsem rád, protože opouštět se mi to nechce, ale jednou to bude muset přijít.
2: A už se bavíte třeba o evropské cestě nebo o Americe, univerzitě?
1: Samozřejmě ty debaty na to jsou, na to téma, protože musíme být o pár kroků dopředu vždycky, aby jsme jako věděli, že po sezóně nenastane situace a teď se musíme rozhodnout, takže nějaké možnosti tam jsou, zkoušíme Ameriku, zkoušíme Evropu a uvidíme, co z toho pak zvolíme, že to bude vlastně nejlepší pro nás, jako ať už pro mě, nebo pro agenty, nebo pro rodinu.
2: A draft NBA, ten může přijít kdy?
1: Může přijít, myslím si, že za 2 roky, takže já se na ně určitě budu chtít připravit, co nevím, co budu moct, protože je to můj cíl, takže se budu snažit, abych se tam dostal, abych měl šanci, abych byl pak vybrán, takže na to se taky těším. Já se to snažím vlastně udržet furt nohama na zemi, abych prostě podával ty nejlepší výkony, a potom se samozřejmě můžeme bavit o nějakých dalších cestách, ale teď se snažím být takovej, jaký jsem, a být v pohodě.
0: To byl český basketbalový talent Marek Houška, se kterým si v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport povídal David Kalvas.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A v našem vysílání teď znovu míříme za tenisem. Konkrétně nás zajímá utkání Karolíny Plíškové ve druhém kole grandslamového US Open. Předávám slovo do New Yorku, kde máme reportéra Davida Prouzu.
4: Stále relativně vyrovnaná bitva, byť Karolína Plíšková s ruskou Schneiderovou prohrává 1-3, ale měla teď několik možností k prolomení podání ruské soupeřky, ale ani první, ani druhý breakball nakonec nevyužila tak, jak by si asi představovala. Schneiderová poslední výměnu ukončila u sítě po několika úderech z voleje a v tuhle chvíli stále se můžete tedy těšit z dvougemového náskoku v souboji s Karolínou Plíškovou, teď tedy 40-40 a další tahanice o servis ruské hráčky, která už o ní jednou přišla, ale Karolína Plíšková o své vlastní podání už přišla dvakrát, i proto prohrává 1-3.
0: Říká David Prouza, kterého teď ve vysílání vystřídá David Koller.

0: Posloucháte vysílání radiožurnálu Sport, za malou chvíli bude 17.30, máme pro vás připravené aktuální zprávy.
1: 17 hodin. Zprávy má Jana Hůda.
2: Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat budou zřejmě vyšší. Sněmovní právní výbor dnes doporučil plénu schválení koaliční novely trestního zákoníku, podle které by za tyto činy hrozilo od ledna nejméně roční vězení místo půlročního. Horní hranice sazeb by zůstala stejná, tedy čtyřletá v případě týrání osob žijících ve společném obydlí a tříletá u týrání zvířat. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kodaň už dřív v reakci na ruskou válku proti Ukrajině prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců a zpřístupnila ji ženám. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly taky financování vysokých škol. A Pražský hrad pořádá od 4. října festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. V premiéře představí i jednu aktovku Varování. Vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení. Hru ale nedokončil, dopsali umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka. Sport. Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open s Ruskou Schneiderovou a zápas přímo na místě sleduje David Prouza.
3: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková prohrává s Ruskou Schneiderovou v prvním setu 1-4, teď při svém servisu má vedení 40-30, ale už dvakrát o své podání v tomhle utkání přišla. Kromě ní se dnes na dvorcích ve Flushing Meadows představí také Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a také Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Bíteší i Brnem, taky na Pražském okruhu obousměrně. Na dálnici D1 z Brna na Prahu se za Ostrovačicemi tvoří kolony, kamiony v pravém pruhu ze 172. kilometru, osobní auta v levém kolem exitu 168-9 křížů zastavují, odtamtud je to pak zhruba na 20 minut, před sjezd na Velkou Bíteš, kde je na kilometru 163,5 po požáru kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se za sjezdem na Domašov řadí kamiony v pravém pruhu poprvé kolem 176. kilometru. V levém pruhu je pomalejší provoz potom od exitu 182 Popůvky do Brna, kde dvojce je to ještě asi na 20 minut osobním autem, slábne to. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se sune kolona nejdřív od plzeňské D5 čtvrt hodiny k Ořechu, potom opatrně dojíždějte do další fronty u exitu 15 Lochkov, sune se to do Lochkovského tunelu, v něm je provoz stažený do levého pruhu, v pravém leží celá pneumatika z kamionu. Na okruhu opačně zde jedna na letiště zůstává kolona, nejdřív kratší přes zúžení u Jesenice na pár minut a pak za tunely od Lochkova do omezení u nájezdu od Barandova je to asi na 10 minut. Dál se pak už jede plynule, nehoda ve sjezdu na D5 je dořešená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: Jsme rádi, že krátce po půl šesté odpoledne posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport, které je v těchto chvílích převážně tenisové. Karolína Plíšková hraje na US Open o postup do třetího kola. Proti Rusce Schneiderové se jí ale zatím úplně nedaří. Podrobnosti má přímo z místa reportér David Prouza.
3: Potvrzuji tato slova Lukáše Michalíka, 1-4 z pohledu Karolíny Plíškové. Dobrý vstup do utkání, prolomený servis Rusky, ale od té doby také dvě ztracená podání. Karolína Plíšková teď tedy hraje o bití a nebití. V prvním setu 1-4 schoda na servisu právě Češka Karolína Plíšková, která ale právě už nemá tak dominantní ty servisové gemy, jako mívala v minulých letech, kdy byla také třeba světovou jedničkou, kdy byla ve finále dvou Grand Slamů Wimbledonu a právě US Open tady přímo v New Yorku, teď ale bude čelit breakballu v souboji s ruskou Schneiderovou s 15. nasazenou teniskou, která zatím víceméně těží z toho, že je schopna nekazit, že počká v té výměně buď na chybu Plíškové, nebo na to, že se Češka nedostane k tomu balonku ideálně a nabídne Schneiderové možnost na vítězný balon. Na každý pád teď je aktuální stav výhoda pro Schneiderovou a také vedení 4-1, výměna od základní čáry. Ruska rozděluje teď zleva doprava. Karolína Plíšková sice běží, ale nestíhá. Tak je tu stav 5-1 pro ruskou tenistku Dianu Schneiderovou, která v tuhle chvíli půjde servírovat a bude moct dohrát první set do konce. 5-1 a servis, ideální konstelace pro Dianu Schneiderovou, která může pak Karolínu Plíškovou zastavit na cestě do třetího kola. Už jenom tím, že se Plíšková dostala do kola druhého, tak se posune v žebříčku na 43. místo s ohledem na to, kde začínala ve své comebackové sezóně, a to až za první tisícovkou. Tak je to, řekl bych, velmi povedený rok Karolíny Plíškové, ale samozřejmě druhé kolo pro někdejší finalistku Grand Slamu bude určitě málo. Karolína Plíšková ale musí zlepšit řadu věcí, pokud se chce ucházet o postup do kola třetího. Teď prohrává 1-5 s ruskou Schneiderovou, ale ta zahajuje svůj servis dvojchybou a v tuhle chvíli to znamená, že Plíšková vede 15-0, ale je to stále jenom 1-15 a i kdyby teď prolomila servis Schneiderové, tak stále musíme počítat s tím, že už Češka o své podání přichází v tomhle zápase víc než pravidelně. Pokaždé zatím, když servírovala, tak o něj ten servisový gem přišla. 5-1 vede Schneiderová, 15-0 Plíšková při podání Rusky, ale je to zatím velmi jednostranný zápas. Teď Plíšková nabízí obrovskou chybu z backendu Schneiderové, stav 15-15, víceméně zadarmo, a Ruska se může za chvíli přiblížit zisku první sady, kterou by získala 6-1. Nehraje se dlouho zatím tohle utkání. Obvykle výměny, když hraje Karolína Plíšková, nejsou příliš dlouhé. Platí to i pro ten dnešní zápas. Ještě ani ne půl hodiny se hraje takzvaně na ostro a už může Schneiderová získat první sadu. Servis Rusky zprava do backendu Karolíny Plíškové, ta reaguje dobře, ale ten úder je krátký, takže může Schneiderová v klidu tlačit a získává další 15-5-1 a 30-15 pro ruskou reprezentantku. Připomínám, kromě Karolíny Plíškové to dnes bude s další čtyřnásobnou českou účastí, i když slovo dnes je trochu zavádějící. Určitě by se v dnešních hodinách českého času měla představit Nikola Bartuňková nebo třeba Jiří Lehečka v souboji s Šerifovou, respektive s Britem Samuelem, ale ty další zápasy by klidně mohly být až v noci na čtvrtek. Karolína Muchová v souboji s Britkou Boltrovou a Linda Nosková s Tajkou Tararudiovou, tam je to skoro jisté. 1-5 a 15-30 z pohledu Karolíny Plíškové, která se teď rozběhala dobře Dianu Schneiderovou, ta pod tlakem konečně také chybuje. Stav 30-30, Karolína Plíšková setrvává v tomto gemu, ještě má určitě možnost vybojovat tenhle break, ale pak by potřebovala naprosto 100% získat svůj servis poprvé v tomhle zápase, aby se dostala alespoň třeba do stavu 5-3. Aktuálně 3-5 spíše. Aktuálně je to 1-5, 30-30, Schneiderová servíruje zprava na Karolínu Plíškovou, vše na kurtu číslo 6, který není příliš velký, ale velký úder a přesný. Teď předvedla Diana Schneiderová, která si připisuje vítězný úder z forehandu, 5-1, 40-30, setball pro ruskou tenistku, která může za malou chvíli se jít posadit s pocitem, že získala první sadu nad někdejší světovou jedničkou. Celkem jednoznačně 6-1, pakliže to zvládne teď po svém servisu z levé strany kurtu. Zahajuje nepřesně, první pokus minul servisovou čáru o pár centimetrů. A teď tedy Diana Schneiderová pravděpodobně o poznání opatrněji rozehraje další výměnu. Karolína Plíšková je připravena útočit z forehandu, nicméně ten útok je sice rychlý, ale nepřesný. A tak první set končí. Karolína Plíšková prohrává s ruskou Schneiderovou 0-1 na sety. Konkrétně ten první má skóre 1-6.
0: Neúplně veselé zprávy od Davida Prouzy, ale věřme tomu, že ve druhém setu se hra Karolíny Plíškové zlepší. Za Davidem Prouzou se pochopitelně znovu brzy vydáme. Teď ale změníme sporty ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalistky Sparty čeká odveta závěrečného třetího předkola Ligy mistryň. Pražanky před týdnem doma zdolali Servet Ženeva 3-2. O postup do hlavní fáze soutěže dnes zabojují od 18:45 ve Švýcarsku. To hráčky Liberce usilují o premiérový postup v evropských pohárech. V odvetě prvního předkola evropského poháru hájí proti Sarajevu jednogólový náskok po úvodní výhře 3-2 v Bosně a Hercegovině. Na stadionu Unisi sleduje odvetu reportér Pavel Petr.
7: Hezké odpoledne z Liberce, zatím zajímavý zápas, jeho 40. minuta, stav nerozhodný 0-0. To by samozřejmě fotbalistkám Liberce stačilo k postupu do dalších bojů, jenže daleko aktivnější jsou hostující hráčky ze Sarajeva, konkrétně třeba Kršová už měla 3 výborné příležitosti k tomu, aby se prosadila a zapsala mezi střelkyně. Naopak na domácí straně Košíková až ve 30. minutě poprvé prověřila náruč hostující brankářky Karačičové. Je to zajímavý zápas v hledišti zhruba podle mého odhadu 1500 diváků, zaplněný i kotel příznivců domácího Slovanu. No a jen zmíním, že pokud by fotbalistky Liberce uspěly postoupit do druhého předkola, to by se hrálo na konci září. No a tato soutěž, tedy Evropský pohár, se v případě žen hraje pouze vyřazovacím způsobem, pak už by následovalo po tom druhém předkole osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a samozřejmě finále. Aktuálně tedy fotbalistky a Liberce hrají se Sarajevem v odvetě 0-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: To byla kapela Green Day ve středečním vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin a 44 minut. Teď dvě aktuální informace. 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Prvními semifinalistkami mistrovství Evropy volejbalistek jsou favorizované Srbky, které v Brně zdolali Řecko 3-0. Večer se utkají Itálie a Švédsko. A teď už znovu tenis. Karolína Plíšková ve druhém kole US Open s Ruskou Schneiderovou prohrála první set a jak to vypadá v úvodu toho druhého, to už řekne přímo z New Yorku reportér David Prouza.
1: Vypadá to o něco lépe. Karolína Plíšková si poprvé podržela servis v tomhle utkání. Vede 1-0 ve druhé sadě. Tu první ztratila 1-6 a teď má ještě breakball při servisu Diany Schneiderové z Ruska. Je potřeba říci, že k tomu breakballu nebo k těm breakballům se dostala relativně zadarmo, protože Schneiderová dala dvě dvojchyby za sebou. Teď tedy 40-30 vedení Karolíny Plíškové a třetí dvojchyba v tomhle gameu. Break je na světě. Karolína Plíšková poprvé v tomhle utkání vede o dva gamy, konkrétně 2-0 ve druhém setu. Připomínám, že pokud je o český program, tak to zase bude velice zajímavé. Zápas Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou, který byl přerušený včera kvůli dešti, tak by měl začít přibližně za nějaké dvě hodiny. Tam je pevný čas nastavený. Bartuňková vyhrála první set 6-1. A pak ještě tři zápasy už druhého kola. Jiří Lehečka vyzve Brita Samuela, který prošel z kvalifikace do prvního kola. Tam porazil Tomáše Macháče, tak teď může Jiří Lehečka pomstít svého krajana a Davis Cupového souputníka. No a pokud je o ženský pavouk, tak Karolína Muchová, ta se utká s Britkou Katie Boltrovou a Linda Nosková pozdě v noci na čtvrtek s Tajkou Tararudiovou. Karolína Plíšková aktuálně 1-6, 2-0, 15-0 a servis.
0: To byl reportér David Prouza, teď opět ženský fotbal. Hráčky Liberce hrají odvetu prvního předkola evropského poháru. Připomínám, že minulý týden na hřišti Sarajeva zvítězili 3-2 a hájí tak v odvetě jednogólový náskok na stadionu Unisi. Sleduje zápas reportér Pavel Petr.
2: A zatím fotbalistky Liberce drží tady tu postupovou naději. Po poločase hrají se Sarajevem nerozhodně 0-0. Pravdu ale je, že až v samém závěru poločasu se dokázali dostat do slibných příležitostí. Tu největší měla Košíková ve 43. minutě, kdy hlavou po rohu mířila ale mimo branku bosenského týmu. Po první půli tady nerozhodně 0-0 z Liberce. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Ve fotbalové šancelize se dnes budou hrát dvě dohrávky čtvrtého kola této sezony. Ve 20 hodin nastoupí Bohemians proti Jablonci a už za necelých 10 minut brněnská Zbrojovka bude hrát s Hradcem Králové. Tento zápas tedy začne v 18 hodin. No a tento duel bude v přímém přenosu na internetu komentovat reportér David Nekvinda, se kterým jsme právě teď ve spojení. Davide, dobrý večer, respektive dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer z Brna.
0: Nováčkovi ze Zbrojovky se daří v úvodu nové ligové sezony. 5 zápasů, 10 bodů, takže opravdu velmi dobré výsledky. V případě dnešního vítězství se Brňané můžou dokonce posunout na druhé místo neúplné tabulky. Bodově se můžou dotáhnout na liberecký Slovan. Jak vypadá základní sestava svěřenců Martina Svědíka? Jsou v ní ofenzivní tahouni Antonín Vaníček s Danielem Vašulínem?
2: Když se ptáš takto, tak odpověď je taková, že polovina z toho dua, zatímco Daniel Vašulín nechybí v základní sestavě Zbrojovky, tak Antonín Vaníček tentokrát v základu nenastupuje. Možná je to i proto, že má drobný zdravotní problém. On kvůli němu byl poměrně brzy stažený z sobotního zápasu se Zlínem, který Zbrojovka vyhrála doma nakonec po velkém dramatu 3-2. Vaníček přihrával na první gól Vašulínovi a když pak šel po necelé hodině hry ze hry, tak z toho nebyl vůbec šťastný, to bylo vidět. A dnes se tedy ale ani nedostává do základní sestavy, ovšem on trenér Zbrojovky Martin Svědík to protočil trochu víc, evidentně tím, že ten zápas vložený v týdnu. Zbrojovka už minulý týden hrála pohár, takže teď má dva anglické týdny za sebou, tak tedy přesto, že Zbrojovka vyhrála minulý zápas, tak pravidlo, že vítězná sestava se nemění, neplatí, jsou tam 4 změny, nehrají kromě Vaníčka ještě Dante, Čavoš a Langer v základu, místo nich je tam Penksa s Kanakimanou a taky dvojice bývalých slávistů, zkušených Zmrhal, Ševčík, oba dva poprvé v základu Zbrojovky v lize. Oni si právě oba vyzkoušeli celý ten zápas minulý týden v poháru ve Friedlandu nad Ostravicí, kde Zbrojovka vyhrála 10-0. Oba tady absolvovali 90 minut, ukázali, že to zvládnou a teď tedy třeba dostanou stejnou porci i v lize, nebo samozřejmě můžou být střídaní.
0: Pojďme se přesunout také k hostům z Hradce Králové. Ti mají po 4 kolech nové ligové sezony 7 bodů. Naposledy před týdnem prohráli v Liberci 0-2, kde dost možná taky doplatili na to, že nakonec nezvládli postoupit do hlavní fáze konferenční ligy po těžkém souboji s Panathinaikosem Athény. Hradec Králové táhnul v úvodních zápasech, alespoň v úvozovkách, Abdullahi Umar. Byl to takový hráč, který se v podstatě zjevil, působil v Králové ve hradeckém dorostu, ale tento Nigériec už je pevnou součástí A týmu a v tom úvodním zápase závěrečného předkola konferenční ligy v Athénách proti Panathinaikosu dokonce dvakrát skoroval, tak dostává dnes příležitost v základní sestavě?
2: Nedostává, Abdullahi Umar není v základu trenéra Horejše, stejně jako v tom posledním utkání v neděli na hřišti Slovanu Liberec, kdy nakonec odehrál asi půl hodiny, takže dá se předpokládat, že je takový žolík do tohoto utkání. Ostatně Hradec Králové, přestože výsledkově je na tom teď hůř než Zbrojovka, minulý zápas prohrál, tak udělal jenom 2 změny v základu oproti tomu duelu v Liberci. Jedna byla jasná a vynucená, František Čech dostal v Liberci červenou kartu, dnes tedy nemůže hrát, místo něj debituje v základu v Hradci Králové slovenský obránce Filip Mielke. No a druhá změna je, řekněme, kus za kus, už tedy asi z nějakých výkonnostních nebo taktických důvodů. Matěj Valenta chybí v základní sestavě tentokrát, místo něj od první minuty Samuel Dancák.
0: To říká reportér David Nekvinda, který začne už zhruba za 3-4 minutky komentovat dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Hradcem Králové. Do Brna se samozřejmě brzy zase vydáme. Tak David, do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 17:54, posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Opět nás bude zajímat tenisové US Open a utkání druhého kola mezi Karolínou Plíškovou a Ruskou Schneiderovou. Slovo má reportér David Prouza.
3: Karolína Plíšková prohrála s Ruskou Schneiderovou 1-6 první sadu, ani jednou si neudržela servis v tomhle setu, v tom druhém, to zvládla už dvakrát a teď by to mohla dokázat i po třetí, pokud promění svůj gamble, to by ovšem nesměla dát dvojchybu, ten druhý pokus na servisu byl opravdu žalostně pomalý a také velmi nízký, skončil třeba v polovině sítě, tohle se Karolíně Plíškové úplně nepovedlo, pátá dvojchyba v tomhle zápase pro Češku, někdejší světovou jedničku, takže 3-1 stále vede Karolína Plíšková. Odvrátila už dva breakboly v tomhle gemu, ale ještě nedokázala doservírovat tenhle gem do zdárného konce. Diana Schneiderová teď odolává útokům české hráčky od základní čáry. Ta teď také mění rotaci, podobně jako ruská, a nakonec ještě musí hrát, protože Schneiderová trefila přímo základní lineu. To znamená, že teď přepíná sama do útoku Karolína Plíšková v obraně. To není dobrá pozice pro českou tenistku, ale stále ještě ta výměna probíhá. Teď to Schneiderová může ukončit a také to udělá. Ještě ne. Plíšková to stihla, ale následný vítězný forehand Schneiderové už je stihnout nemůže, protože ta ho poslala daleko, daleko z dosahu Karolíny Plíškové a vybojovala si po zásluze třetí breakball v tomhle gemu. 3-1 vede stále Karolína Plíšková nad Dianou Schneiderovou, ale prohrává 0-1 na sety v souboji o postup do třetího kola tenisového US Open. Teď si potřebuje Karolína Plíšková zase pomoci, pokud možno co nejlepším možným servisem zleva. Už několikrát z této strany dala ESO, tak snad ještě jednou se to Karolíně Plíškové povede, a co jednou, ideálně třeba 15krát, aby těch bodů bylo co možná nejvíce. Karolína Plíšková teď tlačí z backhandu, přibližuje se k síti, bude to forehand kam do míst, kde je Schneiderová, takže musí Plíšková hrát ještě smeč, ta je nepřesná. Bohužel Karolína Plíšková to teď nevyřešila ideálně a to znamená, že náskok breakový je pryč. Karolína Plíšková prohrává 0-1 na sety a teď vede 3-2, ale na podání se po přestávce bude chystat Diana Schneiderová.
0: To říká reportér David Prouza. My si můžeme ve vysílání Radiožurnálu Sport připomenout, že prvními semifinalistkami mistrovství Evropy volejbalistek jsou favorizované Srbky, které v Brně zdolali Řecko 3-0. Hvězdná Tijana Boškovičová přispěla k jasnému vítězství 17 body. Derniéru brněnské části šampionátu obstará večerní čtvrtfinále mezi Itálií a Švédskem, které v osmifinále vyřadilo českou reprezentaci. Srbské volejbalistky narazí v sobotním boji o postup do finále v Istanbulu na lepšího ze čtvrtečního duelu mezi Německem a Tureckem, které obhajuje titul. Srbky skončily před 3 roky na druhém místě. Mezi nejlepší čtveřicí na mistrovství Evropy jsou po 8. v řadě. Na minulých 2 šampionátech získali stříbro, předtím slavili 2x titul.
4: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport už jsme o tom mluvili, ale jen krátce, tak teď můžeme přidat podrobnější informace. 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan. 21-letý jezdec si připsal 3. triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra bez problému uhájil Španěl Enric Mas. V hlavním pelotonu duel ve stejném čase jako vítěz i český cyklista Jan Hirt. Brennan využil v závěru etapy z Kartaněny do Lorky vynikající práce svého týmu Visma Lease Bike. Sprint, který mu ideálně rozjel Belgičan Wout van Aert, jasně ovládl a připsal si 22. vítězství v kariéře. Na druhém místě dojel Francouz Brian Coquart, třetí byl Belgičan Meus. Van Aert nakonec dosportoval na 5. příčce a před Brennanem dál s přehledem drží zelený dres pro lídra bodovací soutěže. Jeho velký konkurent ve sprinterské soutěži Dan Mats Pedersen už nepokračuje. Bývalý mistr světa do dnešní etapy kvůli nemoci nastoupil. Ve čtvrtek čeká peloton náročný horský úsek, ve kterém bude Mas hájit svůj náskok 1:18 před 4násobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Cyklisté absolvují přes 166 kilometrů dlouhou trasu s cílem na 2168 metrů vysokém vrcholu Calar Alto v pohoří Sierra de los Filabres. Celkem nastoupají 4475 výškových metrů. Za malou chvíli bude 18 hodin ve vysílání Radiožurnálu Sport. Budeme střídat tenisové US Open s fotbalovou šanceligou. Začneme v New Yorku, kde Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola New Yorkského Grand Slamu proti Rusce Schneiderové. A je u toho reportér David Prouza.
3: Náskok je pryč, Karolína Plíšková vedla ve druhém setu 3-0, teď je to 3-3. Diana Schneiderová k tomu navíc získala první set 6-1 a teď se vrátila do utkání po tom, co dokázala prolomit servis Plíškové, která teď podává tedy za toho vyrovnaného stavu a bude usilovat o to,

0: Teď hraje na kurtu číslo 6. V momentě, kdy Karolína Plíšková udělala nevinucenou chybu, tak se neozval ani jeden potlesk podporovatelů ruské tenistky, takže úplně komorní atmosféra teď pro obě hráčky. I když obsazení toho dvorce je docela solidní, ale zkrátka možná ani ten zápas zatím fanoušky tolik nezvedá ze sedadel. Dobrý servis Karolíny Plíškové a následně chyba Schneiderové na returnu 30-15 pro Češku. Dobrá práce teď od Karolíny Plíškové na servisu, který býval a asi stále je její největší zbraní, ale přijde mi, že v té comebackové sezóně to podání neplní zdaleka takovou roli, tak velkou roli, jako plnilo v dřívejších sezónách. Snad to Karolína Plíšková bude postupně zlepšovat, teď si pomáhá dalším bodem z podání, jako by mě slyšela česká reprezentantka a někdejší šampionka mnoha turnajů a dvojnásobná finalistka Grand Slamu, tak vede 40-15, 3-3 k tomu ve druhém setu, ale ten první prohrála 1-6. To je potřeba říci. Podání Karolíny Plíškové do těla Schneiderové, perfektní rána, která se blížila možná i 190 km za hodinu. Karolína Plíšková se ve druhém setu dostává do vedení 4-3.
1: To říká reportér David Prouza, za kterým se pochopitelně New Yorku brzy opět vydáme. Teď ale míříme na dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy Nováček. Brněnská zbrojovka hostí Hradec Králové a přímo na stadionu je u toho reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda.
2: Třetí minuta zápasu, stav 0-0, zatím bez nějakých velkých šancí, ale první zajímavé momenty a teď jeden na straně Hradce Králové, kde se Slončík zleva chtěl dostat do pokutového území, byl u toho faulovaný Klímou, rozhodčí Lovětinský vůbec neváhal a bude to tedy zajímavá standardní situace už na úrovni pokutového území z levé strany před pár vteřinami nebo pár sekund před tím, než jste se připojili jako posluchači radiožurnálu Sport, tak první náznak šance měla zbrojovka, když Ševčík chtěl poslat kolmu přihrávku na Karakimanu za obranu Hradce Králové, ale ta nakonec dokázala ten pas přečíst a nepustit balon za sebe. Teď se tedy chystá standardní situace, kterou rozehraje Vladimír Darida, kapitán Votroků, bude posílat z levé strany svou pravou nohou míč do prostoru před bránou, kde si to rovná ve čtvrté minutě za stavu 0-0 domácí golman Hrdina. Už rozhodčí Lovětinský dává Daridovi pokyn, aby balon rozehrál. Nakonec je to nakrátko po zemi za vápno pro Dancáka. Dancák vystřelil svou levou nohou, ale ta rána nebyla nějak nebezpečná, mířila do prostřed brány, ani nebyla extra prudká, takže brankář Hrdina si připsal bezproblémový zákrok a rozehrává. Zbrojovka se může pokusit o to, aby se sama dostala k první střele na bránu, protože toto byla první střela na bránu, do statistik se tak bude počítat. Zbrojovka dostává balon na útočnou polovinu, tam je Vašulín, běží k pravé lajně, dostává se do souboje s Čihákem, zatím drží míč pro zbrojovku, ale je zpomalený a je z toho teď hra zase ve středu hřiště, kde Ševčík přihrává na Kaká, tedy na stopera zbrojovky a ten ještě za sebe druhému stoperovi Vedralovi, který dává pravému bekovi Klímovi, to je stále kombinace tedy nedaleko půlící čáry. Zbrojovka to zkusila dopředu a vytěžila z toho to, že bude mít autové vhazování už docela hluboko na útočné polovině. Penksa si bere míč, odevzdává ho ale dozadu pro Klímu. Klíma se zase otáčí a bude to opět až na stopera Vedrala. Vedral hraje směrem vpřed na Vašulína. Vašulín sklepává, jenomže přihrávka pro spoluhráče Penksu nebyla přesná, a tak teď zbrojovka musí zabrat v páté minutě za stavu 0-0 směrem vzad, protože chvíli se zdálo, že by Slončík mohl po levé straně podniknout rychlý výpad, ale Slončík viděl, že by šel proti přesile domácích fotbalistů, tak si to rozmyslel a balon poslal dozadu ke svým spoluhráčům, kteří teď kombinují. V tuto chvíli u balonu Mielke, kterému se nabídl Darida. Tomu trošku uskočil balon Kanakimana, toho chtěl využít, ale Darida si s tou situací nakonec poradil. Balon k brankáři Zadražilovi, kterého hodně aktivně napadal Vašulín, a Zadražil se dostal pod tlak, vyřešil to tak, že zakopl míč jenom do autu. Takže Vašulín teď tím svým aktivním napadáním získal pro zbrojovku balon, ale ten balon letěl hodně daleko od brány, takže sice autové vhazování pro zbrojovku, ale u půlící čáry a domácí v šesté minutě za stavu 0-0 hrají až směrem k vlastnímu brankáři, tedy Hrdinovi. Hrdina posílá dlouhý míč dopředu, ovšem trefil jenom Čiháka jako hráče Hradce Králové a je to zase ta předtahovaná o balon ve středu hřiště. V tuto chvíli úspěšnější domácí fotbalisté, Vachoušek má trochu prostoru před sebou a tak potáhl míč několik desítek metrů, dostal se už na hranici pokutového území. Kanakimana centroval z pravé strany na Vašulína, respektive nad Vašulína. Ten nedokázal vyskočit na ten balon, ale náznak šance docela solidní na straně brněnské zbrojovky. Teď ale balon putuje do autu a rozhodčí Lovětinský, kterému pomáhají na čerách Matěj Cichl.

0: Vachra a Jan Dohnálek ukazuje, že rozehrávat autové vhazování mají fotbalisté Hradce Králové. To už začala 7. minuta tohoto zápasu, dohrávky 4. kola šance ligy, zatím tedy stav Zbrojovka Brno Hradec Králové 0-0.
1: To říká reportér Davide Kvinda, kterého můžete v nepřerušovaném přímém přenosu poslouchat na webech i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ve 20 hodin začne další dohrávka šance ligy mezi Bohemians a Jabloncem. Teď už tenisové US Open. Karolína Plíšková hraje o postup do 3. kola newyorského Grand Slamu. Její soupeřkou je Ruska Schneiderová. Sleduje tento duel reportér David Prouza.
2: Nejvyrovnanější pasáž zápasu je teď na kurtu číslo 6. 4-4 ve druhém setu. Karolína Plíšková servíruje, vede také 30-0. Teď už 40-0. ESO Karolíny Plíškové z pravé strany dvorce, takže 3 gamboly pro českou reprezentantku, která ale první set prohrála s Dianou Schneiderovou z Ruska 1-6. Velmi jednoznačně, ani jednou neudržela svůj servis v té první sadě. Teď v té druhé je to výrazně lepší od Karolíny Plíškové právě v těch servisových gemech. Jakoby to teď slyšela znovu, další ESO, dvě v řadě. Karolína Plíšková se v tuhle chvíli dostává už do vedení 5-4, také už vedla 3-0, nicméně je důležité, že i když z 3-0 se stal stav 3-3, tak od té doby Karolína Plíšková drží své podání a pak, když si ho bude držet dál, tak si myslím, že by stále ještě mohla pomýšlet na nejenom to, že by dostala zápas do 3. setu, ale i to i na to, že by postoupila do 3. kola, což je samozřejmě cíl i dalších českých reprezentantů v čele třeba s Jiřím Lehečkou, Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. To jsou tři čeští zástupci, kteří budou právě bojovat v rámci 2. kola US Open v příštích hodinách. Nikola Bartuňková, ta se utká s Egypťankou Šerifovou, už druhý den to bude u tohle utkání, protože včera bylo přerušené kvůli počasí. Bartuňková vyhrála první set 6-1. Za malou chvíli budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Karolína Plíšková prohrála první set s Ruskou Schneiderovou 1-6, v tom druhém ale vede 5-4, po přestávce půjde na podání ruská reprezentantka. Kromě Plíškové se dnes představí další 4 Češi, Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport 1-6-5-4. To je skóre, které teď Karolína Plíšková vidí na výsledkové tabuli a za maličkou chvíli se bude snažit, aby z 5-4 bylo 6-4. Potřebuje k tomu ale Češka prolomit servis Diany Schneiderové. Už se jí to povedlo v tomto zápase dvakrát, jednou v prvním, jednou ve druhém setu. Kdyby to vyšlo i teď, tak by se srovnal tenhle duel na 1-1 na sety. Zápas je to relativně vyrovnaný, všechno je to o tom, jestli Karolína Plíšková vydrží ve výměnách, jestli nebude dělat více chyb než její ruská soupeřka. Někdy to vychází, někdy zase ne, i proto je to takhle vyrovnané. Teď dobrý return Karolíny Plíškové, která si to zkusí rozdělit zprava doleva, tak aby běhala spíše ruská soupeřka než ona sama. Karolína Plíšková stále, můžeme říct, v tlaku a vede 15-0 a teď byl slyšet i mohutný výkřik z boxu Karolíny Plíškové. Na základě zkušeností z prvního kola to bude pravděpodobně její manžel Michal Hrdlička, který je velmi hlasitý a Karolína Plíšková o tom mluvila velmi často, že ho někdy musí dokonce umravňovat, uklidňovat, tak aby nerušil vlastně i třeba jí. V tuhle chvíli Diana Schneiderová srovnává na 15-15, servis zleva, agresivně laděný s boční rotací, na který Plíšková sice dosáhla, ale nedokázala ten balónek dostat tam, kam potřebovala. 15-15, 5-4 pro Karolínu Plíškovou ve druhém setu. Ta možnost vybojovat druhou sadu tady určitě je, ale potřebuje Karolína Plíšková ještě 3 fiftiny, které může získat třeba i díky tomu, že teď Diana Schneiderová bude rozehrávat výměnu jenom přes druhé podání a i Ruska už vyrobila řadu dvojchyb, teď ale ne, takže se hraje, Plíšková hraje opatrnější backendový return a následně i další forehand z mezihry není příliš dlouhý. Je to teď takové očukávání od Karolíny Plíškové, která následně chybuje z backendu, zahazuje raketu, možná to bylo slyšet pod mým hlasem, takový ten třaskavý, pronikavý zvuk a Karolína Plíšková si pravděpodobně vezme nový nástroj do své ruky. Ta stávající raketa už jakoby jí nevyhovovala, možná ten výplet je takzvaně vymlácený. Tenisté a tenistky si mění rakety během zápasu pravidelně a velmi rychle někdy, tak aby měli stále ten nejlepší možný servis, aby ty rakety dělaly to, co měly. V tuhle chvíli Karolína Plíšková už s čerstvým výpletem novou raketou míří zpátky na své místo, odkud bude přijímat servis Diany Schneiderové. Ruské reprezentantky 15. nasazené hráčky na US Open, která vyhrála první set 6-1, v tom druhém prohrává 4-5 s Karolínou Plíškovou, ale podává na Češku zleva servis, který je dlouhý, takže Karolína Plíšková se může posunout trochu vpřed a pomýšlet na případně útok přímo z returnu. Umí do toho prásknout výborně Karolína Plíšková, na to jsme si za ta léta zvykli, teď to dělá z backendu, ale je to krátké, je to zase krátké, ale stačí to. K mému údivu Diana Schneiderová teď mohla určitě v pohodě pokračovat v té výměně, ale nečiní tak, zahrála do sítě, takže je to 30-30 a hraje se o potenciální setball a breakball v jednom hávu. 30-30, Diana Schneiderová servíruje zprava na Karolínu Plíškovou, ale velká rána do forehandu Češky, ale tato zvládá, reaguje dobře, následně ale opatrněji, jako by nechtěla udělat chybu. Karolína Plíšková si teď vyměňuje údery na základní čáru s Dianou Schneiderovou, teď je to na středřiše, Karolína Plíšková přepíná do backendového útoku, pak do forehandového a to bude dlouhé. Karolína Plíšková tam byla později o zhruba půl sekundy a zahrála to hodně za tělem, ten úder a nápřah na forehand byl velice zvláštní a v tuhle chvíli je to Diana Schneiderová, která vede 40-30. V tomhle gemu může srovnat na 5-5 ve druhém setu. Vy o tom slyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ale v tuhle chvíli je to zase trochu veselější pro Dianu Schneiderovou, která může teď dohrát tenhle gem do zdárného konce. A pakliže zůstane v této výměně trpělivější než Karolína a Plíšková, ta teď útočí z backendu jednou, dvakrát křížem ven z kurtu, ale Schneiderová to v pohodě zvládá, protože levačka dostává tu do forehandu. Ubránila se, je srovnáno v prvním setu 5-5. Karolína Plíšková za malou chvíli se bude chystat na svůj vlastní servis.
1: A my u toho na Radiožurnálu Sport pochopitelně nebudeme chybět. Teď se ale opět přesuneme na dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Hradcem Králové. Utkání v přímém přenosu na internetu komentuje reportér David Nekvinda.
0: 13. minuta zápasu, stav 0-0, máme za sebou, ale v duelu Zbrojovky Brno s Hradcem Králové první velkou šanci měl domácí Daniel Vašulín, když Kanakimana přihrával z pravé strany do pokutového území. Vašulín tam byl víceméně sám u toho puntíku pro penaltový kop, nebo pokutový kop, jenomže balon před ním evidentně těsně před ním skočil před domácím útočníkem, no a ten pak nedokázal míč nasměrovat mezi tři tyče, přestřelil bránu Adama Zadražila a stav tedy zůstává 0-0. Teď útočná akce Hradce Králové, ta ale skončila takovým nákopem, který přeletěl všechny hráče v pokutovém území a bude z toho jenom rozehrávka od domácího golmana Hrdiny, kterému tam zůstává Vedral na variantu rozehrávky nakrátko, taky dostal míč tento stoper, který v sobotu svým gólem rozhodl utkání se Zlínem na konečných 3-2 v závěru, teď tedy má ke gólu Vedral hodně daleko, sice znovu hraje s míčem, ale je to u vlastní brány, takže musí nebo chce hrát směrem dopředu, což se teď Zbrojovce daří, dostává se na útočnou polovinu, Vachoušek s Kaká kombinuje, Kaká nakopává dopředu na Vašulína, který povalil v souboji u Hrinčaťa, ale bylo to čisté, Zbrojovka se může držet na útočné polovině, ale nemá teď, řekl bych, balon úplně pod kontrolou, už ho dostává na zem a přichází centr z levé strany, který ale míří jenom k Čihákovi, tedy obránci Hradce Králové, který uklízí do, řekl bych, dočasného bezpečí, protože Zbrojovka zase dokáže sebrat ten balon, ale hraje s ním směrem vzad k stoperu Vedralovi. 15. minuta zápasu začala, stav 0-0 stále platí na stadionu v Srbské ulici. Nákop Zbrojovky opět končí u obrany Hradce Králové. Tentokrát to byl Mělké, jenomže fotbalisté Hradce těm zatím vázne. Kombinace a to i na obrané polovině. Teď jsem chtěl říct, že se dostali do autu, ale byla tam ještě teč domácího Penksy, takže autové vhazování nakonec pro hostující fotbalisty. Horák z levé strany poslal míč na Dancáka, který sklepává pod sebe pro stoperskou trojici, balon zase u Dancáka, který je teď nedaleko středového kruhu a dává na pravou stranu, kde je trochu víc prostoru a taky spoluhráč Trubač, který ale zase hraje směrem dozadu. Teď tedy fotbalisté Hradce Králové, kteří v posledních minutách si moc s míčem nezahráli, tak kombinují, když je to daleko od brány, do které by rádi dali gól, ale chtějí chvíli držet balon a nehrát pod tlakem Zbrojovky. To začíná 16. minuta zápasu. Ludvíček nakopával po pravé lajně vpřed. Zbrojovka to dokázala zastavit, ale míč se zase odráží k hráčům ve žlutých dresech, což jsou dnes fotbalisté Hradce Králové. Zprava to dávají doleva, tedy míč, protože už na té pravé straně bylo hodně husto, jenomže i tu levou stranu dokázala Zbrojovka zavřít a tak Van Biren zase hraje za sebe. Teď je to na Mělkého, Mělké dává doleva Horákovi, Horák Van Birenovi, což je sice útočník, útočník, ale teď hodně hluboko až mezi záložníky a je to tedy opět kombinace u středového kruhu, což se teď mění nákop Čiháka až k pravému rohovému praporku, kde míč stihne Trubač a Hradec se tak dostává až k vápnu. Darida je uvnitř pokutového území, dává na zadní tyč, tam klouzal Van Biren, ale nestihl ten balon, tak celkem z ničeho nic. První výraznější šance Hradce Králové, Darida dostal od toho rohového praporku balon na hranici 16. Na pravou stranu posílal míč k zadní tyči, kam tedy dobíhal Van Biren, šel pak i do skluzu, snažil se tento nizozemský útočník se natáhnout po balonu a sklepnout ho do sítě, ale tedy skončilo to tak, jak to skončilo, jak jste pochopili z mého komentáře, Van Biren nezasáhl balon a byl z toho odkop nebo rozehrávka od domácí brány. No a teď zase může dopředu zbrojovka. Nákop za obranu, kam dobíhal Kanakimana, jenomže tento centr zase přečetl brankář Zadražil, vyběhl včas a na hranici 16 před Kanakimanou ten míč schoval do rukavic, takže to zase jen tak zahučelo na brněnských tribunách a v 17. minutě za bezbrankového stavu má balon Hradec Králové konkrétně.
1: To říká reportér David Nekvinda, kterého můžete v přímém přenosu poslouchat třeba na webech i rozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Připomínám, že ve 20 hodin začne další dohrávka čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Jabloncem. U fotbalu zůstaneme, ale přesuneme se na ten ženský. Hráčky Liberce totiž nastoupily k odvetě prvního předkola evropského poháru. Hrají proti Sarajevu, které minulý týden v úvodním zápase v Bosně a Hercegovině porazili 3-2. Odvetu na stadionu Unisi sleduje reportér Pavel Petr.
3: 63. minuta tohoto duelu a domácí fotbalistky už prohrávají 0-1 v 59. minutě. To byla střídající Jusufovičová, která se zblízka prosadila. Fotbalistky a z Bosny jsou daleko aktivnější po změně stran, i když pravdou je, že dvě šance se vypracovaly také domácí fotbalistky, ale nedokázali je proměnit. Srovnaný stav tedy 3-3 v případě toho dvojzápasu a začíná se prakticky znovu. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
1: 18 hodin a 17 minut posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport, které je v tuto chvíli opravdu hodně živé. Teď se budeme znovu věnovat tenisu. Karolína Plíšková hraje o postup do třetího kola grandslamového US Open. Její soupeřkou je Ruska Schneiderová, která ovládla první set poměrem 6-1. Dramatickou druhou sadu sleduje reportér David Prouza.
2: Je to dramatický druhý set, je to dramatický servisový gem Karolíny Plíškové. Ta teď těsný out předvádí z forehandu, ještě teď ověření v televizním přenosu jestřábího oka, tak tohle byl out opravdu, ale asi tak o jednu desetinu milimetru. Věčná škoda. Karolína Plíšková kvůli tomu teď bude muset odvracet breakball a je to vlastně takový malý matchball podle mě pro Schneiderovou, která vyhrála první set 6-5. Pokud by teď breakla Plíškovou, tak by šla po přestávce podávat na ukončení zápasu. Karolína Plíšková do toho teď práskla skoro jako muž, ale není jí to nic platné, protože to nebylo přesné. Bylo to o pár centimetrů za servis čárou. Druhé podání pro Karolínu Plíškovou. Velmi, velmi na sílu, na agresivní riziko, ale stále ještě ta výměna není hotová. Karolína Plíšková musí teď tlačit, sečí síly, stačí. Teď to ale zvládne, ještě ne, ještě Schneiderová to dokázala vybrat. Smeč Karolíny Plíškové je opatrná, ale naštěstí do míst, kde už Schneiderová nebyla. Tak tohle bylo infarktové zakončení téhle výměny, kterou Karolína Plíšková každým úderem už měla mít ukončenou, ale stejně ještě Dejana Schneiderová našla způsob, jak ten balonek vrátit na polovinu své české soupeřky, ale nakonec to dopadlo dobře. Karolína Plíšková, i když zahrála opravdu skvělý úder nebo skvělou sérii úderů, tak žádné oslavné gesto, tak jsme na to zvyklí. Karolína Plíšková prožívá ty emoce spíše uvnitř. 5-5, 40-40, servis zprava na Schneiderovou, která hraje za základní čáru, výborně, přesně tak. Takže gembol pro Češku, která se může dostat do vedení 6-5 ve druhém setu. Ten první ztratila 1-6, ale může stále pomýšlet směle na postup do třetího kola. Pokud zvládne vývoj a koncovku druhé sady, tak bude usilovat o postup v té rozhodující. Rozhodně v tuhle chvíli je to vyrovnané. Nemůžeme říct, že by Schneiderová byla nějak výrazně lepší hráčkou. Možná je trochu trpělivější, dělá o trošku méně chyb. Karolína Plíšková to ale zase kompenzuje vítěznými balóny. Věřme, že další přinese teď tahle situace, ve které se Karolína Plíšková ještě chystala na další úder, ale už ho nemusí, protože Diana Schneiderová nedoběhla ten předcházející. Češka Karolína Plíšková, bývalá světová jednička, vede nad Schneiderovou ve druhém setu 6-5.
1: Fotbalový Liberec dnes oznámil příchod dvou posil. Vedení Slovanu přivedlo ze Slovenska útočníka Eneje Marsetiče. V novém působišti podepsal smlouvu do léta 2031. Liberec tak reagoval na vážné zranění kolena lotyšského kanonýra Raimonce Krolise. Do Liberce kromě Marsetiče přestoupil i nigerijský talent Johnson Dauda. V této sezóně ale ještě bude hostovat ve svém dosavadním klubu Novi Pazar v srbské lize. 19-letý záložník podepsal se Slovanem 5-letý kontrakt a vstupu ještě krátce zůstaneme. Kádr nováčka šance ligy Artis Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezony z FC Kodaň. Další ligový nováček z Brna, tedy Zbrojovka, hostí v dohrávce čtvrtého kola Hradec Králové. Utkání v přímém přenosu na internetu komentuje David Nekvinda.
0: 22. minuta zápasu, stav 0-0 zůstává, oba týmy měli jednu slušnou šanci, ale ani Vašulín na straně Zbrojovky, ani Van Biren na straně Hradce Králové v ní neuspěli, a tak teď tedy uvidíme, jestli třeba přinese změnu útočná akce, kterou aktuálně provádí Zbrojovka, i když zatím je to takové postupné. Kaká na levé straně je na útočné polovině, ale otáčí se za sebe, přihrává Ševčíkovi, který je, dá se říct, u středového kruhu. Zbrojovka ale už zase posílá balon víc směrem vpřed a Vachoušek už se z levé strany snaží natlačit před vápno, jenomže cestu mu protihráči zavřeli, tak Vachoušek dává za sebe Klímovi, Klíma centruje do vápna k zadní tyči, kde se snažil ten balon získat Zmrhal a zahrát ho před bránu, jenomže Zmrhal se sice k tomu míči nataženou nohou dostal, ale přeposlal ho jenom za bránu Hradce Králové, takže to bude rozehrávka hostujícího týmu ve 23. minutě, když stále čekáme na první gól v této dohrávce čtvrtého kola šance ligy. Zadražil rozehrává nakrátko se svými spoluhráči z obrany, ale teď už se dostal pod tlak po té, co dostal zpětnou přihrávku golman Hradce Králové, a tak nakopl míč na útočnou polovinu. Nakonec dobré řešení, protože jeho spoluhráči, tedy fotbalisté Hradce Králové, se u toho balónu teď dokázali chvíli udržet a ještě udrží. Míč sice se na okamžik dostal k domácímu Zmrhalovi, ale zamířil následně do autu, a to tedy znamená vhazování, které provede na pravé straně z pohledu Hradce Králové David Ludvíček. Nabídl se mu Dancák a tak dostal míč. Otáčí se za sebe, přihrává Čihákovi. Čihák doleva Mělkemu. To tedy je stále ale kombinace na obrané polovině hostujícího týmu v tomto zápase, kterým jsou tedy fotbalisté Hradce Králové. Mělkemu se nabízí Uhrinčať, dostal míč, posílá doprava k Ludvíčkovi, a to už zkouší se Hradec rychleji dostat směrem vpřed, jenomže tam rychle ta kombinace narazila a je tu snaha Zbrojovky otočit hru. Kanakimana však dostal míč na paty, a tak z možného rychlého breaku nakonec nic nebylo. Balon se následně dostal do autu, vhazuje ho opět Ludvíček, který hráč Hradce Králové, a po delší době přenesení hry zprava z pohledu hostí doleva, protože tam napravo tedy už bylo hodně hráčů obou týmů. Slončík u levé liny se blíží k hranici pokutového území, dává balon do vápna, kam se k míči, nebo kde se k míči na okamžik dostal Trubač, ale byl pod.
1: Brněnská Zbrojovka tedy hraje s Hradcem Králové v dohrávce čtvrtého kola šance ligy stále bez branek. A teď opět pojďme za tenisem na souboj Karolíny Plíškové s Ruskou Schneiderovou ve druhém kole Grand Slamového US Open v New Yorku. Máme reportéra Davida Prouzu.
2: No, vypadalo to krásně. Plíšková vedla 6-5 a 30-0 při podání Schneiderové, pak ale Ruska zabrala, trochu přidala na formě, na přesnosti. Teď vede 40-30 sama při vlastním podání. Těží trochu z toho, podle mě, že je levorukou hráčkou. Karolína Plíšková měla jednu výměnu výborně rozehranou, ale v momentě, kdyby to drtivé většině soupeřek poslala ranou do backendu, tak tam Schneiderová čekala se svým forehandem a zareagovala výborně. Takže v tuhle chvíli je to 6-6. Bohužel další těsný aut od Karolíny Plíškové z returnu. Šance rozhodně byla solidní, vedení 30-0 připomínám, ale v tuhle chvíli máme stav 6-6. Začíná tedy zkrácená hra, ve které Karolína Plíšková odstartuje. Tohle tažení na svém vlastním podání, první set ztratila 1-6, tam to bylo bez debat, jednoznačný průběh. Ten druhý set už je velmi, velmi vyrovnaný. důsledkem nebo důkazem budíš toho právě ten stav, kdy se hraje zkrácená hra. Zahajuje ji Karolína Blížková na svém servisu. Pěkná rána na téčko, ale zase do míst, kde má Schneiderová svůj forehandový úder, se kterým je schopná reagovat na tvrdé rány od Karolíny Blížkové, ale ta si teď poradila v mezihře se Schneiderovou, donutila jí k chybě z backendu. Myslím si, že tam určitě je větší příležitost pro Karolínu Plíškovou, která se teď ujímá tedy vedení 1-0 v tiebreaku druhé sady v souboji s Dianou Schneiderovou, s 15. nasazenou tenistkou, kterou v uvozovkách zdobí několik tejpů okolo pravého kolene. Nicméně i tak se pohybuje po dvorci velice, řekl bych, jednoduše nebo spíše ladně. Vybíhá velmi často útoky Karolíny Plíškové bez větších problémů. Teď je to 1-1. Češka se pokusila o agresivní return z backendu, který ale nenašel cestu do kurtu, takže je to srovnané po jedné. Diana Schneiderová může postoupit do třetího kola, pokud zvládne zkrácenou hru do 7 bodů, takzvaný tiebreak. Servis do backendu Plíškové, ta hraje velmi rychle zpátky, ale Schneiderová si to obíhá přes svůj jistě silnější forehand. Karolína Plíšková teď už opatrněji, ale toto do backendu, takže má víc času podle mě na své vlastní údery. Dlouhý úder teď od obou hráček a následně trefený roh od Diany Schneiderové, pak hrdelní výkřik této ruské tenistky, která teď se podpořila tímto způsobem, vede 2-1 a Karolína Plíšková teď bude dvakrát servírovat. Může to zase otočit. Zase se může dostat do toho drobného náskoku o jeden bod, ale potřebuje k tomu získat oba své servisy. V tuhle chvíli ztrácí 1-2, teď se jenom Karolína Plíšková v tom opakovaném závěru dívala, jak ten balónek se snáší přesně do rohu. Myslím si, že i kdyby chtěla, tak by to neměla šanci doběhnout. Rána Plíškové z forehandu, ještě to Schneiderová stihla a teď už opatrně Karolína Plíšková hraje do končin, kde Schneiderová není, protože podklouzla na té pro ní pravé polovině dvorce. Ještě se půjde trochu možná očistit kolena, protože ten pád nebyl úplně příjemný, ale bude v pořádku. A Diana Schneiderová za chvíli bude returnovat servis Karolíny Plíškové za stavu 2-2 ve druhém setu. V tiebreaku druhého setu, kde stále je Karolína Plíšková ve hře o postup do druhého kola, ale potřebuje teď následující body získávat s železnou pravidelností. Dobrý forehand počáře od Karolíny Plíškové, ale teď i Diana Schneiderová předvádí úžasnou defenzívu. Karolína Plíšková teď velmi netradiční způsob, podseknutý forehand ze spodní rotací a pak out. Karolína Plíšková se teď podle mě vyřadila vlastní rotací a je to velká škoda. Schneiderová vede 3-2, teď bude mít dvě podání. Není to ještě úplně neřešitelná situace, ale v tuhle chvíli Diana Schneiderová velice těží z toho, že je schopná odvracet útoky Karolíny Plíškové, která jakoby našla odvahu ve druhém setu, začala útočit více z forehandu, z backhandu a hlavně z podání, ale i tak to nestačí na úplně ideální stav. Je to 2-3 v tiebreaku a k tomu Schneiderová dvakrát na podání. Tak věřme, že prolomí servis. Teď Karolína Plíšková své ruské soupeřce. Velká rána Schneiderové ven z kurtu a pak vítězný balón 4-2. Krátká přestávka nás čeká v tomhle tiebreaku, který se hraje do 7 bodů. Schneiderová vede 4-2. Vymění si strany s Karolínou Plíškovou. Bude to přestávka velmi kratoučká. Ani jedna z tenistek si nesedne, neposadí se, jenom se napijou a půjdou každá na druhou polovinu dvorce. Karolína Plíšková s vědomím, že pokud teď neprolomí podání Schneiderové, tak bude opravdu na pokraji vyřazení. V souboji s ruskou tenistkou prohrála první set 1-6, v tom druhém v tiebreaku ztrácí 2-4, pořád se to dá otočit. Opět připomínám ten mohutný comeback Plíškové z prvního kola, kdy s Van de Winklovou z Belgie prohrávala 2-6 a 2-5, přesto nakonec to dokázala zvládnout, otočila i z matchballu, respektive odvrátila jeden matchball. Věřme, že teď něco takového nenastane. Diana Schneiderová vede 4-2, bude servírovat ještě jednou na Karolínu Plíškovou, svou českou soupeřku, někdejší světovou jedničku. Je to zprava do těla Plíškové, ta jen tak, takže hodila ten míček zpátky na polovinu soupeřky, teď je pod tlakem, ale drží se zatím v té výměně a jen co jsem to řekl, tak přišel forehand Karolíny Plíškové, který byl příliš nízký, chyběla mu razance. Končí také v síti a je to 2-5 z pohledu Karolíny Plíškové. O stavu 2-5 jsem mluvil, že s Van de Winklovou to vyšlo z 2-5 na gemy, tak věřme, že to teď Karolíně Plíškové s tím obratem vyjde z 2-5 na body v tiebreaku v souboji s Dianou Schneiderovou, která teď bude přijímat servis Plíškové backendem a úspěšně. Plíšková přes backend útočí dobře, krásná rána ven z kurtu. utažená, ne moc s rotací, ale naprosto přesná. 3-5 sníženo, Karolína Plíšková stále ve hře o postup do třetího kola, ale je teď o dost vzdálenější tomuhle svému dílčímu cíli. Češka servíruje za stavu 3-5 v tiebreaku. Servíruje na Dianu Schneiderovou, ruskou reprezentantku, která teď bude přijímat další velkou ránu od Karolíny Plíškové. Dostala to na tělo, ale stejně se dokázala do toho balonku nějakým způsobem dostat. Teď Plíšková tlačí z forehandu. Krásná rána ven z kurtu, takzvaný inside out forehand zahraný na backendové straně dvorce Karolíny Plíškové. 4-5 sníženo. A Diana Schneiderová teď bude rozehrávat přes svůj vlastní servis. Připomínám také zápas Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou. Ten začne přibližně za hodinu a půl. Dohrávka prvního kola, pak ještě 3 duely kola druhého. Jiří Lehečka versus Brit Samuel. Karolína Muchová, ta se utká s Britkou Boltrovou a Linda Nosková s Tajkou Tararudiovou. Aktuálně ale hraje Karolína Plíšková, která bude returnovat druhý pokus Diany Schneiderové, která se o pár centimetříků, ale přece jenom netrefila do prvního podání. Druhý pokus opatrný, kraťoučký. Plíšková do toho práskal z backendu, byl to dlouhý úder, takže může teď se snažit o útoky z backendové strany dvorce, ale Schneiderová je rychlá a umí reagovat. Teď se sama přibližuje k síti a tohle Karolína Plíšková podle mě nezvládne. Tohle je lob, který je ale nabídkou na perfektní smeč. Jsou tady matchboly, jsou dva a nemá je Karolína Plíšková, nýbrž Diana Schneiderová, ruská tenistka, která se to teď vydřela od základní čáry, odrazila několik útoků Plíškové, pak z forehandu přepnula do útoku, doběhla si k síti a pak jí to Karolína Plíšková hodila jako při rozehrávce přesně na raketu, takže mohla smečovat kamkoliv víceméně, takže šance na chybu tam byla opravdu minimální. Matchboly jsou tady, Diana Schneiderová má dva, k tomu ještě servis, má to rozehrané skvěle, ale stále ještě není konec. Karolína Plíšková na returnu z backendu za toho zase bouchla krásně k základní čáře, teď zaútočí z forehandu, ale je to opatrnější. Takže přepíná zase Schneiderová do útoku. Tohle není ideální konstelace pro Karolínu Plíškovou. Byť ještě setrvává v té výměně, teď trefila základní čáru a pak síť. Bohužel Karolína Plíšková měla šance i v téhle výměně, měla šance v tomto zápase, ale nakonec skončí na US Open ve druhém kole s Dianou Schneiderovou, prohrává po setech 1-6 a 6-7.
1: Děkujeme Davidu Prouzovi, samozřejmě tenisový program na US Open dnes nekončí, už jste o tom slyšeli od našeho reportéra, že skutečně brzy bude v akci znovu, protože budou hrát i další Češi o postup do další fáze US Open. O postup do třetího kola zabojuje Jiří Lehečka, který nastoupí proti Britovi Samuelovi. Také Karolína Muchová, tu čeká zápas rovněž s britským protivníkem a také je to Boltrová. No a bude hrát také Nikola Bartuňková, která v úterý nedohrála zápas prvního kola kvůli dešti proti Egypťance Šerifové. Nikola Bartuňková vede 1-0 na sety a ten zápas se bude dohrávat také večer zřejmě zhruba za hodinu a půl, jak jsme slyšeli od našeho reportéra Davida Prouzy. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď dostane více prostor fotbalová Šance Liga, konkrétně dohrávka čtvrtého kola mezi brněnskou Zbrojovkou a Hradcem Králové. Tento zápas sleduje reportér David Nekvinda.
0: 33. minuta, stále čekáme na gol, takže Zbrojovka Brno Hradec Králové 0-0, rozhodně to ale není nudný zápas, několik slušných šancí na obou stranách, zatím však spíš neúspěšná řešení v podání střelců, protože nějaké extra golmanské zákroky jsme neviděli, ale když se míč dostane do nebezpečných míst, tak buď přijde špatná finální přihrávka, nebo nepřesné zakončení. Teď hrají s balonem fotbalisté Zbrojovky, je to ale u půlící čáry a Vedralova přihrávka na Kaka, která nepůsobila nějak složitě, tak končí v autu, tam asi skočil balon. Je zkrátka vidět, že ten trávník v Brně dostává v úvodu sezóny dost zabrat, jak tady hrají na stadionu v Srbské ulici dva týmy a trávník je položený v létě, tak už teď jsou tam vidět některé opravdu velké drny na tom hřišti. Ve 34. minutě i to tedy mohlo být důvodem toho, proč Zbrojovka před okamžikem přišla o balon, ale nemusí to nějak extra mrzet. Fotbalisté Hradce Králové po tom, co vhazovali, tak dlouho míč neudrželi a zase hrají domácí. Je to na levé straně Zmrhal teď, který drží balon, dává na střed Ševčíkovi, Ševčík ze středového kruhu doprava k Penksovi. Penksa to vyřešil tak, že když se dostal pod tlak bránícího Horáka, tak právě Horáka trefil balonem do nohy, takže se míč odrazil do autu a Penksa bude vhazovat, respektive už vhazuje. Našel Vašulína na hranici velkého vápna, je tam teď hodně husto, Vašulín ještě chvíli podržel míč, snažil se s ním dostat do střelecké pozice, ale to už tam bylo moc hráčů Hradce Králové, kteří mu tedy dokázali ten balon sebrat, a tak to teď hosté zkusí po levé straně. Van Buren zastavený Vedralem, ale ještě na útočné polovině zbrojovky, to teď oceňují potleskem domácí fanoušci na opět velmi slušně zaplněném stadionu v Srbské ulici. Zbrojovka dál drží balon, ale tentokrát nemířila nějak rychle směrem vpřed. Hraje doleva ke Zmrhalovi, Zmrhal až zase na obranou polovinu pro Kaká Klímovi, a Klíma, který se z pozice pravého hráče dostal na střed a jeho nahradil naopak Vedral, teď doprava přihrál právě Vedralovi, který na pravé straně centroval do pokutového území, kde byl Kanakimana. Balon se dostal do, nebo dostal se za bránu míč, a Kanakimana teď hodně, řekl bych, asertivně ukazuje, že to má být trhový kop, že v souboji s Čihákem se právě Čihák dotkl balonu. Rozhodčí se ale rychle domluvili, že ne, že viděli poslední dotyk domácího fotbalisty, a tak je to odkop od brány Hradce Králové ve 36. minutě zápasu. Tentokrát dlouhý míč za stavu 0-0 až na útočnou polovinu Otroků. Balon odražený do autu a teď se ani jeden z týmů nemá k tomu, aby si míč vzal a vhazoval. Nakonec to jsou fotbalisté Hradce, konkrétně Horák, který teď je asi metr před domácím trenérem Martinem Svědíkem. Rozhodčí Lovětinský už Horákovi odpočítává čas. 2 sekundy ještě zbývaly Horákovi, když se tedy rozhodl, že raději už balon pošle do hry, ale dostal se pod tlak a víceméně to bylo odevzdání fotbalistů zbrojovky, kteří teď tedy ve 36. minutě můžou rozjet kombinaci, ale zatím je to na vlastní obrané polovině. Po pravé léně to zkusil dopředu Janecký, trefil protihráče Daridu, od něj se míč odrazil zase do autu, takže vhazování mezi oběma lavičkami provedl Klíma, posílal jednoduchý balon dozadu Vedralovi, to znamená stoperovi zbrojovky. Ten hraje středem na Vachouška, dobrá přihrávka, která překonala celou řadu hradeckého týmu, a zbrojovka míří poměrně rychle směrem vpřed. Vachoušek už bude centrovat do pokutového území, ale balon přímo gólmanu Zadražilovi, který si tam vyběhl, stáhl ten míč ze vzduchu a může...
1: 18:36 k tomu. Připomínám, že Davida Nekvindu můžete slyšet, komentovat zápas Zbrojovka Brno Hradec Králové, tedy dohrávku 4. kola fotbalové šance ligy v přímém přenosu, nepřerušovaném třeba na webech i rozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Připomínám také to, že bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska podlehla po setech 1-6, 6-7. Fotbalistky Sparty čeká odveta závěrečného 3. předkola ligy mistryň. Pražanky před týdnem doma zdolali Servet Ženeva 3-2. O postup do hlavní fáze soutěže dnes zabojují v odvetě ve Švýcarsku, která začne zhruba za 8 minut. Hráčky Liberce zase hrají odvetu 1. předkola evropského poháru a proti Sarajevu hájí jednogólový náskok po úvodní výhře 3-2 v Bosně a Hercegovině. Druhý poločas utkání na stadionu Unisi sleduje reportér Pavel Petr.
3: 83. minuta a stav je nerozhodný 1-1, to znamená, že je to stav, který by zajistil fotbalistkám libereckého Slovanu postup do 2. předkola. Této fáze soutěže dlouho prohrávali liberecké fotbalistky, ale v 79. minutě to byla Ferencová, která se zblízka prosadila uvnitř pokutového území a nedala hostující brankářce Karačičové šanci na úspěšný zákrok. Ještě předtím si ale domácí hráčky vybojovali minimálně 2 slibné příležitosti, které ale nedokázali využít. Každopádně teď je to tady 1-1 a i s nastavením zhruba nějakých 10 minutek tedy dělí fotbalistky Liberce od další účasti v evropské soutěži, ale musí si dát pozor v obraně, protože i tam jsou fotbalistky srbského týmu nebezpečné, naštěstí pro domácí, ale vše řeší brankářka Krupová. 84. minuta, stav 1-1 z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Případný postup do další fáze evropského poháru by byl pro fotbalistky Liberce historický úspěch. Na závěr duelu se na sever Čech pochopitelně znovu za Pavlem Petrem vydáme. Obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra podstoupili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. 31-letý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. Teď ho čeká tedy další zákrok. O 3 roky starší Vidra ještě minulý čtvrtek, co by střídající hráč zasáhl do odvety závěrečného zahraného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5-1 po prodloužení postoupila do ligové fáze navzdory úvodní porážce 0-3 v Srbsku. V nedělním ligovém duelu se Slováckem už ale Matěj Vidra v sestavě Západočechů chyběl. 18 hodin a 39 minut k tomu na Radiožurnálu Sport opět míříme na dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy Zbrojovka Brno versus Hradec Králové a reportér David Nekvinda.
0: 40. minuta zápasu, stav 0-0 v Brně stále. Teď má Zbrojovka standardní situaci, bude ji rozehrávat Ševčík z docela ale ještě velké dálky. Je to nedaleko středového kruhu, poté co tam Filip Čihák fauloval Tadeáše Vachouška. Každopádně většina hráčů Zbrojovky teď už tedy na hranici pokutového území, ale tento centr Ševčíkovi nevyšel, letí přímo k brankáři Zadražilovi. Zatím Petr Ševčík při své premiéře v základní sestavě Zbrojovky, řekl bych, docela dost nepřesností, ale tak on nemá teď zkrátka tu úplnou herní praxi. Byl tam jeden okamžik, kdy posílal malou domů pro gólmana Hrdinu a do toho se vložil Trubač. To byla jedna z velkých nebo slušných příležitostí Hradce Králové, která tady nakonec dopadla pro Zbrojovku dobře. Teď Ševčík znovu v akci, ale takže fauloval Fan Birena, rozhodčí zadražil, ale Lovětínský ponechal Hradci Králové výhodu. Hosté s tím nenaložili moc dobře, protože byli v pohybu směrem vpřed, ale těsně potom se s míčem otočili, takže sice kombinují na útočné polovině, ale daleko od brány. Snaží se to změnit Darida, jeho centr zprava přes celou šířku hřiště a nakonec až moc dlouhý, moc prudký, takže ho nespracoval na hřišti Horák, který se o to snažil. Autové vhazování tedy chystá brněnská Zbrojovka, konkrétně Klíma, je to na obrané polovině a rozehrávka na jistotu pro posledního hráče Vedrala. Vedral přihraje golmanu Hrdinovi, zase ale ne úplně přesný balon, trošku tam teď Hrdinu prohnal Vedral, Hrdina musel zaběhnout až mimo pokutové území, kde ale nebyl nikým atakován, tak nakopává po levé lajně směrem vpřed, ale tam byl připravený Uhrinčat jako hráč Hradce Králové, je z toho taková přetahovaná o balon u pulící čáry, vypadá to, že hosté dokážou ten balon udržet teď nějakou chvíli na kopačkách, je to tak, míč se dostává k Mělkému, tedy levému ze stoperské trojice Hradce Králové. Ten přihrává Daridovi na střed hřiště, Darida doprava Ludvíčkovi, ten sklepává pro Uhrinčaťa, takže je to zase kombinace hostujících fotbalistů na obrané polovině. Snažil se do toho teď vložit Vašulín, útočník Zbrojovky, což zatím nepřineslo úspěch, i když pár teď neúplně jistých přihrávek tam od fotbalistů Hradce Králové bylo. Darida dokonce musel teď na zem ve středovém kruhu, ale zvládl tu situaci, jenomže zase hráli hosté z východu Čech jenom směrem vzad, takže dokonce Mělké přihraje brankáři Zadražilovi a to už začíná 43. minuta této dohrávky čtvrtého kola šance ligy. Hradec Králové to teď zkusí po pravé straně směrem vpřed. Vachoušek napadal rozehrávku hostujícího týmu, ovšem nepodařilo se mu získat míč pro Zbrojovku a to se ale pak změnilo, domácí se k tomu balonu dostali, teď s ním kombinují, je to stále ale jenom u pulící čáry. Kaká přihrává dopředu, je tam Vachoušek, jenomže ten nespracoval balon, míč se dostává k Daridovi a chvíli to vypadalo, že by se pro Hradec mohla otevřít příležitost, jenomže než se rozeběhli směrem vpřed fotbalisté hostujícího týmu, tak se stihla obrana Zbrojovky zatáhnout a teď je to zase útočení do plných v podání fotbalistů Hradce Králové. 43. minuta zápasu, stále 0-0, zase drobná nepřesnost v kombinaci hostí, do které se vložil Kanakimana, ale nedokázal ten míč pro Zbrojovku udržet. Teď už se to asi podaří Ševčíkovi, který po pravé straně rozbíhá právě Kanakimanu, ten je v souboji s Mělkem a Mělkého čistě odstavil. Sice se to teď nelíbí fanouškům Zbrojovky ani trenéru Svědíkovi, ale mně to tedy přišlo jako naprosto čistý souboj tělo na tělo, ve kterém byl Mělké prostě lepší a získal balon pro svůj tým. Hradec Králové s tím nakládá zatím tak, že kombinuje opět na obrané polovině. Mělké u levé lajny chtěl nakopnout dopředu, vložil se do toho Kanakimana a bude z toho autové vhazování pro hostující tým, které obstará Horák. Je to přímo u půlící čáry mezi oběma lavičkami, kde si teď Horák vybírá spoluhráče. Nakonec Dancák se tam nabídl a kombinace měla pokračovat směrem ke Slončíkovi, jenomže toho přeskočil Klíma a tak se na okamžik dostali k balonu domácí domácí fotbalisté. Jejich snahu o rychlý přechod vpřed zastavil Darida s kluzem, ale čistým podle rozhodčího, i když tam Pengsa zůstává ležet, všem už jde na nohy, protože musí směrem vzad. Hradec Králové se s balonem potom dobrém Daridovi zákorku a mně taky přišlo, že hrál balon tento zkušený záložník dostal do blízkosti pokutového území. Horák si navádí míč do vápna, ještě přihrává Fan Birenovi, tomu už možná měla přijít střela od Horáka z hranice 16. Zkusil ještě přihrávku na Fan Birena, který byl před bránou, ale dostal ten míč do souboje s jedním z brněnských obránců a tak zakončoval pod tlakem tak, že zbrojovka ten balon dokázala odehrát. Přiznám se, nejsem si úplně jistý, jestli Fan Biren trefil toho protihráče, který u něj byl, nebo gólmana Hrdinu. Oba totiž byli u Fan Birena blízko, no a nizozemský útočník je zkrátka nedokázal propálit. To už končí první poločas za 10 sekund, ale ještě dlouhý aut Hradce Králové. Vypadá to, že žádné nastavení rozhodčí Lovětinský nechystá. Zbrojovka odhlavičkovala balon do bezpečí. Ten míč se dostal až ke gólmanu Zadražilovi a tím opravdu končí první poločas. 2 sekundy nad rámec 45 minut se pouze hrálo. No a tak tedy po úvodním poločase utkání mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Hradce Králové, přestože oba týmy měly šance otevřít skóre, platí bezbrankový stav 0-0.
1: To říká reportér David Nekvinda, za kterým se do Brna pochopitelně opět vydáme se začátkem druhého poločasu. Můžeme si připomenout, že tenistka Karolína Plíšková do třetího kola grandslamového US Open nepostoupila. Rusce Dianě Schneiderové podlehla po setech 1-6, 6-7. Před malou chvílí začal zápas fotbalistek Sparty v závěrečném třetím předkole Ligy mistryň. Pražanky hrají na stadionu švýcarského Servette Geneva, které před týdnem doma zdolali 3-2. Ještě když se vrátíme k fotbalové šancelize, tak dnes je na programu i další dohrávka čtvrtého kola této sezony nejvyšší soutěže. Bohemians ve 20 hodin nastoupí proti Jablonci. I tento duel pochopitelně nabídneme v přímém přenosu na internetu, a to na webech i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Italský fotbalový reprezentant Moise Kean znovu v sérii A mění dres a bude hrát za Como. 26-letý útočník bude v lombardském klubu hostovat z Fiorentiny. Součástí dohody je i povinnost později hráče odkoupit. Podle deníku La Gazzetta dello Sport bude transfer stát i s případnými bonusy v přepočtu zhruba 968 milionů korun. Kean změnil v Itálii působiště po 2 letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, se kterým 3x slavil ligový titul. V sérii A nastupoval taky za Veronu a má za sebou i angažmá v Evertonu a Paris Saint-Germain. V národním týmu Moise Kean si připsal celkem 26 startů a dal 13 gólů. 18 hodin a 47 minut v těchto chvílích fotbalistky Liberce bojují o postup do druhého předkola evropského poháru. Po úvodní výhře 3-2 v Bosně a Hercegovině hostí Sarajevo doma. Závěr základní hrací doby utkání vidí pod ještědem reportér Pavel Petr.
3: 93. s celkem 95 minut, které se budou hrát tady na stadionu Unisi. Stav je nerozhodný 1-1, připomenu střelkyni té domácí branky, to byla Ferencová, která se prosadila tady v minutě 79. Je to 1-1 a to znamená v celkovém součtu 4-3 pro fotbalistky libereckého Slovanu. 1480 diváků sleduje tento zápas, který je teď hrán na polovině hostujícího týmu. Byla tam domácí Burianová, která neudržela míč a tak se musí domácí fotbalistky vrhnout zpátky do bránění, tak aby brankářka Alexandra Kroupová nemusela zasahovat. No a to se podaří, protože právě v tuto chvíli to byla střídající Stránská, která vybojovala míč pro své spoluhráčky. No a také konkrétně pro tedy zatím jedinou střelkyni domácího týmu Michalu Ferencovou. Souboj ve středu hřiště, liberecké fotbalistky mají teď míč na svých kopačkách za pozbuzování fanoušku a teď už další příležitost pro domácí. Konkrétně si tam nabíhá za hostující obranu Sofia Anna Škeredová. Už je uvnitř pokutového území, pálí No, ne, pálí, ona to byla spíše slabá střela, slabý střelecký pokus, který končí v náručí rostující brankářky. Nicméně zhruba minutka teď dělí v tuto chvíli fotbalistky libereckého Slovanu od postupu do další fáze soutěže, tedy do druhého předkola evropského poháru. Ještě se musí ale fotbalistky a svěřenkyně trenéra Jiřího Kajzera pochopitelně bránit. První zápas vyhráli 3-2, když už vedli 3-0. Zdálo se, že by je to mohlo mrzet, ten prohospodařený náskok, ale v tuto chvíli nepřesnost na straně rostujícího bosenského týmu. A tak už opravdu jen sekundy dělí fotbalistky Liberce od historického postupu. Vůbec poprvé fotbalistky Slovanu startují v evropském poháru. No a je tady šance, že by se mohli probojovat do dalších bojů. Když teď postupují sami dvě hráčky na brankářku soupeře, ale ta si poradila perfektním zákrokem proti Kateřině Vitové, která teda měla obrovskou šanci na svých kopačkách a mohla pojistit ten náskok, který fotbalistky domácího Liberce mají. Ještě z toho bude rohový kop a tak si troufnu říct, že jsou domácí hráčky velice, velice blízko k postupovému cíli. Za podpory fanoušků celý stadion je na nohou, respektive těch 1500 fanoušků, kteří přišli pozbudit domácí hráčky. Rozehrávat rohový kop bude Michaela Ferencová, tedy autorka té jediné trefy, hostující brankářka míč vyrazila. No a už se bude čekat na závěrečný hvist rozhodčí Guteové z Bulharska. Ten zatím nepřichází a tak je tady zřejmě poslední možnost pro hostující hráčky, kteří se dostávají do otevřené obrany, ale domácí si poradili. V tuto chvíli tady konec je dobojováno. Fotbalistky libereckého Slovanu slaví postup do druhého předkola evropského poháru. Připomenu, že jediný gól za domácí střela v 79. minutě Michaela Ferencová. Tak je jasné, že teď se tady bude slavit velká radost na straně domácích fotbalistek. Je dobojováno. Liberec Sarajevo tedy nerozhodně 1-1 a domácí postupují do další fáze soutěže. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Pět minut před 19. hodinou posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport a my vám přejeme příjemný podvečer, ať už nás posloucháte doma, v práci nebo třeba při jízdě autem. Až za necelé dva týdny začne nový ročník hokejové extraligy, bude ho hrát i Litvínov. Klub ze severu Čech přitom loni bojoval o svou existenci, když přišel o hlavního partnera. Následně ho převzala skupina bývalých litvínovských hokejistů a pomohla i k tomu, že se tým v baráži v nejvyšší soutěži zachránil. A teď je v Litvínově úplně jiná nálada.
1: Tak já řeknu, že se tam líp cítím, jo. Že to, co tam je momentálně, to vedení, ty hráči, ty trenéři, ty kustodí a podobně, cítím tam úplně jiný vzduch, než když jsme přišli loni k tomu někdy v lednu, v únoru, já přesně nevím, jo. Ale od prvního dne, když to mužstvo se sešlo, tak je cítit obrovská vůle, jak v tréninku, tak i mimo trénink a věřím, že ty kluci nechtějí zažít to, co zažili loni.
2: Říká trenér týmu Robert Reichl. Právě, že se společně s nejen dalšími olympijskými vítězi za klub v kritické situaci postavili, sehnali peníze na jeho chod a v současnosti pracují v litvínovském vedení, si cení i samotní hráči.
3: Jako klobouk dolů, že to převzali, šli do toho, že Jirka Schläger, Robert Kysela, že šli do toho, samozřejmě, že Robert Reichl je velká legenda jak litvínovského hokeje, tak celého českého hokeje, takže my jsme rádi, že máme takové lidi v zádech a doufám, že to bude šlapat. Tým, myslím si, že když budeme všichni zdraví a bude se nám dařit, tak tu kvalitu nějakou má, takže my jdeme do té sezony s velkým očekáváním a tréninky jsou tvrdý, takže věříme tomu, že budeme dobře připravení a chytíme ten začátek té extraligy. No.
2: Říká nejzvučnější posila Litvínova pro nadcházející sezónu mistr světa z roku 2024 David Kemp. Ten si chtěl znovu zahrát kamarády z dětství, Ondřejem a Davidem Kašovými. A všichni tři jsou přínosem pro tým už v přípravě.
1: Stačí se podívat na trénink, jak pracuje Kempf, jak pracuje Ondra, jak pracuje David, jak pracuje Sukel. To jsou lídři, který to mužstvo potřebuje a jsem i rád za to, že se vrátil Janisiak, že bude zdravý Moravčík a že ta parta defenzivní i s Poláškem prostě udělá velký kus práce k tomu, aby to mužstvo šlapalo.
2: Věří Robert Reichl. Litvínov by i díky jmenovaným hráčům neměl v nové sezóně patřit mezi adepty na baráž. Důležité bude, aby zejména klíčoví hráči zůstali zdraví. Pak by v kabině měla panovat dobrá nálada, kvůli které se hlavně David Kemp po 10 letech vrátil do české extraligy.
3: Ta česká kabina je specifická, je to něco jiného než v té Americe. Náš humor je jiný a zatím si to užíváme, je sranda v kabině a věříme, že to takhle bude pokračovat i celou sezonu, že musí samozřejmě ty výsledky k tomu odpovídat, aby pak ta sranda mohla být, takže zatím říkám, já si to strašně užívám a už se těším na ten začátek.
2: David Kemp a s ním všichni hokejoví fanoušci už se brzy dočkají. Nový ročník extraligy začne 15. září. Litvínov do něj vstoupí o den později zápasem s Kometou. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Ne čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku si můžeme připomenout, že někdejší světová jednička Karolína Plíšková skončila na tenisovém US Open ve druhém kole nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska podlehla 1-6 a 6-7. Na Radiožurnálu Sport už míříme na dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Brněnská zbrojovka hostí Hradec Králové. Druhý poločas komentuje v přímém přenosu reportér David Nekvinda.
1: 47. minuta zápasu, stále 0-0 v Brně, ale Hradec Králové měl hned v úvodu druhého poločasu obrovskou šanci dostat se do vedení. Mick van Biren přihrával z pravé strany do prostoru před bránu Tomovi Slončíkovi, který z voleje zakončoval po zemi těsně vedle pravé tyče domácího golmana Hrdiny. Ten by tam nemohl být u té tyčky, takže centimetry, možná decimetry teď zachránili zbrojovku od toho, aby v Brně doma prohrávala s Hradcem Králové. Teď míč na útočné polovině domácího týmu. Právě Slončík se ho snažil odkopnout, ale bylo to už v momentě, nebo odkopnul ten míč tak, že se dostal do autu, takže hrát může opět zbrojovka, jenomže se musela posunout k půlící čáře a tam teď stále kombinují domácí fotbalisté. U míče byl Janecký, který si jako záložník se běhl mezi stopery, zbrojovka už hraje směrem dopředu na Ševčíka, Ševčík na středu hřiště přímo na ose, dává na pravou stranu, kde si na balon počká Klíma a přihraje stoperu Vedralovi, takže teď je to kombinace domácích fotbalistů už na útočné polovině, ale jenom pár metrů za čárou a ne přesná přihrávka pro Kaká, snažil se do ní vložit Trubač a Kaká to vyřešil tím, že protihráče fauloval, takže rozehrává Hradec Králové z obrané poloviny míč, který míří hned za brněnskou obranu, nebo měl mířit za brněnskou obranu na Van Birena, ale Klíma to dobře přečetl a nepustil ten balon za sebe. Je tu tedy zase chvíle, kdy kontrolují balon domácí fotbalisté, když kontrolují, je teď možná příliš silné slovo, ten balon je spíš ve vzduchu než na zemi a dostávají se k němu hráči Hradce Králové, konkrétně je to Darida ve 49. minutě bezbrankového zápasu a Hradec Králové teď kombinuje směrem vzad, připojí se na krátký vstup taky posluchači Radiožurnálu. Hraje se 49. minuta zápasu a gól jsme zatím neviděli, takže zbrojovka Brno Hradec Králové 0-0, ale hned po změně stran měl hostující Slončík obrovskou šanci dostat Hradec Králové do vedení, dostával přihrávku z pravé strany od Van Birena a svou přízemní střelou těsně minul tyč. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu, pokračujeme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, je to přímý přenos zápasu mezi fotbalisty zbrojovky Brno a Hradce Králové, utkání české nejvyšší soutěže šance ligy. Zbrojovka teď kombinuje u levé liney, kde Vachoušek patičkou se snažil najít Kaká, jenomže Kaká úplně nepochopil tento záměr, chyběl mu první krok do souboje s Ludvíčkem, takže Ludvíček byl u balonu dřív, Kaká to pak chtěl vyřešit faulem, což viděl rozhodčí Lovětinský a tedy přerušil hru. Balon mají fotbalisté Hradce Králové. Konkrétně Čihák se stará o rozehrávku a nakopává balon na útočnou polovinu, kde hledá Van Birena. Ten je pokrytý Kaká, ale dokázal sklepnout pro spoluhráče do druhé vlny, takže Hradec Králové se drží u míče na útočné polovině, i když zatím je to tedy jenom na kraji a je to přihrávka na obranou půli. Balon míří ještě víc dozadu na posledního stopera, kterým je Čihák. Ten předává doprava, tam má trochu prostoru Uhrinčač, který posouvá ještě víc doprava Ludvíčkovi. Ten už chtěl trošku zrychlit hru kolmou přihrávkou na Trubače, jenomže Trubač míč nespracoval, ten balon nešel po zemi, šel tak někam do úrovni kolen, takže těžké na zpracování, taky se tam tak Trubač díval na Ludvíčka, jako jak mám tohle zpracovat, ale už se musí soustředit na to, že hra pokračuje a dopředu jde zbrojovka Vedralův balon, který ale dokázali odrazit obránci Hradce Králové, jenomže po sklepnutí míče se k balonu dostávají opět domácí. Vašulínu v centr z levé strany do pokutového území, Penksa se tam snažil zavřít zadní tyč, ale před ním byl Mielke, který dokázal balon odehrát na rohový kop pro brněnskou zbrojovku. Vašulín teď tedy v netypické situaci, je to hráč, který většinou centry přijímá, tentokrát jeden takový rozdával, byl to ostrý balon, ne špatný, ale tedy nedostal se Penksa k zakončení, dostane ovšem šanci číslo 2, protože se tady chystá ten rohový kop, který rozehraje Ševčík, dává teď svou pravou rukou najevo spoluhráčům, kam poletí balon, je to hodně přetažený míč, který se snažil vrátit před bránu jeden z domácích fotbalistů, ale Hradec Králové tu situaci zvládl a míč

0: putuje až ke půlící čáře, kde hraje Klíma raději až k brankáři Hrdinovi. Na toho dotíral Slončík a tak Hrdina zase nakopává jednoduše na útočnou polovinu a ten balon propadá na hranici vápna, kde je Vašulín, sražený míč, Vachoušek, bude to gol, nebude, obrovská šance, která nekončí gólem. Tam Vachoušek vystřelil z hranice velkého vápna a gólman zadražil ten míč, jenom zpomalil, vypadalo to pak, že by se balon obloučkem mohl snést až za brankovou čáru, ale jak ten balon letěl pomalu, ztratil díky tomu zadražilovu zákroku rychlost, tak ten oblouček byl takový, že nabral balon výšku a pak rychle zamířil k zemi, zkrátka dopadl ještě před brankovou čárou, Zadražil k němu doběhl, chytil ho a tak ani toto gólem nekončí. Stav 0-0 platí i v 53. minutě zápasu a zase útočí fotbalisté Hradce Králové. Darida je teď za hranicí velkého vápna, přihrál dovnitř do 16. Vypadalo to na offside, ale rozhodčí zatím nepřerušují hru, protože akce Hradce Králové pokračuje. Teď už ne a stejně asistent rozhodčího Matěj Cichra nezvedá praporek, takže by to asi offside nebyl. Každopádně zatím ta akce vyzněla dostracena a s míčem hrají fotbalisté zbrojovky. Ovšem Ševčík je pod tlakem u vlastního rohového praporku, takže víceméně jenom odevzdal ten balon, nakopnul ho do autu a chystá se vhazování pro fotbalisty Hradce Králové, konkrétně Daniela Horáka z levé strany. Tomu tam se nabídl Darida nakrátko, sklepnul právě pro Horáka, který přihrává za velké vápno Slončíkovi, ten padá v souboji, ovšem o faul nešlo a dopředu může zbrojovka. Situace 4-4, jenomže Janecký zpomaluje hru, otáčí se a přihrává za sebe Ševčíkovi, takže zbrojovka nešla do té vyrovnané početní situace, do možného tedy takového breaku a zkusí to jinak. Po levé straně kolmý míč od Kaká na Vašulína. Vašulín v souboji u lajny nedokázal balon, jsem chtěl říct, udržet pro zbrojovku, ale nakonec ano, protože míč se dostal do autu a to od jednoho z hostujících hráčů, takže zbrojovka zmrhalovým vhazováním pokračuje ve hře. Zmrhal to vyřešil jednoduše dozadu na Vedrala. Vedral přihrává na nejbližšího spoluhráče, kterým je Klíma. Klíma naznačil, že to zkusí středem, ale nakonec si to rozmyslel, protože tam byli dva hráči Hradce Králové. Klíma byl předposlední fotbalista zbrojovky, takže zahrál míč doprava a kombinace domácích fotbalistů teď míří dozadu až k brankáři Hrdinovi, který nakopává na útočnou polovinu a zdá se, že by tam domácí mohli balon chvíli podržet. Sice platí to, že zbrojovka drží míč, ale ne na útočné polovině, zase se s ním vrátila směrem zpět. Ale teď už to neplatí, je tu snaha o rychlý útok, zrychlení hry. Balon, který měl najít Zmrhala, ten si nabíhal mezi dva hráče Hradce Králové. Přihrávka byla nepřesná, pak takový hraniční zákrok, kterým Kaká ale znovu získal míč pro zbrojovku, i když Trubač se těžko zvedá z trávníku, ale rozhodčí Lovětinský hned ukazoval, ať zbrojovka hraje dál. Zbrojovka je už teď uvnitř pokutového území, centr Zmrhala z levé strany, tam zadražil, podskočil závar, do kterého skočil Kanakimana takovým akrobatickým stylem, tam chtěl zakončovat skákající balon tento hráč zbrojovky, ale netrefil míč, jenom tak zlostně pak udeřil do trávníku, ale zbrojovka je dál blízko pokutovému území, právě Kanakimana teď může centrovat z pravé strany, ale je to přihrávka na krátko pro Ševčíka, ten je nedaleko pravého rohového praporku v 56. minutě, stále 0-0, slyšíte, jak teď ožívají fanoušci zbrojovky a další balon do předbrankového prostoru, zadražil, tam šel na zem v souboji s Vašulínem, oba padají a rozhodčí přerušuje hru, protože gólman Hradce Králové zůstává ležet v malém vápně. Faul neodpískal sudí Lovětinský ani Vašulínovi, ani Zadražilovi. Tam šel míč na přední tyč. Oba se tam po něm natahovali. Zadražil samozřejmě rukama, Vašulín nohama. Oba upadli, domácí fanoušci a hráči ti to viděli jako penaltu, hostující jako faul útočníka na golmana. Každopádně nakonec to tedy skončilo tak, že hra ještě chvíli pokračovala, ale vzhledem k tomu, že hradecký brankář ležel na zemi, tak sudí přerušil hru v 56. minutě za stavu 0-0.
1: A přerušení v Brně můžeme na malou chvíli využít k tomu, abychom přidali nějaké aktuální sportovní informace odsud z vinohradského studia radiožurnálu Sport. Fotbalisté Hradce Králové se tedy na stadionu brněnské zbrojovky, stejně jako jejich soupeř, zatím gólově neprosadili. Brzy by jim ale se střílením gólu mohla pomoci nová posila. Podle německé stanice Sky totiž míří na východ Čech na hostování z Borussie Mönchengladbach někdejší reprezentant reprezentační útočník Tomáš Čvančara, který by se tak mohl po třech letech vrátit do české nejvyšší soutěže. Tak uvidíme, jestli tento transfer nakonec klapne. Můžeme si také připomenout, že 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném sportu Brit Matthew Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra bez problémů uhájil Španěl Mas. V hlavním pelotonu duel ve stejném čase jako vítěz i český cyklista Jan Hirt. Připomínám také to, že tenistka Karolína Plíšková na US Open vypadla ve druhém kole. Rusce Schneiderové podlehla po setech 1-6 a 6-7. V akci dnes v New Yorku budou i další čeští hráči. Ve druhém kole nastoupí Jiří Lehečka proti Britovi Samuelovi a také Karolína Muchová proti Britce Boltrové. To budou zápasy, které by měly začít ještě před půlnocí. No a zítra ráno bude bojovat o postup do třetího kola taky Linda Nosková. Její soupeřkou bude Tajka Tararudiová. No a ještě jeden zápas nás čeká. Bude to zápas prvního kola mezi Nikolou Bartuňkovou a Egypťankou Šerifovou, který byl přerušený a následně odložený včera za stavu 1-0 pro českou hráčku, která první sadu ovládla poměrem 6-1. Dohrávka tohoto duelu by měla začít zhruba za 15:45 a vše podstatné uslyšíte přímo z New Yorku od našeho reportéra Davida Prouzy. Když jsme u fotbalové šance ligy, tak tam má dnes na programu ještě jednu dohrávku čtvrtého kola. Bohemians za zhruba 15:45 nastoupí v Dělíčku proti Jablonci. O tomto utkání samozřejmě budete také moci slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď ale míříme na aktuálně hraný zápas mezi brněnskou Zbrojovkou a Hradcem Králové za reportérem Davidem Nekvindou.
0: 59. minuta zápasu, teď zásah od videa za stavu 0-0, ale takový řekněme drobnější, protože Zbrojovka už se chystala na rohový kop, ale jak od této sezóny je možné, tak VAR upozornil na to, že míč šel za bránu od jednoho z domácích fotbalistů, takže místo rohového kopu teď rozehrávka od brány Hradce Králové. Zatím tedy stále čekáme na gól, ale závary na obou stranách jsme viděli ve druhém poločase na straně Hradce Králové. Ale taky obrovskou šanci Slončíka hned ve druhé minutě po změně stran, kdy těsně minul bránu, takže rozhodně zápas, který nenudí, přestože tedy zatím nenabízí góly. Teď se zase dostává dopředu hostující tým Mick van Biren, hraje ale zády k bráně před pokutovým územím, takže vrací za sebe Dancákovi, Dancák centruje do vápna, tam je připravený brankář Hrdina a snaží se rozběhnout na levé straně Zmrhal se dostal k míči, dává na střed Ševčíkovi, teď je tam ještě nesformovaná obrana Hradce Králové, do které běží Ševčík, ale je zpomalený. Dancák se dobře vrátil. Ševčík tak dává za sebe Janeckému, ovšem hra je přerušená a to proto, že Dancák Ševčíka fauloval. Bude to tedy rozehrávka volného přímého kopu, dá se říct z osy hřiště, ale ještě docela daleko od brány. Je to sice už na útočné polovině, ale blíž půlící čáře než té brankové, takže na přímou střelu to si počítám netroufne nikdo z domácích fotbalistů. V 60. minutě zápasu zajímavá standardní situace to ale být může. Rozehrávat bude Petr Ševčík, to je jasné, a nakonec je to taková skrytá přihrávka, kdy všichni čekali centr a bude to i gól. Zbrojovka se dostává do vedení 1-0. Hradec Králové zaspal tuto standardní situaci. Ševčík přihrál po zemi na pravou stranu, odkud přišla přízemní, taková střílená přihrávka, přízemní centr do prostoru těsně před bránou a jeden z domácích fotbalistů v tom hloučku nebo houfu hráčů se tam dokázal natáhnout. Řeknu vám hned za okamžik, kdo to byl, a zblízka dostal balon do sítě a dostal tak Zbrojovku do vedení 1-0 a je to opět Daniel Vašulín, nejlepší střelec Zbrojovky v této sezóně. Čtvrtý gól tohoto hráče a Daniel Vašulín se tady zorientoval, ale tam teď si musí hradeští vyčítat tu reakci při bránění standardní situace, protože prostě oni čekali, že Ševčík bude centrovat do vápna a že hlavně ještě nerozehraje, ale Ševčík měl tu možnost. Evidentně rozhodčí tam nezdělil hráčům, že musí počkat na hvist píšťalky, no a tak Ševčík, který, jak jsem říkal, přihrál na pravou stranu, kde byl Kanakimana a ten dobře poslal míč na zadní tyč. Čihák neměl daleko k tomu, aby ten balon zastavil z pohledu Hradce Králové, ale nedokázal to, no a balon se tak dostal k Vašulínovi, který tam doklouzal už s kluzem na zemi a je to tedy 1-0 v 62. minutě zápasu. Zbrojovka se dostává do vedení. Hradec Králové se nesnaží odpovědět, ale Darida přišel o míč těsně před vápnem a následně to hrozilo breakem domácího týmu, jenomže Kanakimana nedokázal u půlící čáry zpracovat kolmou přihrávku prudkou, kterou dostával, takže rychlý druhý gól. Zbrojovka v tuto chvíli nepřidá, zatím tedy v uvozovkách jenom 1-0 v Brně v 62. minutě této dohrávky čtvrtého kola. Teď je situace trošku sklidněná, protože hradečtí fotbalisté si vyměňují míč na obrané polovině, no a chybují přitom, k míči se dostal Kanakimana, ovšem jeho přihrávka, která měla opět hledat Vašulína uvnitř pokutového území, byla zastavená a tak je tu Daridova kolmice na Trubače, tu ale dobře přečetl Kaká, který pak se snažil po levé straně dostat zbrojovku na útočnou polovinu, to ale nevyšlo, hradečtí se do toho vložili a bude to autové vhazování pro zbrojovku, která už pomalu taky chystá první střídání tohoto zápasu. Antonín Vaníček se převléká do zápasového dresu, ještě to ale chvíli tedy bude trvat, uvidíme, jak také zareaguje na to, že prohrává trenér Hradce Králové David Horejš. Zbrojovka teď dostala míč k brankáři Hrdinovi, ten nakopává na útočnou polovinu, kde Vašulín sklepává pro Vachouška. Vachoušek sice v drobných problémech, ale udržel balon a je už uvnitř pokutového území, kde chtěl přihrát na Vašulína, ten tentokrát ale pod tlakem hradeckých hráčů nespracoval balon, ten se doklouzal za bránu a bude z toho odkop, ale ještě předtím to, co jsem avizoval, střídání a to hned trojí na straně Hradce Králové, určitě tam půjde Vlkanová, taky Valenta a Umar, to je ta trojice připravených hráčů, tak uvidíme, kdo místo nich, ale ještě rozhodčí nechal rozehrát ten odkop od brány hostujícího týmu, takže ještě si musí ta zmíněná trojice chvíli počkat a sleduje v tuto chvíli to, jak fotbalisté Hradce kombinují na obrané polovině. Uhrinčač se dostal trochu do problému, když nespracoval ideálně nenápadnou přihrávku, ale nakonec si s tím poradil před dotírajícími protihráči, jenomže nákop hostů na útočnou polovinu nekončí tím, že Hradec Králové udrží míč na kopačkách a dopředu může jít v 64. minutě zbrojovka, která tedy dá se říct stále čerstvě, vede 1-0 nad Otroky. Teď je z toho takový boj o balon ve středu hřiště a úspěšnější jsou hosté, takže Horák po levé straně může jít směrem vpřed, přihrává do tandemu Daridovi, Darida zleva přenáší doprava na Ludvíčka, Ludvíček je už sice docela hluboko na útočné polovině, ale necentruje do vápna, dává za sebe Dancákovi. Dancák k pravé lajně Van Birenovi. Van Biren zase vrací Dancákovi. Je to tedy kombinace, která nakonec končí centrem do vápna, který měl najít Horáka, ale nenašel a bude z toho odkop od brány domácího týmu, i když Horák reklamuje, že jeden z hráčů zbrojovky se dotknul míče a tím pádem by to měl být trhový kop, ale rozhodčí nesouhlasí. A teď tady to avizované velké střídání. Tři hráči na straně.
1: V Brně se bude střídat ve vysílání radiožurnálu Sport, tak můžeme připomenout, že fotbalistky Liberce remizovaly v odvetě prvního předkola evropského poháru 1-1 se Sarajevem a postoupili. Dál je posunul gól Michaely Ferencové. Slovan se v ženských soutěžích Unie evropských fotbalových asociací představil vůbec poprvé v historii. Před týdnem v prvním utkání venku zvítězil 3-2. V Sarajevu vedl Liberec už 3-0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky. V odvetě byla řada šancí na obou stranách. Hostující tým si po přestávce vytvořil tlak a střídající Josufičová po dvou minutách na hřišti otevřela skóre. Domácí se však nevzdali a Ferencová se postarala o vyrovnávací gól a postup. Druhé předkolo se bude losovat v pátek a můžeme se také podívat na aktuálně hraný zápas fotbalistek Sparty, které nastoupily k odvetě závěrečného třetího předkola Ligy mistryň. Připomínám, že Pražanky před týdnem doma porazili Servette Geneva 3-2. Aktuálně ale ve Švýcarsku v 36. minutě prohrávají 0-1 a to je výsledek, který by znamenal následné prodloužení. 19 hodin a 21 minut. Vy stále posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o zápase fotbalistů Hradce Králové ve Brně proti Zbrojovce. Jedná se o dohrávku čtvrtého kola nejvyšší soutěže. Za Davidem Nekvindou se brzy opět vrátíme. Nicméně Králové hradečtí mají minimálně v tomto utkání problémy s produktivitou, se kterými, tedy s těmi problémy, by jim brzy mohla pomoci nová posila. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara by se totiž měl po 3 letech vrátit do České ligy. 26-letý útočník míří podle informací německé stanice Sky Sports z Mönchengladbachu na roční hostování právě do Hradce Králové. Ve čtvrtek má v novém působišti absolvovat zdravotní prohlídku. Čvančara přestoupil do Mönchengladbachu v létě 2023 z pražské Sparty a z Borussii má smlouvu ještě na 2 roky. Za německý tým během 2 sezon odehrál 54 zápasů a dal 8 gólů. Opakovaně ho ale ze hry vyřazovala zranění. Loni v létě odešel na hostování do Antalyaspor, kde ale po půl roce skončil. V lednu si ho půjčil Celtic Glasgow, kterému pomohl 2 góly k ligovému titulu. Slavný skotský tým získal taky domácí pohár. Nicméně pro Čvančaru skončila sezóna předčasně kvůli operaci natrženého přitahovače. Teď má tady někdejší český reprezentační útočník namířeno na východ Čech na hostování do Hradce Králové, který hraje dohrávku 4. kola šance ligy na stadionu brněnské Zbrojovky. A tento zápas komentuje v přímém přenosu reportér David Nekvinda.
0: Rohový kop Zbrojovky Brno se chystá v 68. minutě, když domácí vedou 1-0. V 60. minutě se trefil Daniel Vašulín, ten je teď tedy připravený v pokutovém území, protože do těchto míst bude centrovat svou levou nohou Jaromír Zmrhal, který už je připravený na ten centr z rohového kopu, ale tam dokázal situaci pokrýt golman Zadražil, ještě se pak odražený balon pokusil zakončit Vachoušek z hranice Velkého Vápna, ale střela halvolejem mu nesedla, ten míč zamířil hodně vysoko nad bránu Hradce Králové, takže Zadražil mohl zůstat v tomto případě klidný a hosté už rozehráli po té, co poslali na hřiště 3 čerstvé hráče. Je tu šance, kterou ale zahodil Mick van Biren. Otázka je, jestli to nebylo kvůli faulu. Rychlá kombinace Hradce Králové. Mick van Biren převzal míč na ose hřiště v rychlosti těsně před vápnem. No a byl tam v kontaktu těsném s jedním z domácích obránců. Asi to byl Vedral. A van Biren zakončil hodně nedůrazně a pak spadl k zemi, drží se za nárt. Teprve teď se zvedá, tak je otázka, jestli tu situaci ještě od videa rozhodčí, kterými jsou Miroslav Zelinka a Jakub Hrabovský u videa, tak nepřehodnotí tak, že to bude penalta pro Hradec Králové, což je to, co si van Biren jistě přeje. Ale hra nebyla přerušená zatím, teď Zbrojovka jenom tak odkopává míč z vlastní obrané poloviny, když tedy v 70. minutě vede nad Hradcem Králové 1-0. Hosté kombinují a ale teď je to zatím kombinace daleko od brány, do které by rádi dali vyrovnávací gól fotbalisté z východu Čech. Nákop na hranici vápna, který dokázala Zbrojovka zatím odrazit, ale je tu další centr, van Biren hlavičkuje, ovšem bylo to z docela velké dálky a na prostředek brány, takže hrdina jako gólman domácího týmu si bez větších problémů poradil. Ten míč nevyrazil, chytil ho, takže nedopustil pokračování této akce. V 70. minutě stále nebyla hra přerušená od toho momentu, kdy van Biren upadl v pokutovém území, ale tam už by asi přišla signalizace od videorozhodčích, protože ti můžou takto zápas, řekněme, přerušit, vstoupit, i když se hraje dlouho po nějaké situaci, kterou vidí od videa jinak. Teď už přerušení přichází, míč totiž v autu, vazovat bude Zbrojovka a nevypadá to, že by rozhodčí Daniel Lovětinský tu situaci chtěl nějak řešit, jenom tam krátce diskutuje s Vladimírem Daridou, evidentně mu říká, že je to tak, že už se dál ta situace s pádem Mika van Birena ve vápně zkoumat nebude. Zbrojovka rozehrála, hra pokračuje, takže té penalty se minimálně teď Hradec Králové nedočká. Balon se po krátké době zase vrátil mimo hrací plochu, tentokrát vhazovali fotbalisté Hradce Králové a ti dál drží míč. posouvají ho na útočnou polovinu, jenomže jenom na chvíli a přichází špatná přihrávka od Trubače směrem dozadu na Vachouška, který ale před sebou přece ještě měl obránce Hradce Králové, nemohl běžet přímo k bráně a tak to vzal směrem k rohovému praporku, kde už má v tandemu Pengsu. Pengsa se z pravé strany snažil doslova probít do vápna, což se mu za A nepodařilo a za B teď asistent rozhodčího Jan Dohnálek dává najevo, že na začátku té akce byl offside, takže i kdyby to zbrojovka dohrála, tak by nejspíš gól, kdyby z této akce padnul, neplatil. V 72. minutě se tím ale tady nemusíme dál zabývat. 1-0 pro brněnský tým to platí, ale zbrojovka teď brání, protože kombinují fotbalisté Hradce Králové. Matěj Valenta u míče na středu hřiště dává na stopera Čiháka. Čihák dopředu Fan Birenovi, který sklepává za sebe Daridovi a Darida už posílá balon na levou stranu, kde je Umar u pokutového území. Umar se zleva snaží dostat do vápna. Nakonec přihrává za 16 Daridovi. Ten naznačil střelu, ale ještě nakrátko Valentovi. Valenta se první kličkou zbavil protihráče, ale pak se umí zamotal pod nohama a je z toho naopak protiakce zbrojovky. 2-2. Vaníček si pěkně navedl míč a dostává se s ním už na hranici pokutového území, ale skvěle tu situaci vyřešil Filip Čihák, tak teď potlesk pro oba týmy, pro oba hráče. Vaníček tu situaci 2-2 vyřešil krásně na středu hřiště, kde se zbavil protihráčů z Hradce Králové a naváděl si míč na pravou stranu a směrem do pokutového území, ale Čihák napravil to zaváhání, doběhl tu situaci, nepustil Vaníčka k zakončení, čistě ho odstavil na hranici 16 od balonu, je z toho autové vhazování pro zbrojovku, bude to dlouhý aut, který už letí do pokutového území a nakonec po dvou hlavičkách domácích fotbalistů končí obloučkem ten balon v rukavicích gólmana Adama Zadražila. Jeden z domácích fotbalistů tam zůstává ležet mimo hřiště za bránou. Myslím, že to je Vedral, ano, který se teď nevrací jako stoper zbrojovky do defenzivy, ale už je na nohách a rychle utíká směrem vzad, protože fotbalisté Hradce Králové teď kombinují na útočné polovině. Ovšem ta kombinace je zatím spíš do šířky než směrem vpřed. Přihrávání balonu teď ho má ve středu hřiště Valenta, dává napravo Vlkanovovi. Vlkanova z pravé strany centruje do vápna. Tam je připravený Klíma. Kapitán zbrojovky tu situaci řeší odhlavičkováním na, nebo do zámezí a tedy autové vhazování Hradce Králové následovalo. Vlkanova provedl krátký aut, přestože to bylo už na úrovni 16, tak neskoušeli teď hosté dlouhé vhazování do vápna a kombinují zase na vlastní obrané polovině, kam se až sami vyhnali a Mělke přihraje až na úplně posledního muže na hřišti z pohledu Hradce Králové, tedy na brankáře Zadražila, který je nějakých 10 metrů před vlastním pokutovým územím, zapojil se do kombinace, která dál pokračuje daleko od brány, do které by v 74. minutě dali hosté hodně rádi gól, protože v Brně ztrácejí, prohrávají 0-1 od 60. minuty a gólu Daniela Vašulína. Hradec Králové to zkouší středem, Darida přihrává na levou stranu, odkud už letí centr do vápna, tam byl nejvýš Vedral, odhlavičkoval za sebe a byl u toho faulovaný stoper domácího týmu, který následně signalizuje směrem k domácí lavičce, že je v pořádku, protože před nějakými dvěma minutami tam chvíli ležel na trávníku po souboji na druhé straně hřiště, takže a drží se za stehno, tak teď mě přijde trenér Svědík takový, že moc tu Vedralovu gestikulaci si nechápe, jestli tedy je OK nebo ne, protože Vedral tedy zvedl palec, ale zároveň si tam neustále dře to stehno, kterého evidentně nějak tahá, tak uvidíme, jestli tento zápas dokončí nebo ne. V 75. minutě je tu rozehrávka domácího brankáře Adama Hrdiny a teď už to není žádné rozehrávání nakrátko, ale nákop až na hranici vzdáleného pokutového území, kde se Vašulín snažil udržet míč pro zbrojovku, tentokrát mu to ale nevyšlo a je tu protiakce Hradce Králové. Vlkanova už je u vápna, do kterého útočí fotbalisté Hradce Králové. Přihrávka po zemi ale nevyšla a míč se odráží Vaníčkovi, ale ten sice měl před sebou prostor, jenomže musel se otáčet s tím balonem a to se Vlkanova stihl vrátit a nepustil tak Vaníčka do nějakého breaku. Hra je přerušená, protože míč se dostal do autu a vypadá to na střídání na straně brněnské zbrojovky, ale nejspíš až v dalším přerušení. Teď to domácí nestihnou. Připravený je Dante, že půjde do hry. Uvidíme, jestli místo Vedrala, o kterém jsem mluvil, nebo místo někoho jiného. Tomu se budeme věnovat za okamžik. Balon je znovu ve hře, má ho brněnský golman Hrdina v 76. minutě. Nákop zase až na Vašulína, to je opravdu přes celé hřiště, ale Vašulín v souboji s Čihákem tentokrát nedokázal přeskočit protihráče tak, aby získal balon pro domácí mužstvo, které stále vede 1-0 v tomto zápase fotbalové šance ligy. Fotbalisté Hradce Králové teď kontrolují balon. Čihák dává doprava Vlkanovovi, zase je to zatím u laviček daleko od brány, do které by hosté chtěli vstřelit tu vyrovnávací trefu a teď se na krátký okamžik připojí taky posluchači Radiožurnálu na krátký vstup. Mezitím v 77. minutě vede zbrojovka Brno nad Hradcem Králové 1-0. Ten jediný gól zápasu zatím střelil v 60. minutě Daniel Vašulín z Brna. David Ekvinda, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu. Tady mezi tím akce Hradce Králové, centr do vápna na Uhrinčaťa, který chtěl sklepnout ještě na střed, což se nepodařilo. Zbrojovka pak, to vypadalo, že by mohlo jít do brejku, jenomže Vašulín si v souboji s Čihákem počínal nedovoleně, takže ho rozočí Lovětinský zastavil a rozehrávku měli fotbalisté Hradce Králové, kteří jsou už v pokutovém území. Uhrinčať opět v akci z pravé strany, ale centroval jenom do připravených rukavic brankáře Hrdiny, který teď trošku sklidní hru, nebude úplně spěchat s rozehrávkou, už mu ale rozočí Lovětinský ukazuje, že musí balon někomu poslat, nakonec přikulení po zemi na Čavoše. Čavošova přihrávka na Vaníčka, ale nepřesná a tak zase hrají hosté z východu Čech, posílají balon doleva k Umarovi. Umar byl u rohového praporku, poslal míč za sebe, centr do vápna, který zbrojovka v tuto chvíli v pohodě odvrátí a zdá se, že ani odražený míč nedokáže urvat Darida, který tam dobíhal a teď zůstává ležet na trávníku, zatímco zbrojovka míří do protiútoku. Vašulín už je u pokotového území, pošle balon do vápna a je z toho... Ne, chtěl jsem říct pokutový kop, chvíli to tak vypadalo, ale rozhodčí nepíská penaltu po zákroku Valentina Čavoše, který dobíhal na tu Vašulínovu přihrávku z levé strany. Vypadalo, zdálo se mi z první reakce, jak se rozhodčí rychle rozběhl směrem, tady sudí Lovětinský směrem k té situaci, že bude pískat pokutový kop, ale on jenom ukazoval Vašulínovi, ten centroval, ale Čavošovi, ať vstane, že právě penaltu pískat nebude. Pak dostal na pravou stranu z pohledu útočící zbrojovky a následoval útočný faul a je to tedy další střídání, jak jsem avizoval, jedno na straně Hradce Králové, je to Daniel Trubač, který opouští hřiště, Elione Netu, ten na něj naopak vbíhá v tuto chvíli a na straně zbrojovky končí Daniel Vašulín, tedy autor zatím jediné branky tohoto zápasu, místo něj jde na hřiště, jak slyšíte, za velkého potlesku pro Vašulína Oliver Velich. A druhé střídání, které jsem tak trochu avizoval, Filip Vedral skutečně má nějaký problém se stehnem a tak tento stoper opouští hřiště, místo něj přichází Amadou Dante, který tedy půjde na levou stranu obrany zbrojovky a Kaká, který hrál právě na té levé straně, tak se stáhne na pozici stopera. To tedy říkám už v 80. minutě zápasu, takže míříme do finále tohoto duelu, ve kterém zbrojovka Brno vede nad Hradcem Králové 20 minut 1-0. A už tedy bez střelce jediného gólu na hřišti. Hradec teď kombinuje Valentovi, ale ve středovém kruhu uskočil balon a Vaníček se k tomu míči dostává. Jde zatím sám proti přesile fotbalistů Hradce Králové. Snaží se přihrát Velichovi doleva, což se i podařilo, ale Velichova střela z hranice velkého vápna nabrala špatnou faleš, mířila směrem od brány a tak ta situace gólem rozhodně neskončí. A chtěl jsem říct, že by možná ani neskončila kvůli offsideu, protože se mi zdálo, že tam byl Velich mimo hru, nebo v offsideu zkrátka, ale Rozhodčí Dohnálek pak nezvedal praporek, takže kdyby to Velich trefil lépe, možná by gol platil, nebo jistě by tu situaci zkoumalo video, ale tím, jak Velich opravdu vůbec netrefil bránu, tak nás to dál nemusí zajímat a věnujeme se kombinaci Hradce Králové, do které se vrací Vladimír Darida, byl krátce ošetřený, mluvil jsem o tom, jak tam zůstal ležet po té, co upadl těsně před útočným vápnem Hradce Králové, pak tedy během toho střídání si došel ke střídačce nebo klavičce i on. Krátké ošetření, ale teď už Darida fakt si zkusil vystřelit z víc než 20 metrů, trefil ale jenom připravené hráče zbrojovky, brankář Hrdina vůbec nemusel zasahovat, ale míč se odráží znovu na kopačky hráčů Hradce Králové. Netu kombinuje s Umarem, jenomže nešlo to přesně do nohy, jak by si přála tato dvojice. Balon pak raději zahráli směrem ke stoperům, protože se dostali při své čukačce tito dva fotbalisté pod tlak, ale Hradec Králové už je zase na hranici 16. U Hrinča ale střílí ze záklonu hodně vysoko nad bránu a taky vedle ní. Zkrátka toto nemělo potenciál měnit skóre. Zbrojovka Brno tak stále vede 1-0. Teď se v 82. minutě dozvíme taky to, kolik fanoušků přišlo na tento zápas. Tak asi jste to slyšeli. Pod mým hlasem 7714 lidí. Tolik přišlo na tento zápas na dohrávku 4. kola šance ligy ve středu na stadion v Srbské ulici. Zatím to vypadá, že většina z těchto fanoušků bude spokojených, protože Zbrojovka vede 1-0, ale ještě má Hradec Králové dost času na to, aby s tímto zápasem něco udělal. Ještě minimálně 10 minut hry je před námi. Teď končí 82. minuta a Horák vede akci hostujícího týmu po levé straně. Přihrává Daridovi, zapojuje se taky Netu do kombinace, ten je na středu hřiště a posouvá stoperu Čihákovi. Čihák si nekomplikuje situaci, přihrál nakrátko na Mělkého, kterého měl nejblíž na hřišti. Postupně Hradec se teď metr po metru dostává směrem vpřed a už je v místech, odkud jde posílat míč do pokutového území. Darida u levého rohového praporku hraje pod sebe na Vlkanovu, který si tam přiběhl a míč putuje na hranici vápna Van Birenovi, ten se snažil probít doslova přes dva hráče zbrojovky, ale Čavoš nakonec souboj s Van Birenem zvládl tak, že odkopnul míč aspoň do zámezí na autové vhazování. Hradec rychle rozehrál, centruje do vápna, Van Biren tam prodlužoval za sebe, ale jenom tak, že nenašel žádného spoluhráče a bude z toho autové vhazování domácího týmu. Trenér Martin Svědík, tedy trenér zbrojovky, teď nespokojený s bráněním svých svěřenců, což jim dal dost důrazně najevo, a pošle na hřiště posledního střídajícího hráče místo Tadeáše Vachouška Denis Granečný, takže místo ofenzivního hráče podhrotového, řekněme, tak přichází krajní obránce, je to tedy posílení defenzivy, i když Granečný může hrát i směrem vpřed a podle toho, jak se zapojuje na hřiště, tak to vypadá.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že nás dnes čeká ještě jedna dohrávka 4. kola fotbalové šance ligy, zhruba za 22 minut začne ve vršovickém Džolíčku utkání Bohemians Jablonec, také u něj nebudete pochopitelně s Radiožurnálem Sport chybět. Připomenout si můžeme, že liberecké fotbalistky prošly do druhého předkola evropského poháru. Po úvodní výhře 3-2 v Sarajevu jim v domácí odvětě k postupu stačila remíza 1-1. Hráčky Sparty zase bojují o účast v hlavní fázi ligy mistryň. Po domácí výhře 3-2 nad Servet Ženeva hrají ve Švýcarsku, kde po prvním poločase prohrávají 0-2, což je výsledek, který aktuálně posílá dál domácí tým, ale Pražanky stále mají dost času na to, aby s tím nepříznivým vývojem utkání něco udělali. Jdeme zpátky na dohrávku 4. kola fotbalové šance ligy. Zbrojovka Brno, Hradec Králové a reportér David Nekvinda.
0: 85. minuta utkání, 1-0 pro Zbrojovku, to platí od 60. minuty a trefy Daniela Vašulína. Hradec Králové teď pochopitelně aktivnější v tomto zápase. Snaží se o vyrovnání a z levé strany se Umar pokoušel dostat do pokutového území, což ale nevyšlo. Ovšem hosté zůstanou u míče, budou vhazovat z levé strany. Je to vhazování na jistotu za sebe pro nebo dozadu na Valentu. Ten dává na střed Van Birenovi, stále je to ale mimo pokutové území. Van Biren přihrává doprava a běží právě on do vápna, přeci jen jako hrotový útočník by měl být spíš v těchto místech. Zatím ale čeká na nějaký balon, je to kombinace mezi stopery v podání fotbalistů Hradce Králové. Teď Van Biren hraje, teď hodně hluboko si zaběhl až právě mezi ty dva poslední hráče Hradce, kteří kombinují, co jsou Mělke a Čihák. Stále se nedaří fotbalistům hostujícího týmu dostat nějak blíž pokutovému území. Teď se o to snaží Netu. Dává na pravou stranu Valentovi. Valenta ještě víc doprava, jenomže tam byl připravený Dante, který byl před Uhrinčatem a získal míč pro zbrojovku, následně ho ale špatně rozehrál právě k Valentovi. Valenta dává za hranici vápna Daridovi, který mohl možná zkusit střelu z nějakých 20 metrů, ale ještě chtěl tu situaci vylepšit, centroval k Umarovi na zadní tyč, jenomže ten míč Valentovi Daridovi nesedl, taky to hned věděl, omlouvá se tam gestem spoluhráči, to Umar nemohl stihnout na hřišti, i mistr Darida se někdy utne, no ale v 87. minutě to znamená, že Hradec Králové dál prohrává v Brně 0-1. A čeká na rozehrávku domácího golmana Hrdiny. Ten úplně nespěchá a tak rozhodčí Lovětinský začal odpočítávat. V ten moment Hrdina nakopl balon na útočnou polovinu a zbrojovka u míče zůstane, protože Hradec Králové odhlavičkovává do zámezí. Dante si vezme nový míč a na levé straně z pohledu zbrojovky tedy volí vhazování co nejdál dopředu směrem po lajně. Tam byl Velich, ale nedokázal v souboji s Čihákem získat míč pro domácí mužstvo a tak se zase hra otáčí. Nákop Hradce Králové k půlící čáře, je to taková hlavičkovaná, ze které teď to vypadá, aby zbrojovka mohla ten balon dostat na zem. Nakonec to ale končí přesně opačně a je to hradecký Čihák, který může už přihrávat po zemi a kombinovat v 88. minutě. Zatím je to ale jenom na obrané polovině týmu, který v Brně prohrává 0-1, tedy Hradce Králové. Mělke dává na levou stranu, zbrojovka se nestahuje do nějakého úplného bloku, teď přestože tedy vede o gól nějakých 5 minut 6 s nastavením do konce zápasu, tak aktivně napadá hradeckou rozehrávku, což komplikuje situaci hostům a ti sice posílají teď po levé straně míč na Vlkanovu za obranu, ale to byl tak jasný offside, že asistent rozhodčího Matěj Cichrání neváhal, nenechal tu situaci dohrát a hned zvedl praporek, přerušil hru, protože tedy v tuto chvíli to byl jasný offside, ve kterém se nacházel Adam Vlkanová. No a tak v 88. minutě zase hraje čas pro zbrojovku Brno, která je blízko třetímu vítězství v řadě a tomu, aby se dostala v tabulce na bod za vedoucí Slávii, ale ještě to není definitivní, ještě má Hradec prostor na to minimálně srovnat tento zápas. Teď ale se hraje na útočné polovině zbrojovky, která tam nakopla míč a snaží se udržet balon co nejdéle na kopačkách. Zmrhal na levé straně, teď kontroluje balon, dává ještě víc doleva Dantemu, ten už je nedaleko pokutového území, snaží se tam obejít Vlkanovu, což se mu sice zatím nedaří, tedy přes Vlkanovu přejít, ale zároveň Dante udržel balon, no a nakonec hraje zbrojovka na jistotu dozadu až směrem k brankáři Hrdinovi, který před dotírajícím Umarem odkopává vysoko do vzduchu a zdá se, že by se Vaníček mohl dostat k balonu, nakonec je to taková vřava ve středu hřiště a ten míč na chvíli minimálně získávají hráči Hradce Králové, jenomže Valenta poslal balon hodně do vzduchu, ten pak, tedy ten míč dopadl k Janeckému, jeho rozehrávka ale byla nepřesná a následoval Velichův faul, když se snažil udržet balon pro zbrojovku v souboji s Valentou. 90. minuta zápasu začala rozehrávka Hradce Králové, ten stále prohrává v Brně 0-1 a čas se mu tedy výrazně krátí, navíc teď bude mít autové vhazování domácí mužstvo, protože Uhrinčat před Dantem, který se rozbíhal po levé lajně, odkopl balon tedy právě jenom do zámezí. Amadou Dante už dostává varování, nebo rozhodčí signalizuje, že musí rozehrávat aut a Dante to neudělal úplně dobře, po levé lajně víceméně odevzdal ten balon fotbalistům hostujícího týmu. Za okamžik se rozvíme taky to, kolik rozhodčí Lovětinský nastaví. V prvním poločase to nebyla ani minuta. Uvidíme tedy v druhé půli určitě už vzhledem ke střídáním nějaké nastavení přijde. Hradec Králové se snaží dostat do pokutového území a teď k tomu dostane příležitost, protože Netu byl faulovaný na levé straně od vápna, není to tedy úplně extra blízko, ale už to může být zajímavá standardní situace. Dvě nastavené minuty teď začaly, možná jste to slyšeli od hlasatele na stadionu v Srbské ulici pod mým hlasem, no a teď tedy od levé postraní čáry z nějakých 25 metrů od brány budou hosté rozehrávat standardní situaci. Horák za mohutného pískotu brněnských fanoušků posílá míč do míst, kde je ale připravený jenom domácí kapitán Klíma. Ještě odražený balon pro Daridu, ale do jeho přihrávky se vložil Dante a odkopává na útočnou polovinu zbrojovky, kde ale není žádný z domácích hráčů, je tam jenom golman Hradce Králové. Zadražil a ten rychle vrací na útočnou polovinu. Teď tedy dramatický závěr zápasu, ve kterém zbrojovka Brno vede nad Hradcem Králové 1-0. Darida na pravé straně od pokutového území netroufl si v tuto chvíli na centr tento záložník Hradce Králové. Teď už centruje, trefil ale jenom prvního protihráče, balon se ještě ovšem nakonec dokutálel nebo doskákal do vápna, ovšem tam zbrojovka dokázala situaci uklidnit. Stále pokračuje nastavený čas, už je to druhá ze dvou nastavených minut. Hradec Králové teď posílá balon k Vlkanovovi, ten je u pravé lajny a v souboji s Vaničkem dělá chybu, protože si balon ukopnul do autu, no a to je tedy teď velmi dobré pro zbrojovku, protože ta může ušetřit nějaký čas. Dante se chystá na vhazování z levé strany z pohledu domácího týmu. No a za okamžik se připojí taky posluchači Radiožurnálu na samotný závěr zápasu. Teď se hraje ve středu hřiště, takže to dál hraje pro brněnskou zbrojovku. Posledních asi 15 sekund nastaveného času druhého poločasu zbrojovka Brno vede nad Hradcem Králové 1-0 od 60. minuty, kdy se trefil Daniel Vašulín. Hradec Králové teď v posledních minutách sice si vypracoval nějaký tlak, ale ne žádnou vyloženou šanci. Daří se centry Hradce Králové domácím hráčům odvracet. Teď odpískaný faul zbrojovce na polovině hřiště. Domácí fanoušci a taky trenér Svědík už se dožadují odpískání konce zápasu, protože dvě nastavené minuty uplynuly. Ale Hradec Králové dostává ještě jednu šanci. Umar padá ve vápně, ale rozhodčí Lovětinský hned ukazuje: vstávej, vstávej, toto penalta nebude. Ještě jeden centr do vápna, ale letí. Zbrojovka si s tím zatím poradila. Všem míč odražený k Vladimíru Daridovi. Ten dává na zadní tyč, kam klouzal Van Biren, ale netrefil balon a tím zápas stále ještě nekončí, to tak vypadá. Umar, který tam před okamžikem padal ve vápně, tak se teď hodně hádá s rozhodčím Danielem Lovětinským, že to měla být penalta pro Hradec Králové. Jasné, že to by si teď hosté hodně přáli, ale zatím to nevypadá, že by se hlavní sudí běžel podívat na video, i když si přikládá ruku na ucho, což tedy je signalizace toho, že tu situaci s videem probírá. No tak nastavený čas už vypršel, zbrojovka se chystá na rozehrávku od brány, ale pozor, ne, tak on to není to, že Lovětinský se jde podívat na video, běží směrem k domácí lavičce, aby dal žlutou kartu trenéru Martinu Svědíkovi, který tam teď se mu nelíbilo, že se vůbec něco řeší, respektive nelíbí se mu, že se stále hraje. Svědík tu žlutou kartu v uvozovkách přijal takovým mávnutím ruky a pokračuje tím, že jde ke čtvrtému rozhodčímu. Stále velké debaty na hrací ploše o to, jestli zápas skončí nebo Hradec Králové bude za stavu 0-1 z pohledu hostí kopat penaltu po zákroku na Umara. Bylo to na hranici velkého vápna. Umar tam naváděl míč z levé strany, dostal se mezi dva hráče zbrojovky, upadl. Přiznám se, kdo tam přesně byl za zbrojovku v tom souboji, to teď nevím, ale vypadá to, že rozhodčí Daniel Lovětinský dostává od videa pokyn, že penalta to není, nechá rozehrát brankáře Adama Hrdinu, je to tak, a pravděpodobně v momentě, kdy Hrdina kopne do míče, tak skončí zápas. To se skutečně děje právě teď, takže bylo to velké drama, ale nakonec zbrojovka Brno po třetí v řadě v této prvoligové sezóně vítězí, dostává se na jediný bod za pražskou Slavii, která vede tabulku. Zbrojovka Brno, Hradec Králové 1-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: To byl tedy reportér David Nekvinda. Brněnská zbrojovka tak pokračuje ve skvělém úvodu nové ligové sezony po svém návratu mezi elitu. Aktuálně po 6 odehraných zápasech mají brněnští na kontě 13 bodů a bodově se dotáhli v neúplné tabulce na liberecký Slovan. Aktuálně jsou na druhém místě a ztrácejí jediný bod na vedoucí Slávy. Naopak Králové hradečtí prohráli v lize podruhé v řadě a v tabulce jsou se 7 body 10. Zhruba za 10 minut začne také druhá dnešní dohrávka čtvrtého kola nejvyšší soutěže. Bohemians na domácím stadionu v Dělíčku budou hostit Jablonec a tento duel bude v přímém přenosu komentovat reportér Tomáš Petr, se kterým jsme právě teď ve spojení. Tomáši, dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Pojďme se podívat na sestavy obou klubů. Začněme domácími Bohemians. Klokany v týdnu posílil vytoužený útočník. Z Olomouce přestoupil Egypťan Mohamed Jásir. Tak je dnes připravený zasáhnout do utkání a jak vypadá základní jedenáctka Bohemians?
2: Tak když začnu Jásirem, kterého jsi zmínil, tak v základní sestavě ho nenajdeme. Když se podíváme na lavičku, tak ho také nenajdeme. Takže dnes ještě Bohemians nepomůže v té dohrávce proti Jablonci. No a když se podíváme na tu sestavu Klokanů, tak vlastně není ani moc překvapivá. Je velmi podobná vzhledem k tomu poslednímu duelu Bohemians. Připomeňme, že Klokani mají ten úvod sezóny hodně zvláštní, odložené, překládané zápasy jeden za druhým, taková zvláštní sezóna, alespoň v tom úvodu. Bohemians naposledy hráli pohár v Zápech 25. srpna, ligové utkání odehráli naposledy v Edenu na Slávy a oproti té remíze 2-2 proti obhájcům titulu jedna jediná změna. Javorček se vrací zpátky do základní sestavy, ze které tedy vypadl Mirwald. Připomeňme, že Javorček v Edenu nemohl hrát jako součást té dohody o hostování. V bráně Bohemians tedy bude Freewald, před ním obrana Kadlec, Liška, Karim, následně v záloze Javorček, Květ, Smrš a Havel, před nimi Čermák a v útoku by tedy měli být Almáši a Matoušek.
1: S Tomášem Petrem se teď můžeme přesunout k Jablonci, který v minulém ligovém kole v tomto ročníku nejvyšší soutěže poprvé ztratil body, když prohrál v Teplicích 0-2. V tom utkání chyběl trenéru Luboši Kozlovi klíčový stoper Nemanja Tekijašky, který se zranil, tak otázka se nabízí, je dnes srbský zadák připravený do utkání zasáhnout a co posily ze Sparty, které dorazily na hostování, ofenzivní fotbalisté Dominik Holý a Garang Kuol?
2: Když začneme Tekijaškým, tak ten není ani mezi náhradníky, naopak nové posily ze Sparty, tedy Holý a Kuolti, jsou mezi náhradníky, takže by mohli v průběhu zápasu zasáhnout do duelu. Jablonec hodně zamíchal se sestavou oproti tomu poslednímu zápasu, kdy Severočeši prohráli v Teplicích 0-2, tak z té jedenáctky, která nastoupila o víkendu, hned pět hráčů vypadlo a bylo tedy nahrazeno. V bráně tedy bude Michalak, před ním pak v poli Okeke, Čanturišvili, Růsek, Suchan, Sedláček, Pavlovič, Cedidla, Chramosta, Sláma a Novák.
1: Děkujeme za aktuální předzápasové informace Tomáši Petrovi, se kterým se uslyšíme znovu za nějakých necelých 7 minut. Připomínám, že náš reportér bude komentovat v přímém přenosu dohrávku čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Jabloncem. Jedna dohrávka už přinesla konečný výsledek. Brněnská Zbrojovka na domácím stadionu zdolala Hradec Králové 1-0.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Jsme rádi, že posloucháte Sport na Radiožurnálu Sport i ve středu 2. září ve 20 hodin přesně. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve druhém kole. Nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska podlehla 1-6, 6-7. Duel na newyorském betonu ztratila za hodinu a 24 minut. Do akce dnes ve Flushing Meadows půjdou další 4 Češi. O postup do třetího kola za bojuje wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Tara Rudiové z Thajska. Nasazená sedmička Karolína Muchová se utká s Britkou Boltrovou a Jiří Lehečka narazí na jejího krajana Samuela. Nikolu Bartuňkovou čeká za stavu 1-0 na sety dohrávka duelu prvního kola s Egypťankou Šerifovou, která by měla brzy začít, a jakmile se tak stane, do New Yorku se opět vydáme. Ve fotbalové šance lize brněnská Zbrojovka díky gólu Vašulína vyhrála nad Hradcem Králové 1-0 a v neúplné tabulce se posunula na druhé místo o skóre před Liberec a o bod za vedoucí Slávii. Právě v těchto chvílích by měla začít dnešní druhá dohrávka čtvrtého kola. Bohemians hostí Jablonec a v Ďolíčku je u toho reportér Tomáš Petr.
7: Je připraveno na začátek duelu, ve kterém jablonečtí museli změnit barvy, protože Bohemka je zeleno-bílá, tak jablonečtí dnes v takových žluto-oranžových dresech a hosté začali po tom úvodním hvizdu sudího Zavorala dlouhým nákopem do autu, takže vazovat budou domácí na pravé straně v blízkosti vlastního pokutového území.

Ale Severočeši se snaží napadat to hodně vysoko, tak je to pro domácí o něco složitější. Liška zastavil postup s míčem a na přelomu první a druhé minuty dává doprava Karimovi. Karim ten posouvá na středovou lajnu, kde je Čermák. Čermák roztahuje hru doprava, ale přirávka míří zpátky na Čermáka a Bohemians otáčí hru z pravé strany doleva na Kadlece. Kadlece teď míří po kotvému území, ale netroufl si na další postup Javorček. Z levé strany přízemní centr do vápna, kde je Matoušek, ale měl to na dlouhou nohu, takže Jablonečtí dokázali odvrátit na polovinu soupeře. Polovina druhé minuty. Zatím stav nerozhodný 0-0 mezi Bohemians a Jabloncem. Rozehrávka domácích míří dlouhým nákopem až za brankovou čáru. Matoušek neměl šanci dostat se na balón a rozehrávat tak bude Michelak od své branky. Jablonecký gólman nikam nepospíchá, v klidu si tam položí ten balón a vlastně to nakonec nebude ani on, přenechává totiž rozehrávku Novákovi. Ten rozehrává nakrátko právě ke gólmanovi, až teď tedy Michelák nakopává balón a Liška jde proti míči, za ním ještě musel zaskočit jeho kolega z obrany Kadlec a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o tomto zápase. Polovina třetí minuty a Bohemians zatím hrají s Jabloncem nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme v našem přímém přenosu a konstatováním toho, že Jablonečtí to teď zkouší z levé strany, kde Karim se snaží přibrzdit postup Chramosty. Chramosta tak raději přihrává pod sebe na Slámu a Sláma ten si netroufne na další postup a vrací tak míč zpátky. Přes Okekeho se míč dostal až k Novákovi. Novák trošku pod tlakem, protože na něj dotíral Matoušek. A tak raději zkušený obránce Jablonce vrací míč až k brankáři. Čtvrtá minuta začíná. Zatím čekáme na úvodní gol v souboji Bohemians s Jabloncem. Michelák a jeho nákop do míst, kde není vůbec nikdo. A tím vůbec nikdo, myslím, nejen Jablonecké, ale ani hráči Bohemians nebyli poblíž míči. Balón tak doskákal až do pokutového území a k brankáři Frývaldovi. A Bohemians tedy rozjíždí útok. Konkrétně je to teď na ose hřiště Liška, který dává doprava na Karima, který ale zase vrátí Liškovi. A tak nalevo bude hrát teď Kadlec. Kadlecův nákop směrem k pokutovému území, kde ovšem Matoušek neměl šanci dostat se na balón. Situaci jistil Cedidla. Hrát teď může také na levé straně zase domácí Kadlec. Po něm už je to Smrš. Nákop směrem k pokutovému území, ale u penaltového puntíku sbírá míč do koše gólman Michelák a Jablonec tak může v klidu zakládat útok, a to útok postupný, ve kterém ale Pavlovič zase vrátí Novákovi. Pokud před zápasem to vypadalo, že Novák bude hrát vlevo a Pavlovič uprostřed té obranné trojice, tak nakonec situace trošičku jiná. Tihle dva si prohodili pozice. Čanturišvili nedokázal vymyslet nic kloudného před jabloneckou střídačkou. Polovina páté minuty. Bohemians Jablonec zatím 0-0. Vazování jabloneckých. Cedidla si tam našel parťáka, kterým byl Sedláček. Teď ještě Novák pod tlakem, Matoušek na ní dotírá, Novák má problémy u brankové čáry, nakonec vybojoval alespoň out, což v danou chvíli pro Jablonec bylo naprosto dostatečným počinem, protože Severočeši budou vhazovat a nemusí se obávat třeba rohového kopu nebo něčeho podobného. Cedidla a jeho aut, který hledal Ruska, jenže Bohemians tam dobře vykryli prostor a mají balón. Javorček na levé straně snaží se proniknout do pokutového území. Tam zahrál trošku prapodivně Čermák, ale ještě pak tam ve skluzu přijela jedna možnost, jak se třeba udržet na míči. Byl to Javorček, který se snažil odrazit ten jablonecký míč, ale Severočeši budou rozehrávat od své branky. Konkrétně je to Pavlovič, který zase rozehrál nakrátko uvnitř pokutového území, jen tak na 4-5 metrů ke gólmanovi. A je to tedy Michelák, který rozjíždí tuhle akci Okeke pod tlakem zezadu dohraný. Šestá minuta končí, zatím stále 0-0.

0: ve vršovickém dělíčku mezi Bohemiance a Jabloncem. Souboj u pravé lajny z pohledu Severočechů a snad poprvé píská hlavní arbitr faul. Vít Zaoral teď trestá domácí za přílišnou agresivitu v tom souboji a rozehrávat tak může. Jablonecká defenzíva, Pavlovičův dlouhý nákop, ten ale řeší Karim, po něm ještě chtěl hrát Čermák, který byl sražen zezadu a znovu fakci tedy píšťalka hlavního rozhodčího. Bohemiance budou rozehrávat 2-3 metry před půlící čárou, takže na nějaké ohrožení branky soupeře to rozhodně v tuhle chvíli nebude. Karim navíc posílá balón směrem dozadu k Liškovi, ten je teď na vrcholku středového kruhu, posouvá doleva na Kadlece, Kadlecův nákop, který tam hledá na levém křídle Květa, ten nespracoval dobře míč a následně Cedidla výborně vykryl prostor a bude z toho kop od jablonecké branky. 7. minuta končí, 8. za chvilku začne. Zatím nejen skóre 0-0, ale vlastně i na šance. Je to 0-0 mezi Bohemians a Jabloncem. Míč si tam znovu jablonečtí chystají uvnitř pokutového území na tu rozehrávku na krátko, tak jako už tomu bylo několikrát. Mezitím zase proběhla ta výměna mezi Pavlovičem a Novákem. Tak teď už zase Novák vlevo a Pavlovič uprostřed. To ale teď Bohemiance až tak nezajímá, míč je na levé straně u Matouška, který nespracoval balón a tak Sedláček vybojoval míč. Ještě ale musí podstoupit jeden nebo dva souboje a nakonec Javorček vítězem. Faulovaný Pavlovič, řekl bych, trvalo to dlouho, než se ozvala píšťalka. Almáši tam měl loket v tom výskoku a trefil jabloneckého obránce. Tam podle mého není moc o čem debatovat, i když ještě si to tam domácí fotbalisté vyříkávají se Severočechy a své k tomu samozřejmě přidá i hlavní arbitr. Pavlovič se pomalu sbírá z trávníku a jablonečtí budou rozehrávat takových 10 metrů před půlící čarou spíše napravo a bude to tedy jablonecká rozehrávka asi po zemi, ano, nakrátko. Okeke se tam nabídl na osu hřiště. Novák si musí dát pozor, přihrávka do prostoru, kam si se běhl Chramosta, ale zády k bráně soupeře, takže i on musí dávat zpátky pod sebe. Jablonečtí teď vůbec nevěděli, ale Chramosta ještě zabojoval, Růsek faulovaný na levé straně z pohledu Jablonce, polovina 9. minuty. Zatím bezbrankové skóre mezi Bohemians a Jabloncem v dohrávce 4. kola šance ligy. Severočeši rozehráli nakrátko, Novák přebral míč od Slámy a pak ještě jednou Novák, který vybídl Michelaka. Golman Severočechů nakopává.
1: Připomínám, že utkání Bohemians Jablonec můžete poslouchat v nepřerušovaném přímém přenosu na webech i rozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. V dohrávce 4. kola šance ligy už brněnská zbrojovka zdolala Hradec Králové 1-0. Jediný gol zápasu dal domácí útočník a bývalý kanonýr Hradce Králové Daniel Vašulín, který už je na 4 gólech v této ligové sezóně. Zbrojovka se v neúplné tabulce dostala na druhé místo o skóre před Liberec a o bod za vedoucí Slávy. Fotbalistky Sparty bojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. V odvetě závěrečného třetího předkola této soutěže ale prohrávají ve Švýcarsku se Servette Geneva 0-2 a byť svého soupeře v úvodním zápase doma porazili 3-2, tak výsledek z odvety by jim na postup nestačil. To hráčky Liberce postoupili do druhého předkola evropské poháru. Na výhru 3-2 z Bosny a Hercegoviny navázali domácí remízou 1-1 se Sarajevem a to jim v konečném součtu tedy stačilo k postupu do hlavní, respektive do další fáze soutěže. Tenistka Karolína Plíšková si třetí kolo US Open nezahraje. Nasazené 15. Rucce Schneiderové podlehla ve dvou setech. O postup do druhého kola teď bojuje Nikola Bartuňková, která v úterý kvůli dešti nedohrála zápas s Egypťankou Sheriff. Česká hráčka úvodní sadu ovládla poměrem 6-1 a úvod té druhé sleduje přímo v New Yorku reportér David Prouza.
2: Nikola Bartuňková aktuálně na podání a příjemný stav 40-15 při servisu české reprezentantky, který teď podporuje dobrou hru od základní čáry a následně perfektním volejem, kterým získává svůj servisový gem, srovnává na 1-1. To utkání začalo opravdu netradičně. Šerifová Egypťanka měla servis a měla výhodu v momentě, kdy se přerušil ten duel kvůli dešti včera, takže zahajovala svůj servisový gem a stačil jeden jediný bodík, celkem ošemetná situace pro Bartuňkovou, která ale následně na svém vlastním podání už byla v pohodě, odehrála tradiční klasický gem, kdy potřebovala 4 fifteeny, srovnala na 1-1. S ohledem na to, jak ten zápas probíhal včera, tak můžeme říci, že skóre 6-1 může být trochu zavádějící, protože ten set trval opravdu dost dlouho na to, že to skóre bylo tak jednoznačné. Mnoho gemů se tenistky takzvaně tahaly, jak se říká, tenisovou hantýrkou. Šerifová teď tedy zahajuje na podání, skóre 1-1 a první pokus servisu neúspěšný. Egypťanka hodně podporuje své údery hlasitými vzdechy, oproti tomu Bartuňková víceméně úplně sticha, takže velký nepoměr v tomhle zápase, ale zatím to Bartuňkové relativně vycházelo, myšleno tedy spíše včera, věřme, že jí to bude vycházet i dnes, aby se podívala do druhého kola, pozor na US Open, ne třetího, byť už dnes se hrají zápasy třetích, druhých kol, ale v tuhle chvíli to dohrávané utkání znamená, že Bartuňková usiluje o postup mezi nejlepších 64 tenistů americké. Bartuňková teď na returnu opatrně nacítí těsně, ale dostala ten balonek do výměny a v té mezihře bývá určitě silnější než Šerifová. To by ovšem nesměla teď sama chybovat z forehandu ve snaze o zkrácený balonek, takzvaný stopbal, který byl tak krátký, že se nedostal před pásku, respektive přes pásku. Takže je to 30-0 pro Šerifovou. Tohle utkání je ve svých začátcích, tedy ta část, která se odstartovala dnes. 1-1 mezi Šerifovou a Bartuňkovou, ale 1-0 na sety pro českou reprezentantku, která teď přijímá za...
1: Jak zmínil David Prouza, tak druhá sada utkání tenisového US Open, konkrétně tedy druhého kola mezi Nikolou Bartuňkovou a Egypťankou Šerifovou je ve svém začátku, takže ve vysílání radiožurnálu Sport znovu tedy můžeme změnit sporty. Trochu se mi to popletlo, mluvil jsem o druhém kole, je to pochopitelně první kolo, ten zápas nebyl včera dohraný kvůli dešti. Teď na radiožurnálu Sport opět fotbalová šance liga, dohrávka čtvrtého kola mezi Bohemians a Jabloncem. V Dělíčku je reportér Tomáš Petr.
0: 14. minuta odstartovala, zatím se stále čeká na úvodní branku. V souboji mezi Bohemians a Jabloncem stav nerozhodný 0-0 a to platí i ve chvíli, kdy hosté jdou dopředu po levé straně, kde to tedy ale Bohemians rychle zase utěsnili a tak přes Pavloviče severočeši přesouvají balón doprava, cedidla. Suchan naslepo do prostoru, pěkně tam je Chramost a jeho přidávka prošla skrze vápno a na zadní tyči museli domácí uklidit balón na rohový kop, protože tam už zase z druhé vlny dobíhal Suchan. Takže dobrá práce od Havla, který byl tam, kde měl být. Každopádně Jablonec bude mít na přelomu 14. a 15. minuty k dispozici rohový kop. Za stavu 0-0 pro hosty dobrá možnost, jak změnit to bezbrankové skóre. Většina jabloneckých hráčů teď je vyskládána tak půl metr mimo ten penaltový puntík, trošičku jakoby dále od rohového praporku. Na bližší tyči Okeke, Chramosta připravený na náběh od zadní tyče, centr, který míří do pokutového území a tam vyskočil nejvýše Kadlec, který odvrací mimo vápno. Ještě Sláma posílá balon zpátky do pokutového území, tentokrát ale ovládl vzdušný prostor Liška a navíc ještě píská také útočný faul Severčechů. Takže Bohemians budou rozehrávat z vlastního pokutového území ve chvíli, kdy budeme mít za sebou už zhruba čtvrt hodiny zápasu. Úvodní oťukávání tedy pomine, řekněme. Zatím jsme mnoho zajímavého, ať už před jednou nebo před druhou brankou, neviděli. Započítat můžeme jednu jabloneckou ránu spoza vápna, která ale mířila do středu brány. Takže i proto po čtvrt hodině zatím platí Bohemians Jablonec nerozhodně 0-0. Domácí se to teď snaží změnit z levé strany, kde Javorček je ve spolupráci s Kadlecem. Kadlec si krásně obhodil sedláčka, vrací zpátky Javorčekovi, ten ale nemá úplně rychlost. Zapojený do kombinace také Čermák, znovu Kadlec, posouvá na Almášiho, tomu se trošku zamotal míč pod nohy a nakonec Javorčeku v takový skákavý přízemní centr, který raději Novák odvrací na autové vazování, takže Bohemians zůstanou na dohled a vlastně i na dostřel pokutovému území z levé strany. Tam bude vazovat Javorček, aut nakrátko a Javorček má znovu balón, po něm Čermák u rohového praporku a se štěstím tam Čanturišvili odrazil míč právě od Čermáka a bude z toho tedy míč pro Jablonec. Ale v tom nebezpečném prostoru v blízkosti rohového praporku sedláček sklepl a okamžitě přišel dlouhý nákop, jenže Liška tam přehlavičkoval Ruska. Ovšem míč poslal pouze do autu, 17. minuta začíná za stavu 0-0 mezi Bohemians a Jabloncem. Cedidla, jeho autové vazování, po něm Pavlovič posouvá až k jablonecké bráně, kde Michelak si teď pohrává s balónem u kopačky a vyváží ho na hranici vápna. Rozehrávka po zemi na sedláčka. Sedláček je ale zády k bráně soupeře a musí couvat nebo vracet se k vlastnímu pokutovému území. Rozehrávka Pavloviče je nepřesná. Teď měl stoper Jablonce kliku, že se ten míč k němu vrátil. Cedidla, dobrá krátká klička na pravé straně. Následně Čanturišvili, Suchan posouvá dopředu na Chramostu. Chramosta chtěl otočit doleva, ale ten míč byl trošku pomalejší, takže přibrzdil jablonecký útok. Teď už je to Čanturišvili na ose hřiště, míč za obranu. Tam je Suchan, sklepává míč Ruskovi, offside. Přestože míč doputoval do branky, tak praporek letí nahoru a řekl bych, že tady nebude moc času potřeba k tomu, aby se potvrdil ten offside při přihrávce za obranu na Suchana, který následně sklepával míč Ruskovi do gólové pozice. Pavel Pospíšil tam zdvihl praporek až ve chvíli, kdy byla ta akce dohraná, tak jak to vlastně v poslední době pravidla vyžadují. Teď už Vít Zaoral potvrzuje, že to byl opravdu offside, takže zůstává skóre 0-0 i v polovině 18. minuty. Stále Bohemians hrají s Jabloncem nerozhodně. Domácí Karim dává na osu hřiště, kde je Liška. Ten ukázal pravou i levou rukou takové to uklidnění, kdy dlaně mířily k zemi. Míč od Květa míří zase zpátky právě na Lišku, opět Květ na levé straně. Přihrávka na Almášiho, ten je ale natěsno bráněný, na záda mu velmi poctivě dýchá Novák, ale Almáši se dokázal otočit a nakopnout balón, ovšem pouze k Pavlovičovi, ten rychle roztahuje doprava na sedláčka. Sedláček teď je čistě odzbrojený a Javorček může vyrazit dopředu, trefil Okekeho, od něj se ale míč odráží do běhu Javorčekovi, ovšem také tam byl už zaparkovaný Čanturišvili, který zaskakoval v defenzívě, poté co se vysunul dopředu Novák. Bohemiance rychle vhodili, Matoušek naslepo tam dával do prostoru, kde tušil, že by mohl být Javorček, jenže i Severočeši rychle ztrácí balón. Pokus dálky Smržovi se svezl míč po kopačce a nabral tak opačnou faleš a mířil tak 10 metrů určitě mimo bránu. 19. minuta končí, Bohemiance Jablonec zatím nerozhodně 0-0. Novák si teď chystá míče na kop od brány, ale zase je to ta rozehrávka nakrátko přímo po hranici malého pokutového území na brankáře. Michelák následně až nakopává míč na pravo cedidla, sklepával směrem Čanturišvilimu. Ještě jablonečtí sbírají ten odražený balón, ale následně jim utíká na střídačku Bohemians a domácí celek tak bude vazovat přímo před zraky trenéra Veselého, tedy kouče Bohemians. Javorček to je, kdo bude posílat míč do hry. Nabídka je velmi malá, nakonec alespoň Almáši se tam zapojil, pardon, Květ se tam zapojil a nabídl se. Kadlec vrací ale až k Frývaldovi, ten dává na Lišku. 20. minuta bude končit, stále čekáme ve vršovickém dělíčku na úvodní gól. Souboje, teď je velká chyba Květa, po které Chramosta může vyrazit k pokutovému území soupeře, přidává Sedláčkovi. Sedláček vrací na Chramostu, teď to hosté překombinovali po té hrůzostrašné zpětné přidávce Květa. Tam Chramosta se ocitl v dobré šanci, stejně jako Sedláček, ale Jablonec nezvládl zakončit. 21. minuta začíná a to faulem Bohemians. Skóre nerozhodne 0-0 mezi Bohemians a Jabloncem. Severočeši budou rozehrávat poměrně daleko od pokutového území, na přímou ránu to nebude. Zatím utkání, které nenabídlo mnoho zajímavého, největší šanci měli Severočeši pár desítek sekund zpátky, kdy chyboval v rozehrávce Květ a dopředu pádil Chramosta, napravo se mu nabídl Sedláček, ale nakonec to hosté překombinovali, takže skóre zůstává 0-0 i v končící 21. minutě. Ve chvíli, kdy Severočeši tedy chystají přímý volný kop, rozehrávka Suchana nebude, nakonec je to Novák, který nakopává míč do pokutovou zemí, ale Bohemians odvrací mimo vápno, Okeke ještě sbírá balón, natlačil se zpátky do pokutovou zemí a pálí na vzdálení Šitič. Jenže netrefuje branku Frývalda, ještě to bylo stečí, takže Jablonec bude mít k dispozici rohový kop teď. Tedy nepříjemné chvilky pro domácí fandy, protože Bohemians jsou pod tlakem, naopak Jablonec se tlačí do koncovky. 22. minuta a je ve své polovině a zatím skóre nerozhodne 0-0. Uvidíme, co s tím bezbrankovým stavem udělá rohový kop, který si teď chystá Novák z pravé strany. Budou jabloneští servírovat míč do pokutového území. Novák už kontroluje situaci v pokutovém území. A teď tam je také varianta třeba i rozehrávky Sedláčkovi nakrátko. Nakonec centr na zadní tyč, ale tam je Liška. Domácí obránce posílá míč mimo vápno. Sedláček sbírá ten balón, takže jablonečí zpátky na balónu. Ve středovém kruhu je to Pavlovič, který nakopává na levé křídlo. Tam by měl být domácí Karim, přesně tak. Obránce Bohemians odvrací hlavou hrozící nebezpečí, jenže ještě Sláma vybojoval balón a po narážečce se tlačil k centru. Ovšem ten zpětný balón byl příliš dlouhý, takže Tomáš Frývald bude rozhrávat od své branky. Golman Bohemians zatím drží čisté konto, stejně jako na opačné straně jeho protějšek Klemen Michelák. Polovina 23. minuty. Bohemians Jablonec 0-0 v dohrávce čtvrtého kola šance ligy. Liška vyváží míč. Po něm na levé straně se nabízí Kadlec. Javorček pouštěl ale tu přihrávku od Smrže. Takže odehráno do autu a vhazovat budou Bohemians. Konkrétně je to těsně před střídačkou Jablonce, Javorčekův aut. Kadlec, ten si vypomůže přihrávkou zpátky ke golmanovi. Frývald pár metrů před vlastním vápnem. Golman Bohemians si ještě posouvá míč, ale nakonec dává jen nakrátko doleva Liškovi. Liška ten po zemi vysílá míč k Almášimu. Květ byl faulovaný, ano. Sice to byl takový drobný faul od Sedláčka, ale byl to nedovolený zákrok. Navíc Sedláček pak úplně zbytečně zakopl balón, sice jen o kousek, ale i tak. Vít Zaoral si ho volá na kobereček, mezitím Liška chtěl rozehrát, tak teď v akci píšťalka hlavního arbitra, který musel několikrát upozorňovat ať už jednu nebo druhou stranu. Skóre 0-0 platí i v končící 24. minutě, kdy rozehrává Liška, tedy obránce Bohemians. Míč, který mu vrací z první zpátky Květ. Liška tentokrát vybírá pravou stranu, kde je Karim, nebo Karim, on je na ose hřiště, ale z pohledu Lišky je přece jenom napravo. Teď znovu spolupráce Liška Karim proti Karimovi, ale už vystartoval Chramosta. Na pravé straně přebírá míč také Havel a může hrát i Čermák. Kapitán Bohemians zapojuje Smrže. Smrž vrací zpátky Čermákovi. Ten to měl na dlouhou nohu, ještě šajtlí špičkou dokázal přihrát doleva Javorčekovi, jeho centr, který prošel pokutovým územím, ne. Severočeši ho dokázali odclonit a Okeke ještě posouval, alespoň ke Karimovi.
1: 20 hodin a 25 minut posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Připomínám, že v nepřerušovaném přímém přenosu můžete poslouchat duel Bohemians Jablonec na internetu, třeba na webových stránkách irozhlas.cz nebo radiožurnalsport.cz. V dnešním už skončeném zápase dohrávky čtvrtého kola šance ligy brněnská Zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0. Utkání rozhodl Daniel Vašulín a Brňané se dostali na druhé místo neúplné tabulky o skóre před Liberec a o bod za vedoucí Slávy. V našem vysílání pochopitelně bedlivě sledujeme také tenisové US Open. Nikola Bartuňková bojuje na americkém Grand Slamu o postup do druhého kola. Její soupeřkou je Egypťanka Šerifová a vše podstatné nám zprostředkuje přímo z New Yorku reportér David Prouza.
2: 6-1 a 3-2, to je skóre zápasu Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou, takže zatím vříznivý vývoj v tomhle utkání, ve kterém stále asi můžeme říct si velmi mladá hráčka, vycházející hvězda Nikola Bartuňková se pomalu, ale jistě dostává zase do sedla, stejně jako se jí to dařilo v prvním setu, teď vede 3-2 a 30-0 při vlastním podání. Musím říct, že je velmi uspokojivé sledovat ten zápas, ve kterém Šerifová opravdu extrémním způsobem řve při každém úderu. Vedle toho Nikola Bartuňková je naprosto ledově klidná a sice neřve, ale za to sbírá body, což je pochopitelně pro českého fanouška ta lepší varianta. Bartuňková servíruje teď na střed hřiště, velká rána, přibližuje se k síti. Volej ne úplně ideální, takže Šerifová se pokouší o lob a pokouší se o něj úspěšně. Bylo to na kratší tu dlouhou čáru po lajně, to znamená, že Šerifová to musela hodně zabalit do rotace, ale to se jí povedlo naprosto ukázkově, takže Bartuňková sice na ten balonek dosáhla, ale měla absolutně nulovou kontrolu nad tím, co se bude dít dál, takže zahrála out a v tuhle chvíli vede už jenom 30-15, ale stále je to vedení 3-2 s breakem, takže 3-2 servíruje Bartuňková, teď do těla Šerifové. Bartuňková si obíhá backhand forehandem, hraje zkrácený míček a to byla paráda. Bartuňková přesně viděla, že Šerifová není úplně připravená běžet vpřed, tak zkrátila hru. Teď se dostává do vedení 40-15 a za malou chvíli by to mohlo být ještě veselější, to skóre 6-1, 3-2 a 40-15, aktuální skóre zápasu mezi Nikolou Bartuňkovou a Šerifovou z Egypta. Věřme, že Nikola Bartuňková do toho druhého kola se probojuje na rozdíl od Karolíny Plíškové. Ta už vypadla, prohrála s ruskou Schneiderovou ve dvou setech. Rozhovor s českou tenistkou nabídneme třeba někdy později ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď Nikola Bartuňková získává svůj servisový game a to znamená, že vede 6-1 a 4-2.
1: Říká náš reportér z New Yorku David Prouza, za kterým se brzy opět vydáme. Teď jedna aktuální informace z vinohradského studia radiožurnálu Sport. Český šampion Matias Vacek ovládl časovku na úvod cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Larsena porazil na 21 kilometrů dlouhé trati o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály. Teď už opět fotbalová šance liga, dohrávka čtvrtého kola této sezony nejvyšší soutěže Bohemians Jablonec a reportér Tomáš Petr.
0: 28. minuta končí, Cedidla teď napomínán žlutou kartou po té, co tam zbytečně dohrál Javorček a Javorček se tam ještě dohaduje s Kozlem, tak teď se to mění spíše v takový debatní kroužek v uvozovkách. Sudí Zaoral se snaží rozehnat obě strany. Bohemians Jablonec 0-0, přestože už to mohlo být jinak, protože je to minuta dvě, co Havel centroval do pokutového území a hlavou se prosadil v pokutovém území Liška, jenže jeho zakončení orazítkovalo pouze břevno. Takže i po skoro půl hodině hry v polovině 29. minuty stav nerozhodný mezi Bohemians a Jabloncem 0-0. Liška bude čekat s tou rozehrávkou u půlící čáry, než si sudí Zaoral zapíše tu žlutou kartu, kterou byl napomenutý Cedidla. A domácí tedy budou mít balón k dispozici. Ještě Liška musel couvnout s tím míčem zpátky na vlastní polovinu. Strkanice, do které se chce zapojit i Okeke po následné rozehrávce. Smrš se ale včas zbavil míče a tak k žádnému velkému střetu nedošlo. Balón má znovu na kopačkách Liška, prostrčil na Čermáka, ten posouvá až doprava k lajně k Havlovi. Havel si navádí míč k pokutovému zemí, následně zapojuje Čermáka, Čermák na Květa, Květ vrací Čermákovi a u pravé lajny teď přebírá balón Karim. Karim nemá rychlost, navíc proti němu stojí Chramosta, A znovu to bude Čermák, který teď dobře prostrčil do Poktovu zemí. Přihrávka skrze vápno, ale Cedidla tam odkopává míč směrem na tribunu. A vhazovat se tak bude poblíž pokutového území Jablonce Karimův aut, který zase vrátí zpátky ke Karimovi. Karim si tam hledá místo na centr a nakonec by to s Čermákem mohlo být. Ještě Květ se zapojuje do té kombinace na pravé straně. Znovu to bude Čermák, jeho centr do vápna, ale tam byl připravený gólman Michelák, který chytil míč do koše a rychle rozehrál, ale až tak rychle, že nikdo ze spoluhráčů jabloneckého golmana nebyl připravený zareagovat. Půl hodina pryč, 31. minuta se blíží do své poloviny. Stav mezi Bohemiánce a Jabloncem nerozhodný 0-0. Kromě hostujícího hráče byl napomenut i domácí, takže žlutou kartu viděl Cedidla i Javorček v té předchozí situaci a my teď informujeme Radu Žurnal. Polovina 31. minuty, Bohemians Jablonec 0-0, domácí už ale trefili břevno po hlavičce Lišky. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Vršovického dělíčku, Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme dále v našem přímém přenosu a to ve chvíli, kdy jablonečtí budou rozehrávat před pulící čarou. 31. minuta končí. Novák nakopává balon za obranu, tam pospíchá Chramosta z levé strany, je trošku z úhlu, navíc v cestě stojí ještě Karim. A tak Chramosta raději přidrží míč, uklidní hru, pomůže si se Sedláčkem. Sedláček ten vrací až na půlící čáru k Pavlovičovi. Pavlovič znovu volí tu levou stranu, kde to je teď až moc zahuštěné, řekl bych. I tak to jablonečtí stále tahají tím směrem. Sláma, Sedláček ve spolupráci, ale vytlačení na vlastní obranou polovinu a míč se vrací až ke golmanovi. Michelak si musí dát pozor, dotíral tam totiž na něj Matoušek. Nákop golmana Jablonce sbírá Karim a uklidní hru z pohledu domácích přihrávkou zpátky. Freewald vrací zpátky na Karima a Karim posouvá Čermákovi. Čermák nemá kudy, proti němu stál takový dvojblok Růsek Chramosta, takže přes Karima míč zamířil k Liškovi. Ale Liška zase vrací zpátky doprava a tak Karim využije u lajny Havla. Havel ale vrací zpátky na Karima. 33. minuta už je v plném běhu. Zatím Bohemians Jablonec nerozhodně 0-0. Liška. Otočka, protože v cestě stál Okeke. Ještě jedna otočka s balónem a nakonec Liška musí vracet až ke golmanovi a následně se tam zlobí na spoluhráče, že mu nikdo necukl, že se nikdo nenabídl. Liška opět přebírá míč od Freewalda na levé straně, dovádí míč až k půlící čáře, následně posouvá na Květa, Květ do běhu na Kadlece. Kadlec hledal Javorčeka, ale tam už je připravená jablonecká defenzíva, takže tomuhle útoku Severočeši odolají, jenže Bohemians získávají balón zase zpátky. Smrš před hranicí vápna dává na ose hřiště na Karima, Karim na Čermáka, Čermáka k pravé lajně Havlovi, Havlův zblokovaný centr, ještě Smrše dává pod sebe, ale tam už je Chramosta a jablonečtí by teď měli odehrát do bezpečí, jenže Chramosta je pod tlakem.
1: Krátce po půl deváté večer na Radiožurnálu Sport, teď znovu měníme sporty a míříme na tenisové US Open, konkrétně na utkání prvního kola mezi Nikolou Bartuňkovou a Šerifovou z Egypta. Aktuální informace pro nás má reportér David Prouza.
2: No věřme, že se dočkáme toho, čeho se posluchači včera ve vysílání Radiožurnálu Sport nedočkali, a tedy informací o postupu české hráčky na US Open. Nikola Bartuňková vyhrála nad Egypťankou Šerifovou 6-1 první set už včera, pak se utkání přerušilo kvůli dešti, teď v tom druhém setu vede 5-2, 30-0 a je na podání a zdá se, že tenhle zápas by mohla velmi rychle zakončit vítězně a podívat se do druhého kola. Nikola Bartuňková prožívá velmi solidní sezónu, počínaje letošním Australian Open a končí teď aktuálně New Yorkským Grand Slamem. Zatím tedy Nikola Bartuňková velmi dobře má připravenou tuhle výměnu i tenhle zápas, byť teď trochu pod tlakem. Nakonec nabídla Šerifové 15, respektive Egypťanka si ho spíše sama vybojovala velkými ranami od základní části, ale základní čáry, ale Nikola Bartuňková, i když je pod tlakem, umí velmi dobře reagovat, umí dobře měnit rytmus, byť nemá třeba příliš času na reakci. V tuhle chvíli 6-1, 5-2, 30-2. 15. Češka podává zleva na Egypťanku, která je za základní čárou pár desítek centimetrů a zůstává na stejném místě i pro druhé podání Nikoly Bartuňkové. Tedy asi dojem Egypťanky z toho, že Bartuňková i druhý servis umí docela bouchnout. Teď to tak úplně nebylo. Byla to docela nahrávka a Šerifová útočí, přibližuje se k síti. Bartuňková jí přelobuje. Ano, jestli to bude dobré, dobré to je. Pořádku výměna pokračuje. Bartuňková se teď sama může podívat na volejové údery a nemusí. Je to totiž parádní forehandový vítězný úder po lajně, takže 5-2, 40-15 a dva mečboly pro Nikolu Bartuňkovou, která může slavit postup do druhého kola za malou chvíli, pokud zvládne následující výměnu při svém vlastním podání 6-1, 5-2 a 40-15. V přímém přenosu radiožurnálu Sport můžete slyšet o tom, jestli si Nikola Bartuňková zajistí postup mezi 64 nejlepších hráček na tenisovém US Open. Servis Nikoly Bartuňkové zprava, ven z kurtu, Šerifové do forehandu a to je konec. Velká oslava Nikoly Bartuňkové, která byla celou dobu úplně tichá jako myš, ale v momentě, kdy zápas skončil, tak si zakřičela taky parádně. Teď si podá ruku se svojí egyptskou soupeřkou, kterou vyprovodila v New Yorku v prvním kole po setech 6-1 a 6-2.
1: Davide, my spolu dnes ale ve vysílání radiožurnálu Sport rozhodně nekončíme, tak pozvi prosím posluchače na to, co nás ještě čeká z českého pohledu.
2: Sázel jsem na to, Lukáši, že to uděláš sám, ale já ti rád vyhovím, pochopitelně nejbližší zápas, který nás teď ve vysílání radiožurnálu Sport čeká, tak je souboj Karolíny Muchové s Britkou Boltrovou. Ten by mohl začít přibližně za nějakých 40 minut, možná trochu dříve, možná trochu později. Souboj Jiřího Lehečky s Toubem Semiolem je na plánu tak za hodinku a čtvrt. A pokud jde o zápas Lindy Noskové s Tajkou Tararudiovou, tak už teď bude, nebo můžu říct informaci, že to bude dobré pro noční ptáky, protože souboj Noskové s Tararudiovou začne třeba někdy okolo 3 hodiny ráno, už tedy zítra.
1: Ono to samozřejmě z New Yorku přímo zní trochu lépe, než když zvu na další program US Open. Já, Davide, moc díky a brzy se budu zase těšit na slyšenou.
2: I já, Lukáši, i já.
1: 20 hodin a 38 minut. Stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport a my jsme za to pochopitelně moc rádi. Před malou chvílí jsme slyšeli dobré zprávy od Davida Prouzy. Nikola Bartuňková tedy prošla do druhého kola tenisového US Open po té, co si ve dvou setech poradila s Egypťankou Šerifovou. Já teď bohužel přidám horší zprávy pro fanoušky fotbalistek pražské Sparty. Ty si totiž nezahrají v této sezóně hlavní fázi Ligy mistryň. Poté, co v úvodním zápase třetího předkola vyhráli doma nad švýcarským Servette Geneva 3-2, tak odveta ve Švýcarsku se Pražankám vůbec nepovedla. Prohráli 0-3 jednoznačně a v soutěži tak končí. O poznání spokojenější jsou hráčky libereckého Slovanu, kteří postoupili do druhého předkola evropského poháru. Stačila jim k tomu remíza 1-1 se Sarajevem. V úvodním duelu v Bosně a Hercegovině totiž zvítězili 3-2 a radují se z postupu. My v našem vysílání dnes sledujeme také dvě dohrávky čtvrtého kola nejvyšší fotbalové soutěže mužů, tedy Šance ligy. Jeden konečný výsledek už známe. Brněnská Zbrojovka zdolala Hradec Králové 1-0. Aktuálně se v Dělíčku hraje zápas mezi Bohemians a Jabloncem, který komentuje v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
0: 39. minuta odstartovala. Skóre zatím stále nerozhodné mezi Bohemians a Jabloncem 0-0, i přesto, že Liška už dokázal orazítkovat břevno, ale obránce Bohemians měl tedy smůlu, protože trefil i jen brankovou konstrukci. Teď to jsou Jablonečtí, kteří mají balón na levé straně a snaží se založit tu útok. Novák to teď urychluje nákopem dopředu a tam pospíchá Rusek za míčem. Rusek se snaží natlačit na míč, ale Liška si dal dobře tělo do souboje a vybojoval balón, proto teď ten potlesk na otevřené scéně. Také domácí to zkouší dlouhým nákopem. Matoušek odclonil Pavloviče, ale za ním ještě byla náhrada a Cedidla nakopává balón. Jenže před chramostou odehraný balón do bezpečí a přestože se kapitán Jablonce drží za kotník, tak hra pokračuje dále. Podle sudího za Orala tam bylo všechno v pořádku. Okeke má balón, po něm Pavlovič, ale Jablonečtí teď pod tlakem. Škoda, že Bohemians nedohráli tu situaci, že Květ a Almáši nepokračovali v tom forčeku, protože by to brankář Severočechů měl podle mého hodně složité. Offside, ve kterém se ocitl Rusek po dlouhém nákopu právě brankáře Michelaka. Polovina 40. minuty. Bohemians Jablonec 0-0 v dohrávaném zápase čtvrtého kola šance ligy. Rozehrávka domácích, kousek před půlící čarou, míč má Liška, který dává doleva a tam je Smrš. Smrš u středového kruhu nakopává míč k pravé lajně na Karima. Karim si zpracoval balón a tam pěknou přihrávkou našel Čermáka. Ten se prosmíkl do puktovou zemí, ale už je z úhlu, ještě udržel míč ve hře, zboural reklamní panel, ale Pavlovič v klidu může odehrát balón do bezpečí. Jablonečtí odolali dalšímu výpadu domácích hráčů a další ofenzíva na sebe nenechá dlouho čekat. Smrš má míč, po něm Liška. Ale začíná se zase až na obrané půlce Bohemians. Liška na balónu na pravé straně kontroluje situaci a dává až k lajně Karimovi. A Karim ten dloubnutým míčem našel vepředu jedno ze spoluhráčů, který byl odstrčený, možná faulovaný, ale už je tam zase Almáši u míče, který se snaží udržet balón ve hře, což se mu povedlo, ale jen za cenu ztráty. Ještě tam ale Bohemiance zabojovali a budou vazovat v blízkosti pokutového území soupeře. 41. minuta bude končit a čekání na úvodní gól by mohl změnit třeba tenhle Karimův dlouhý aut, který se chystáne. Nakonec vhozeno jen ke Smržovi, Smržu v centr do pokutovou zemí a tam si naskakoval znovu Liška, který už dnes jednou trefil břevno, ale tentokrát jen tak lehce lízl balón za sebe. A bude z toho tedy kop od branky, kterou hájí Michelak. Jablonecký brankář odevzdává ten míč Novákovi a stoper Severočechů rozehrál nakrátko. Na těch nějakých 5-10 metrů posunul míč právě Michalakovi, následně dlouhý nákop, který trefil jen Kadlece, ale odražený balón získal Suchan. Suchan podle mého faulovaný, možná ponechaná výhoda, protože Čantorišvili může centrovat z pravé strany. Okeke tam dobíhal, ale neprosadil se k hlavičce a Bohemians odvrací mimo vápno. Sedláček to ještě zkoušel ze 20 metrů, odražený balón našel Matouška. Teď je to break Bohemians 2-3, Matoušek navádí míč k pokutovému zemi, jenže tam podklouzl Novák. A nakonec je z toho rána od Almášiho z otočky z pravé strany, ale pokus, který mířil jen do prostoru, kde byl připravený gólman Michela. Takže i ve 42. končící minutě, teď už začínající 43. minutě, stále platí bezbrankové skóre mezi Bohemians a Jabloncem. Každopádně ve větších šancích byli domácí. Možná to ovšem jablonečtí změní, protože teď zakládají útok na pravé straně. Čanturišvili má míč u lajny, posouvá na Chramostu, který si zběhl do hlouby pole na pravé straně. Suchan dloubnul míč dopředu, Rousek se snaží dostat na balón, ale domácí odehrávají včas. Dopředu byl to Javorček, Okeke a Suchan, ale zase sbírají míč zpátky pro Jablonec. Suchanův nákop po pravé straně. Tam byl zbouraný Chramosta, provinil se Kadlec. A nevím, jestli tenhle hvist znamenal, že se ještě ta situace dopískla, anebo jestli to bylo znamení, že se bude vazovat na pravé straně. Spíše bych hlasoval pro tu variantu 2. Každopádně teď v akci lékaři, maséři z obou stran, Chramosta už je zpátky na nohou, kdežto jeden z domácích hráčů, konkrétně Javorček, tam zůstává ležet na hrací ploše. 44. minuta začala. Bohemians Jablonec 0-0. Blíží se poločasová přestávka. Myslím, že moc času se nastavovat nebude nad rámec té základní hrací doby. I když teď samozřejmě tady určitá prodleva je, když byl ošetřován Chramosta a společně s ním byl také v péči lékařů Javorček, který se až teď zvedá vlastně na nohy. Mezitím fotbalisté na obou stranách se občerstvují v blízkosti střídaček. 44. minuta bude končit, 45. začínat a to za stavu 0-0. Suchan posunul míč k trenérovi domácích, Veselý tam mezitím signalizuje, kdo kde má stát a to už si. Tam chystá autové vazování Cedidla, míč uvedl do hry Čanturišvili, po něm Pavlovič. Pavlovič navádí míč do středového kruhu, posouvá doleva, tam je Okeke. Okeke musel zasprintovat, aby udržel míč na hrací ploše. Přihrávka na Suchana, Suchan z první dloubl za sebe na Ruska. Rusek dohraný Karimem, ale faulovaný. Obránce Bohemians se provinil nedovoleným zákrokem, mezitím Chramosta a Javorček už by rádi zase nastoupili zpátky do hry. Každopádně čtvrtý rozhodčí, kterým je dnes Vojtěch Opočenský, je tam drží mezi střídačkami a ještě ani jeden nemůže na trávník, přestože teď ta hra je vlastně úplně jinde a naprosto v klidu by se oba mohli vrátit na hrací plochu, až teď dostali pokyn. Ne, Chramosta se musí zase vrátit zpátky za postranní čáru. 45. minuta končí, skóre nerozhodné 0-0, přidávat se bude jedna minuta, nákop do pokutovou zemí, tam je Pavlovič, který ale i když vyhrál hlavu proti dvojici protihráčů, tak nedokázal ohrozit branku soupeře. Čanturišvili sbírá ten nakopnutý balón a Chramosta s Javorčekem už jsou zpátky na hrací ploše. 50 sekund dělí oba celky od odchodu na poločasovou přestávku. A zdá se, že do kabiny se půjde za nerozhodného stavu 0-0. Pavlovič má míč na ose hřiště jablonečtí, možná zkusí ještě jeden útok Cedidla. Na pravé straně kontroluje situaci vepředu, nakonec přihrávka po zemi na Ruska, ten sklepává Čanturišvili mu, po něm Sedláček, dokázal si pokrýt balón napravo Rusek, těžká prudká přihrávka, Rusek vybojoval alespoň aut na Květovi, takže Severočeši budou vazovat v blízkosti pokutového území soupeře. 46. minuta, když to tak řekneme, bude končit, nebo chce tedy ta první a jediná nastavená minuta končí právě teď. Stav nerozhodný 0-0 a Novák by si měl pospíšit, protože za chvíli se půjde do kabin. A tohle by byla škoda nevhodit takhle blízko vápnu. Novákův dlouhý out do pokutovou zemí, tam se podařilo prodloužit na zadní tyč, Chramosta pálil. Ale do té rány se postavil Havel, takže odvrátil hrozící nebezpečí. Ještě jedna hlavička, Cedidla dává gól a Jablonec vede 1-0. Asistent míří ke středu, aniž by praporek letěl nahoru, tak tohle je hodně studená sprcha pro Bohemiance ve chvíli, kdy už se nastavovala druhá minuta. Tak Cedidla dává gól, který otevírá skóre zápasu a Jablonec vede 1-0. Po té šanci to byl vrácený balón do pokutového území a Cedidla se tam zjevil za obranou a dokázal po té Chramostově neproměněné příležitosti usměrnit míč do branky. Jablonečtí tedy vedou 1-0. Na zadní tyči se tam totiž zapomněl jeden z obránců Bohemians. Nejsem si úplně jistý v tuhle chvíli, kdo to byl. Každopádně o offside se nejednalo a tak v poslední možné chvíli Jablonec otevírá skóre zápasu a do kabin půjdou Severočeši s jednogólovým náskokem, pokud VAR ještě neřekne něco jiného, protože teď se tady objevil ten obrázek monitoru a nápis VAR na světelné tabuli a celá ta situace ještě bude přezkoumávána, jestli tam krom offsideu nebyl třeba i nedovolený zákrok, protože si vybavuju, že jeden z hráčů Bohemians tam zůstal ležet na hrací ploše. Pokud by gól platil, tak Cedidla by měl uchvatnou bilanci 5 zápasů, 3 góly v téhle sezóně. A branka platí. 1-0 svítí na světelné tabuli, Jablonec vede a hned po rozehrávce Bohemians první poločas končí, takže po první půli Bohemians Jablonec 0-1, poté co ve druhé nastavené minutě skóroval hlavou Cedidla, přestože Bohemians byli možná aktivnější, trefili i břevno v prvním půli a to po hlavičce Lišky, tak s úvodním poločasem spokojnější Jablonečtí, kteří tedy vyhráli úvodní 45-minutovku 1-0.
1: Jak zmínil reportér Tomáš Petr, tak Martin Cedidla pokračuje v nebývale produktivním úvodu této sezony. 5. zápas v lize, 3. gól a to ještě bývalý reprezentační obránce 21. jednou skóroval v předkole konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždinu. Po prvním poločase tedy Jablonec vede v Dělíčku nad Bohemians 1-0. Jeden konečný výsledek dohrávky čtvrtého kola šance ligy už známe. Brněnská Zbrojovka zdolala Hradec Králové 1-0.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tenistka Karolína Plíšková si třetí kolo na US Open nezahraje. Nasazené 15. Rutce Schneiderové podlehla po setech 1-6, 6-7. S bývalou světovou jedničkou mluvil po jejím zápase v New Yorku reportér David Prouza.
1: Karolíno, dobrý den. Zápas ve dvou setech, nakonec porážka s Ruskou Schneiderovou. Nachladněji, než by se na New York dalo čekat, hrál to roli třeba pro vás?
2: Asi nehrálo jako úplně v tom zápase, ale oproti vlastně tomu prvnímu kolu mi to přišlo taky trošku pomalejší ty podmínky, což jako těžko říct, možná by mi to psalo trošku víc, kdyby to bylo rychlejší, ale na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s tou rychlejší variantou, ale přišlo mi, že to tak jako sbírala, že vlastně ona to tady hrá prostě běhat jako odzadu a ne, že by hrála pomalu, to ne, ale prostě blokuje a naráží a hodně to a vrátí, jako těch chyb tam bylo jako z její strany, mi přišlo docela málo, což v těch rychlejch podmínkách potom jako člověk prostě víc kazí jako všichni, takže možná jako by trošku by to bylo lepší pro mě, ale nemyslím si, že to mělo nějaké jako mega vliv.
1: Jak se vám povedlo se skonsolidovat po tom prvním setu, kdy se začalo dobře breakem, ale potom to šlo trochu z kopce a pak druhý set aspoň tedy do tiebreaku, tak co jste udělala jinak?
2: Jo, škoda, já teďka nějak poslední dobou jako mám tolik dobře rozehraných gemů a vlastně jsem tam nějak gambly, pak ještě na 3-2, pak ještě na podle mě na 4-1 na svůj servis a vlastně ten první set, jako ten výsledek byl takový blbej, ale potom jsem začala dobře, vlastně hnedka 3-0, tam to bylo škoda, zase výhody na 4-1 a ten set byl výborně rozehraný, takže si myslím, že ten set jsem prostě minimálně měla vyhrát a v tom třetím setu jako už pak samozřejmě se může stát cokoliv a mohla by znejistit, vlastně ten začátek toho druhého setu tam byla taková trošku nejistá, takže škoda, že ten set se nepovedl, protože věřím, že bych potom, já jsem se zlepšovala servisem, věřím, že by tam byla pak šance.
1: Obecně, když sleduju ten váš návrat, tak přijde mi, že ty servisové gemy třeba nikdy nechodí tak snadno, jako mám chodili dřív. Máte nějaké vysvětlení pro to, čím to může být, jestli se, nevím, soupeřky naučili líp číst na returnu, jestli jsou míče pomalejší. Máte ten pocit taky, nebo to je jenom můj dojem?
2: Já myslím, že asi jak ve kterých zápasech, jako mám zápasy, kdy jsem servovala dobře, ale teďka tady ta Amerika nebyla úplně bůhvíjaká, dneska jakoby ten servis nebo i vlastně to první kolo nebyl úplně špatný, ale je pravda, že mám taky pocit, že prostě mám strašně returnu zpátky, když jakoby trefím dobrý první servis, ale ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénujou, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si teďka jedou ty statistiky, všude máte prostě možný jakoby videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a jsou to prostě mladý holky, takže ty reakce mají prostě dobrý a jako myslím si, že tahle holka bude určitě jedna z nejlíp returnujících teďka třeba v té top 20. A zrovna tak třeba ta Andrejeva, si kterou jsem hrála, tak ty vám nedají fakt jakoby skoro return, pokud jako vyloženě netrefím ESO na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a člověku se pak trošku líp hraje, není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě
1: obecně koukal jsem na živý žebříček, po druhém kole na US Open skočíte někam na 43. místo, možná se to trochu bude měnit. S ohledem na to, že to je sezóna po zranění, po dlouhé pauze, tak to číslo není úplně špatné, ne?
2: Jo, to určitě ne. Já jsem o tom mluvila už po tom prvním kole, že jakoby ta sezóna je asi nad očekávání a tak nějak jsem si říkala, že bych byla ráda, kdybych se dostala zpátky do světové stovky během těch pár turnajů. Ani jsem vlastně neodehrála úplně celý ten kalendář, vlastně vynechala jsem veškeré ty turnaje vlastně po té Austrálii, takže asi jakoby spokojenost, ale jako cíle v mém případě jsou vždycky vysoký, takže ta spokojenost se hledá dost prostě jako těžce, ale samozřejmě to taky jako tím, jak jsem starší, tak to vidím trošičku jakoby jinak a i ty prohry prostě zvládám daleko jako líp než dřív, takže má to takový pro a proti, ale já nebudu lhát, jakoby i tady si myslím, že jsem předvedla jakoby furt kvalitní tenis a vlastně tahle holka je teďka co 15 na světě, takže jedna jakoby z nejlíp v podstatě z, jako z té širší špičky hrajících, takže a jakoby odehrála jsem kvalitní zápas, který se dal podle mě i vyhrát, no, takže jako spokojenost je asi silný slovo, ale beru to tak, jak to je.
1: Karolíno, děkuji za rozhovor a ať máte třeba ještě větší porci spokojenosti v těch dalších turnajích a dalších sezónách.
2: No, je to těžký, samozřejmě. Plány byly jako nějaký a samozřejmě se to tak jako v průběhu mění trošku tím, jak jako hraju, tím, jak se jakoby cítím, takže zatím těžko říct, jakoby teďka jakoby můj plán úplně byl jako odehrát ten rok a pak si nějak jakoby tak jako sednout a říct, jak se budu cítit, jak jakoby prostě ta motivace tak nějak tam pořád jako popravdě je a ještě tím samozřejmě větší tím, že jsem takhle jakoby furt jako v té širší špičce, ale nechci jako v žádném případě se tady nějak jako prostě táhnout jako do 40 a tak, takže jako jestli tohle není poslední sezóna, tak příští bude určitě poslední.
0: Říkala Karolína Plíšková po tom, co na tenisovém US Open dohrála ve druhém kole, do kterého postoupila po dohrávce Nikola Bartuňková. Šerifovou z Egypta porazila 6-1 a 6-2. O postup do třetího kola v dnešním programu zabojují ještě Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková a s Radiožurnálem Sport pochopitelně budete u toho.
3: Dobrý večer, 21 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
4: Rusko s srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost NATO a jednotu Evropy. Pražský hrad bude od října připomínat nedožité 90. Václava Havla. Fotbalisti Bohemians bojují v dohrávce čtvrtého kola první ligy s Jabloncem a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
6: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jaké koli další vojenské akce.
4: Pavel kromě toho v rozhovoru řekl, že pozvání ruského ministra financí na nedávný summit skupin G20 v USA nepovažuje za správné. Takových akcí by se podle něj mělo Rusko účastnit jen pokud bude souhlasit s účastí na mírových jednáních. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze. Policisti na Pelhřimovsku vyšetřují další případ investičního podvodu. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, říká policejní mluvčí Dana Čírtková.
7: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce.

0: Čekala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení. Děj se odehrává na Hrádečku, kam za Ferdinandem Vaňkem dorazí mladý agent STB a Havlovo alter ego nechápe, proč k němu poslali zrovna jeho.
1: Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
0: Premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Myšičky bude mít hra 23. října. Na programu je také debata stanice Vltava s jejím podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Jablonce hrají na hřišti pražských Bohemians dohrávku čtvrtého kola šance ligy. Zápas sleduje reportér Tomáš Petr.
3: Čeká se na start druhé půle. Po prvním poločase Jablonec vede na Bohemiance 1-0. V nastaveném čase se trefil hostující Cedidla. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Fotbalová zbrojovka Brno dnes v dohrávce porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo neúplné tabulky. Prosadil se v 60. minutě Vašulín. Na grandslamovém US Open vyhrála duel prvního kola tenistka Nikola Bartůňková. Utkání včera pořadatelé přerušili kvůli dešti. Egypťanku Šarífovou porazila česká hráčka 6-1 a 6-2. A fotbalistky Sparty Praha v odvetě závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřišti Servet Ženeva 0-3 a do hlavní fáze nepostoupili. Hrají si tak druhé předkolo evropského poháru. Do stejné soutěže poprvé v historii postoupily také fotbalistky Liberce, které v dvojzápase vyřadili Sarajevo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda u Kopřivnice. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč nad Sázavou, patrně na kilometru 50,5. A kvůli porouchanému kamionu je tam světelnou šipkou zabraný stoupací pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jste hlásili překážku za Příborem. Na 29. kilometru stojí porouchaný kamion.
6: Postavený kamion je u něho i šipka, ale jenom ať do něho někdo nevletí.
5: V Praze zpozorněte na výjezdu směrem na Mladou Boleslav. Na začátku dálnice D10 hned za Novopatskou stojí porouchané osobní auto, na místo jede policie. Na nehodu pozor na silnici 58 z Příboru do Frenštátu pod Radhoštěm. Za Kopřivnicí mezi zatáčkami u Vlčovic havarovala motorka. Na místě záchranáři, průjezd je omezený. A silnice 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova jeďte opatrně úsekem mezi Níškovicemi a Žarošicemi. V lesním úseku se projíždí Kyvadlově kolem následku srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
8: Hezký večer, i krátce po 21. hodině posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport. 11. etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan. 21-letý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra bez problémů uhájil Španěl Enric Mas. V hlavním pelotonu duel ve stejném čase jako vítěz i český cyklista Jan Hirt.
4: Radiožurnál Sport
9: a Lukáš Michalík.
8: Jak jste slyšeli ve zprávách, fotbalisté brněnské zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola šance ligy porazili Hradec Králové 1-0. Stejným poměrem vedou po prvním poločase hráči Jablonce na stadionu Bohemians a taky druhý poločas komentuje z Dolíčku v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
3: 47. minuta odstartovala a Jablonec stále vede 1-0. Ten náskok zařídil Cedidla v nastaveném čase první půle. Severočeši do druhého poločasu nastoupili s Holím místo Suchana, takže jedna změna na straně jabloneckých. Teď se snažili Severočeši prodrat dopředu, ale Bohemians byli důraznější a nákop za obranu, kam mířil Havel, jenže tam vyhrál hlavičkový souboj Pavlovič a Sedláček, tak může roztáhnout hru doprava k Čanturišvilimu. Ten hledá Holého, nebyl faulovaný ani tentokrát. Dva souboje, dvakrát skončil Holý na zemi, ale vždy to bylo všechno v pořádku podle hlavního sudího. Smržův nákop a Čanturišvili sklepává Holý po třetí fakci. Tentokrát špičkou jen posunul balon dopředu, který zamířil za autovou čáru. 48. minuta začíná. Jablonec vede na hřišti Bohemians 1-0. Dohrávce čtvrtého kola

0: šance ligy. Domácí se teď snaží zakládat poklidný útok odzadu. Liška posouvá na Karima, ten otáčí hru až doprava ke Květovi, ale Květ zase vrací na Karima. Karim následně nakopává dopředu, Havel prodloužil hlavou po té, co vyhrál labičkový souboj, ale Sláma, i když odpadl z téhle bitvy, tak nemusí nějak smutnit, protože Havel prodloužil balón jen do autu a rozehrávat se tak bude od branky Severočechů. Novák má míč na tom levém rohu malého vápna a rozehrává tak jako tradičně po lajně na gólmana, ale teď se ten tlak Bohemians vyplatil. Matoušek a Almáši zatlačili na Michelaka a ten trošku zazmatkoval a odehrál míč na rohový kop, takže Bohemians se mohou natlačit do pokutového území a mohou pomýšlet, že by třeba v 49. minutě slavili vyrovnání, protože zatím Jablonec vede v Dělíčku 1-0. Většina hráčů v zelenobílých dresech připravena na náběh někde od penaltového puntíku, centr, který míří na bližší tyč, tam byl Smrš, který naskakoval, ale už je to autor jediné branky, kdo odkopává míč k půlící čáře. Cedidla osvobozuje Jablonecké a Karim rychle chce vhodit přímo na půlící čáře. Nakonec si to ale rozmyslí, protože už tam přichází Javorček a bude to právě levý středopolař, který teď uvede míč do hry. Balon, který doputuje až zpátky k Frývaldovi. 49. minuta už se mění v 50. Bohemians prohrávají a s Jabloncem 0-1. Liška má míč na levé straně a levačkou také nakopává balon dopředu. Tam ale ovládl vzdušný prostor hostující obránce Cedidla. Si připsal plusové body, ale Bohemians sbírají ten odrožený balon. Květ se pokusil ocentrovat, trefil jen Sedláčka, bude z toho autové vazování poblíž vápna. Rychle vhozeno, Havel našel Květa, ten posunul do vápna, tam je Čermák, který dává pod sebe, ale Okeke zachytil míč a odvrací ho mimo vápno, ještě ale Bohemians vrací balon k pokutovému zemi. Květ, Smrš si to rovná na pravačku, Smržova rána! Přízemní střela, která neměla úplně tu nejvyšší rychlost a tak dokázal postojící gólman Michelak zakročit. Bohemians stále prohrávají s Jabloncem 0-1 a to už v končící 50. minutě. Michelakův nákop, který hledá u půlící čáry Chramostu, ale kapitánovi Jablonce odskočil míč. Domácí zase rychle vrátili balón do hry a je to Smrš, který posouvá do středového kruhu, kde je Liška. Liška vrací zpátky Smržovi, Smrš zapojuje další hráče na pravé straně, Květ ale nepřihrál přesně a Jablonečtí teď prováhali možnost na brejka. Novák se hodně zlobil, že se tam Ruskovi nepodařilo zachytit tu přihrávku. Ale ani bych tak neřekl, že ta zloba mířila právě na Ruska, jakože spíš se Novák zlobil, že nedal lepší přihrávku. Bohemians zakládají útok přes Čermáka. Ten vrací na osu hřiště Liškovi. Liška posouvá doprava na Karima. Karim má proti sobě Chramostu, ale i tak dokázal přihrát pěkně do středu na kapitána Čermáka. Ten našel Květa ve vápně a Květova hlavička měla najít buď Almášiho, nebo nabíhajícího Matouška, ale ani jeden se nedostal do zakončení. Havel má míče na pravé straně, Bohemians znovu v útoku. Havel se dokázal zbavit a Slámy centr na Matouška, ale zakončení je takové, řekl bych, napůl v pádu, takže bez možnosti trefit bránu, ještě se někteří fanoušci tady zlobili, že se nemával, nepískal faul. 52. minuta, Bohemians Jablonec 0-1 v dohrávaném utkání čtvrtého kola šance ligy. Pokud by Severočeši dokázali zvítězit, napravili by tak tu prohru s Teplice 0-2 a poskočili by na čtvrté místo tabulky. Po 5 odehraných zápasech by měli solidních 12 bodů a vlastně ještě v jedno dohrávané utkání k dobru, takže virtuálně by se Jablonec mohl klidně posunout následně pak i do čela tabulky před Slávy. Ale to už jsme hodně daleko, zatím 52. minuta v Dělíčku končí, Jablonec vede 1-0 a bude se bránit útoku Bohemians, protože Čermák bude centrovat kousíček od středového kruhu, teď leží balón a domácí mají k dispozici standardní situaci. Čermákův nákop do vápna. Tam se snažili borci v zeleno-bílých dresech dostat z toho sevření jablonických obránců, ale k míči se nepropracoval nikdo. Takže rozehrávat může hostující golman Michalak od své branky. Má tam zase nachystaného Nováka na rohu vápna, ten míč nakrátko. Tentokrát je to, ale vypadá, že Michalak to vezme na sebe, ano. Jablonecký brankář nakopává míč na pravou stranu, kde se ještě sice podařilo Holému prodloužit, ale tím už to zaslo, ještě odražený balón zpátky na kopačka Holého a následně od Kadlece balón odskočil do autu. A vazovat tak budou Severočeši, a to v blízkosti půlící čáry. Jenže zájem o balón není nikterak velký. Nakonec si tam seběhl Čanturišvili, z první prodlužuje směrem k vápnu. Liška tam ale zaúřadoval hlavou a sklepává balón Frývaldovi. Takže golman Bohemiance má míč ve své moci v začínající 54. minutě. Ale Bohemiance prohrávají s Jabloncem 0-1. Frývaldův nákop, který míří za obranu Jablonce, tam se snaží dostat Matoušek. Míč sice propadl, ale Cedidla ještě zabojoval na pravé straně. A Čanturišvili se sice na míče nedostane, ovšem je z toho vazování pro Jablonec. Míč rychle zpátky, Cedidla nakopává balón následně dopředu, kde se podařilo Ruskovi prodloužit, ale Holý už se na míč nedostal, takže vazovat budou tentokrát Bohemians. A jmenovitě to bude Kadlec na levé straně hrací plochy. Tak ani Kadlec ten míč nechce, přenechává ho Javorčekovi. A Javorček tedy uvede míč zpátky do hry na levé straně hrací plochy, takových 20 metrů před půlící čarou. Nákop na polovinu soupeře, ale tam je Sedláček, který zase rychle vrací zpátky k pokutovému území. Bohemian, co ovšem tam se Severočeši neprosadili. Teď je to taková překopávaná z jedné strany na druhou. Pokračuje v tom i Cedidla. Nákop ve středovém kruhu sbírají, ale Bohemians Karim na pravé straně posouval pěkný balón na Matouška, příliš prudká přihrávka, Matoušek neskrotil tu přihrávku. Takže rozehrávat se bude od branky Jablonce, polovina 55. minuty. Bohemians prohrávají 0-1, autorem jediné branky zatím hostující Cedidla, který v pěti zápasech dokázal skórovat v téhle sezóně už třikrát, což na obránce je vynikající vizitka. Dlouhý nákop od Michalaka, který ale sbírá Liška, po něm hraje Javorček a v pokutovém území znovu si zpracovává ten míč jablonecký gólman. Tentokrát Michalak skrotil míč na prsa a následně rozehrává po zemi Cedidla na pravé straně. Čanturišvili nedosáhl na tu přihrávku, takže Bohemians získávají míč. Kadlec se snaží prosadit na levé straně. Přišel přes tři protihráče, ponechaná výhoda. Jenže Květ jako by se zadíval do té akce a už nedokázal vytěžit nějaké další benefity. Pro Bohemians z toho i tak bude zajímavá situace, protože jablonečtí odehráli na rohový kop. Takže Severočeši se budou bránit standardní situaci Bohemians. Michalák připravený ve své brance. Bohemians vyskládání na úrovni penaltového puntíku už se teď tlačí na bližší tyč, ale balón nakrátko. Až teď bude přicházet ten centr, ne, to byl špatný balón. Čanturišvili může odvrátit nebezpečí a Karim si musí vypomoci přihrávkou zpátky ke golmanovi. Ještě při tom kopu asi trošku, řekněme, nafackoval Sedláčkovi, jak se otáčel, ale neřekl bych, že to byl faul. Pokračuje se dále ostatně. Přihrávka z levé strany, tam Almáši se tlačil ve skluzu do zakončení a teď Michalak startoval na sudího Zaorala. Proč, že nepřerušil hru, když Sedláček tam zůstal ležet na polovině hrací plochy. A nejen Michalak, ale ještě také jeden nebo dva jablonečtí fotbalisté s tím měli vnitřní problém. Polovina 57. minuty. Jablonec vede na Bohemiance 1-0. Pražané teď ale mají k dispozici rohový kop a trošku se Bohemka dostává do tlaku, ale pozor, ta rozehrávka byla ve chvíli, kdy domácí nedávali pozor, nebo domácí pozor nedával hlavně Čermák, protože ta přihrávka mířila na něj a Čermák byl zády, běžel úplně někam jinam. Severočeši se ale do brejku nepropracovali. Nákup domácích hledá na pravém křídle, tentokrát je Matouška, ten si dokázal prohodit slámu, ale ještě Holý se tam natlačil před něj a výborně si dal tělo do souboje, ano. Tam to Holý provedl velmi šikovně a sudí Zaoral naprosto správně přerušuje hru. Rozehrávat tedy bude Kelemen, Klemen Michalák z vlastního pokutového území a nakopávat bude míč k půlící čáře. Ovšem až poté, co se vystřídá, a to hned dvojnásob na straně Jablonce, ze hry odešel Chramosta a druhý jde dolů ze hry. Té rychlosti jsem to nestihl, každopádně do hry přijde Lamin Javo a ještě také Jablonečtí vymysleli jednu změnu. Alium půjde na trávník. Karim nakopává balón. Teď to vypadalo jako faul, ale pokračuje se dále. Bohemians mohou hrát, přestože Almáši tam poslal k zemi cedidlu. A další trošku rozháraný okamžik. Květ se tam teď postrkuje se sedláčkem a řekl bych, že teď se to bude pro sudího lámat, protože víte, Zaoral by se mohl dostat do problému, jestli nezačne ty situace včas řešit, tak tady začínají hráči Bohemiance testovat, kdeže leží ta hranice, než přijde žlutá, případně i horší karta, řekněme. 59. minuta skončila, 60. začíná. Jablonec se vede na hřišti Bohemiance stále 1-0. Emoce tady trošku planuly, ale už se situace mírně sklidnila. Rozehrávat tak může Novák, který má připravený balón dobrých 15 metrů od půlící čáry. Novákův nákop, který hledá vepředu Java. Javo prodloužil za sebe. Ještě z toho může být šance. Alium z otočky vypálil, ale míří mimo. Takže z toho nebude žádné velké nebezpečí. I když na první dobrou to vypadalo jako zajímavá střelecká pozice, tak nakonec z toho není nic nebezpečného a jen tedy rozehrávka od branky Bohemians, ale teď je trošku pod tlakem ten úvod útoku pražského celku. Karim odkopl jen k sedláčkovi a tak se na míč dostávají hosté. Okeke vrátil zpátky cedidla, riskantní přihrávka do prostoru, ještě se snaží Jablonečtí vybojovat balón zpátky. Okeke v pádu neodehrál balón, ale cedidla dobře četl hru a získává míč zpátky. Sedláček na pravé straně posouvá do běhu, kde je Holý. Holej ale je obtěžovaný zezadu Javorčekem, takže to má poměrně složité. Vrací balón zpátky. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 61. minuta utkání. Bohemiance prohrávají s Jabloncem 0-1 poté, co se v nastaveném čase dokázal prosadit hostující cedidla. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál. 61. minuta skončila, 62. začíná a rozehrávat se bude od branky Freewalda, který už také vyhání své spoluhráče dopředu. A teď už také Freewald nakopává míč do míst, kde není nikdo. Ještě se Almáši podivoval, proč zrovna tam letěl ten balón. Almáši to měl k míči, řekněme, asi nejblíže. Čantorešvili dohraný Javorčekem, ještě Jablonečtí nakopávají balón. Vypadalo to na ruce v tom lavičkovém souboji, ale hraje se dále. A uklidnění hry od sedláčka je, že Pavlovič napálil Okekeho, tedy vlastního spoluhráče. Hosté měli kliku, že ten míč zůstal na jejich kopačkách. Nákop dopředu, ale Karim tentokrát odvrací Pavlovičův nákop. Pavlovič proti Matouškovi. Okeke si přikryl balón, dobře si dal tělo do souboje, ještě stihl dát míč doleva na slámu. Ten pěkně hledal do prostoru Java. Ještě Alium vybojoval ten balón, ale Smrš si tam dal tělo. Alium byl důraznější a pokračuje se dále. Přihrávka do běhu na pravou stranu pro Holého. Holý teď trošku zamotaný do míče, dává pod sebe na Čanturišviliho. Čanturišvili posílá centra, tam nedobíhá z druhé vlny sláma, sklepává před branku, ale Javo se do koncovky nedostal. Karim si splnil defenzivní úkoly na jedničku a tak teď Bohemianci mohli zase chvilinku pomýšlet na to, že by vyrazili dopředu, ale pomýšleli opravdu jen chvilinku, protože velmi rychle zase byli uzemněni po nepřesné přihrávce. 63. minuta bude končit. Jablonec vede na hřišti Bohemians 1-0 a 5400 diváků, tedy 5427, abychom byli úplně přesní, sleduje tuhle dohrávku od čtvrtého kola šance ligy mezi Bohemians a Jabloncem. A zatím spokojenější ten menší ostrůvek na protější straně, tady těch pár, 2-3 desítky fandů Severočechů, protože Jablonec vede 1-0. Novákův nákop na pravou stranu, Čanturišvili prodloužil a Holý se snaží ještě udržet míče na hrací ploše, stihne to. Holý je přidává před branku, tam je Javo, Javo dává pod sebe, Okeke pálí, ale z dobré střelecké pozice zamířil mimo a i kdyby náhodou trefil, tak gol by neplatil kvůli offsideu. Praporek vyletěl ještě dodatečně nahoru, takže veškeré vzrušení bylo zbytečné. Zápas končí pro Javorčeka, který jde dolů. Do hry přichází naopak Pilář, a to místo Smrže. A ještě by tam měl přijít Mirwald. A ještě tam bylo jedno střídání. Ne, tak jen dvě změny. Takže Mirwald a Pilař přicházejí na hrací plochu a Smrš a Javorček mají pro dnešek dohráno. Jablonec vede, Bohemians změnili něco málo v personálním složení a chtějí samozřejmě dorovnat to jednogólové manko. Zase se trošku přitvrdilo na hrací ploše. Polovina 65. minuty. A Bohemians ztrácí jeden gól v tomhle souboji, který zdá se rozhodne, pokud tedy už nepadne další gól, ta hlavička ze závěru první půle, kdy se v nastavení trefil Cedidla. Teď domácí zkouší centrovat z levé strany, v pokutovém území je Liška, ale ještě tam byl také Sláma, který odkopává do bezpečí. Navíc Alium by tam mohl své souboj s Pilařem, dobrý odhad od Pilaře, ale vazovat budou Severočeši. Ještě ale přerušená hra, protože sudí zaoral, tam ukazuje, že video kontroluje, co se předtím odehrálo v pokutovém území, jestli tam náhodou nebyla ruka nebo faul. Musím říct, že v té rychlosti jsem nespozoroval nějaký prohřešek, takže těžko soudit. Každopádně na pokračování si musíme ještě chviličku počkat, protože Vít Zaoral znovu ukazuje Jabloneckým, že vhazovat se ještě nebude, že je potřeba dokonale si prohlédnout to, co se událo ve Vápně. Určitě by se Bohemians nezlobili, kdyby se šel sudí podívat k monitoru a že by dodatečně třeba nařídil pokutový kop. Byla by to určitě možnost, jak se dostat zpátky do zápasu, jak pomýšlet nejen na remízu, ale třeba i na vítězství. Stále video ještě nedalo konečný verdikt. Jiří Adam a Ladislav Siksaj jsou těmi, kteří sledují vlastně nedaleko odsud v tom
1: Drobné pauzy v Žolíčku tedy můžeme využít ve vysílání Radiožurnálu Sport k tomu, abychom řekli nějaké sportovní informace. Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazily ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Prvními semifinalistkami se odpoledne staly favorizované Srbky, které v Brně zdolaly Řecko 3-0. A fotbalistky Sparty v odvetném utkání závěrečného třetího předkola ligy mistryň podlehly na hřišti Servette Geneva 0-3 a do hlavní fáze nepostoupili. Pražskému týmu nestačila výhra 3-2 z prvního zápasu a bude pokračovat ve druhém předkole evropského poháru. V něm si po postupu přes Sarajevo zahraje taky Liberec. 21 hodin 27 minut ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy, konkrétně v dohrávce zbrojovka Brno porazila svého soupeře z Hradce Králové 1-0 díky brance Daniela Vašulína. Teď se hraje utkání Bohemians Jablonec a v Žolíčku vše podstatné sleduje reportér Tomáš Petr.
0: 68. minuta, Jablonec vede na Bohemians 1-0, ale možná to bude všechno jinak za okamžik, protože sudí Zaoral zamířil k monitoru po té, co se kontrolovalo, cože se událo v pokutovém území, a teď také nařizuje penaltu pro Bohemians. Myslím, že tam byla ruka Java. Těžko soudit z těch záběrů, tady na malém monitoru to není úplně znát. Každopádně penalta pro Bohemians, to je to nejpodstatnější. Šance na vyrovnání na 1-1 na přelomu 68. a 69. minuty. Poté, co skóroval Cedidla v nastavení první půle, teď tedy je tu možnost pro Bohemians vrátit se zpátky do zápasu a srovnat na 1-1. Otázkou je, kdože bude kopat tu penaltu. Michalák ten opustil ten svůj vymezený prostor a ve chvíli, kdy video úřadoval, tak se také došel ke střídačce poradit, napít vše, co bylo potřeba. Teď už je ale poslán sudím za Orelem na brankovou čáru a bude to domácí kapitán, kdo si vezme na starosti ten pokutový kop, Aleš Čermák. Proti němu připravený teď už Klemen Michalák. A souboj, který může být klíčový pro pokračování tohoto duelu. 69. minuta končí. Bohemians prohrávají s Jabloncem 0-1, ale budou kopat penaltu. Čermák už si to krokuje zpátky. Sudí za Oral ještě jde informovat Michalaka, co si může a nemůže na brankové čáře dovolit. Čermák tak na půl cesty mezi penaltovým puntíkem a hranicí pokutového území, postavení mírně napravo, ruce v bok, Michalák poskakuje na středu branky, mává levou pravou rukou, Čermák se rozebíhá, posílá po zemi k tyči, vyrovná do 1-1. Chladnokrevně proměněná penalta, protože nebyla to žádná velká pumelice. Čermák poslal ten míč po zemi víceméně placírou a ani bych neřekl, že to bylo přímo k té levé tyči z pohledu střelce. Přesto Michalák nedokázal zareagovat, vlastně tam jen pokračoval v tom poskakování na brankové čáře a Čermák, který vyrovnává na 1-1. No, to bylo tak na půl cesty mezi gólmanem a tyčí, takže Čermák spíš dobře odhadl to, co Michalák bude dělat při té penaltě. 20 minut do konce základní hrací doby, Bohemians Jablonec vyrovnáno 1-1. Pozor, Džavo hned po rozehrávce se dostal do zakončení, kdy pálil kousek před hranicí pokutového území, ale branku soupeře netrefil. 71. minuta, začíná se na novo a vlastně po těch třech zápasech, v řadě těch vzájemných zápasech, kdy vždy jeden z týmů vyhrál výsledkem 1-0, tentokrát se dokázali prosadit gólově obě strany a aktuálně by se body dělily, ale ještě zbývá dost času na to, aby jedna nebo druhá strana strhla vítězství na svou stranu. Teď je to domácí tým, který útočí zleva, ale k Pilařovi přihrávka neprošla a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 72. minuta utkání Bohemians Jablonec nerozhodně 1-1, hosty poslal do vedení Cedidla, následně ale ve druhém poločase vyrovnal z pokutového kopu Čermák. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v našem přímém přenosu ve chvíli, kdy Bohemians zkoušeli zaútočit zleva, ale Cedidla tam uzavírá ten prostor. Čantorešvili dostal míč do protipohybu a nestihl tu přihrávku. Takže Bohemians budou vazovat na levé straně blízkosti vápna. Míč do pokutového území, který hledá Almášiho, ale toho předstoupil Novák. Domácí sbírají odražený balón. A je to Liška, který vybízel levou stranu, tam dobře ale šel proti míči Čanturišvili. Takže znovu vazování na levé straně před tím, pokud se dá říci, kotlem Jablonce. I když kotel je asi silné slovo pro ty dvě nebo tři desítky fanoušků. Každopádně Bohemians tedy teď navádí míč z té levé strany, Pilař dává pod sebe centr, který hledá Matouška a Almášiho. Almáši hlavičkoval mírně v záklonu v obležení protihráčů, takže branku netrefil. Polovina 73. minuty. Stav nerozhodný 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. Michalak bude rozehrávat, klasika, míče nakrátko, uvnitř vápna. Teď už je to Sedláček, který dává Čanturišvili mu, ten vrací zpátky, ale Sedláček musí ještě zasprintovat a následně jen odevzdaný balón pro Čermáka. Čermák chtěl posouvat na Almášiho, ovšem tam byl Pavlovič, který včas uzavřel prostor. A bude z toho tedy jablonecký aut na úrovni hrany vápna, takže v blízkosti vlastního pokutového území. Celku nebezpečný prostor. Míč pro Sedláčka, ten okamžitě nakopává dopředu. Javo prodloužil za sebe, ale tam je jen Karim, který zase vrací zpátky na polovinu Severočechů.
1: Posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport. 4:30 večer si můžeme připomenout, že tenistka Karolína Plíšková si třetí kolo US Open nezahraje. Nasazené 15. Rusce Schneiderové podlehla ve dvou setech do druhého kola. Naopak postoupila Nikola Bartuňková, která zvládla včera přerušený zápas s Egypťankou Šerifovou a tu porazila 6-1, 6-2. O postup do třetího kola teď bojuje i Karolína Muchová v utkání s Britkou Boltrovou přímo v New Yorku. Je u toho reportér David Prouza.
2: Utkání Karolíny Muchové s Britkou Boltrovou zašlo před pár minutami. Češka do něj vstoupila výborně, sebrala Boltrové podání. Aktuálně vede 1-0. Hraje se tento zápas i přesto, že v New Yorku zase prší, a to celkem intenzivně. Důvodem je to, že souboj Muchové s Boltrovou byl přesunutý na poslední chvíli do arény Louise Armstronga na druhý největší kurt v areálu Flushing Meadows, kde se hraje US Open. A tak Karolína Muchová, můžeme říci, se zatím vyrovnala výborně s touto změnou. Protože a tenistky to nemají rády, ty přesuny na poslední chvíli, každý je nějakým způsobem schopný se připravovat na ten kurt, na který je původně nasazovaný, a ta adaptace občas zabere nějaký čas. Karolíně Muchové to věřme moc času nezabralo a bude pokračovat v těch povedených výkonech z prvního gemu. Zatím 1-0 pro Češku a Karolíně Muchová aktuálně při servisu na vyrovnaném stavu 15-15.
1: To říká reportér David Prouza, se kterým se uslyšíme opravdu hodně času v následujících desítkách minut vysílání Radiožurnálu Sport. Teď ale znovu fotbal. Připomínám, že brněnská Zbrojovka v dohrávce čtvrtého kola šance ligy zdolala Hradec Králové 1-0 a v neúplné tabulce se dostala na druhé místo. Teď se hraje utkání ve vršovickém Dělíčku, kde Bohemians hostí Jablonec, a to pod dohledem našeho reportéra Tomáše Petra.
0: 76. minuta už se rozeběhla. Takže čtvrt hodiny do konce základní hrací doby a Bohemians hrají s Jabloncem nerozhodně 1-1. A Pražané na levé straně uvedli míč od autové lajny směrem ke Kadlecovi. Zapojený také Liška. Znovu na levé straně Kadlec, který teď navádí míč a posílá centr. Tam si nabíhá Mirwald, ale před ním dokázal stihnout včas ten balón golman Michela, který je jablonecký brankář, který také rychle rozehrává. Sedláček dává doprava, kde je Javo. Javo nakopává směr pokutové území, ale jen do rukavic Freewalda. Takže brankář Bohemians může rozehrát. Mezitím ve středovém kruhu leží domácí forward Matoušek a i proto teď přichází to přerušení. Domácí přichystali změnu do hry, by měl jít Zeman a vystřídá právě Matouška, který toho už má plné kecky doslova. A tak místo Matouška dostane šanci v závěru tohohle duelu také Vladimír Zeman. Stav nerozhodný. 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem a to už je v polovině 77. minuty. Čas utíká a aktuálně mají k vítězství obě strany stejně daleko. Bude se pokračovat po té změně. Matoušek okamžitě v péči lékařů. Dva mu tam pomáhají ke střídačce. I trenér Jaroslav Veselý se tam šel zeptat, jaký je stav forwarda, který musel předčasně ze hry. Jan Matoušek už mizí na střídačce, mezi tím jeho spoluhráči rozjíždějí útok, Nákop směrem právě k čerstvému Zemanovi na pravé straně, ale proti němu byl Pavlovič a se štěstím také tu situaci uhrál tak, že vazovat budou Jablonečtí. Takže na levé straně teď Severočeši v blízkosti vápna budou vracet míč zpátky do hry. Nováka a jeho dlouhý aut, Javo tam šel do hlavičkového souboje stejně jako Holý a také tam s nimi šel do toho boje Mirwald a ten se teď drží za hlavu, sedí za Oral, okamžitě přerušil hru a kontroluje právě Mirwalda. Holý už je zpátky na nohou a bude se pokračovat jak? Míč rozhodčího, out, foul, těžko říci, co bylo verdiktem hlavního arbitra v té předchozí situaci. Míč sbírá Pavlovič a bude se vazovat, přestože Jablonečtí chtěli rozehrávat ze země, tak Pavlovič předává ten balon Slámovi a právě Sláma bude vazovat od autové čáry, ale ještě nejprve musel couvnout pár metrů zpátky. A teď Sláma má těžký výběr, protože není moc komu, nakonec dlouhý aut směrem na Java, který hlavou prodloužil, ale pouze k domácímu Karimovi, toho ale dobře přečetl Holý a teď se po levé straně snaží dostat k pokutovému území soupeře, vypomůže si se Slámou, Sláma versus Karim, tam to bude těžké, protože Sláma už ztratil rychlost a Karim byl sformovaný, Jablonečtí ještě sebrali ten balón, ovšem bude z toho jen autové vhazování pro Severočechy. 79. minuta končí, 80. bude začínat. Bohemians Jablonec nerozhodně 1-1 v dohrávce čtvrtého kola šance ligy. Okeke přináší hru na střed, kde je Novák. Novák na ose hřiště, přihrávka na Aliuma. Alium na hranici vápna, může si to srovnat na střelu, ne. Byl tam proti dvojici protihráčů, ještě Čanturišvili, jeho centr, tam Holý naskakuje, Sláma pálí z první a trefil jen jednoho z bránících hráčů, takže z toho bude rohový kop. Každopádně teď dobrý ofenzivní útok od Severočechů, kteří míří s míčem k rohovému praporku a bude z toho tedy standardní situace, kterou rozehraje Novák. 80. minuta končí, za stavu 1-1 a kapitán Severočechů Novák zdvihl pravou ruku a levou nohou posílá zajímavý centr, který prošel skrze vápno. Ještě Sedláček vrací do pokutovou zemí, kde se míč zamotal mezi nohy Okekemu a ještě Sláma bude posílat centr do pokutovou zemí. Odražený balón sebral tentokrát Jabo, po něm Sedláček na pravé straně, ale vystoupil proti němu hned dvojblok proti hráčů a vrácený míč do vápna, kde naskakoval Javo a společně s ním také Pavlovič, ten druhý jmenovaný, měl na hlavě dost možná rozhodující gól, ale v polovině 1.80. minuty zůstává skóre nerozhodné 1-1. Frývald bude rozehrávat od své branky, čas se krátí a jakákoliv chyba teď už bude asi velmi draze vykoupena. Novák tam podle mého přitáhl za dres Almášiho, ale pokračuje se dále. Holý se snažil odkopnout balón, ale Ten míč byl sražený jen na out, Sláma a rychle vhodil Okeke, po něm hraje Sedláček, na ose hřiště startuje teď motory Cedidla, který vyváží míč k půlící čáře. Okeke, Sedláček, přenesení nalevo ke Slámovi, ale tam vystoupil dobře z defenzívy jeden z domácích a tak z toho je pouze out pro Slámu. Sláma hodil na Aliuma a zase dobrá práce Mirvalda, který je před pár okamžiky odehrál do autu a teď si připsal další plusové body v defenzíve. Sláma hodil na osu hřiště Pavlovičovi. Pavlovič ve středovém kruhu kontroluje situaci, nakopává míč, ale Karim odhlavičkoval. Holíš se snaží ještě vrátit k vápnu. Znovu Bohemians dostávají míč k půlící čáře, kde ho sbírá jablonecký kapitán Novák. Hrát bude nalevo Sedláček a spolupráce s Okekem. Okeke dává na středový kruh, kde je Pavlovič. Pavlovič ale zase zapojí Nováka. Novák teď už překročil půlící čáru a chtěl kolmicí za obranu najít Java nebo Aliuma. Jenže Bohemians odehráli do bezpečí a tak zase Jablonec bude dobývat sformovanou obranu Bohemians. Sedláček na levé straně, po něm Javo. Javova klička proti Karimovi. Javo se blíží po kotovému zemi. Střílená přihrávka na zadní tyč. Nebezpečná situace. Bohemians odvrací mimo vápno. Holí se tam výborně nacpal před protihráče, kterým byl Zeman, a získal tak míč pro Jablonec. Sláma na levé straně posouvá na Čanturišviliho. Čanturišvili na hranici vápna, potáhl si to dopředu. Ještě ten míč bude mít Okeke. Dává trošku pod nohy spoluhráči a Cedidla to měl hodně těžké, i proto ztratil balón a nakonec Bohemians budou vazovat na levé straně. 83. minuta končí, 84. začíná, a to za stavu 1-1. Pilař má balón a na levé straně zbavil se Okekeho a ten ho následně fauloval. A to skoro přesně na půlící čáře, takže Bohemians budou rozehrávat standardní situaci. Rozehrávat na levé straně. Květ sklepává míč a hrát bude Kadlec. Znovu spolupráce Květa a Kadlece. Míč podél lajny, který sebere Cedidla, a ve spolupráci s Pavlovičem a dalšími jablonečtí tedy nejenže zastavili útok Bohemians, ale budou také vymýšlet, jak přejít do protiofenzívy. Dlouhý nákop gólmana Michelaka, holí se tam pere s Karimem, byl faulovaný, jasně přitažený, ale ponechaná výhoda, protože Javo pokračoval v útoku, následně i Javo zastavený faulem a bude se žlutit. Napomenutý Liška, napomenutý také Karim, protože oba tam vlastně porušili pravidla takovým způsobem, že to bylo na žlutou, a po té první žluté kartě, kdy se nechávala výhoda, tak přišla ještě jedna situace, která si žádala žlutou kartu, takže jak Karim, tak Liška tedy napomenuti během pár okamžiků. A pro Jablonec možná ještě zajímavější to, co bude následovat. Standardní situace, tak 2, maximálně 3 metry před hranicí vápna, ale na úrovni hrany pokutového území. V polovině 85. minuty Severočeši hrají na hřišti Bohemians nerozhodně 1-1, ale třeba to tenhle přímý volný kop Nováka změní. Na přímou ránu to nebude, Novák levačkou bude centrovat do pokutového území. To už je jasné z toho postavení kapitána Severočechů. A teď je pouze otázkou, komu že to posadí na hlavu. Novák čeká na hvist sudího Zaorala, 5 minut do konce základní hrací doby. 86. minuta startuje, Novák se rozebíhá, posílá centr, který nakonec musí vytahovat gólman Freewald po hlavičce Pavloviče. Tak tohle byl výborný reflex Freewalda, který udržel Bohemians na tom nerozhodném stavu 1-1.
1: Říká reportér Tomáš Petr ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď znovu můžeme vyměnit sporty a zamířit za tenisem. Karolína Muchová totiž v New Yorku bojuje o postup do třetího kola grandslamového US Open. Její soupeřkou je Britka Boltrová. Podrobnosti má reportér David Prouza.
2: Dobré skóre pro Karolínu Muchovou, nad britskou tenistkou vede 2-1, servíruje a také vede 40-15, i když teď zahrála dvojchybu a ten out z druhého podání Karolíny Muchové by skoro byl outem i z mezihry. Tak brutálním způsobem přestřelila Karolína Muchová tu obdélníkovou výseč, teď podává zleva na Katie Boltrovou z Velké Británie, rána do backendu, ale Boltrová právě na backendu umí velmi dobře reagovat a teď donutila Karolínu Muchovou k chybě z výměny a gamble jsou pryč. Tohle utkání je zatím relativně vyrovnané. Karolína Muchová prolomila servis Boltrové už dvakrát, ale zároveň také jednou o své podání přišla. Takže proto je to skóre 2-1, proto teď Karolína Muchová znovu podává stav 40-40. Můžete o tom poslouchat na radiožurnálu Sport živě přímo z New Yorku. Připomínám postup Nikoly Bartunkové do kola druhého, protože šlo o dohrávané utkání kvůli dešti. V New Yorku mimochodem prší znovu, ale Karolína Muchová měla to štěstí, že její zápas byl přesunutý na kurt Louise Armstronga, který má střechu. Takže proto se teď aktuálně hrají jenom dva na centrálním dvorci, na kurtu Artura Ashe a také zápas Karolíny Muchové. To teď podává do těla Boltrové, do forehandu, rozbíhá si svoji soupeřku, ale zároveň pak si to rozmyslela, zahrála víceméně do středu, takže teď od základní čáry si obě tenisky vyměňují údery víceméně na tělo. Teď Karolína Muchová zkusila zaútočit z forehandu a zaútočila sice rychle a tvrdě, ale nepřesně. Takže nabízí výhodu své soupeřce Britce Boltrové. Před malou chvílí to bylo 40-15 pro servírující Karolínu Muchovou a o pár okamžiků později je z toho breakball pro soupeřku. Takže zatím takový neučesaný začátek tohoto zápasu, ve kterém Karolína Muchová vede 2-1 nad Katie Boltrovou, ale v tuhle chvíli bude odvracet breakball při svém vlastním servisu, podání, které míří do sítě a nebylo by bývalo nějak skvěle umístěné, takže možná dobře pro Karolínu Muchovou, která teď může třeba nějakou překvapivou variantu vymyslet na svém druhém servisu. Necháme se překvapit, je to na střed do forehandu Boltrové, srovnáno na 40-40, šikovně to teď Karolína Muchová poslala do těla své soupeřce, Boltrová si v rámci obíhání toho balonku už to úplně neodhadla a její úder skončil kdesi pod páskou, takže 40-40 schoda srovnáno. Karolína Muchová na začátku tohoto duelu, ale vede nad Boltrovou 2-1.
1: To říká reportér David Prouza. 21 hodin a 49 minut. K tomu jedna horká fotbalová aktualita. Reprezentační obránce David Douděra přestoupil z pražské Slávie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, tedy do klubu, ve kterém už působí další český reprezentant a bývalý hráč Slávie nebo Plzně Pavel Bucha. Teď už fotbalová šanceliga, dohrávka čtvrtého kola nejvyšší soutěže mezi Bohemians a Jabloncem. Slovo má reportér Tomáš Petr.
0: Polovina 89. minuty, takže 90 sekund do konce základní hrací doby. Stav nerozhodný je 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. Ošetřovaný byl teď hostující holí, který tak opouští hrací plochu a sudí Zaoral čeká, až lékaři jabloneckého klubu s ním opustí trávník. Až teď se může pokračovat, a to kopem od branky Michelaka po té předchozí nepřesné Zemanově střele. Řekl bych, že tak 3 minuty by se klidně přidávat navíc mohly v tom druhém poločase. 2 střídání na straně Jablonce v tuhle chvíli připraveny. Zápas nedohraje Okeke, místo kterého přijde Horák. A ještě se tam jablonečtí trošku zmatečně domlouvají. Souček jde do hry. A to místo Holého, který tady přišel na trávník v průběhu druhé půle, ale zápas nedohraje, protože je také střídán, i když řekl bych, že tam to bude kvůli zdravotním problémům. Holý stejně jako Kuol dorazil z pražské Sparty na hostování. A Kuol, ten tedy zůstal na střídačce, Holý, ten se podíval na hřiště v úvodu druhé půle, teď v závěru celého zápasu, ale střídá. Nejpodstatnější je stav 1-1, který platí už v samotném závěru a 7 minut se bude přidávat navrch. No jo, já bych býval zapomněl na to video, které vlastně rozhodovalo o penaltě pro Bohemians, ze které se vyrovnávalo na 1-1. Přetahovaná o míč za stavu 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. První ze 7 nastavených minut tohoto zápasu. Hodně dlouho se nehrálo, když VAR zkoumal tu situaci, která předcházela proměněné penaltě Čermáka. V 70. minutě domácí srovnali skóre. Poté, co v nastavení prvního poločasu se prosadil hlavou Cedidla, takže v 91. končící minutě stav nerozhodný 1-1, začíná ta druhá ze 7 nastavených minut a začíná standardní situací Severočechů. Míč má Novák připravený u brankové čáry, takových 9 metrů od praporku, takže poměrně blízko vápnu, takový zkrácený roh pro Jablonec. Novák zdvihl pravou ruku, levou nohou posílá centr do vápna, míč, který ale odvrací Liška. Odražený balon sbírá před vápnem Čanturišvili, dává Slámovi, Sláma se podíval do vápna, následně posílá centr, pro který jde Freewald. A golman Bohemians si tedy stáhl ten míč ze vzduchu a bude teď rozehrávat od své branky. Míč poslal doleva a Kadlec vyváží balón podél lajny, posílá do běhu Havlovi. Havel má proti sobě Čanturišviliho a Čanturišvili z toho souboje vychází jako vítěz. Ne, nakonec ten odkop Čanturišviliho se odrazil k domácím a Kadlec na levé straně prostrkává na Zemana. Zeman dává zpátky Kadlecovi, jenže tam cesta nevedla do pokutového území. Odražený balón, Liška posílá zpátky gólmanovi, Freewald otáčí hru doprava na Karima a Karim ten posílá na osu hřiště, kde je Černý. Černý okamžitě dává doleva Kadlecovi, Kadlec už kontroluje situaci ve vápně, kde je náběh několika hráčů, ale nejprve Havel bude muset poslat centra. Havlův je míč do vápna, Novák odhlavičkoval do bezpečí, jenže Liška zase sebere ten balón a bude pokračovat tlak Bohemians. Pomalu bude končit třetí nastavená minuta, stav nerozhodný 1-1. Zeman dává do běhu, Černý se prosmíkl po levé straně, dává pod sebe, tam velká šance, která končí břevnem. Bohemians se teď prodrali po levé straně do koncovky, byla to spolupráce dvou, řekněme, z těch nejmenších na hrací ploše. Výborně to provedl Černý, který vlastně protáhl ten míč a následně Mirwald zakončoval v takovém poloběhu, polopádu možná. Každopádně míč poslal jen do břevna, takže už podruhé Jablonci vypomohla branková konstrukce v tomhle zápase. Čtvrtá ze 7 nastavených minut ve své polovině. Stav nerozhodný 1-1 mezi Bohemians a Jabloncem. Další domácí útok po levé straně, tentokrát je Havel, ale zastavený a Čanturišvilin. Havel chce rychle vhodit, dostat míč zpátky, jeho spoluhráči až tak rychlí nejsou, nakonec dlouhý aut do vápna a přihrávka, která mířila směrem k Pilařovi, domácí reklamují ruku, přitom odkopu Jabloneckých, mezitím Liška vybojoval balón a Javo by chtěl jít do breaku, což se nedaří, Černý vybojoval balón zpátky pro Bohemians, Mirwald na pravé straně posouvá Pilařovi, Pilař má proti sobě hned dvojici protihráčů a tak si vypomůže přihrávkou ke Květovi, Květ, Černý, ale ten byl včas dostoupený Slámou a Jablonec může vyrazit do breaku. Alium teď pádí dopředu, Mirwald se ho snaží přibrzdit, přitáhl si ho jemně za dres a následně přesný sklus, jenže je to žlutá karta pro vracejícího se Mirwalda za to zatažení za dres, nebo teď si nejsem úplně jistý, co sudí Zaoral řeší, já bych tam viděl to přitažení za dres, které předcházelo tomu přesnému skluzu, takže bych byl úplně v míru s tím verdiktem pana Zaorala. Samozřejmě domácí publikum na to má úplně jiný názor. Kadlec napomenutý žlutou kartou a na konci páté nastavené minuty za stavu 1-1, tedy Jablonec bude rozehrávat přímý volný kop, i když je to hodně, hodně daleko od vápna. Novák připravený posílat centr do pokutového území, ale ještě předtím bude potřeba uklidit hrací plochu, protože tam přilétlo několik kelímků z kotle Bohemians. Necelé 9 minuty zbývá odehrát z toho nastavení. Novák už se chystá na centro, mezi tím pro další kelímek nebo láhev tam doběhl Čanturišvili aktivně a zahodil ten předmět, který nepatří na hrací plochu, mimo trávník. Novák stále čeká na pokyn, dostává ho až teď a kapitán Jablonce levačkou servíruje míč do pokutového zemí. Dobrý centr, na který tam naskakoval Cedidla, ale jeho hlavička šla mimo. Končí šestá ze sedmi nastavených minut Bohemians Jablonec 1-1. Freewald bude rozehrávat od své branky, nebo respektive před pokutovým územím, protože se tam pískal útočný faul některého z hráčů Jablonce, tak musím se přiznat, že jsem přehlédl tuhle situaci. Každopádně Freewald vyhání své spoluhráče co nejdále od vlastní branky. Teď už golman Bohemians nakopává balón směrem k vápnu o soupeře, ale tam je připravená defenzíva, ve které jablonečtí teď pokračují, odkopávají až na tu silnici, která vede okolo hřiště tady ve Vršovicích. Bohemians budou vazovat z levé strany, možná jedna z posledních možností. Sedmá nastavená minuta končí, fotbalisté v těch zelenobílých dresech se teď snaží rozestavit ve vápně tak, aby ještě měli alespoň jednu příležitost. Karimov dlouhý out, ale ten odvrací a Džavo, ještě Sedláček, se snaží dostat balón co nejdále. Karim a Černý zabojovali a bude z toho ještě jeden out pro Bohemians v blízkosti vápna soupeře, takže ještě jedna příležitost, ale Karim to má teď hodně daleko k pokutovému zemi. Míč, který míří přece jenom do vápna a nakonec toho byla velká šance po té, co hlavou tam Krobot prodloužil balon, tak Pilař z první pálil vysoko nad. Ten balon se zastavil až o tu bránu, která vede k sektoru hostí. A to už podle mého bylo asi úplně všechno. Polovina osmé nastavené minuty. Dlouhý nákop jabloneckých dopředu, který ještě vybojuje Alium. Nebyl to šlapák. Alium dává pod sebe. Spolupráce na levé straně. Sláma. Dostane se ještě k centru u rohového praporku. Ne. Jen autové vazování. Ale i tak Severočeši budou mít možnost ohrozit branku soupeře. Novák rychle spěchá pro balón a pošle co nejdelší aut v začínající deváté nastavené minutě. Novák schovaný až pod tou tribunou u Lesíku. Dlouhý míč, který ale nedoletěl na místo určení a zápas končí v dohrávce čtvrtého kola šance ligy. Tady Bohemians remizují s Jabloncem 1-1. Hosté šli do vedení v nastaveném čase. Hlavou se prosadil obránce Cedidla ve druhé půli, ale dokázal vyrovnat Čermák, který v 70. minutě proměnil pokutový kop. Bohemians tak remizovali s Jabloncem 1-1.
1: Děkujeme Tomáši Petrovi, přidáme ještě jeden konečný výsledek dohrávky čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Zbrojovka Brno, Hradec Králové 1-0. Teď ale spěcháme na tenisové US Open v New Yorku, totiž Karolína Muchová bojuje proti Britce Boltrové o postup do třetího kola. Závěr, možná závěr tedy prvního setu, sleduje ve Flushing Meadows reportér David Prouza.
2: Perfektní timing má Lukáš Michalík. Karolína Muchová aktuálně získává první set. Poměrem 6-1 proměnila okamžitě hned svůj první set. Bylo v souboji s Britkou Katie Boltrovou. První sadu získává poměrem 6-1. Ta druhá začne zhruba za nějaké 3 minutky.
3: Radiožurnál 22 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
4: Rusko podle šéfky Evropské komise použilo při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Tenistka Muchová hraje o postup ze druhého kola US Open a počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Ruští agenti použili při srpnovém útoku na letiště v Lipsku materiál vojenské kvality, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidi na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
5: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
4: Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to pak Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Úřad práce začal od září finančně podporovat rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
6: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
4: Železničáři po zhruba 6 hodinách obnovili provoz vlaků na trati mezi Prostějovem a Červenkou na Olomoucku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily kvůli srážce motorového vlaku a popelářského vozu. Zraněných přitom bylo 8 lidí. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném jen výstražnými kříži. Drážní inspekce příčinu nehody vyšetřuje. Pražský Signal Festival letos se nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří i do Davids. Jedna z instalací vznikne třeba u Slepého ramene Vltavy v Troji.

0: Potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Karolína Muchová bojuje o postup do třetího kola tenisového US Open. Zápas s Britkou Bultrovou sleduje v New Yorku David Prouza.
2: Karolína Muchová velmi rychle získala první set za 29 minut poměrem 6-1. Teď před novou chvílí začala sada druhá, v té je to zatím při podání české reprezentantky 15-15 z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Ve druhém kole vypadla z US Open Karolína Plíšková, po dohrávce úvodního kola postoupila Nikola Bartuňková. A v dohrávkách čtvrtého kola fotbalové šance ligy zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a Bohemians hráli s Jabloncem 1-1. Fotbalista David Douděra odchází ze Slávie, stal se spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati v zámořské MLS.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Vyškova a překážka u Žďáru nad Sázavou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě u Vyškova. Na kilometru 228,5 osobní auto narazilo do sražené srny. Levý pruh je neprůjezdný, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 175 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím není nijak označená. Situace se na D1 z Brna do Prahy opakuje i za Jihlavou. Na 106. kilometru stojí osobní auto s defektem pneumatiky. U Žďáru nad Sázavou se vyhněte překážce na silnici 19 do Nového Města na Moravě. Mezi Mělkovicemi a Radňovicemi leží na vozovce sražená zvěř. A na Mostecku čekejte komplikace na silnici 256. Mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem auto narazilo do stromu. Na místě zasahují hasiči, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak ale oblačno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
6: Hezký pozdní večer od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji 5 minut po 22. hodině. Stále posloucháte vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku. Ve zprávách jste slyšeli o tom, že Slavii odpustil fotbalový reprezentant David Douděra, který přestoupil do amerického FC Cincinnati. Nebyl to dnes ale jediný odchod z vršovického klubu. Samku Kamara totiž odešel ze Slavie na roční hostování bez obce do Slovanu Bratislava. Úřadující čeští mistři si 23-letého francouzského obránce můžou v zimní přestávce stáhnout zpět. Kamara přišel do Edenu loni v lednu z druholigového švýcarského celku Stát Lausanne Oshi. Za A tým Slávie ale v soutěžním zápase nenastoupil. Rok a půl hostoval v Karviné, se kterou letos v květnu vybojoval historický triumf v domácím poháru. Teď má před sebou novou výzvu, celek ze slovenské metropole, který vede slavný trenér Jaja Touré z pobřeží Slonoviny, se podobně jako Slavia představí v ligové fázi Ligy mistrů.
3: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Stále je tu s vámi středeční vysílání radiožurnálu Sport, aktuální čas 22 hodin a 11 minut. V New Yorku na Grand Slamovém US Open bojuje Karolína Muchová o postup do třetího kola. Její soupeřkou je Britka Boltrová. Muchová první set ovládla 6-1 a úvod druhé sady opět sleduje v prouza David v New Yorku. Davide, tak jsme to nakonec dali dohromady. Už se mi trochu plete jazyk, ale můžeš pokračovat.
1: Rád. 6-1, to si řekl ty samozřejmě, tak já to rád zopakuji a k tomu můžeme přidat také vedení 1-0 Karolíny Muchové, která si zase teď neuvěřitelným způsobem pohrála s Katie Boltrovou v momentě, kdy Britka je na podání, ale je to breakball pro Karolínu Muchovou, která zatím opravdu zejména na příjmu je neuvěřitelně přesná a ta pestrost její hry dostává do úzkých velmi často Katie Boltrovou, která rozhodně nehraje špatný zápas, ale zkrátka tou tenisovou kvalitou na Karolínu Muchovou nemá, tak věřme, že to bude pokračovat takhle minimálně ještě pár gemů nebo ideálně pět, aby to dopadlo co nejlépe pro Karolínu Muchovou, která, jak jsem říkal, se musela vypořádat podobně jako Britka s tím, že se ten zápas přesunul na poslední chvíli do úplně jiné arény, na úplně jiný kurt a není to často příjemné pro hráčky se s, řekněme, nějakým způsobem popasovat s těmi novými podmínkami. Teď se s nimi absolutně nepopasovala Katie Boltrová na servisu, takže stav pro Karolínu Muchovou se vylepšil na 6-1, 2-0. Češka teď půjde podávat a ještě jednou pochválím ten způsob, jakým se prezentuje na kurtu Louise Armstronga v druhém největším areálu, nebo ne areálu, ale v druhé největší budově, tady v areálu Flushing Meadows, protože i když někdy zahraje zdánlivě jednoduchý podseknutý balon z backendu, který vypadá, že by ho soupeřka měla okamžitě zamáznout, tak ta rotace v něm je prostě neuvěřitelná. A Karolína Muchová přesně ví, co dělá, když zaútočí, tak je to smrtelné, když se brání, tak je to pro soupeřku náročné v tom smyslu, že potřebuje strašně moc úderů. Teď Karolína Muchová, naprosto neuvěřitelná improvizace u základní čáry, kam jí přilétl return Boltrové velmi rychlý, tak ho dokázala podseknout a vyrobit z toho neuvěřitelně dobrý kraťas, tak nečekaný, že Boltrová sice udělala asi dva kroky, ale následně si celou tu cestu k síti rozmyslela. Neuvěřitelná reakce a opravdu člověk by těmi superlativy mohl hýřit při zápasech Karolíny Muchové. Věřme, že Češka bude v tomhle pokračovat, co možná nejde, ale US Open svědčí, hrála tady dvakrát semifinále, ten povrch je pro ní prostě dobrý. 2-0 a 30-0 při servisu Karolíny Muchové. 11. vítězný balón oproti dvěma Katie Boltrové. Tohle je zatím prostě absolutní exhibice a jízda české reprezentantky. 6-1, 2-0, 30-0, servis Karolíny Muchové, který nakonec není úplně dobře umístěný a poznáte to i podle toho, že se rozsvítí sloupky sítě na dvorci Louise Armstronga. To je věc, která se tady stala vlastně podruhé. Poprvé to vyzkoušeli oni, organizátoři US Open. Teď Boltrová s výborným returnem snižuje na 15-30, ale stále je to skvěle rozehrané pro Karolínu Muchovou. Jen se vrátím k tomu, že poznáte opticky okamžitě, že se dopustil tenista nějaké chyby v momentě, kdy se ty sloupky rozsvítí červeně sytě, červenou barvou. I takovéhle věci se dějí na americkém US Open, kde už přestalo pršet, takže za malou chvíli by se mohl do hry dostat také Jiří Lehečka. Mezitím si Katie Boltrová musela doběhnout k síti, protože ji tam přitáhla Karolína Muchová, následně volejem hraje podél Britky a je to 40-15, k tomu 2-0. Za malou chvíli by to mohlo být zase veselější to skóre, 6-1 a 2-0 a dva gamboly pro servírující Karolínu Muchovou. Tak ještě jeden 15 a Karolína Muchová si může jít sednout na svoji vlastní lavičku s pocitem, že její výkon je zatím, řekl bych, nadstandardní určitě. Nějaké chyby by tam člověk asi našel, ale celkově je to paráda. Karolína Muchová, tak dobrá reakce z backendu, těsný out. Škoda, 40-30, ale pořád Karolína Muchová to má dobře rozehrané. Výborně tak returnovala Katie Boltrová několikrát za sebou, ale musí to být pro ní frustrující. Řada dobrých úderů nekončí ziskem 15, ale naopak Karolína Muchová nějakým způsobem, nějakou improvizací, nějakým kouzlem je vždy schopná ty balóny získávat na svoji stranu. Teď má gamble servíruje zleva na Katie Boltrovou z Velké Británie. Je to podání, které mělo mířit ven z kurtu, ale zastavilo se na pásce na kurtu Louise Armstronga, který sleduje, nebo ne ten kurt, ale spíš ten zápas, sleduje velké množství lidí a není se čemu divit. Je to krásný zápas, krásné utkání. Karolína Muchová dává ESO, teď se dostává do vedení 6-1 a 3-0.
0: S Davidem Prouzou se samozřejmě brzy opět spojíme. Mezitím našemu reportérovi můžeme do New Yorku poslat píseň od jedné z jeho nejoblíbenějších zpěvaček, tedy Evanescence. Posloucháte Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Už v pátek vstoupí české basketbalistky v Německu do mistrovství světa a v přípravě většinou vyhrávali, uspěli ve 4 z 5 zápasů. V generálce na šampionát nastoupili v kompletním složení a při vítězství nad Jihokorejkami už byla v Berlíně i dlouholetá tahounka národního týmu Eliška Joklová, která přiletěla ze Severní Ameriky.
1: Tím, že v Americe nedostávám tolik prostoru, tak jsem se chtěla trošku ještě víc rozehrát. Bylo to super, já jsem strašně ráda, že jsem ten zápas stihla a doufám, že mi to pomůže k rychlejší adaptaci, abych byla připravena s holkama na mistrovství světa, na který se taky těšíme moc.
2: 24-letá reprezentantka Eliška Joklová si svůj premiérový kontrakt v zámořské WNBA vybojovala ještě pod dívčím jménem Hamzová. Dala i své první body v nejlepší ženské basketbalové soutěži světa. Odchovankyně Žabin Brno během ročníku v severoamerické soutěži smluv podepsala v Minnesotě několik. Tu poslední po svatbě už jako Joklová. Vysvětlovala to v rozhovoru pro radiožurnál Sport z Berlína, kam se dostala ze Spojených států den před generálkou na šampionát.
3: Joklová quickly draws the foul. Eliška Joklová, the rookie out of the Czech Republic.
1: To bylo trošku matoucí, protože já jsem v té době vlastně podepisovala kontrakt do konce sezóny v Minnesotě, takže vlastně končila Eliška Hamzová a začínala Eliška Joklová. Ale myslím si, že paradoxně v té NBA je to jednodušší změnit dres než tady na FIBA utkání.
2: Mistrovství světa pro české basketbalistky po 12 letech začne v německém hlavním městě pátečním zápasem s Italkami, pak se o postup do play-off utkají ještě s obhájkyněmi titulu Američankami a na závěr světovými 4 Číňankami. Dál projdou 3 výběry.
1: Bohužel jsme dostali skupinu, jakou jsme dostali a máme v týmu zdravotní problémy, které jsou, ale je to zkušenost, která pro nás může přijít jenom jednou za život. Hrozně se na to těším. Je to něco, o čem sníte, jako když jste malý dítě.
2: Jak se bude nejen Elišce Joklové, ale všem českým basketbalistkám bez ústředních pivotek Čechové a Reisingerové na světovém šampionátu v Berlíně dařit, uslyšíte v přímých přenosech radiožurnálu Sport od pátku minimálně do pondělí. Jakub Kanta, radiožurnál.
0: 22 hodin a 23 minut k tomu vy stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém si můžeme zopakovat, že fotbalista David Douděra přestoupil z pražské Slávie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde už působí další český reprezentant Pavel Bucha. Informovali o tom oba kluby. Douděra podepsal smlouvu do konce sezony 2027-28 s opcí na další ročník. K týmu se připojí po obdržení pracovního víza. Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném ligovém derby se Spartou vyřazený z kádru Slávie kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slávie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo. V Edenu působil od roku 2022 a se Slávií získal 2 ligové tituly a jednou taky domácí pohár. Rodák z Brandýsa nad Labem dřív nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav. V české lize odehrál 224 zápasů a dal 22 gólů. Cincinnati je momentálně na 6. místě východní konference MLS a míří za postupem do play-off. Fotbalová šance liga dnes nabídla 2 dohrávky 4. kola této sezony. Brněnská Zbrojovka zdolala díky gólu Vašulína Hradec Králové 1-0 a Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. V našem vysílání se teď opět můžeme vydat na tenisové US Open. V New Yorku bojuje Karolína Muchová o postup do 3. kola. Její soupeřkou je Britka Boutrová. No a aktuální informace přímo z místa pro nás má reportér David Prouza.
4: Jako vždy precizní načasování moderátora Lukáše Michalíka, díky kterému se dostáváme na kurt Louise Armstronga v momentě, kdy Karolína Muchová vede 6-1 a 5-0. To utkání ještě netrvá ani hodinu, konkrétně 54 minut. Katie Boutrová bude teď odvracet Kanára a hlavně odvracet svůj konec na Grand Slamu v Americe, v New Yorku na US Open. Ale je potřeba říci, že zatím jediný gem, který získala, tak získala napřímo při servisu Karolíny Muchové. Naopak sama všechny svoje servisové gemy ztratila. Teď zahajuje nepřesným prvním podání Katie Wolterová, která je teď soupeřkou Karolíny Muchové. Zahajuje dvojchybou, tak opravdu to rozpoložení. A můžete to slyšet podle mě tím, že pod mým hlasem je absolutní ticho. A to je atypický moment pro utkání v New Yorku na druhé největší scéně, na druhém největším kurtu v areálu. Není vůbec žádné bzučení, žádný bordel, prostě je tu ticho, protože Katie Wolterová nedává absolutně nikomu žádný důvod k nějakému zvuku, k nějakému fandění. Teď netrefila další servis 0-5, 0-15 z pohledu Britky, která dala jednu dvojchybu. Teď má druhý pokus zleva. Karolína Muchová připravena za základní čárou. V pohodě. Čeká na to, co se stane. Tentokrát servis v pořádku. Muchová returnuje výborně do backendu. Katie Wolterové rozbíhává si svoji soupeřku. Teď se zkusí přiblížit k síti. Nakonec ne. Wolterová to trefila v defenzivě pěkně k základní čáře. Takže Karolína Muchová pokračuje v úderech z backendu, z forehandu, následně backendový podseknutý úder, pak backend z horní rotací poleně, útočnější. Katie Wolterová se musí bránit. Karolína Muchová rozvíjí pomalu, trpělivě ten svůj útočný kolotoč, ale ještě ne a ne dojít k tomu finálnímu úderu až teď. Tak trvalo to trochu déle, ale nakonec to Karolína Muchová zvládla. Wolterová se bránila velice statečně a důstojně, ale nakonec přeci jenom byla donucena k chybě Karolínou Muchovou, která je teď dva míče od toho, aby si probojovala do třetího kola na US Open na Grand Slamu, kde se jí historicky daří velmi dobře. Připomínám ty dvě semifinálové účasti, které byly až do letošního Wimbledonu jejím kariérním maximem, pokud jde o Grand Slamy. Tady ale samozřejmě v Londýně to bylo ještě lepší, byť samozřejmě asi by Karolína Muchová radši ten celý turnaj vyhrála, než skončila ve finále, co by poražená hráčka. Vítězkou se stala Linda Nosková, ta bude hrát dnes také, i o tom uslyšíte v našem vysílání. Teď Katie Wolterová servíruje zprava na Karolínu Muchovou, zastavu 1-6, 0-5 a 0-30. Karolína Muchová blízko blizoučko postupu do další fáze amerického Grand Slamu, ale tak snadné to mít ještě nebude. Dobrý servis první od Wolterové do forehandu Karolíny Muchové, která tentokrát našla síť svým pokusem. Takže je to 30-15 z pohledu Češky, ale pořád můžeme mluvit o tom, že je to velmi povedený výkon Karolíny Muchové, která i v tom minulém kole byla velmi nekompromisní, i v tom minulém kole dala kanára své soupeřce, tak třeba se jich něco podobného povede i v kole druhém, to by samozřejmě už bylo opravdu neuvěřitelné, co Karolína Muchová zvládá tady na newyorských kurtech. 30-15 vede Češka, druhý pokus Katie Wolterové z levé strany kurtu, další dvojchyba, matchboly jsou tady, až je mi skoro líto Katie Wolterové, protože tohle opravdu nejenom na servisu, ale celkově od ní není dobrý set a vezmeme potaz celý zápas, tak ani dobrý zápas. Tentokrát publikum se trochu probudilo, možná v pravý čas, možná na poslední chvíli, možná na poslední míč celého zápasu. 40-15, dva matchboly pro Karolínu Muchovou, další netřefený první servis, procentuální úspěšnost Katie Wolterové na prvním podání 33%, to je opravdu neuvěřitelné dno, které se teď děje na kurtu Louise Armstronga a je konec. Karolína Muchová ukončila tohle trápení zase ještě před úderem 1 hodiny hracího času. Katie Wolterovou z Velké Británie poráží po setech 6-1 a 6-0. Postupuje tedy do třetího kola. Nikola Bartuňková ta už v minulých hodinách postoupila do kola druhého, pač její zápas se odkládal kvůli dešti. Porazila Šerifovou z Egypta 6-1 a 6-2. Čekají nás ještě zápasy Jiřího Lehečky a Lindy Noskové.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, pochopitelně se s ním opět uslyšíme, protože věřme tomu, že Jiří Lehečka přijde na kurt proti Britovi Samuelovi už skutečně za pár desítek minut, řekněme. To nejpodstatnější jsme tedy slyšeli, já ještě dodám tedy výsledky dvou zápasů dohrávek čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 a v neúplné tabulce se posunula na druhé místo o skóre před Liberec a o bod za vedoucí Slávy a Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. Za malou chvíli bude 10:30 večer, to znamená jediné, máme pro vás další aktuální zprávy, ve kterých se dozvíte i informace o počasí nebo dopravě. Tak příjemný poslech.
5: Dobrý večer, je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Lukáš Pastejří.
6: Inspektoři našli v brněnské prodejně Albert v biokaši probatolata nadlimitní množství aflatoxinu. Ty patří mezi nejsilnější známé karcinogeny. Podle zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce jich rýžová kaše s jahodami a malinami značky Nature's Promise obsahovala 7x víc, než povoluje norma. Výrobek proto inspektoři nařídili stáhnout z prodeje a s obchodem zahájili řízení o pokutě. Konkrétní závadná šarže je na webu inspekce. Bezpečnostní incidenty v Německu spojované s Ruskem jsou podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vážné. Napsal to na síti X. Česko je teď podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Německo včera obvinilo Rusko ze srpnového útoku na letiště v Lipsku. U hlavního vlakového nádraží v Augsburgu dnes zároveň vybuchl zatím neznámý předmět a zranil 2 lidi. A německé úřady aktuálně vyšetřují i útoky na rozvodny na svém území. Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevo, že má k úmluvě výhrady. Americký herec a režisér George Clooney převzal při zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Zahajovacího ceremoniálu 83. ročníku se zúčastnil po boku své manželky Amal Clooneyové. Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje na US Open s Britkou Bulterovou. Duel o postup do třetího kola newyorského Grand Slamu vidí David Frouza.
4: Karolína Muchová před několika okamžiky zvítězila nad Bulterovou posledně 6-1, 6-0. Aktuálně na kurtu Louisa Armstronga dává vítězný rozhovor. Čekají nás ještě 2 zápasy s českou účastí. Ovšem uslyšíte v našem vysílání z New Yorku David Frouza, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Vyškova a omezení na D11 za sjezdem na Lysou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy počítejte s uzavřenou dálnicí u Vyškova. Na kilometru 228,5 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Policie zastavila provoz na kilometru 226. Sjíždějte na exitu Vyškov západ, objíždějte přes Vyškov a zpátky na D1 se dostanete po dálnici D46. Před odklonem na kilometru 226 se už tvoří kolona. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se netvoří. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Beroun. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku a popojíždějí odstavným pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia a zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Basketbalista Marek Houška v 16 letech naskočil v dresu Děčína do české nejvyšší soutěže. Během léta nahlédl i do české mužské reprezentace a rok plný zážitků doplnil o další. O něm teď uslyšíte v rozhovoru radiožurnálu Sport, který natočil reportér David Kalvas.
1: Marek Houška za sebou má další mimořádnou událost. Tak Marku, z jaké akce jste se vrátil?
2: Přijel jsem vlastně z akce od NBA a FIBA, Basketball Without Borders. Byl jsem vlastně strašně rád, že jsem tu pozvánku dostal, protože je to výběrová akce, kam se dostalo nějakých 78 hráčů z celého světa. Vyjímal teda kluku z Ameriky, ty tam nebyly, ale byla to super zkušenost. 4 dny plný tréninku, takže jsme nabrali dost zkušeností, dost nových věmů. Vlastně byli tam ať už trenéři z NBA, ať už hráči z NBA, ať už legendy z NBA, takže nám dali různý zpětný vazby, když jsme se potřebovali něco zeptat, tak vždycky odpověděli, takže takhle to bylo super.
1: Na co vy jste se nejvíc ptalo?
2: Jak se hraje proti přesně LeBronovi, Kerimu, Wembanyamovi, tady těm největším hvězdám, takže jsme se ptali kluků, co jsou teď aktivně v NBA, jaký to vlastně je a jak to vlastně probíhá.
1: A co oni vám odpovídali?
2: Tak třeba, když dám příklad, tak toho Viktora Wembanyamu, že prostě tam jdete do koše, on najednou stojí otočený, on pak se vystřelí ten koš, on se otočí, zablokuje vás a běží na druhou stranu a vy ani ten nevíte, že ten blok vůbec přišel, protože on je tak vysoko, že se to vlastně nedá ani očekávat, takže to bylo zrovna třeba k němu.
1: A jak vypadal běžný den?
2: Stávali jsme v nějakých 8 hodin, šli jsme pak na trénink a vlastně trénink byl od nějakých 9 do 2 odpoledne, byl to vlastně jeden takovýhle blok a pak jsme vlastně měli odpoledne už volno, byly různý týmové aktivity, měli jsme týmovou místnost, kde jsme prostě chodili hrát ping-pong, kde jsme chodili hrát PlayStation, kde jsme chodili na něco koukat, takže jsem byl takhle pospolu na hotelu už.
1: Jakou úroveň měly ty zápasy tréninkové, nebo když jste nacvičovali některé situace, protože samozřejmě tam byli nejlepší kluci z celého světa, jak jste říkal?
2: Kvalitu to určitě mělo, protože přesně bylo tam jako 78 nejlepších hráčů našeho ročníku na světě, takže ta kvalita tam byla vidět. Samozřejmě bylo vidět, že nejsme úplně sehraný, viděli jsme se s většinou po první životě, takže nějaký první dva dny byly složitější na to se sehrát, ale pak už si myslím, že finálový den a ten den předtím už jsme si tak nějak rozuměli, věděli jsme si, co od koho čekat a už to vypadalo líp jako basketbalově.
1: Řekl basketbalista Marek Houška, který je odpoledním hostem radiožurnálu Sport. A jak je těžké zapadnout do party, kterou vlastně vůbec neznáte?
2: Pozdravíte se, začnete se o něčem bavit, samozřejmě rozumíte si s každým nějak jinak. Třeba osobně tak jsem se hodně bavil s klukama, ať už ze Srbska, ať už ze Slovenska, protože samozřejmě ten jazyk je podobný, nějaká ta basketbalová logika toho je taky docela podobná, takže takhle jsme si rozuměli, ale bavili jsme se tak nějak všichni se všema, protože samozřejmě jste tam furt pospolu, furt ty skupinky nějak měnili, takže nějak tak jsme se všema bavili a na všechny jsme si vlastně dali Instagramy, kontakty a myslím si, že s dost hráčů budeme v kontaktu.
1: A byla tam nějaká řevnivost, nebo naopak spíš přátelské prostředí?
2: Samozřejmě, když už se pak hraje to živý 5-5, tak už je to, že každý chce vyhrát, ale když se prostě začíná nebo jde na ten trénink, tak jsou všichni kamarádi, jakmile se stoupí na to hřiště, tak už je to těžší, protože každý chce vyhrát, každý se chce ukázat, ale myslím, že by tam nějaká zákeřnost nebo něco takového nebylo. Takže si myslím, že to bylo ve zdravém duchu, ale nebylo to, že bychom byli úplně kamarádi.
1: Je jasné, že každý se chce ukázat, ale jak to, jestli pak někdo nehraje příliš na sebe, nebo protože skauti tam sledují samozřejmě, jak je kdo taky asi týmový.
2: Někdy to taky, že se někdo chce ukázat, takže prostě v kuzovkách ten balon nikomu jinému nepůjčí, ale objevovalo se to tam málo. Spíš jako se hrálo týmově, ale samozřejmě někdy se to tam objeví, protože každý hráč je zvyklý na něco jiného. Takže my jsme samozřejmě se snažili hrát co nejvíc týmově. Mně zrovna to nedělalo úplně problém, že jak by potřebuji spoluhráče, takže já jsem se snažil, jak říká, vždycky taťka mi říká, že si dělám kamarády. Takže já jsem se snažil hodně být týmový, abych se zalíbil nejen skautům a trenérům, ale i spoluhráčům. Doufám, že tím budu vynikat, že přihraju balon navíc, schodím to dolů na pivota nebo něco takového, že vlastně budu týmovější než ostatní, protože tím si chci tak nějak prezentovat. Samozřejmě musíte někdy myslet i sám na sebe, ale když se pak hraje jako tým, tak je pak větší šance na to, že vyhrajete, než dávat fotbal jednomu a ať nás spasí ten jeden, takže některý zápasy tak vyhrát jdou, ale v té dlouhodobější části je samozřejmě lepší hrát týmově.
0: Hostem radiožurnálu Sport je 17-letý basketbalista Marek Houška, který se před pár dny vrátil z kempu nejtalentovanějších hráčů věkové kategorie. Pokračovat budeme za chvíli.

0: Je tady pokračování rozhovoru Radiožurnálu Sport, který natočil David Kalvas. Hostem je 17-letý basketbalista Marek Houška. Ten se začátkem týdne vrátil z tureckého Istanbulu, kde se zúčastnil prestižního kempu nejlepších mladých hráčů pod názvem Basketball Without Borders.
1: Bylo to jiný, než když se jde trénovat tady v Děčíně, ale nějaká nervozita úplně tam nebyla, protože těch akcí už mám za sebou dost, ne takovýhle úrovně, ale reprezentačních, a takže nervozita nebyla.
2: No a pochlubte se, vám se tam dařilo?
1: Dařilo se, řekl bych, že tak, jak jsem si představoval. Doufal jsem, že vlastně budu moct podávat ty nejlepší výkony. Byl jsem pak vybraný vlastně do těch 10 nejlepších hráčů na tom celém kempu, na to jsem byl strašně rád, takže mě vlastně čeká v únoru další výlet na akci, kde už budou i kluci z Ameriky, takže se na to moc těším a uvidíme, co z toho bude.
2: Kam pak poletíte a co to bude za akci tedy?
1: Bude to vlastně Basketball Without Borders All Star, je to vlastně ve Phoenixu v Americe, takže je to, myslím, že v půlce února. Byli jsme na nějakých turnajích, kde byli kluci z Ameriky, ale samozřejmě ne ty úplně nejlepší, protože ty se tam schovávají na přesně na takovýhle akce, na ty mistrovství světa. Myslím si, že to bude hodně o té individuální, o nějaký fyzické připravenosti, na nějakým atletismu, čímž oni vynikají, takže na to se určitě těším, na to porovnání zase s nimi stylem hry.
2: Nemusíte se trošku štípnout, jestli se vám to nezdá?
1: Asi jsem to úplně nečekal, když jsem tam odjížděl, že budu odjíždět s cenou vlastně nejlepších 10, co tam vlastně byli, ale když už jsem pak navnímal to, jak někteří kluci vypadají, někteří kluci hrajou, tak jsem se snažil, abych právě vynikal tím, co umím nejlíp, a to je to připravovat ostatním ty pozice, takže jsem se snažil hrát tak nejlíp, co umím, a naštěstí to stačilo.
2: Je to o tom, že už se dá prorazit právě i takovou tou týmovostí?
1: Určitě to může dost lidí oslovit. Někteří zase třeba osloví, jakože přihrávám moc, ale myslím si, že to dost lidí osloví, že tam nejsou hráči, kteří vlastně koukají jenom na sebe. Prostě 24 drží balón a pak vystřelí trojku. To si myslím, že někomu se to líbit může, ale úplně zastánci tady toho stylu v Evropě nejsme, takže já jsem se snažil hrát týmově. A doufám, že to taky vypadalo.
2: Říká basketbalista Marek Houška, který je odpoledním hostem Radiožurnálu Sport. V Americe tam už vás asi budou sledovat také samozřejmě skauti z NBA, když ty už možná byli i tady, tak jak to tam může vypadat?
1: Skauti byli i tady, samozřejmě ty scoutingové oddělení těch klubů v NBA jsou strašně velký, takže si myslím, že tam už ty agenti a ty týmy a ty skauti budou ty, možná ty hlavní, ale byli i tady, samozřejmě bude to ve větší množství tam, bude jich tam asi i víc, ale myslím, že to bude podobně, jako to bylo tady.
2: No a co s vámi dál, protože samozřejmě teď se otevírá spousta cest, tak a teď vybrat nějakou tu, která povede do NBA.
1: Já doufám, že vyberu tu správnou, ale tuhle sezonu zůstanu tady v Děčíně, doufám, že nesklamu, a já se na tu sezonu strašně těším.
2: Ale Marku, asi už byly i jiné možnosti.
1: Byly jiné možnosti, ale my jsme si vyhodnotili, že vlastně i vzhledem k tomu, že se vlastně po sezóně tak tady hraje mistrovství světa U19, tak aby jsme se mohli na to připravit, aby jsme byli vlastně v úvozovkách v tom nejkomfortnějším, tak jsme zůstali v Děčíně, za což jsem rád, protože opouštět se mi to nechce, ale jednou to bude muset přijít.
2: A už se bavíte třeba o evropské cestě nebo o Americe, univerzitě?
1: Samozřejmě ty debaty na to jsou, na to téma, protože musíme být o pár kroků dopředu vždycky, aby jsme jako věděli, že po sezóně nenastane situace a teď se musíme rozhodnout, takže nějaké možnosti tam jsou, zkoušíme Ameriku, zkoušíme Evropu a uvidíme, co z toho pak zvolíme, že to bude vlastně nejlepší pro nás, jako ať už pro mě, nebo pro agenty, nebo pro rodinu.
2: A draft NBA, ten může přijít kdy?
1: Může přijít, myslím si, že za 2 roky, takže já se na ně určitě budu chtít připravit, co nejvíc, co budu moct, protože je to můj cíl, takže se budu snažit, abych se tam dostal, abych měl šanci, abych byl pak vybrán, takže na to se taky těším. Já se to snažím vlastně udržet furt nohama na zemi, abych prostě podával ty nejlepší výkony, a potom se samozřejmě můžeme bavit o nějakých dalších cestách, ale teď se snažím být takový, jaký jsem, a být v pohodě.
0: To byl český basketbalový talent Marek Houška, se kterým si povídal reportér David Kalvas.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 23 hodin. Lukáš Pastejřík má pro vás zprávy.
1: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Slovensko podle premiéra Fica podá žalobu proti nařízení EU o technikách šlechtění rostlin. Karolína Muchová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Karolína Plíšková naopak končí. A počasí zítra bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
3: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
1: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli novým pravidlům pro šlechtění rostlin. Ta mají zemědělcům usnadnit využívání odrůd, které jsou díky úpravám DNA například odolnější vůči suchu nebo škůdcům. U jednodušších genetických změn už nebude potřeba stejné schvalování jako u geneticky modifikovaných organismů. Podle slovenského premiéra Roberta Fica má ale vláda v Bratislavě obavy o dopady na lidské zdraví.
4: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
1: Není to přitom první žaloba Slovenska proti unijním pravidlům. Už na jaře se Ficova vláda obrátila na unijní soud kvůli postupnému zákazu dovozu ruského plynu. Bratislava chce v jeho nákupu pokračovat i navzdory ruské válce proti Ukrajině. Začala rekonstrukce rozhledny ve vysílači na pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka už byla ve špatném stavu a teď je mimo provoz. Kvůli bezpečnosti je omezený i přístup do okolí vysílače. Tamní restaurace ale funguje.
5: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů.
6: Říká Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Kromě nových podhledů dostane kabina třeba nátěr, který se používá na zaoceánské lodě. Tomáš Hrazdil se stará o hotel a restauraci ve vysílači.
7: Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
6: Nutnost opravy ale chápe. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout až do jara. Radet Adam Tomáš, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Wimbledonská finalistka porazila v New Yorku Britku Boutrovou 6-1 a 6-0. Vyhrála i Nikola Bartuňková,

0: Schneiderové 0-2 na sety. Fotbalisté zbrojovky Brno zvítězili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy nad Hradcem Králové 1-0. Duel Bohemians s Jabloncem skončil remízou 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226 Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Před odklonem je krátké zdržení. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Prahy překáží nehoda před Českými Budějovicemi. V nájezdu z exitu Budějovice jich na kilometru 141. Osobní auto narazilo do kola z nákladního vozidla a pravý pruh je neprůjezdný. Silnice 13 z Mostu do Teplic je opět průjezdná bez omezení. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. A na Hodonínsku čekejte komplikace u Strážnice. Na silnici 426 na výjezdu na Bzenec havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
3: Krásné dopoledne, mým dnešním hostem v pořadu na síti na radiožurnálu Sport je čerstvý mistr světa v kajak krosu Vítek Přindiš. Víťo, ahoj.
4: Ahoj.
3: Obrovská gratulace hned takhle na začátku. Pátek.
4: Strašně moc děkuju.
3: Já teda musím posluchačům radiožurnálu Sport upřesnit, že Vítě už je takovým hostem tady posledních týdnů stanicí radiožurnál, ale teď konečně na Sportu a my si to tu hodláme užít a zase třeba osvěžit nějakými novými informacemi, který si nám v pořadu host na radiožurnálu nestihl s panem Pokorným říct. Ty si ve 37 letech zkompletoval unikátní sbírku velkých titulů a teď už si vyhrál prakticky všechno, co se v obou disciplínách, ať je to vodní slalom nebo kajak cross, vyhrát dá. Jenže mně se to prostě pořád plete. Co je co? Já vím, že vy jedete dopředu, tam ty jedou dozadu, to je úplně jiná disciplína, že je teda ve tvojí disciplíně vodní slalom, kajak cross, že kajak cross je úplně nový, ale přesto pojďme to trošku zhrnout pro posluchače.
4: Tak já bych začal s tím, že prostě jsem vyrostl u vodního slalomu. Vodní slalom je primárně disciplína, kde se jezdilo v brankách, v takových těch stabilních brankách, do kterých my nesmíme vůbec šťouchat. Musíme si najít nějakou ideální cestu, jak se v nich proplítat. Jezdíme chvilku ty zelený po proudu, ty červený proti proudu, vždycky nám nějakou trať postaví. No jsou hrozný, někdy jsou lepší.
3: Ty, jak se lepší. Ty mi prostě děsej.
4: Ne, někdy jsou lepší, někdy jsou horší. Vždycky záleží strašně moc na tom designérovi té tratě, jak on to vymyslí. Tak v tom jsem prostě vyrostl celý život, jsem v tom jsem se snažil s tou vodou opravdu jakým způsobem pracovat, tak aby byl co nejrychlejší mezi těmi brankama. No a před teď vlastně to je asi přesně 10 let, kdy se k tomu přidala nová disciplína, to je ten kajak cross.
3: Už je to 10 let.
4: Je to 10 let, 2016 tuším jsem měl první světový pohár v kajak crossu. A následně 2021 vlastně, takže před 5 lety se z toho stala olympijská disciplína, to znamená, že se to totálně změnilo, strašně zrychlilo, zvedla se konkurence, všechno se začalo jako neskutečně rychle měnit. No a to je disciplína úplně jednoduše pro posluchače, něco jako ski cross, snowboard cross, prostě ve čtyřech se jede trať, je lehčí, je z branek, které jsou nafukovací, takže do těch se dá bouchat. No a proti třeba snowboard crossu, my jsme jako kontaktní disciplína, to znamená, my se můžeme nějakým způsobem i narážet zase v nějaký míře, nesmí to být atak do hlavy a nějaký jako brutální, pak tam jsou třeba rozhodčí, který by toho závodníka vyloučili.
3: Šťouchačka tam je prostě.
4: Šťouchačka tam docela je. Třeba na mistrovství světa jsem dostal vlastně ve finále. Na finálové jízdě jsem byl před závodníkem a ten závodník nějakým způsobem vlastně strčil pádlo přede mě, trefil mě vlastně do břicha a trošku se mi to svezlo jako po hlavě, jako nic se mi vůbec nestalo, já jsem to vlastně v té rychlosti skoro ani nezaregistroval, ale tím mě vlastně odsunul za něj a nejenom mě předjel.
3: No jasně, on si tě tak jako přitáh.
4: No, což by se taky dělat nemělo, a respektive vůbec by neměl být jako záběr přes toho závodníka. Ano. Nicméně já jsem si to pak vlastně uvědomil až zpětně v tom videu, že v tom zápalu ještě po tom startu z té rampy, kde skáčeme 4 metry, snažíme se chytit pádlo ve vzduchu a najednou se nějak rozjet do toho závodu.
3: Počkej, proč chytit pádlo?

0: ve vzduchu.
1: No, to je právě, jak jsem zmiňoval, že se ta disciplína strašně rychle vyvíjí, tak já jsem se letos vlastně musel začít učit chytat pádlo, takže my stojíme na rampě, sice se držíme toho pádla rukama nějakým způsobem, abychom splnili startovní pozici, která je pevně daná. Nicméně potom se snažíme okamžitě při signálu, kdy začne takový ten startovní, ta reakce, to pádlo pustit, chytit se takových madel, který jsou vedle nás, vedle té lodi, a dát co největší impuls té lodi, aby se jako rozjela. No a v tu chvíli, jak to uděláme, snažíme se nahmatat pádlo. A abychom měli jistotu, že to pádlo dokážeme třeba teďka nahmatat, tak se začaly řešit jako novinky. Buď se to nějakým způsobem třeba suchým zipem lepí vlastně na pádlo a na tu šprejdu. My nesmíme vůbec nic přidat na tu loď. Ta loď musí zůstat tak, jak její výrobce jakoby vyrobil, takže tam si nesmí vůbec nic přidat. A na tu šprejdu zatím je to povolený. Takže buď jsem dával suchý zip, no my jsme tam začali lepit magnety, což je hrozně elegantní řešení. Že máme malinkatý magnet vlastně na pádle a malinkatý magnet na to jakoby špradě.
0: Ale asi sakra silnej.
1: Je právě docela dost silný, takže on jakoby udrží krásně ten pohyb, když my dáme ten impuls, aby to pádlo neletělo někam před nás, abychom ho nehleděli ve vzduchu. A já pak vlastně impulzivně, nebo respektive jako nějakým způsobem podvědomě šahám na to místo, kde tuším, že to pádlo je a snažím se ho chytit. Jo? Když jsem to trénoval bez toho, tak to vedlo k docela komickým situacím, že třeba letím dolů bez pádla a tak. Takže...
0: pak někde doletí pádlo a Vítek přijde, že tam hledá.
1: Přesně, tak. Možná bych našel nějaký video. A je to docela vtipný, protože je to něco, co se začalo řešit jakoby teďka v posledních závodech a ukazuje to jenom, jak se ta disciplína strašně rychle vyvíjí. A kdo to nedělá, tak už jen na tom startu ztrácí třeba jako půl lodě loď, což může dělat celý rozdíl do závodu.
0: Jak moc jsi vděčný za to, že se tahle disciplína objevila? Ty říkáš, že 10 let vlastně existuje, 5 let je hodně aktivní. Já jsem tady na Radiožurnálu Sport nějakých 6 a musím říct, že si pamatuju první rozhovory s váma s vodákama, kdy jsme to řešili, co to je za novinku, jestli se to vůbec ujme, jestli to vůbec jako je správný nebo není. Je to tak, že jo? Na začátku se o tom trošku pochybovalo, jestli je to vůbec jako až moc modernizovaný váš sport.
1: Já myslím, že tam byly takové dvě vlny. Jak jsem to zaznamenal já, tak já jsem samozřejmě byl jako v té době aktivní, jezdil jsem prostě už docela na vysoký úrovni ten vodní slalom a ten kajakorský, který přišel, tak já už jsem s tím nějaký zkušenosti měl jako mimo náš oficiální, jako naší federaci, protože jsme měli nějaký trošku jako závody okolo, právě na těch plastových lodích. Takže jsme do toho hnedka 2016 skočili a byla to vlastně taková jako fakt zábava. Třeba na 7 pohárů jsme jeli prostě slalom a ještě třeba na konci toho víkendu taková jsme jeli prostě přesně ten kajakos. A byla to jako zábava. Fakt to bylo jako, že všichni to jako tak užili, bylo to bezpečný, protože prostě nikdo nechtěl nikoho zranit a bylo to opravdu jako spíš takový jako opravdu friendly. No jenomže během tak 2 let se z toho stalo spíš taková disciplína, kde si někteří závodníci, řeknu tak jako ze středu pole startovního, z mýho pohledu chodili tak jako trošku honit ego a sejmout třeba ty jakoby lepší závodníky v tom slalomu. A já jsem tenkrát si prostě řekl, že jsem dostal třeba do žeber a takže mě to ovlivnilo třeba půlky sezóny a úplně jako nesmyslně, tak jsem si řekl, že to prostě nemám zapotřebí už jezdit, protože mi to jakoby v tu chvíli nepřináší. Nebylo to olympijská disciplína, takže tam nebyla žádná šance, že by se třeba jako posunul na olympiádu v tu chvíli a mistrovství se ta tuším, nevím, jestli se v tom jezdilo nebo ne, to se teďka úplně nevybavuju, ale myslím si, že možná jo, ale prostě nebylo to braný nějak jakoby extra vážně a právě tím, že to nejezdili ti nejlepší, tak to vlastně nedávalo mi ani tak moc smysl se na to specializovat a připravovat. No. Ale opravdu ten zlom pak přišel v tom 2021, kdy se to jako překlopilo té olympijské disciplíny, všichni na to naskočili vlastně z celého světa a začali se měnit úplně jako materiály, lodě, vybavení, technika se úplně změnila. Ten sport vlastně prošel tak velkou obměnou, že to skoro ani není možný. A jak se profesionalizovalo, tak samozřejmě ty závodníci narostly na kvalitě a to startovní pole je strašně silný. Nikdo si nic nedaruje, ale na druhou stranu nevidím tam jeho zaklepu teďka, ale prostě za poslední 2-3 roky se tam nestalo nic jako extra vážního, že by se někdo nějak jako zranil, občas nějaký naraženiny nebo nějaký jako nejhorší asi tržná rána v obličeji, ale není to zase nic tak strašného.
0: S Vítkem Přidišem na Radiožurnálu Sport si povídáme o kajak krosu a bude

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Mým hostem na radiožurnálu Sport je dnes vodní slalomář a čerstvý mistr světa v kajak crossu Vít Přindiš a právě taky kajak cross si rozebíráme podrobněji. A Víťo, jak už jsi zmiňoval, je to celkem nová disciplína. Ty hodně si mluvil o tom, že se mění ta technika, že to prochází obrovskou evolucí, tahle disciplína kajak cross. Jak se hotovej vodák, jako seš ty, ve 37 letech učí nové techniky?
2: Já si myslím, že mám obrovskou výhodu v tom, že jsem právě technicky založený závodník, že jsem nikdy nejel na sílu nebo na nějakou jako extrémní rychlost, výbušnost, což teda samozřejmě v kákrosu je docela potřeba, tak se to snažím dohánět. Nicméně já myslím, že ta velká devíze moje, že se dokážu jako přizpůsobit, učím se rychle sporty, nejenom ty na vodě, ale obecně. A učení mě jako moc baví, což je právě strašně silný impuls, proč třeba ten kákros mi poslední třeba roku dával jako větší smysl, protože v něm cítím ten progres. Mm-hmm. Ve slalomu, já když jsem se dostal na úroveň, vyhrál jsem tu světa, nebo když jsem byl světová jednička, tak dostat se vždycky zpátky na tu úroveň rok od roku je jako skoro čím dál tím těžší. Ten progres a ty postupní krůčky dostat se na tu stejnou úroveň jsou prostě strašně těžký a ten je to tak o těch jako mikrokouscích, že je to pak jako trošku opravdu na tu palici a na ten morál. Když to v tom kákrosu tím, že se tam řeší nejenom ta technika na vodě, ale řeší třeba už jenom předstartovní nějakým způsobem jako taktika, na jakou startovní pozici jít, na koho případně zaútočit, nebo kdo třeba bude útočit na mě, jakou bránu si vybrat, jak to zajet.
1: Vybavení se řeší.
2: Ty lodě se jakoby neustále nějakým způsobem vyvíjejí. Takže je tam toho jakoby strašně moc. A to je něco, i když nejsem jako žádný rováčník, kdy jsem nebyl a dost jsem to řešil vlastně třeba před olympijskou nominací do Paříže právě v tom kákrosu s lidma, kteří s tím mají zkušenosti, třeba s Nikčou Kučerovou jsem se několikrát bavil a ptal jsem si, jak to, že ona jako to má v sobě, že je takový jako bojovník v tom. A ona mi říkala různý jako taktiky, nebo jak to trénovala, prostě třeba s bráchou na lyžích a tak. A já když jsem celý život jezdil sám se sebou v podstatě v lodi a jenom s brankama, tak si myslím, že to jako není úplně jako přirozený nějaký můj jev, že bych se s někým chtěl na té vodě prát. Nicméně beru to tak, že chci být prostě první a udělám jako maximum a snažím se spíš pak najít jako cestu, jak to třeba udělat bez toho, abych se s někým musel potkat. Mm-hmm. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde, ale to je zase furt ta část té cesty, která mě vlastně na tom baví, že je tam strašně moc proměnejch.
1: A to dělá třeba Evča Samková, ne? Že někdy nechá poodjet ten balík a pak ho dožene v nějaký zatáčce, ale to si úplně na té vodě asi
2: tak
1: nemůžeš nechat.
2: No, někdy dělalo se to. Strašně zase záleží, jaká je trať, jak se startuje, kam ta rampa vede, to znamená, jaká je první brána. Dokonce na jednom závodě, tuším ve Slovinsku, to byli junioři a závodníci od 30 let, tak tam všichni skoro, co měli dobrou výchozí pozici, tak si počkali na rampě a pak skákali dál. Jenomže teďka nově máme vlastně ty rampy automatický, který se sklápí s náma ze všema najednou. Takže my nemáme vlastně už teďka prostor na to počkat a naopak se řeší to prostě uskočit co nejdřív a získat nějaký metr navíc a tím, že se právě strašně ta disciplina posunula, tak teď už stačí závodníkovi mít třeba metr náskok a dokáže tu bránu předtím dalším závodníkem jako protočit bez toho, aby se střetli, což je obrovský progres. To, kdyby někdo uměl před, nevím, třema rokama, tak plně bude vyhrávat všechny závody, ale za poslední rok, dva se to takhle posunulo a strašně zrychlilo.
1: My jsme to tady dneska už trošku obcházeli a naťukávali pro fanoušky, kteří jsou tvými fanoušky a ví o vodáctví, všechny výsledky to ví, že ty jsi mistr světa, mistr Evropy v kajak crossu, ve vodním slalomu, ve všem možném, ale chybí tam ty olympijské kruhy, chybí tam ten start na olympiádě. A je kajak cross ta cesta, kterou jsi si vybral? Cítil jsi velkou motivaci i v tom, že tudy by to mohlo jít? A to samozřejmě ještě vysvětluju, ten důvod, proč nemáš start, je hlavně ten, že jsou v Česku ještě lepší kluci, kteří prostě tu kvalifikaci uhrajou, jako Prskavec, Haradílek a ostatní, kteří ti třeba to jedno kvalifikační místo v posledních letech a olympiádách brali. Jak krostou cestou, kterou jsi si vybral?
2: Není. Já jsem před loňskou nebo letošní vlastně sezónou si dal nějaký cíl nebo nějaký postupní kroky. Ta olympiáda tam jako vůbec nebyla. Můj cíl bylo dostat se do reprezentace na letošní rok v obou kategoriích a ideálně právě na mistrovství světa uspět. Chtěl jsem hodně v tom slalomu.
1: Což se povedlo, gratuluju.
2: Což se povedlo, chtěl jsem hodně v tom slalomu, cítil jsem, že tam mám jako velkou formu, já jsem nechal skoro všechny závody předtím, abych se opravdu připravil na ten jeden závod. V kvalifikaci jsem vzal nejrychlejší čas, cítil jsem se ten den v semifinále strašně dobře a bohužel prostě jsem dělal chybu na pátý brance a bylo hotovo. Tak jsem z toho byl hodně zklamaný, ale pak se to vynahradilo v K-crossu a já to beru jako ten můj velký vrchol, který jsem chtěl, tak to bylo prostě myslím si ten letošní rok a tam jsem si dal velký cíl. Druhý cíl, který jsem si pak jako vytečil po té nominaci, bylo sousvětový poháry, který ještě nás letos čekají. Tam bych chtěl zaútočit na co nejlepší výsledky. A pak přijde spíš tak trošku rozhodování, jak s tím naložit. Olympiáda je za 2 roky, ale v podstatě já jsem si tak nějak v hlavě předtím řekl, že prostě na tohle cíli nebudu, protože je ta nominace strašně těžká. Věru jste jenom 3 závodníci celého světa v tom K-crossu, vlastně po 2 letech, po 2 letech martýriu 9 závodů, jste věru 3 nejlepší na celém světě. A já jsem si řekl, že prostě se nebudu svazovat teďka nějakou jakoby tady tou dlouhodobou nominací, že mám cíl mistr světa, ten už mám za sebou a myslím si, že právě úspěšně a ty další si stanovím až po téhle sezóně, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně teď jsem spokojený, protože myslím si, že jsem se dostal přesně tam, kde jsem chtěl být, že se mi ta zima povedla, že se mi povedlo to trénování, že se mi povedlo, hlavně, že to bavilo a že se mi povedlo ty výsledky, i když ne ve slalomu, tak obecně i vlastně z toho slalomu mám radost, protože jsem tam opravdu jezdil, já jsem tam tuším měl nějakých 7 nebo 8 míst a zkazil jsem jednu, jako když vezmu slalom jako dohromady, což mi přijde, že na té světové úrovni jako dobrý výsledek.
1: Vít Přindíš dnes pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Po písničce se vrátíme k jeho čerstvému světovému titulu a taky ke podmínkám, ve kterých se na mistrovství světa v Americe připravovali. Vydržte s námi.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Čerstvý mistr světa v kajak krosu Vít Přindíš zůstává mým dnešním hostem na radiožurnálu Sport. Víťo, na mistrovství světa v Americe jste kromě soupeřů bojovali taky s obrovským teplem. Popiš nám to, co si teda už zmiňoval v rozhovoru s panem Pokorným, ale mě to zaujalo. Vy jste se připravovali v Česku ve třicítkách tím, že jste se navlíkali do bund a běhali po Praze?
2: No, je to tak. Někdo běhal, někdo jezdil na kolečkových lyžích. Já jsem většinou pak volil ty lyže, respektive když mě bolely nohy z běhu, tak jsem šel na kolečkový lyže, protože to přece jenom trošku šetří ty klouby. Nicméně i to byl ten hlavní důvod, proč jsem vynechal vlastně úvodní světový poháry. Jel jsem jenom ten pražský a ten byl ještě k tomu jakoby z toho plného tréninku. A já jsem po nominačních závodech, který byly strašně dlouhý a trvaly v podstatě měsíc v kuse, tak jsem právě si řekl, já nemůžu na další závody, já si chci dát prostě fakt jako dobrý, solidní blok toho tréninku, který jsme si připravili jak s trenérem, tak vlastně s doktorem Jirkou Dostálem a s Vojtou Hadžeckým z Centra sportovní medicíny. A řešili jsme jako přesně jednu z těch věcí je, že tam budou prostě 40 na místě, bude tam strašně teplá voda v té trati, protože to je vlastně malý bazén, ze kterého se čerpá ta voda, je betonový, takže to se vyhřeje prostě na ta voda nakonec měla 32 stupňů. A predikce pro Oklahomu bylo, že tam bude prostě denně nějakých 40 stupňů. Takže jsem si řekl, mám na to 6 týdnů, zkusím udělat maximum, nebo 6 týdnů do odletu, zkusím udělat maximum pro to, abych se připravil. A vymysleli jsme vlastně dva takový 14-denní bloky, že jsem měl před tím pohárem v Praze 14 dní, potom takový jako 14 dní pauzu a pak 14 dní jsem před letem. Takže během těch dvou 14-denních bloků jsem se snažil vlastně každý den dát jako ještě extra trénink, který byl ten takzvaný heat training. A je to přesně, jak si zmiňovala, navlíkli jsme se v podstatě do zimních věcí nebo přesně do toho, v čem bych šel běhat na podzim, prostě bych šel běhat po Praze, takže má jako dlouhý triko, bunda, čepice, rukavice, v podstatě dlouhý
1: kaloty. A lidi se venku pařili v šortkách.
2: Jo, a když jsem pak jel třeba kolem mě na těch běžkách, no, na těch kolečkových lyžích nebo v tom běhu, tak samozřejmě se snažil hlídat jako tepovku, abych to jako nějak nepřehnal, používal jsem první ten blok nějaký core senzor, abych si viděl jakoby teplotu středu těla. No ale snažili jsme se prostě tady ten extra trénink.
1: Na kolik se ti dostala teplota kóru těla?
2: Nějakých 39,2.
1: A v tom si to jako trénoval? Takových,
2: no a tam už to je pak taková docela jako hraná, aby se to jako tělo nepřehřálo, nedošlo jakým kolapsu. Párkrát se mi stalo, že si myslím, že podstavě už to na hraně bylo, že jsem třeba potřeboval pak po tom tréninku ještě třeba hodinu sedět a pít a být jako v klidu. Ale pak prostě se to různě lepšilo. Začátek bylo...
1: Já vím, že to je jako asi zbytečná otázka, když se mi tady vrátil z Oklahomy mistr světa, ale není to zbytečný.
2: Hele, já nevím, já to jakoby, já, subjektivně, já, samozřejmě jsme dělali nějaké měření hemoglobinu, protože ten princip je takový, že to tělo by mělo být efektivnější, pracovat líp, zahustit plazmu a tak dál. My jsme nějaké měření dělali, nějaký narůst tam byl, nicméně pro mě je strašně důležitý, jak jsem cítil na místě. My jsme tam přiletěli, i potom, že jsme měli nějaký trable po cestě, tak jetlagem nebyl problém nakonec a já jsem za žádným tréninku vlastně nezaznamenal to, že bych se jako přehřál, nebo že bych druhý den nemohl, nebo že bych prostě při tréninku musel si dát nějakou větší pauzu. A to, když jsme měli tréninky ve 3-4 odpoledne, kdy bylo ty největší vedra, tak se nebylo kde schovat a na té vodě prostě ta tepovka lítala vysoko. Tak já jsem jakoby s tím opravdu jako asi neměl problém a nezaznamenal jsem, že bych jako se opravdu nějaký den zničil. Hodně jsme řešili to, že na místě už jsme pak naopak dělali to, že jsme se hodně chladili, takže jsme měli chladí vesty, ručníky, čepice, prostě já jsem nosil furt v podstatě tašku s ledem, že jsem si to různě jako namáčel tak a to tak udělalo strašně moc, takže tam už jsme zasili druhý ten extrém, jsme se snažili spíš udržet opravdu jako co nejvíc klidu, kromě tréninku a závodiště jsme většinu času trávili spíš jako na hotelovém pokoji, který byl klimatizovaný a tam jsme dělali opravdu ten opak a já za mě si myslím, že to bylo dobrý a minimálně vlastně jsem tam odlítal s tím, hele, dal jsem tomu ještě úplný max a ještě jsem si vlastně zvedl tu tréninkovou dávku od ten skoro měsíc toho tréninku, protože jsem vlastně si musel ty své tréninky, takže jsem měl třeba 3 tréninky jako za ten den, 2 na vodě, 1 třeba posilovna nebo něco a k tomu ještě většinou na konci dne byl ten čtvrtý, který byl jakoby ten heat training a ten byl vždycky hodina a půl, nebo spíš hodina a půl, takže mi to hrozně zvedlo tu tréninkovou dávku.
1: Kolik za ten den odtrénoval hodin?
2: Záleží, tak na té vodě jsme jakoby třeba 3 hodiny denně a pak tam to dával další 2 třeba.
1: A ještě nějaká posilovna třeba hodinu.
2: Různě to střídá, no.
1: Jako já totiž, když to poslouchám, velmi často narážím se svý tenisový jako kariéry na to, že se v jiných sportech daleko víc řeší, že jo, přesuny, jetlagy, přípravy, protože v tom tenise na to není prostor, to prostě jedeš a je to takové jako mod survivor, jako jo, prostě když tam přijedeš, jdem dopředu, hraješ. Ale vím, že když se na to dá připravit, takže se proto dělá maximum. Nicméně na to horko bych jako nemyslela, to jsme se prostě snažili hlavně uchladit co nejv do poslední vteřiny a každému to vyhovovalo jinak. Jak jsi to vnímal u ostatních závodníků v Oklahomě? Nemyslím jenom u Čechů, u všech. Trpěli tam tím vedrem?
2: Já myslím, že hodně lidí trpělo. Z Čechů se podobnou cestou jako já vydali, co tak já vím, asi tři další lidi. A myslím, že taky jako to kvitovali, že to vlastně nebylo špatný. Jeli takovou polovinu, jeli třeba jeden ten 14-denní blok, ale myslím, že i to udělalo svý. No a všichni se tam snažili prostě pořád chladit, nějakým způsobem se schovávat do stínu nebo prostě tomu sluníčku a tomu teplu jako předejít.
1: Jak nedokážete
2: ostatní
1: závod?
2: Mluvit. No, je to 90 vteřin.
1: No tak jo. To se uchladíš.
2: To jo, ale ono jakoby předtím máš třeba 20 minut na té vodě, kdy se musíš jako právě jako rozjet, zahřát, že jo, nebo minimálně v tom vedru a ty svaly se musí dostat do toho provozního tempa. A už jenom při tom rozježdění, jakoby ta tepovka lítá nahoru dolů. Pak samozřejmě hraje ta nervozita, takže to tělo, že opracuje jako pořád naplno a to teplo tomu prostě nepřidává. Takže myslím, že to bylo individuální a všichni se snažili, prostě trenéři tam tahali velký jako takový ty chladící tašky vždycky na start a různě se s tím jako manipulovalo.
1: Ve 37 letech přidal Vít Přindíš další velký titul a dnes je hostem Radiožurnálu Sport. Po písničce ale úplně změníme prostředí. Z divoké vody v Americe se totiž přesuneme na Mauritius, kam se Vítěz s rodinou chystá přestěhovat. Vydržte s námi.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: S mistrem světa Vítem Přindišem si dnes povídáme na radiožurnálu Sport a teď jedna věc, která mě na tvých plánech, Víťo, opravdu zaujala. A to je, že se v září s celou rodinou přesouváte, stěhujete na Mauritius. Dokonce tam tvoje dcera, jestli se nepletu, půjde do školy. Tak jak tahle myšlenka vznikla?
2: No, vznikla tak, že poslední vlastně 2-3 roky docela intenzivně jako doma řešíme, že já jsem alergik, astmatik, dcera bohužel to má po mně. Řešíme to tak, že já prostě celou zimu jim jakoby prášky, kterými evokujou tu alergii, abych na to byl pak na jaře připravený. Dcera má prostě jako dejchač na astma a já jsem si říkal, sakra, tak jako pojďme myslet třeba něco, jak to zkusit změnit, nebo jak se třeba jako dostat z tohohle, abychom nebyli v tom kolotoči třeba těch léků a nějakým způsobem jako to dokáže všechno propojit. My lítáme často na ostrov Reunion, který je vlastně sousedem Mauriciu. A původní myšlenka byla, že bychom byli jako na tom Reunionu, kde je i závodní tráť tréninková, protože je to Evropská unie, je to Francie, takže je to docela jako dostupný. Nicméně tam se mluví prostě jenom francouzsky, což já jsem si sice na střední učil 4 roky francouzštinu, ale neřekl bych v podstatě vůbec nic. No a shodou okolností jsme 2 roky zpátky byli před jedním soustředím na týden na Mauriciu. Máme tam jednu známou, ukázala nám to, je to jako, mluví se tam anglicky, je to prostě jako historicky britská kolonie, jsou tam britské školy a já jsem si řekl a oblínul jsem tam vlastně nějaký sportovní jakoby areály a řekl jsem si, že by to vlastně byla jako dobrá změna jak pro mě, že bych úplně změnil prostředí, tu hlavu dostal do jiného rozpoložení a věřím, že jako fyzicky se tam dokážu připravit jako perfektně a Reunion je 45 minut letadlem. Mám tam vlastně už několik let mám všechen materiál, který potřebuju na moje trénování. Takže já tam v podstatě říkám s nadsázkou, že tam můžu letět jako s batuškem na pár dní si zatrénovat a zase se vrátit. No, a takže jsme si řekli, že minimálně tu zimu nebo ten první školní rok bychom, protože dcera tam opravdu nastupuje do školy, takže bychom zkusili tohle. Já se tam zkusil připravit právě na ten kajakros, čemu zvěřím, že je hodně reálný a už teďka mi nabízeli i zahraniční závodníci, kteří tam chtějí třeba ze Švýcarska a z Francie, jestli bych se tím nepřidal, že už jako plánou na tu zimu nějaký soustřední, protože přece z toho kajakrosu opravdu stává jako docela velká záležitost a ti nejlepší vlastně chtějí trénovat s těmi nejlepšíma, respektive je těžký trénovat sám, tak se prostě skoro trénovat sám nedá, takže je vždycky dobrý, že se nějaká mezinárodní skupina utvoří a já tomu budu vlastně také hodně nablízku.
1: Když zmiňujeme tyhle velký plány, tak i dneska jsme se bavili o tom, kde jsme udali svoje děti a co dělají naše protějšky a partneři. Co manželka na tohleto přesunutí? Ty jsi říkal, dneska je v práci a kdyby měla od září žít na Mauriciu, tak co to pro ní znamená?
2: No, ona jako je v práci, ale jako by není v práci. Ona není zaměstnaná, ona pracuje na sebe, takže dneska má sice nějaký schůzky s klientama, ale v podstatě většinu času pracuje doma nebo na dálku. Aha. A tím, že se mnou už holky roky lítají na ty soustřední, na ty dlouhý jarní soustřední, třeba dvouměsíční, tak máme i naučený, že ta práce na dálku jde, že to vlastně docela vyhovuje, jelikož třeba ten posun na Reunionu a Mauriciu jsou 3 hodiny od Evropy, tak je to naprosto dostupný a navíc člověk si třeba ráno něco předpracuje, pak si může jít zasportovat, může jít udělat něco dalšího. Takže to si myslím, že by mohla být taky velká taková jako i výhoda pro ní. Samozřejmě to nebylo jako moje rozhodnutí, se přestěhovat na Mauricius, to bylo prostě rodinný. Kdy jsme si o tomhle všem přemýšleli a primárně jsme prostě si říkali, pojďme zkusit, jakoby, protože žijeme v Praze, pojďme se podívat, jestli nám to třeba opravdu to zdraví a to žití třeba někam posune. A třeba ne, třeba se za půl roku vrátíme, to prostě uvidíme. Teď je to taková jako velká neznámá, teď jsme prostě příprav.
1: Já věřím, že jo. Nejen o světovém titulu, ale i o velkém rodinném dobrodružství dnes mluví na radiožurnálu Sport Vít Přindiš. Po poslední písnice se vrátíme úplně na začátek jeho kariéry. K vodě ho totiž přivedla rodina a rozhodně není jediným českým reprezentantem, u kterému toho tak bylo.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslední část dnešního rozhovoru s mistrem světa v kajak krosu Vítem Přindišem na radiožurnálu Sport. Vítě, když se podíváme na úspěšný český tým z mistrovství světa, je tam jedna zajímavá společná věc, a to, že spousta z vás pochází z vodáckých rodin. Já, když jsem se na to dívala skrz Wikipedia a tak snad jenom Vávra Hradílek nemá úplně vodácký rodiče. Tak jak si to vysvětluješ? Je to tak, že prostě vodáci zůstávají u vody a přenáší se to z generace na generaci?
2: Určitě. Myslím, že ve většině sportů se to přenáší, že ten rodič tomu dítěti ten sport minimálně chce ukázat, ten svůj. Mě rodiče nebo táta primárně jako do toho sportu a stejně tak mý bráchy do toho sportu jako toho profesionální a i do toho vodního slalomu vůbec netlačil. Proto třeba právě bráchové šli úplně jako jinou cestou. Já jsem u toho zůstal, protože mě to právě strašně bavilo. Bavil mě ta voda. Takže ty vodácký jako klany, nebo jak to říct, tak opravdu u té vody jsou, protože kdo u té vody jednou je, tak si myslím, že u ní jako zůstane nějakou rolí, buď jako třeba trenér nebo nějakým způsobem funkcionář, nebo organizátor závodu, nebo třeba v oddíle něco dělá. A prostě v té rodině to pak jako je. Já třeba bych opravdu taky rád, aby dcera jako na vodu občas šla, ale když nechce teďka, tak ji vůbec nenutím. Je mi to vlastně úplně jedno. Ona se zamilovala do atletiky, baví se strašně běhání, takže naopak jsem jako moc rád, že prostě chodí do atletického kroužku a všeobecně se rozvíjí a chci, aby ten pohyb prostě v sobě měla zakódovaný. A jo, táta se mi věnoval vlastně strašně dlouho potom, až do nějakých, teďka si to možná budu vymýšlet, 2013, takže nějakých 24 let v podstatě se jako mi věnoval. Ale bylo to ještě takový přístup, že mě jako netlačil ani do toho tréninku. Jakože jo, do určitý míry, ale vlastně spoustu věcí mě nechal jako se naučit sám, nebo spíš trošku i spálit v tom, jako, ale nezabil ve mně touhu se pak jako posouvat. A on to jako za mě tak jako ten začátek trošku odedřel a pak vlastně já teďka už zase s nadsázkou říkám i teďka tomu aktuální trenérovi, že já vždycky, když jsem pak změnil trenéra, tak jsem dosáhl nějakého úspěchu. Já jsem šel v těch 40 vlastně za Miloslavem Říhou, hnedka co jsem nastoupil, tak jsem si vyjel stříbrom z Evropy. Po pár letech jsem šel pak za Jiřího Proskavce, stal jsem se mistrem světa, teď jsem šel za Pavlem Kručem, stal jsem se mistrem světa. Takže s tátou jsem nikdy žádnou medaili nezískal.
1: Ale tam byl ty základy.
2: Ale přesně, ale říkám, on si to odedřel strašně, ale myslím, že je za to jako neskutečně rád, za to, kam se to povedlo dostat. Ale vlastně já jsem s ním paradoxně nikdy za těch XX let, co jsem s ním trénoval, ani v juniorech, ani potom v třelacíce jsem vlastně žádnou medaili nezískal, až potom, když jsem šel jakoby dál, což byla naše společná dohoda, že teda už jakoby spolu trénovat nebudem, protože i ta skupina se rozpadla, tak jsem začal jako být úspěšný. Ale není to jenom tím, protože já jsem v té době ještě končil školu a najednou prostě na ten sport byl čas, takže jsem se v té době stával profíkem a to udělalo jako taky strašně moc.
1: Táta Pavel tě teda opravdu dovedl až k tomu slízávání smetany pro všechny ostatní. A je to sport, do kterého se bez vodáckého zázemí těžko vstupuje?
2: Já si to nemyslím. Upřímně, těch klubů po celé republice i těch kvalitních trenérů je strašně moc. Zázemí, který máme, je jako aktuálně teďka dobrý. Myslím, na nějaký ty slalomové tratě určitě chce to je zlepšovat, opravovat. Dokonce myslím, že v Praze by to opravdu tu novou chtělo a vypadá to nadějně. Nicméně to gros, myslím, že jsou trenéři, že jsou opravdu jako dobrý, že prostě tomu sportu chtějí dávat, chtějí ty děti přidážet a nejenom prostě v Praze, ale jako ve všech koutech republiky. A my jsme jako národ si myslím opravdu vodáků.
1: No to jsem právě chtěla zmínit, že je to teda těma trenérama, že tady máme olympijský medailisty, mistry světa, mistry Evropy, že tady bojujete ve třech, ve čtyřech o jedno kvalifikační místo na olympiádu, ale jste vlastně v top ten světa. Top pět možná někdy. Tak je to těma trenérama, protože na tohle se nás ptají v tenise, jo? U ženské.
2: No, to jsem chtěl říct. Proč je deset holek teďka prostě v top stovce, že jo?
1: No, ale jenom ten tenis je takový nějaký větší.
2: No, to je teda, to no. Právě.
1: Takže no, tak si říkám, že to musí být hold malý rybníček, ale to není, že jo, zase. Tak jsme vodácká země, nebo čím to je, že? A je, říkají si, mluví o tom ty cizinci, jakože, pane bože, další Čech.
2: Jo, nemluví, mluví. No, jasně, tak teďka vlastně po nás nastoupil Kuba Krejčí, který je mistr světa, jakoby navázal na tu kajakářskou tradici, je to prostě pátý mistr světa, doufám teďka, jsem to nemyslel, v posledních 10 letech, což je úplně jako nonsens. A je to právě hrozný paradox v tom, že to možná teďka zní a možná to trošku ty úspěchy jakoby schazuje, že toho je tolik. No. Naopak, ale prostě kajak takhle nikdy historicky úspěšně nebyl. To je prostě až opravdu poslední 10, 12 let, kdy ten kajak, no 15 možná, kdy ten kajak jakoby je na výši, ale předtím to byl možná spíš takový otloukánek. Jo? Tady byla Štěpánka Hilgertová, Deblíři, to znamená Jirasmáder, Wolf Štěpánek, a další úspěšní, ale prostě ten kajak se dostal nahoru až teď, poslední opravdu jako dekádě
1: a půl. První takový jméno byl ten Vávra Hradílek, ne?
2: Já bych řekl, že Vávra určitě navázal už na vlastně kluky, co byl jako trošku před ním. Ivan Pišvej měl mistrovství světa stříbro a to byl takový jako velký za mě velký úspěch. Jiřa Prskavec tenkrát měl bronz jako starší. Jiřa Prskavec starší. A, ale pak ten průlom si myslím, že prošel s Vávrou. Přesně. Prostě... Olympiáda 2012, potom hlavně domácí mistrovství světa. Tam se to jako zlomilo. A začalo se to vlastně kupit s tím, že hnedka na ní navázal Jíře, potom se to povedlo jakoby Ondrovi, potom mě a teďka Kubovi. Ano. A je to jako vlastně jako neskutečný, protože když se to předtím nepovedlo desítky let, tak najednou během prostě 12, 13 let se najednou povedlo tohle. A jasně, ve světě na tu kajakářskou školu teďka koukají jakoby s velkým respektem a ví, že kdokoliv si to v Čechách vyjede, tak je neskutečně silný. Kuba je v týmu čtvrtý rok a za ty čtyři roky, tuším, čtvrtý rok, za ty čtyři roky se vypracoval na mistře světa, což je neskutečný na to, jak je mladý. Hmm.
1: Vítě, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Já doufám, že se vaše plány i rodiny všechny přetvoří v pozitivní zkušenost na Mauriciu. Budu vám držet palce. Budeme sledovat nejenom tvoje úspěchy, ale úspěchy všech českých vodáků, protože, jak říkáš, je jich spoustu i u těch holek, kterými si sem taky zveme. Takže se s tebou loučím a děkuju moc. Mým dnešním hostem byl čerstvý mistr světa v kajakrosu Vít Přindiš.
2: Děkuju moc za pozvání.
1: U mikrofonu jsem byla i já, Andrea Sestiny Hlaváčková, a moc se těším zase příště na slyšenou na Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Vyšetřovatelé po skoro 80 letech exhumovali z lánské hrobky ostatky Jana Masaryka. Tenistka Muchová je ve třetím kole US Open a dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 3. září, začínají hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
3: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Podle českého prezidenta Petra Pavla nepřátelské akce Ruska jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance posilují. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN.
5: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
6: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já o to fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Svaz knihkupců a nakladatelů představil svým členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém

0: Knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Například Madridem prošlo asi 50 tisíc lidí. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty.
2: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Izrael má podle ministra obrany stále připravený plán na odsun Palestinců z pásma Gazy. Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet a dodal, že se čeká na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americké plány jsou zatím podle Katze zmrazené na žádost arabských států.
3: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků rozmístěných podél linie příměří. Řekl, že armáda bude útočit na příslušníky Hamásu. Ofenzivu Izraele na palestinském území označili nezávislé vyšetřovací komise OSN jako genocidu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevu, že má k úmluvě výhrady.
4: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
5: Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
4: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Na Grand Slamu v New Yorku se jí to povedlo po čtvrté v řadě. Muchová porazila Britku Boltrovou za necelou hodinu 6-1 a 6-0. Ve druhém kole naopak skončila Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 1-6 a 6-7. Nikola Bartuňková zvládla deštěm přerušené utkání prvního kola, nad Egypťankou Šerifovou vyhrála 6-1 a 6-2. V ranních hodinách se ještě představí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Fotbalisté z Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
6: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost s tím něco udělat.
1: Bohemians potom remizovali s Jabloncem 1-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. Policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na Prahu opatrně za nájezdem z exitu České Budějovice jich. Na kilometru 141 havarovalo osobní auto. Zabraný je odstavný pruh, v pravém pruhu se ale pohybují lidé, tak zpomalte. A na silnici 43 z Brna do Svitav nebezpečná situace u České. Ve sjezdu na Lelekovice se pohybuje chodec. Není nijak označený, takže není dobře vidět. Další zelená vlna nejpozději za půl.

0: hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
3: Vláda chce zrušit navýšení podpory v prvních měsících nezaměstnanosti, které prosadil minulý kabinet a které platí od letošního ledna. Jaké to může mít dopady? Proč minulá vláda podporu navýšila? Má to efekty, které si od toho minulý kabinet sliboval? A nemotivuje současná úprava lidi, aby zůstali bez práce déle, než je nutné? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po 15. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v pondělí schválila návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo současných 80%, tedy když to přeložíme a přepočítáme do čísel, tak ten maximální limit má být 29 tisíc místo 38,5 tisíce korun měsíčně. Snížit se má také podpora při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, kteří v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce tím chce ušetřit asi 5 miliard korun ročně. Ten návrh fakticky ruší navýšení podpory, které jste prosadili vy v minulém volebním období a které platí od letošního ledna. Co bylo cílem toho navýšení? Co jste si od toho slibovali?
4: Tak já ten krok považuji za naprosto špatný a chybný a vlastně takový, jak bych řekl, tupý škrt. My jsme si o to slibovali to, co nám vlastně říkají jednak data naše z České republiky, ale také i všechny pozitivní zahraniční zkušenosti, které vlastně říkají. Pokud člověk mění ať už dobrovolně nebo nedobrovolně práci, tak je dobré, když o tom systému ty první 2 až 3 měsíce podržíme, tak aby ten člověk nemusel brát tu první nabízenou práci, která často neodpovídá třeba možnostem toho výdělku toho člověka podle jeho znalostí, kompetencí, zkušeností. A my vlastně vidíme v číslech posledních 2 let, že když člověk mění práci s podporou rekvalifikace, tak jeho výdělek vzroste v tom dalším zaměstnání o 8 až 12%. To jsou tvrdá čísla. To znamená, ten člověk si pomůže jednak sám pro svou domácnost, ale i pro nás všechny tím, že máme vyšší odvody z jeho práce, to znamená daně, sociální a zdravotní. A je to právě to klíčové, aby ten člověk měl čas ty 2, v případě, kdyby ten člověk byl 52 věku plus, tak tam platí ty 3 měsíce, aby měl čas se opravdu na tom pracovním trhu dobře zorientovat a hledat adekvátní práci, kterou může dělat. Nikoli tu první, kterou musí vzít, protože by spadl do nějakých velkých ekonomických a sociálních problémů. Proto jsme tu reformu dělali.
3: Podle čeho jste to nastavovali? Proč je to právě 80% předešlého výdělku? Proč je to právě 80% průměrného platu maximálně? A proč na 2 měsíce, respektive u lidí nad 52 let na 3 měsíce?
4: My jsme se dívali na ty země, kde vlastně ten pracovní trh a takzvaná flexikurita, to znamená flexibilita a bezpečnost pro ty lidi, kde funguje nejlépe, ve kterých zemích. Velmi častým příkladem zmíníme Dánsko, kdy vlastně tam dokonce v těch prvních měsících je to 100%, a když se rekvalifikujete, tak je to přes 100% vašeho předchozího výdělku. Aby právě ta chytrá země, chytrá ekonomika podpořila ty lidi v tom, že prostě si mají zvýšit tu svoji kompetenci pro to další zaměstnání. Těch 80% bylo maximum možného, co se mi tenkrát podařilo v koalici vyjednat, a už tenkrát to nebylo jednoduché. Ale třeba kolegy z ODS i pana ministra financí jsem přesvědčil těmi daty, těmi podklady. Takže my jsme si vzali opravdu zkušenosti, které fungují, které ukazují, že to je ku prospěchu jak těch lidí, tak ale i té ekonomiky té země.
3: Ty změny jsou účinné od 1. ledna, to znamená 8 měsíců a 2 dny. Jsou už nějaká data, dá se už říci, jestli to funguje tak, jak jste si představovali?
4: Já ta data dneska jako člověk, který už není ve vládě, vlastně přímo nemám, ale určitě je budu po panu ministru Juchelkovi chtít, ať je předloží. Proč naopak dneska on a hnutí ANO, protože on osobně proto hlasoval, on to podporoval, Andrej Babiš proto hlasoval, podporoval to. Ministr Juchelka ještě v únoru tohoto roku říkal, že to má dobrá reforma, že za ní stojí. A teď přichází tato zásadní radikální změna, kterou ještě potrhnu, ona nejde proti lidem, kteří by opakovaně se třeba během roku několikrát vraceli na úřad práce a potřebovali tuto podporu v nezaměstnanosti. Ona jde proti lidem, kteří celý život poctivě pracují a třeba 2-3x v životě tu práci ztratí a potřebují to krátké období podržet a podpořit.
3: Váš nástupce, současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO, v tiskové zprávě ministerstva tu změnu vysvětloval slovy, že v situaci, kdy je pracovní trh stabilizovaný, nepovažuje takto vysokou podporu za potřebnou. Není na tom něco, nejsme v situaci, kdy si firmy, nebo jsme si v situaci, kdy si firmy stěžují, že je těžké získat zaměstnance a není to v téhleté situaci zbytečný luxus?
4: Já musím říct, že pan ministr evidentně vůbec nezná detailní čísla, mě to mrzí, protože já ta čísla znám. A když se podíváte do detailu, tak máme obrovský problém se zaměstnaností lidí nad 50 let věku plus. Tam nám dlouhodobě roste jejich nezaměstnanost a jejich daleko těžší uplatnění na trhu práce. Tam právě potřebujeme podpořit, podržet a rekvalifikovat. A máme třeba i velký problém u lidí do 28 let. Ta data nám ukazují poslední rok, že nám roste nezaměstnanost především žen do 28 let, vysokoškolaček. To znamená, na tom pracovním trhu vidíme, jak už se začíná projevovat nástup AI. My budeme mít obrovský problém na pracovní trhu v budoucnu. I když teďka někdo řekne, že je stabilní, tak pan ministr evidentně to neříká na základě znalosti detailu těch čísel. A běžte toto říct lidem, kteří jsou v regionech, kde už dneska je 7-8% nezaměstnanost. A tím to tam jde pan ministr a pan premiér vysvětlit. V mém Olomouckém kraji je celá řada obcí s rozšířenou působností na jejich území, už je dneska nezaměstnanost přes 7%. A vidíme trendově, že nám to začíná bohužel růst. Takže my potřebujeme na to reagovat. A druhá klíčová věc, která je potřeba k tomuto, aby fungovala, tak je právě podpora těch rekvalifikací a těch kurzů. A to bohužel taky neběží teďka.
3: K čemu už se určitě také chci dostat ještě v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale když ještě zůstanu u vysvětlování pana ministra Juchelky, on v té tiskové zprávě ministerstva dodal, že smyslem podpory v nezaměstnanosti má být především pomoci lidem překlenout období, kdy jsou bez práce, nikoli vytvářet motivaci zůstávat na podpoře déle, než je nutné. Podobně se ostatně už před měsícem vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když řekl, že ten současný model motivuje lidi využít ty 2, respektive 3 měsíce a nehledat si práci co nejrychleji. Není na tom něco, není opravdu to současné nastavení takové, že se vlastně člověku vyplatí, když celé ty 2, respektive 3 měsíce zůstane doma?
4: Myslím si, že kdybychom si tady vzali lidi, kteří opravdu procházejí obdobím ztráty zaměstnání, tak by s takovýmito výroky hruby nesouhlasili ti lidé. Ale já chci poznamenat ještě jednu důležitou věc. My jsme před těmi 2 roky zásadně zpřísnili ty podmínky podpory v nezaměstnanosti. Nárok dneska na ní má pouze ten, kdo za posledních 24 měsíců, minimálně 12 měsíců měl pojistnou dobu, tedy pracoval. To znamená, to není tak, jako bylo to dřív, že jste se mohl 3x během roku vrátit na pracák a dostal jste tu podporu nezaměstnanosti. To jsme dávno omezili, ořezali. A zároveň ten jejich tupý škrt jde třeba i vůči rodičům nebo lidem, kteří o někoho dlouhé roky pečují. Vemte si, v minulosti to bylo tak, že jste třeba 10 let pečoval o manžela, ten už potom umřel a ten člověk si šel hledat práci, ta manželka. A nedostala prakticky žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ona předtím pracovala. Ona pracovala za tento stát. Ona o někoho pečovala full time 24/7 a dostala tam úplnou almužnu, myslím, že to bylo 10% tenkrát. My jsme to výrazně posunuli, upravili, změnili a ten tupý škrt pana ministra Juchelky a premiéra Babiše jde i vůči těmto lidem, kteří opravdu dlouhé třeba roky o někoho pečovali. To vůbec nechápu.
3: Když se vrátím k tomu, čím jsme začali, to znamená ty první 2, respektive 3 měsíce potom, kdy člověk přijde o práci a o podporu právě v téhleté době. Jak je to s tím nárokem? Vy jste říkal, že jste zpřísnili ten nárok. Opravdu nehrozí, že někdo bude vlastně, nebo že by využíval toho modelu, 2 měsíce někde pracoval, potom 2 měsíce byl na pracovním úřadě, hledal si práci a bral tu zvýšenou podporu, potom zase chvíli pracoval, zase bral tuhle tu podporu. To nehrozí v tom současném nastavení?
4: V tom současném nastavení platí to, co tady dlouhé roky předtím nebylo, teď to platí nově. Z posledních 24 měsíců musíte 12 měsíců odpracovat, pak jsou tam ještě detailnější podmínky, dokonce jsme vypli i takovéto sezónní, že někdo se na tu zimu vracel na ten pracovní úřad a bral tu podporu, to jsme také výrazně omezili. No a vlastně je tam i jako úprava, která se týká toho, že po těch 2 nebo 3 měsících ta podpora potom se dále, tam je takové, je to rozděleno na třetiny, tak ta první třetina je ty první 2 nebo 3 měsíce, tam je to výrazně vyšší, pak ta druhá třetina zůstala stejná a tu poslední třetinu, tu jsme ještě výrazně zkrouhli dolů, tu podporu, tak aby jsme opravdu těm lidem řekli, není zájmem státu, abyste byli dlouho nezaměstnaní, ale ty první 2 nebo 3 měsíce vás výrazně podpoříme, abyste nepadali třeba do dávkového systému, aby nepadali ti lidi do exekucí. Protože část těch lidí, bohužel, pokud toto opravdu projde, já věřím, že nakonec to neprojde, bude třeba padat a budou z nich klienti sociální podpory. To taky není zájmem státu.
3: Předseda poslaneckého klubu KDU ČSL, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současný ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje úsporou 4,5 až 5 miliard ročně. Vy jste už na začátku říkal, že to považujete za tupý škrt, ale když zůstaneme jenom u toho finančního efektu pro rozpočet příští rok, odpovídá to? Je to dobře propočítáno? Opravdu to může ušetřit 5 miliard?
4: Takhle, čistě technokraticky vzato ano, ale nemají do toho započítáno to, že část těch klientů nebo těchto lidí se stane klienty sociálního systému a budou brát dávky. To je první věc. Druhá věc, nemají tam započítáno ten efekt, který je prokazatelný, který my jsme dopočítávali, a to znamená, že pokud ten člověk se najde tu lépe placenou práci a jeho příjmy se zvýší o těch 8 až 12%, na což máme tvrdá data, tak tím pádem se to vrací i tomu státu v tom střednědobém horizontu, že ten člověk má logicky vyšší odvody i pro ten stát, daně, sociální a zdravotní. Takže v tomhle ohledu tam to započítáno není už tady tyto efekty. Takže my jsme měli dopočítáno to, že v tom středně a dlouhodobém horizontu náklady na tuto reformu se této společnosti vrátí.
3: A v tom krátkodobém, v kontextu toho, kdy sledujeme debatu o rozpočtu na příští rok, kdy vy jako opozice kritizujete ten celkový schodek 389 miliard, není vlastně z tohoto pohledu dobře alespoň něco škrtnout a něco ušetřit?
4: No tak pokud máme hledat úspory, tak je za mě hledejme někde jinde, než zrovna v této oblasti, která dává prostě tu národohospodářskou logiku. Dobrý hospodář se nedívá na ten pohled státu, obce, kraje nebo své firmy účetním pohledem jednoho roku. Dobrý hospodář se na to dívá opravdu s výhledem, já teď něco investuji a vrací se mě to a s jakou návratností nebo nevrací. A mě vadí to, že tady máme brutální deficit 389 miliard korun, ve kterém se škrtá peníze na screeningové preventivní programy, na očkovací programy 5 let po covidu, na podporu například sportu vysokoškoláků. Na to se peníze brutálně škrtají, ale navyšuje se o čtvrtinu vnitřní rozpočet ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, na to, aby tam nějakým způsobem co měli jako peníze na rekonstrukci kanceláří, ale na to, kde se to týká lidí, kde se to týká lidí ve zranitelných skupinách, tak na to peníze nejsou.
3: Mimochodem, vy už jste včera tyhle věci a kritiku státního rozpočtu nebo toho návrhu pronášel v České televizi. Když se podíváte vyloženě na rozpočet toho rezortu, který jste ještě před rokem měl na starosti, to znamená Ministerstva práce a sociálních věcí, vidíte tam nějaký prostor pro úspory?
4: Já tam vidím prostor v úsporách, pokud jde o počet lidí. To znamená, já bych opravdu pokračoval v tom, co jsem začal. Já jsem za 4 roky propustil 10% lidí, zhruba 2,5 tisíce lidí jsem propustil. Ročně to vytváří úsporu 2 miliardy korun na tomto rezortu. A v tom já bych rozhodně pokračoval díky využití nejenom digitalizace, ale dneska třeba umělé inteligence, kterou jsem schopen nasazovat do celé řady agent, které ten rezort dělá. Ale zároveň musím říct, že mě v tom rozpočtu mrzí ještě hodně jedna věc. A to je zhruba 20% škrt právě na podporu rekvalifikací a kurzů. Protože když jsem říkal, že jsme dělali reformu podpory v nezaměstnanosti, tak to bylo spojeno s tím, že jsme dělali i masivní právě rekvalifikace a kurzy. Protože jestli něco obrovskou výzvou pro pracovní trh příštích let, tak právě nástup digitalizace. Nezaměstnanost se bude týkat příštích měsících a letech profesí a oborů, u kterých se nám to roky vůbec nezdálo. Administrativa, bankovnictví, pojišťovnictví, tam všude AI bude prostupovat a budou lidi přicházet o ty současné pozice. A proto je důležité vzdělávat, rekvalifikovat a dávat ten prostor lidem, aby pracovali na své vlastní vyšší dovednosti a kompetenci, aby si našli jinou práci nebo částečně práci v jiném oboru. A to vlastně tato vláda úplně ignoruje. Vůbec nevidí ty trendy a říká, tady ještě škrtneme další 20%.
3: Když už po druhé v dnešních 20 minutách Radiožurnálu mluvíte o rekvalifikacích, vy jste o tom psal i v minulých dnech v článku na platformě Medium, tam jste kritizoval současnou koalici kvůli tomu, že se právě omezili už v prvním pololetí letošního roku rekvalifikace, uvádíte tam statistiku, že meziročně letos klesl v prvním pololetí počet rekvalifikovaných o 84%. Co je důvodem?
4: Ty důvody jsou dva. Jeden, ať jsem férový, tak my jsme za první pololetí loňského roku rekvalifikovali a kurzy prošlo zhruba 65 tisíc lidí. Za první pololetí tohoto roku je to 4,5 tisíce lidí. To je propastný rozdíl. Jeden z těch důvodů je, že nám skončilo financování z Národního plánu obnovy. Zhruba polovina těch, které jsem tady zmiňoval, z těch 65 tisíc, bylo rekvalifikováno díky penězům z Národního plánu obnovy. Druhá polovina, ale už byly národní peníze. A my jsme jasně v loňském roce říkali, musíme končící národní plán obnovy a jeho peníze nahradit národními finančními prostředky. A to se neděje. Ani v rozpočtu roku 2026, za této vlády, ani v návrhu rozpočtu na rok 2027. A to já považuji za jednu z velkých chyb, protože toto je forma investice. Podpora celoživotního vzdělávání je jedna z klíčových investic do lidí, do této společnosti, do naší ekonomiky.
3: Nepodcenili jste třeba vyjednávání, aby dál směrem na rekvalifikace bylo možné používat právě evropské peníze?
4: To už možné nebylo. Národní plán obnovy končil teď 31. srpna před 2 dny, ale my jsme zároveň chystali, aby to bylo výrazně podpořeno z národních zdrojů. To, že se to vláda rozhodla škrtnout, a slovy pana premiéra, on často říká, že to jsou ty peníze na chlebíčky, ale vůbec nechápe tu podstatu. Jo? Tak v tomhle ohledu já to považuji za velkou chybu současné vlády a zároveň, že to vlastně úplně zastavili. Oni, když se podíváte do praxe, tak dneska naprostá většina těch žádostí o rekvalifikaci jsou odmítány. To je prostě chyba.
3: Vy, kdybyste vládli teď, tak ty peníze byste tam měli?
4: Jednoznačně ano. Bohužel i v tom návrhu na příští rok ten pokles té takzvané aktivní politice zaměstnanosti je docela velký. Já ještě vysvětlím posluchačům jednu věc. To jsou peníze, které si každý z nás platíme každý měsíc v odvodu, který se jmenuje odvod na politiku nezaměstnanosti.
3: Já možná upřesním, za většinu z nás to platí zaměstnavatel, neplatíme
4: tak,
3: si to sami.
4: Je to z naší práce, jo. A je to zhruba 35 miliard korun, které se ročně vyberou a které mají být právě vráceny do té investice na podporu, když ztratím práci. A právě na tu takzvanou aktivní politiku zaměstnanosti, to jsou právě ty kurzy a to vzdělávání. Ta vláda to vezme, tyto peníze, které si vlastně takto v tom systému naakumulujeme my a za nás ti teda zaměstnavatelé a rozfrcá je na úplně jiné výdaje. A to považuji za neférové.
3: Vy jste používali všechny tyhle ty peníze na politiku zaměstnanosti, na ty rekvalifikace a další věci?
4: Já poctivě říkám, všechny jsme je nepoužili, ale rozhodně jsme nedělali tak výrazné škrty a tak výrazné škrcení toho, kam ty peníze mají, aby se vracely těm lidem. To jsem deklaroval i na tom čísle, které jsem uváděl za to první pololetí letošního loňského roku.
3: Na druhé straně vám pomáhaly i ty evropské peníze. Když vezmeme opravdu jenom to, co se vybere, ještě dodám pro posluchače, ono je to 1,2% z hrubého příjmu každého z nás, tak právě jde na státní politiku zaměstnanosti. Tak
4: když budu srovnat čistě to, co jsme loni platili z těch národních zdrojů, tak to bylo přes 30 tisíc rekvalifikací zaplacených z tohoto pojistného versus letošních 4,5 tisíce rekvalifikací. To je, myslím si, že číslo, které vypovídá jasně a silně.
3: Bylo by fér třeba snížit tenhle ten odvod v téhle situaci?
4: Ne, za mě by to nebylo fér. Já bych ho zachoval ve stávající podobě, ani bych ho nesnížoval, ani nezvyšoval, ale vracel bych to opravdu tam, kde se to těm lidem vrátit má, protože to je opravdu jejich pojistné. To stát nemá zebrat a dát to na jiné účely.
3: Když se vrátím k tomu návrhu na změny podpory v nezaměstnanosti, tak jak je v pondělí schválila vláda, tak samozřejmě definitivně o nich bude rozhodovat parlament. Vy už jste před chvílí řekl, že doufáte, že ve sněmovně neprojde ten návrh. To je jenom přání, jenom doufání, nebo to máte podložené nějakým vyjednáváním s kolegy třeba i z vládních stran?
4: Za prvé, já za nás, za Lidovců, dám všechno pro to, aby to za prvé neprošlo. Případně budu navrhovat pozměňující návrhy, které minimálně budou chránit rodiče, kteří se vracejí po rodičovské, kteří se vracejí po období péče, kdy o někoho pečovali, ti tam rozhodně mají zůstat, to je opravdu jako neobhajitelné takový škrt. A zároveň také jsem zaznamenal to, že evidentně Alena Schillerová a ministr Juchelka to s nikým z té koalice nepředjednali, protože dneska se ozývají vůči tomu velmi tvrdě jejich partneři ze SPD, ozývají se i motoristé, tak já věřím, že jako nakonec dojde ještě k nějaké dohodě, že prostě tato změna a takové to smetení této reformy, kterou znovu říkám, i my, poslanec Andrej Babiš v loňském roce ji podpořil, hlasoval pro ní.
3: Budete jednat se zástupci SPD a motoristů, budete se snažit lobovat u nich, aby byli proti?
4: Já se budu snažit určitě i s nimi mluvit. Zvažuji, že o tom budu chtít jednat o tom i s panem ministrem Juchelkou, možná i s panem premiérem Babišem, protože teď odlížím od nějakého mého politického názoru. Já se na to dívám teď jako velmi tvrdě pragmatické přes data. Je to prostě špatný krok.
3: Jste říkal, že uděláte všechno proti tomu, pod tím se třeba mohou skrývat i obstrukce?
4: Tak já jsem člověk, který obstrukce nikdy nedělal, nemám je v plánu dělat. Vždycky jsem tady na půdě sněmovny přesvědčoval argumenty a fakty a hodlám v tom pokračovat. Samozřejmě oni mají většinu, pokud to budou chtít prosadit a jít takto proti běžným, normálním, pracujícím, slušným lidem, pak je to vizitka té vlády a toho, co lidem slibovali, to, co dělají.
3: V opozici jste proti tomu jednotní, protože vy jste říkal už v úvodu, že to jednání v minulé vládě nebylo úplně jednoduché, že to byl kompromis, že ne všichni hned od začátku to podporovali, tak v tuto chvíli v opozici jste v odporu proti té změně jednotní?
4: Tak jak jsem zaznamenal vyjádření i kolegů z opozice, tak jsem pochopil, že ano, že i oni s tím krokem té současné vlády nesouhlasí.
3: Vy jste se už několikrát, dvakrát nebo třikrát v tomhle rozhovoru zmínil o tom, že tu změnu, kterou jste prosadili vy, tehdy v parlamentu podpořili i poslanci Hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, včetně Aleše Juchelky. Rozumíte tomu, proč změnili názor?
4: Ne, nerozumím tomu, popravdě. Všichni poslanci tenkrát na té hlasovací sjetině byli pro. Myslím si, že kolegové z SPD se tenkrát zdrželi. Proč se rozhodli takto otočit? Mě jako jediné vysvětlení, že prostě hledali nějakou položku, kde škrtnou peníze. A na ministerstvu financí to někdo Aleně Schillerové poradil a ta řekla Aleši Juchelkovi, Aleši, musíš tady škrtnout tuhle částku. Já proto žádné jiné racionální vysvětlení prostě nemám.
3: Ta změna má být účinná od 1. ledna. Dá se to stihnout?
4: Teoreticky dá.
3: A dá se to zablokovat s pomocí Senátu, s pomocí prezidenta? V tom termínu?
4: Teoreticky se to dá taky zablokovat.
3: Počítáte případně i s touhle variantou?
4: Může nastat, ale upřímně, my to jsme schopni třeba odsunout o měsíc, o dva. Pokud ta vládní koalice se rozhodne to prosadit, tak to dotáhne. Jo. Ale znovu říkám, tady i odbory, zaměstnavatele a všichni odborníci se budete bavit a sledovat výstupy všech ekonomů, lidí, co rozumí pracovnímu trhu, Filip Pertold, Tomáš Ervin Dombrovský, všichni říkají, prostě to nedává logiku takovýto krok dělat, to je krok zpátky do poloviny 20. století.
3: Když říkáte, že proti jsou zaměstnavatele, opravdu všichni zaměstnavatele, nemůže naopak ta změna být pro některé zaměstnavatele výhodná v tom, že jim nebudou lidé tolik utíkat?
4: Ne, tady já jsem zaznamenal opravdu jako jednotný postoj, vlastně překvapivě jednotný postoj, jak zaměstnavatelů, tak i zástupců odboru. Prostě oni se shodují v této věci, protože oni u toho, když jsme tu reformu připravovali, oni u toho byli, oni viděli ta čísla, ta fakta, oni se shodli na tom, oni řekli, toto nám dává logiku pro náš pracovní trhy, pro naše firmy.
3: Když se vrátíme k té podstatě, to znamená k tomu, na co odborníci dlouhodobě upozorňují, že český pracovní trh není flexibilní, že v tomto směru patříme k těm nejméně flexibilním pracovním trhům v celé Evropské unii. Co kromě toho, o čem mluvíme, by mohlo situaci změnit?
4: Kromě toho, aby lidé se nebáli změnit práci, tak si myslím, že tomu právě může velmi pomoci celoživotní vzdělávání. To není jenom o rekvalifikaci, ale to je o celém přístupu celé vzdělávací soustavy, aby středně odborné školy, vysoké školy dokázaly nejenom svým bývalým žákům, ale široké veřejnosti nabízet různé kurzy, certifikáty, aby ti lidé prostě měli o své vlastní vůli, nikoli jenom přání zaměstnavatele, chuť učit se nové dovednosti, reagovat na trendy, na vývoj a aby ti lidé vlastně byli schopni i ve 30, 40, 50 i 60 letech si posilovat prostě své dovednosti a buď to u svého zaměstnavatele si říct o lepší pozici, lépe zaplacenou, anebo případně díky tomu, že mají nové dovednosti a schopnosti, si klidně říct o to, že jdou tu svoji profesi změnit nebo jdou k jinému zaměstnavateli. U nás se ukazuje, že vlastně průměrná doba v zaměstnání je zhruba jen kolem 10 let. Já nejsem příznivce nějaké fluktuace třikrát za rok měnit práci, ale je to vlastně nezdravě zavedený systém v tom, že když se podíváme na jiné ekonomiky, jiné pracovní trhy, tak tam, když ti lidé tu práci třeba se rozhodnou změnit po těch 3, 4 až 5 letech, tak mají rychlejší tempo růstu svých výdělků. Takže bavíme se o tom, že ta ekonomika má nějakou dynamiku, schopnost inovovat, mít kompetentní pracovní sílu, to všichni chceme, a zároveň se bavíme o tom, aby ti lidé měli schopnost rychleji zvyšovat své výdělky. A ty věci se musí spolu vlastně potkávat.
3: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda poslaneckého klubu lidovců, bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Já děkuji za pozvání.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv na Můj rozhlas CZ. Je čtvrtek 3. září, 4 minuty po půl jedné. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
2: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem cvičení je vytrénovat vojáky schopné operovat v jednom ze strategicky nejvýznamnějších a taky nejdrsnějších regionů Dánského království. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní na místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. Animovaný film Auta se po 20 letech vrací do českých kin. Příběh závodního auta Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně studio Pixar. Film měl premiéru v létě roku 2006 a získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i dvě nominace na Oscara. Do kin se vrací taky původní český dubbing. Bleska McQueena namluvil Richard Krajčo. Sport. Tenista Jiří Lehečka bojuje na US Open o postup do třetího kola. Jeho duel s Britem Samuelem sleduje v New Yorku David Prouza.
5: Zápas nahoru dolů z pohledu Jiřího Lehečky, který prohrával na začátku zápasu 3-0. Aktuálně je to 3-3 a 30-30 při servisu britského tenisty. Čekáme ještě také na zápas Lindy Noskové s Tajkou Tararudiovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Duxany a zavřená D1 u Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy velmi opatrně za odbočkou na Duxany. Na 34. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Zvěř je v levém pruhu, vozidlo v odstavném.
7: Je tam rozsekaná po celém levém pruhu a jsou tam dvě auta v odstavném pruhu na blikačkách.
6: Místo ještě nebylo označené, zpomalte, 34. kilometr D8 směr Praha. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Před odklonem už se nezdržíte. V Ostravě čekejte komplikace ve Výškovické ulici. U sjezdu do Rudné směr Vítkovice havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranáři, jeden pruh neprůjezdný. A v Ostravě pozor na nehodu i v Radvanicích. V Těšínské ulici za kruhovým objezdem směr Šenov osobní auto srazilo srnu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Tak nebudu lhát, ale ve zprávách mě zaujalo hlavně to, že Bles McQueen se po 20 letech vrátí na filmová plátna, tak možná i vy se opět vydáte do kina. 7:30 po půl jedné, tady je živé noční vysílání radiožurnálu a začínáte s námi čtvrtek 3. září. Ať se vám vydaří.

0: 3:15, posloucháte Radiožurnál. Nový den, začínáte s námi, díky za to. Je čtvrtek 3. září. Na úvod sport, 24-letý tenista Jiří Lehečka nastoupil do druhého kola US Open. Zápas v New Yorku sleduje reportér David Prouza. Davide, zajímá nás samozřejmě aktuální stav, ale taky to, jestli zatím počasí oproti včerejšku tomu dalšímu hracímu dni přeje víc. Davide.
1: Hezký večer, dobrou noc do Česka. Je to takové na hraně. Na jednu stranu prší méně, ale pršelo také už v New Yorku, ale někteří tenisté, včetně i Češky Karolíny Muchové, měli to štěstí, že se dostali na zápasy na kurty se střechou, takže třeba taková Karolína Muchová místo, aby čekala na to, kdy a jestli půjde na kurt, tak hrála v aréně Louise Armstronga s Britkou Boltrovou, tu vyprovodila po setech 6-1 a 6-0 za méně než hodinu a je už ve třetím kole. Když se teď zaměřím na to, co se děje aktuálně, tak Jiří Lehečka, ten hraje na pětce, na kurtu číslo 5, kde střecha není, takže tam to samozřejmě bylo odložené zhruba o nějakou hodinu minimálně. Jiří Lehečka aktuálně vede 5-4 nad Britem Samuelem a také bude podávat po přestávce, to znamená, že ten set by mohl za malou chvíli teoreticky už doklepnout na svoji stranu, ale musíme také říct to, že Lehečka se Samuelem prohrával už 0-3 na začátku celého zápasu, dokázal to ale otočit a v tuhle chvíli tedy půjde podávat sám na zakončení první sady v poměru 6-4. Když se podíváme na další zápasy, které už máme za sebou, tak Karolína Plíšková prohrála s Ruskou Schneiderovou po setech 1-6 a 6-7. No a pokud jde o dohrávku zápasu další české reprezentantky Nikoly Bartuňkové, tak ta si nakonec s Egypťankou Šerifovou poradila po setech 6-1 a 6-2. Je to nakonec velmi solidní den, pokud jde o české výsledky, a může to být ještě veselější, protože večer Linda Nosková, respektive v noci českého času, večer tady, nastoupí proti Tajce Tara Rudiové. To bude utkání také na kurtu se střechou, takže jde jenom o to, aby se dohrál zápas předtím a pak se do akce dostane i Linda Nosková a slyšíte o tom i ve vysílání nočního Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Připomínáme uzavřenou D1 z Brna do Vyškova. Na kilometru 228 je nehoda, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Další aktualizace zelené vlny ve zprávách v 1 hodinu. Dobře dojeďte, šťastnou cestu přejeme.

0: jedna hodina. Noční zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea plus Pavla Lazara. Americký herec Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. Tenista Lehečka hraje na US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Americký herec a režisér George Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo. Už před začátkem slavnostního zahájení 65-letý herec kritizoval, že jsou Spojené státy v poslední době vedené nekompetentními lidmi. V podobném tónu pak pokračoval i ve své děkovné řeči po převzetí ceny.
5: Dějiny nás naučily, že ti, koho se snaží umlčet, nejsou politici, ale novináři, kteří se snaží klást ty správné otázky. Umělci, herci, hudebníci.
1: Praze a okolí je víc než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map, pokračuje mluvčí institutu Anna Klímová.
6: V Praze vznikala síť poutních cest směřujících například na Pražský hrad nebo navazujících na Svatojakubskou cestu. Více než polovina původních obchodních tras se dnes kryje se současnou silniční sítí, protože historické cesty využívaly ideální vedení terénem.
1: Podle studie by se mohla víc než polovina zaniklých cest obnovit, protože je vlastní obce nebo stát. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Karolína Plíšková naopak vypadla. Jiří Lehečka právě hraje v New Yorku proti Samuelovi z Velké Británie. Podrobnosti má reportér David Prouza.
7: Jiří Lehečka otočil vývoj prvního setu z 0-3 na konečných 6-4. V tom druhém vede 2-1, servíruje a vede 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Do druhého kola US Open prošla po vítězné dohrávce taky Nikola Bartuňková. Fotbalista David Douděra bude hrát v zámořské MSL. 28-letý obránce přestoupil z pražské Slavie do FC Cincinnati. V novém týmu se potká s dalším Čechem Pavlem Buchou. O přestupu Douděry informovali oba kluby na svých webech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Budyní nad Ohří. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Provoz stále odklánějí na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za sjezdem na Duchsany na 34. kilometru střetlo osobní auto s divokým prasetem. Řidiči hlásili neprůjezdný levý pruh. Projíždějte opatrně pravým pruhem, kolona se tam netvoří. Na D4 ze Strakonice do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Pečice. Na kilometru 53,5 stojí nepojízdné vozidlo. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Beroun. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku, popojíždějí odstavním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Mimochodem, může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Kdo má výhodu? Ti nejstarší nebo ti nejmladší? I to se dozvíte z reportáže.
1: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší tak může dělit až 11 měsíců. A v tomhle věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak můžou mít na začátku horší výsledky a častěji taky čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze

0: Základní školy Pavlovice u Přerova.
1: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenovat na celý jeho další život.
0: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
2: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
0: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
2: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
0: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 19 minut po jedné hodině, Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Zdravíme i posluchače radiožurnálu Sport. I dneska v noci s námi můžete fandit českým hráčům a hráčkám na US Open. Teď nás zajímá, jak si ve druhém kole vede Jiří Lehečka. Z New Yorku to řekne reportér David Prouza.
1: 6-4 a 5-2. Takové je skóre zápasu z pohledu Jiřího Lehečky. Český tenista bojuje s Britem Toubym Samuelem, který prošel z kvalifikace. Pak porazil Tomáše Macháče v prvním kole, ale teď vypadá, že Jiří Lehečka bude tím tenistou, který by ten zápas měl zvládnout. Má setboly, aktuálně už jenom setbol, protože jeho forehand se nevešel do kurtu. Na každý pád stále má Jiří Lehečka ještě jednu příležitost. A celkově to utkání až na ten začátek, kdy to vypadalo trochu děsivě. Český reprezentant zaprvé jednou špatně podklouzl a pak rychle prohrával 0-3. Tak od té doby to utkání má jasně ve své režii, ve svých rukou a teď to celé může ukončit na servisu, myšleno tedy celý druhý set. Nicméně Toby Samuel teď předvedl naprosto excelentní forehandový defenzivní úder, který byl vlastně trochu obraný a zároveň útočný, protože to řešení bylo tak překvapivé, že ten balón prolétl okolo Jiřího Lehečky a ten vůbec vlastně nereagoval, protože vymyslet takovýhle úder v tak těžké pozici opravdu není žádná legrace. Samuelovi se to povedlo, takže odvrátil druhý setbol. Jiří Lehečka stále vede 6-4 a 5-2. Aktuálně schodá servis Lehečky do těla Samuela a to je dlouhý return, takže další příležitost k tomu, aby Jiří Lehečka ukončil druhý set a dostal se do komfortního náskoku 2-0 na sety. To by samozřejmě bylo úplně nejideálnější řešení. Sledujeme na radiožurnálu a radiožurnálu Sport také další české zápasy, ty, co už skončily, tak to je třeba ten Karolíny Muchové, která Britku Boltrovou porazila 6-1 a 6-0. Karolína Plíšková se naopak s Grenzemem loučí. A věřme, že se s ním rozloučí i Toby Samuel, který teď returnoval daleko, daleko za základní čáru a Jiří Lehečka získává druhou sadu poměrem 6-2. Ta třetí začne za několik málo minutek. Připomínám, že čekáme ještě také na utkání Lindy Noskové s Tajkou Tararudiovou. To ale bude až, řekněme, v ranních hodinách, protože mu bude předcházet ještě jedno utkání. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
3: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows, alespoň na dálku.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
2: US Open na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 1:30. Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
4: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost Apple změnila název jezera Ontario na americké ve své mapové aplikaci. V minulých dnech ji o to požádal americký prezident Donald Trump. Nový název jezera vidí jen američtí uživatelé této aplikace. Těm kanadským se i nadále zobrazuje název jezera Ontario. Uživatelé map od Apple ve zbytku světa pak uvidí jména obě. Název už změnila i mapová aplikace od Google. A v pražském Valdštejnském paláci dnes začíná festival vážné hudby Mladá Praha. Ten na 12 koncertech představí nadějné hudebníky z Česka i zahraničí. Kromě pražských sálů se bude hrát taky ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Bad Schandau.
2: Sport.
4: Jiří Lehečka hraje na tenisovém US Open v druhém kole proti Britovi Samuelovi. Přímo v New Yorku to vidí reportér David Prouza.
5: Český reprezentant a nasazená osmnáctka vyhrál první set 6-4, druhý 6-2, v tom třetím aktuálně ale ztrácí 0-2 s Britem Tobym Samuelem, ale vede 40-15 při podání svého soupeře z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Lysou. Dálnice D1 z Brna do Ostravy zůstává neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz už dříve na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem byl na chvíli zastavený provoz také u Rousínova. Na kilometru 217 pracovníci překládali kabely. Nešlo o dlouhou uzavírku, takže se kolony rychle rozjely. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu. Opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
3: Dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 se jmenuje Drony na letišti v Lipsku. Německá vláda tvrdí, že jde o ruský hybridní útok. Co tím Moskva sleduje? Poslouchejte aktuální díl Vinohradské 12 už teď na můjrozhlas.cz nebo v dalších podcastových aplikacích, no a nebo taky za 2 hodiny v našem vysílání.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Skupina YouTube tady u nás v nočním radiožurnálu. Pohled na hodiny 10 minut po půl druhé. Málo kdo má takové štěstí, aby se dozvěděl o utajené svatbě prezidenta a ještě o tom mohl bezprostředně po sňatku s hlavou státu mluvit. Přesně tohle se podařilo reportérce Českého rozhlasu Evě Hůlkové, která natáčela s prezidentem Václavem Havlem a taky jeho novou manželkou Dagmar Havlovou. A to asi hodinu po svatbě. Hovory Vlánek se natáčely 4. ledna roku 1997 a vysílaly se o den později. Havel v nich mluvil o své zesnulé manželce Olze a taky o své nemoci. Posloucháte teď už třetí díl seriálu radiožurnálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vážení posluchači, tyto hovory v Lánech jsou hned z několika důvodů výjimečné. Za prvé
2: Václav Havel a Dagmar Veškrnová se vzali v pravé poledne na Žižkovské radnici a krátce poté čekala na čerstvé novomanžele u Havlovy vily v Ořechovce s mikrofonem Eva Hůlková.
3: Do dneška si pamatuju, jak tam přistálo auto a oni vystoupili z toho auta. Prezident s takovým potutelným úsměvem jako zamával. Tomu bylo vidět, že asi je celý šťastný, že se to až do této chvíle podařilo utajit.
2: Důvod opatrnosti byl zřejmý. Od smrti první Havlovy ženy Olgy, která byla veřejností velmi oblíbená, tehdy neuplynul ještě ani rok.
3: Vyjadřovali se i k paní Olze. Já bych řekla, že ona byla na té svatbě jako třetí člověk trvale přítomná, nemohu si pomoci prostě.
1: Pane prezidente, vaše svatba vlastně byla na téže radnici jako před lety s vaší první ženou paní Olgou. To je osud, viďte.
4: Ano, já jsem rád, že tomu tak bylo. No, Olga mne provázela životem téměř 45 let. Já bych rád řekl, že je a navždycky zůstane naprosto nenahraditelnou a zásadní součástí mé duše.
1: Paní Dášo, vy jste teď první dáma. Vy se budete muset vyrovnat s tím, že jste vlastně druhou ženou v životě Václava Havla. To myslím nebude jednoduché, skoro bych řekla těžké. Cítíte to také tak?
5: Já jsem paní Olgu vždycky ctila a velmi jsem si ji vážila a musím říct, že si ji budu vážit a ctít ji i nadále. Vím dobře, co pro nás všechny udělala a co znamenala pro Václava a taky si uvědomuju, že to postavení právě s ohledem na tu vzpomínku, kterou na ní všichni máme nebo kterou v nás zanechala, tak to opravdu pro mě těžké bude. Rozhodně ji nechci nějak napodobovat a záleží pochopitelně na lidech, jak mě přijmou.
4: Náš sňatek chápu jako takový začátek jakési nové a úplně jiné etapy svého života. Věřím nebo doufám, že budeme šťastní.
2: Eva Hůlková nakonec položila i otázku, do které se jí podle vlastních slov příliš nechtělo.
1: Mnoho lidí to zajímá, nebojíte se, že tento váš životní krok vyvolá u jisté části naší veřejnosti, řekněme, nelibost nebo rozpaky?
4: Já nevím, jakýsi pocit mám, že to většina lidí toto mé rozhodnutí pochopí a přijme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, nedá se nic dělat.
3: Jako ta svatba byla krásná, šťastná, všechno, ale hrozně by mě zajímalo, a to se nikdy nedozvíme, jestli už tenkrát tušili, jaké jako složitosti v tom přijetí tou českou společností budou následovat.
2: Svatba se konala v sobotu a hovory v Lánech se vysílaly druhý den v neděli 5. ledna 1997. V neděli tištěné noviny nevycházely, internetové byly v plenkách a tak si na prezidentskou svatbu museli čtenáři počkat až do pondělí. Lubomír Smatana, Radio.

0: Svižně a v pohodě do nového dne. Tohle byl Enrique Iglesias 9 minut před 2 hodinou v noci. Radiožurnál a taky sportovní informace. Jiří Lehečka versus Toby Samuel, to je aktuální zápas 2. kola tenisového US Open. Jak se daří českému hráči, to z New Yorku řekne reportér David Prouza.
1: Každý set, mimochodem Jiří Lehečka vyhrál první 2, 6-4 a 6-2, tak má ale dramatickou zápletku a pasáž, ve které jsou oba tenisté si vyrovnanými soupeři. Samuel už několikrát sebral Lehečkovi servis, nicméně nedaří se mu skládat ty gemy tak ideálně, jak by potřeboval. Teď prohrává za stavu 0-40, už teda za stavu 4-4, 0-40, teď už to neplatí. Jiří Lehečka získává další break a vede 6-4, 6-2 a 5-4 po zhruba nějaké krátké přestávce, která zabere třeba necelou minutku. Tak se rozehraje. Věřme, že poslední game, u kterého na Radiožurnálu samozřejmě budeme.

0: Vracíme se na US Open. Možný závěr zápasu Lehečka Samuel komentuje reportér David Prouza.
1: Věřme tomu, že to opravdu závěr bude. 5-4-30-0 ve třetím setu pro Jiřího Lehečku. Teď už 40-0. 11 bodů za sebou získal český reprezentant v souboji s Britem Tobym Samuelem. 6-4-6-2, 5-4. Ten závěr, věřme, třetího setu je opravdu velmi jednoznačný a trochu připomíná demolici Karolíny Muchové, která si tu poradila s jinou Britkou Katie Boltrovou. 6-1-6-0. Teď opravdu myslím jen ten závěr. Jinak zápas Lehečky se Samuelem je docela vyrovnaný, ale teď to vypadá opravdu velmi dobře. S nadějemi Jiří Lehečky na postup do třetího kola amerického Grand Slamu v New Yorku. 6-4, 6-2, 5-4. 3 matchboly Jiřího Lehečky, druhé podání, které jde do těla Samuela, který hraje k základní čáře, takže Lehečka nemůže útočit, sám se dostává trochu pod tlak. Samuel tlačí s forehandem do křížové strany, teď naopak po léně, ale Jiří Lehečka drží v téhle výměně naprosto v pohodě, čeká možná na chybu soupeře, kterých teď v posledních dobách přibývalo dost a dost, ale v tuhle chvíli Jiří Lehečka už to nestíhá, respektive byl donucen k chybě, netrefil ten balonek úplně ideálně, trefil ho krátce za tělem nebo o poznání později, než by chtěl. A to znamená, že je tu stav 40-15, ale stále ještě to má velmi dobře připravené. Český reprezentant za hodinu a 47 minut si vybojoval matchboly, ještě má stále 2. 5-4 a 40-15, Jiří Lehečka notně spocený, to je potřeba říci, protože v New Yorku, i když třeba je pod mrakem, i když prší, tak je stále velké teplo a velká vlhkost. Lehečka teď už připravený na pravé polovině svého dvorce servírovat kam ven z kurtu. Samuel tam nedosáhl a je to konec. Parádní práce od Jiřího Lehečky, do 2 hodin sehraný zápas, postup do třetího kola po setech 6-4, 6-2 a 6-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Teď pro vás máme ve vysílání nočního radiožurnálu další aktuální zprávy a po nich telefonická soutěž o novou audioknihu. Dvě hodiny v noci. U mikrofonu Lukáš Pastejří.
1: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Katar si připomíná 55 let od nezávislosti.